Kamaráta Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem dohráli Capriccio číslo 4 pro komorní orchestr Jana Dismase Zelenky.

Milí posluchači, v následujících minutách zaměříme pozornost na operní hudbu 19. století. Tvůrce hudebního dramatu Richard Wagner patří na tomto poli k největším novátorům své doby. Nejslavnější je jeho tetralogie Prsteny Nibelungův, kterou tvoří opery Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried a Soumrak bohů. Poslechneme si árii Vládce všech bohů Wotana ze třetího dějství opery Valkýra, kdy se Wotan loučí se svou dcerou Valkýrou Brynhildou. Zpívá baritonista Antonín Švorc, orchestr Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Košler.

Baritonista Antonín Švorc a orchestr Národního divadla zařízení Zdeňka Košlera přednesli árii Wotana ze třetího dějství opery Valkýra Richarda Wagnera. Milí posluchači, na stanici Český rozhlas D-dur v tuto chvíli nahlédneme do tvorby anglického klasika hudby 20. století Benjamina Britna. Jedním z jeho nejoblíbenějších děl jsou variace na téma Britnova učitele Franka Bridge pro smyčcový orchestr dokončené v roce 1937. Britten použil jako základ variací téma z Bridgeovy druhé idyly pro smyčcové kvarteto. V 10 variacích najdeme zpracování ve formě pochodu nebo romance ve stylu italské árie nebo vídeňského valčíku. Variace na téma Franka Bridge od Benjamina Britna si poslechneme na nahrávce orchestru Symphonia of London, řídí John Wilson.

Variace na téma Franka Bridge pro smyčcový orchestr od Benjamina Britna hrála Symphony of London za řízení dirigenta Johna Wilsona. Milí posluchači, u mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur je s vámi stále Robert Škarda. Pro následující minuty vybírám z komorní hudby 19. století skladbu psanou pro violončelo a klavír. Johannes Brahms zkomponoval dvě violončelové sonáty. Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 komponoval Brahms v letech 1862 až 65. Třívětá sonáta je poctou Johannu Sebastianu Bachovi, neboť hlavní téma první věty a téma fugy v třetí větě vychází z Bachova cyklu Umění fugy. Brahmsovu první violončelovou sonátu opus 38 zahrají Stephen Isserlis na violončelo a Stephen Huff na klavír.

Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 Johannesa Brahmse hráli violončelista Steven Isserlis a klavírista Stephen Huff.

Milí posluchači, na stanici D-dur nyní společně s další kompozicí nahlédneme do české hudby 20. století. Rodák z Chrudimi, skladatel Jaroslav Doubrava, vyšel stylově z tvorby autorů české meziválečné moderny. Významnou část jeho odkazu tvoří scénická a symfonická díla, mimo jiné i balety. V roce 1951 se Doubrava nechal inspirovat satirickou básní Karla Havlíčka Borovského, Král Lávra, a napsal baletní pantomimu stejného názvu. My si nyní poslechneme svitu z tohoto baletu pro sbor a orchestr. Jejíž části nesou názvy Pod šibenicí, Oslí fuga, U Wyklovské vrby a finále. Svitu z baletu Král Lávra Jaroslava Doubravy zpívá muzika Bohemika, hraje Státní filharmonie Brno, řídí Miloš Konvalinka.

Baletní svitu Král Lávra Jaroslava Doubravy jsme slyšeli v provedení sboru Muzika Bohemika a Státní filharmonie Brno pod taktovkou Miloše Konvalinky. Tímto také končí hudební výběr, který pro vás připravil Robert Škarda. Milí posluchači, přeji dobrý poslech dalšího vysílání stanice D-Dur.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Komorní hráč musí ovládat svůj nástroj s naprostou dokonalostí a ještě musí brát ohled na ostatní hráče. Přesto jsou tací, kteří ke svému hlavnímu nástroji přibírají ještě další. Znám houslisty, kteří běžně hrají na violu, což je teda zcela nepochopitelné pro mě. Čembalisté a klavíristé bývají také jedna a táž osoba. A tady proti mně sedí Jiří Hlaváč, který je jednak klarinetista, ale také saxofonista. Říká se, že saxofon a klarinet, to je téměř totéž, je to pravda?
2: Já myslím, že je to přesně opačně. Já se přiznám, že za doby mých studií na brněnské konzervatoři byl klarinet dokonce vyhlášen za nástroj pronásledovaný, protože pan profesor Doležal svolil ke všemu jen ne ke hře na saxofon. Tvrdil, že to zásadně poškozuje způsob hry na klarinet, že ten tón je hodně usazen do krku, že se špatně na klarinet potom nasazuje, hraje staccato, že se změní zvukový tembr a tak dále. No, já jsem nicméně velmi záhy slyšel nádherné provedení Debussyho saxofonové rapsodie Karlem Krautgartnerem a v té době padnul jakýkoliv mýtus. Já jsem věděl, že Krautgartner hraje skvěle na klarinet a také na saxofon. Takže jsem šel na to trošku jinak a musím říci, že já vnímám saxofon jako nástroj, který je od klarinetu hodně odlišný, tedy oktávový saxofon proti duodecimovým přefukům klarinetu, kovový nástroj proti ebonitovému nástroji, mnohem širší hubička saxofonu v případě alt či tenor saxofonu než u klarinetu a tak dále. Těch odlišností je víc. Váha nástroje, to, že nástroj jeden držím na krku, na šňůře a druhý držím jen v prstech. Nicméně, to, co by mohlo být společné, je ta rovina použitelnosti v různých žánrech. Klarinet i saxofon pronikly do sféry nejen klasické hudby, ale taneční hudby, jazzu, dechové hudby a tak dále. Tady už hledám určité příbuznosti.
1: Saxofon se občas spojuje do saxofonového kvarteta nebo kvinteta. To už je vlastně totožné se saxofonovou sekcí v big bandu. Je tím dána ta propojenost s jazzem?
2: Já myslím, že je to dáno trošku i tím fenoménem posluchače, protože, a to jsem si všimnul, když přijde kamkoliv saxofonové kvarteto a podotýkám, může hrát jakýkoliv repertoár, podvědomě je posluchač nachystán, že bude poslouchat jazz. A když se to nedostaví a zazní třeba seriózně vnímaná saxofonová kompozice, tak on znejistí. Neví najednou, kam s tím zvukem, protože jej nachází jinde. Ale myslím si, a to jsem si párkrát povídal po koncertech s posluchači, on neví ani pocitově, vnitřně, má se mně to líbit nebo nelíbit. Je to nástroj, který patří na klasické pódium nebo nepatří na klasické pódium. Je to něco, co ruší, mám to zatratit, či naopak je to něco, co obohacuje a mám to vítat s otevřenou náručí. Je tam rozporuplnost.
1: Kdyby čtyři hráči big bandu saxofonové sekce se rozhodli udělat saxofonové kvarteto, co by museli změnit na své hře?
2: Já myslím, že způsob jazzového hraní není odlišný jen v té rovině frázování, ale že je to jednak nasazení tónu, které v jazzu nemusí být zdaleka tak konkrétní jako v rámci klasické hudby, takže ony konkrétní hlásky klasiků to a ta a tu jsou vystřídány na dů, dá, dý a je v tom spíš takový ten podtext toho houpání. Dál, já myslím, že v případě jazzových hráčů, pokud se nejedná o solisty, nepotřebuješ zdaleka ovládat extrémní rozsah v tom vysokém registru, protože se tam prakticky nedostaneš v té jazzové sekci. A další moment, samozřejmě hráč, který ví, že hraje třeba druhého tenora a pohybuje se spíš v tom hlubším registru, tak si upraví plátky tak, aby věděl, že ty spodní tóny se mu nasazují velmi lehce a neočekává nějaký jadrný a znělý tón v těch vysokých tónech, protože je prakticky nehraje. Kdežto u klasického hráče nebo u klasicky orientovaného saxofonového kvarteta ta prolínavost těch nástrojů je mnohonásobně větší. Velmi často se stane, že bariton saxofon je napsán do extrémně vysoké polohy jenom proto, aby se dorovnal zvuku toho tembru někde středního tenor saxofonu a tak dále. Takže tam ty odlišnosti jsou zjevné. Řekl bych navíc, že z hlediska toho klasického ansámblu je tam určitě i mnohem větší náročnost z hlediska techniky, prstové techniky, protože jazzové frázování, potažmo jazzová aranžma, často používají určité zavedené riffy, které se opakují, které se vrací. A další věc, v případě jazzových věcí, pokud se nejedná přímo o to, že musíš tóninu volit podle rozsahu hlasu zpěváka, tak samozřejmě volíš optimální tóniny, které odpovídají charakteru těch nástrojů, kdežto v těchto klasicky orientovaných věcech se s tímto nepočítá.
3: Protože se moduluje, jazz zůstává stále v jedné tónině.

0: Není to běžný standardní postup. Já bych řekl, většinou známe hráče, kteří jsou rozděleni na ty vyšší, tedy soprán a saxofon, a pak ty hlubší nástroje, tenor a bariton. A ten důvod není jen proto, že je nepraktické nosit na jeden koncert čtyři nástroje, ale vlastně to uchopení hubičky, šíře plátku, ale také způsob tvoření toho tónu je jednoznačně veden buď to do toho vyššího registru, anebo naopak do těch hloubek. To je o způsobu hry, ale i o způsobu vnímání charakteru toho nástroje. A já se přiznám, že jsem zatím viděl jediného saxofonistu, pana profesora Rusova, který když dělal v Praze své mistrovské kurzy, tak během jedné hodiny prostřídal s výjimkou bariton saxofonu všechny nástroje, hrál dokonce i na sopraníno, se kterým se setkáváme ojediněle, a hrál znamenitě, ale to je to, co se říká výjimka, potvrzující pravidlo.
1: U saxofonu je šikovné, že to jsou různě transponující nástroje, takže hmaty jsou asi stejné, že?
0: Hmaty jsou stejné, to vše podstatné za tebe udělá autor, anebo ten, kdo dělá aranže. Nicméně, to autorské zastoupení toho nástroje je strašně důležité. Já bych řekl, že saxofon na počátku měl velké krédo a velké gesto vyřčené Hectorem Berliozem, který říkal, je to dokonalý nástroj a bude obohacený symfonického orchestru. No, nestal se nikdy kmenovým členem, to víme. Obohatil, když vzpomenu Ravelovo Bolero, tak obohatil dokonce velmi a není to jenom jeden příspěvek. Nicméně, ve 20. století už byla plejáda autorů, kteří tomu nástroji věnovali velkou pozornost. A tady bych spíš položil otázku, já jsi autor, myslím si, že člověk velmi vnímavý na všechny ty možné výrazové možnosti. Vím, že píšeš i pro saxofon, takže jak ty, Lukáš Hurník, vnímáš saxofon z kontextu nástrojového instrumentáře hudby 20. století?
1: Mě fascinuje na saxofonovém kvartetu jeden jev, který mi zatím žádný akustik nevysvětlil, možná, že mi ho vysvětlíš ty. Je to ansámbl strašně libozvučný a ať napíšu do saxofonového kvarteta jakoukoliv disonanci, tak vždycky zní velmi uhlazeně. Když vezmu dva klarinety ve vysoké poloze a napíšu jim malou sekundu nebo velkou septimu, tak je to za uši tahající disonance, což je prvek, který třeba v nějakém dramatickém místu skladby potřebuji. U saxofonu, ať nazhlukuji ty tóny jakkoliv sobě, tak vždy je z toho libozvučný takový lehce melancholický tón. To je příjemné, ale zároveň člověku chybí jeden rozměr, totiž ten vypjatý zvuk.
0: Lukáš, já nad tím přemýšlím, přiznám se, že odpověď v tuto chvíli nevím, ale blesklo mě, ale to je stejný fenomén, jako když to napíšeš pro dvojici houslí či dvojici viol. A možná, že ten altovější tembr nebo ten uhlaženější tembr, který nemá ty horní alikvóty tak vypjaté, že to je to, co tě tam na tom uklidní, že to je ten prvek jaksi zvláčňující tu disonanci. Ale možná, že je zatím něco jiného, já na to odpověď neznám. Nicméně, ještě mě zajímá toto. Řekl jsem, že mohou být posluchači, kteří přistoupí k saxofonu už dopředu s jakousi mírou svého vnitřního vidění a slyšení, jak ten nástroj má vypadat. Co ty jako autor? Cítíš saxofon též spíš v té rovině jazzové a taneční hudby? A nebo se umíš přesto překlenout a říkáš si ne, já jim napíšu fugu a ono to bude báječné. Ostatně Leonard Bernstein v preludiu Fuze a riffu, že jo, pro velký big band, tak ta fuga je jenom saxofonová.
1: Já jsem skladatel bytostně založený na fúzích, to znamená v mých skladbách vždy je kus jazzu. A naopak vlastně celý život hledám nástroj a hlavně hráče, kteří by byli schopni cítit jak jazzově, nebo ještě spíš rockově a klasicky. Když napíšu skladbu jazzově inspirovanou, navoněnou pro klarinet nebo pro housle nebo pro jakýkoliv jiný nástroj, vždy se setkám s hráčem, který má hlavně zkušenosti z Akademie muzických umění a z klasického repertoáru. U saxofonisty vím vždy, že bude mít alespoň nějakou zkušenost jazzovou a to je pro mě důležité.
0: To je pravda, ale je to o těch zkušenostech a o těch možnostech, které se vlastně tomu nástroji nabízejí. Nicméně, teď otevřeme trošku jiné výrazové spektrum a nabídneme část z Bocova kvartetu pro saxofonové kvarteto. Řeknu, že hrají stejní interpreti jako v případě Gershwinova druhého preludia, tedy členové saxofonového kvarteta Bohemia.

0: Já myslím, že teď na nás dýchla sladká sluná Francie. Měl bych říci, že Francie je vlastně jakýmsi domovským přístavem saxofonu, že tam byla ta expanze výroby. A mimochodem, já jsem před půl rokem byl v Paříži ve slavné firmě Selmer a když jsme šli na večeři se stávajícím ředitelem a spolumajitelem firmy Patrickem Selmerem, tak jsem se dozvěděl, že jenom tato firma vyrábí ročně 30 000 saxofonů, které bez problému prodá. Takže připustme další výrobce, velké výrobce, japonskou Yamahu, amerického Kinga Kona a tak dále. To je neuvěřitelné.
1: Stačí jednomu saxofonistovi jeden saxofon na celý život?
0: Lukáši jsou takoví, kteří ano, to byl třeba pan Timich, ale pak většina hráčů obměňuje ty nástroje i podle módních požadavků a někdo řekne, že po těch 10 letech mechanika toho nástroje už je přece jenom vyběhaná, že se hůř udržuje. Ale znám hráče, kteří za celou dlouhou kariéru hráli na jeden, na dva nástroje.
1: Přesto saxofon není tak frekventovaný nástroj v běžné komorní, ale i symfonické hudbě. Myslím, že to je tím, že se tak nepojí s ostatními nástroji. V komorní hudbě je důležité, aby nástroje byly individuální, aby byly kontrastní, ale saxofon je příliš kontrastní.
0: Lukáš, já myslím, že praxe už odpověděla za nás. Já jsem nenašel jediný ansámbl, v němž by byl saxofon jako přijatý nástroj, který doplní nějaké výrazové či zvukové spektrum. Takže povětšinou známe dua, tria, kvarteta, kvinteta, saxofonová, ale já opravdu neznám ansámbl, kde by saxofon doplňoval jiné strunné, klávesové, bicí či jiné dechové nástroje.
1: Jean France napsal skladbu nazvanou Malý kvartet, ale ve skutečnosti je to velké dílo saxofonové literatury.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Antonio Vivaldi, Čtveroročních dob, Zima, třetí věta. Virtuozity Praha řídí Oldřich Vlček.

Mistr italského belcanta Gaetano Donizetti psal svou operu Buffu, tedy komickou operu Don Pasquale v Paříži pro tamní Théâtre Italien a jeho tehdejší čtyři největší pěvecké hvězdy, čímž zároveň opeře zajistil obrovský úspěch už při premiéře. Proto jsou také v opeře čtyři velké role pro ony hvězdy – bas, bariton, tenor a soprán. Příběh je velmi zamotaný, tak jak to v italských bufách bývá. Po všech možných peripetiích, včetně falešné svatby, intrikán Don Pasquale prohrává, jeho synovec Ernesto se ožení s milovanou Norínou a právě její árii z prvního dějství uslyšíme v podání stále slavnější rumunské sopranistky Leontiny Vaduvy.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Spojení Beaumarchaisova hra, Da Ponteho libretto a Mozartova hudba bylo předem určeno k úspěchu a opera La Nozze di Figaro, Figarova svatba, to skutečně potvrdila. Od předehry k poslednímu tónu je to skvostná hudba, ale my si teď vybereme možná nejslavnější árii, již mají v repertoáru snad všechny mezzosopranistky na světě. Ve druhém dějství jí zpívá Cherubín a je označována za jedno z nejkrásnějších lyrických vyznání lásky, když líčí pocity poprvé prožívané lásky. Boj ke sapete zpívá jako Cherubín Magdalena Kožená. Orchestr doby osvícenské řídí Simon Rattle.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Teď nás čeká balada pro klavír číslo 3 a z dur opus 47 Friderika Chopina. Hraje Ivan Moravec.

tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače. Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Co říci o Beethovenově osudové, o jedné z nejslavnějších a nejhranějších symfonií světa, která nikdy nechybí v žádném žebříčku popularity světových symfonií, která se stala takřka ikonou západní hudby a jejíž vstupní čtyřtónový motiv, nazývaný motivem osudu, je snad tím nejrozpoznatelnějším, nejúdernějším a nejosobitějším v hudební historii. Znají ho i ti, kteří jinak o klasické hudbě nevědí prakticky nic. Nenáhodou se stal mimo jiné znělkou válečného vysílání BBC. Zvláštní je také fakt, že tento rytmus, tři krátké, jedna dlouhá, je písmeno V v Morseově abecedě. Připomínám, že Samuel Morse uskutečnil první telegrafické vysílání své signální abecedy až v roce 1844. A V je zároveň symbolem vítězství, victory, jak v anglosaských zemích někdy pátou symfonii označují. Onen motiv osudu a celá pátá se staly symbolem Beethovenova boje proti nepřízni osudu v podobě hluchoty, pro skladatele nejtragičtější rány. Přesto, nebo možná právě proto, je dílem génia, které musí uchvátit pokaždé. Tady je ta slavná první věta osudové. Českou filharmonii vede Václav Neumann.

Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebnice Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chent.

Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, třetí část. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Na stanici D-dur se ladíme do D-dur, protože právě do té tóniny vepsal Wolfgang Amadeus Mozart svou brilantní předehru k úspěšné opeře Figarova svatba. Tempové označení je presto, velmi rychle, a také proto je ten kus tak efektním a oblíbeným bodem koncertních programů. Toto je nahrávka předehry k Mozartově čtyřaktové komické opeře Figarova svatba od Akademie svatého Martina a Nevilla Merinera v jejím čele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Jan Jiraský zahraje z cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka část Lístek odvanutý.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4. naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je Scherzo, 2. část Schumannovy 2. symfonie, v níž se objevuje i motiv BACH, Bach, nebo Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Ricardo Muti.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Václav Vodička byl klasicistní skladatel působící hlavně v Mnichově v kurfiřtské kapele. Nevíme, kde a kdy se narodil. Poslechneme si třetí větu jeho sonáty pro housle a varhany. Hrají Jaroslav Svěcený a Josef Popelka.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výjima symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Vallese.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Robert Schumann a upravovatel Miša Majský, číslo 1 z cyklu Märchenbilder, opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dětský certifikát by se měl ještě před jeho zavedením upravit. Stíhačky nad Lotyšskem sestřelili neznámý dron. Výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy připomíná v Praze osvětová akce, aby sny nezešedly. A čekejte většinou jasno s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů Celsia. Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Ten má chránit děti před sexuálními predátory. Šéf rezortu Jeroným Tejce za ANO na změnách spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence.
3: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
4: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
3: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
5: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
3: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Ve spodní části Václavského náměstí začíná akce Aby sny nezešedly. Připomínka výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 potrvá tradičně týden. Lidé budou moci až do 21. srpna navštívit venkovní výstavu dobových fotografií nebo promítání autentických amatérských i profesionálních záběrů. Více o programu už organizátor Herbert Brinda.
6: Každý večer, to znamená od 14. do 21. srpna, se budou promítat od 19.30 filmy typu Pelíšky, Muž je muž nevěřili, Kawasakiho růže a tak dále.
2: Projekt zakončí 21. srpna speciální kulturní program, kterým budou provázet bývalý disident František Čuňas Stárek a historik Pavel Žáček. Lotyšská stíhačka sestřelila ve vzdušném prostoru Lotyšska dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie a Severoatlantické aliance. V Trutnově pokračuje rokový festival. Mimo jiné připomíná nedožité 90. Václava Havla. Ten akce v minulosti několikrát navštívil. V areálu bojiště je několik výstav o jeho životě a díle. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i desítky fotografií a videí. Více už za organizátory Evana Vrátilová.
7: Petr Jančárek představí unikátní a nezveřejněné záběry z filmu Halo, tady Havel. Ondřej Němec přiveze a promítne fota z prostředí undergroundu, Charty 77, Plastiku a Václava Havla. Doplní je samozřejmě svým osobitým vyprávěním.
1: Počasí.
2: Bude většinou jasno, s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26 a v 1000 metrech na horách kolem 22 stupňů, na Šumavě až 25. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
8: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
8: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké páteční ráno. Léto a nejenom léto, taky víkendy přejí objevování nových míst a nových světů. Někdy stačí zajít do muzea, na festival anebo se vydat po stopách známého příběhu. A tak vás v následujících minutách zavedeme ke sklářským studentům, kteří se inspirovali sochami Jaroslava Róny a proměnili je ve skleněné objekty. Zamíříme taky na maďarský Sziget, který hledá novou cestu mezi hudebními festivaly. A zůstáváme i v Praze. Už brzy se tady totiž začne natáčet nový Netflixový seriál podle knížky Dana Browna. Robert Langdon je zpátky, jenom Tom Hanks už u toho nebude. Detaily přidáme za okamžik. 5 minut po 6, dobrý start do nového dne.
2: A taky dobrý poslech, uslyšíte Elu Fitzgerald, France Antona Hofmeistra, Dizzyho Gillespieho a nebo Giovanniho Bottesiniho. Hraje nám London Symphony Orchestra.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Thomas Martin a London Symphony Orchestra, 10 minut po 6 ráno.
1: Už zítra se v pražském Týnském chrámu uskuteční poutní slavnost na nebevzetí Panny Marie. Co vás čeká? Třeba slavnostní hudba, bohoslužby, varhaní koncert

0: Výběr z tvorby Claude Debussyho hrál nám pianista Víkingur Olafsson v páteční ranní mozaice 14. srpna.
1: Karlův most, Klementinum, Petřín anebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta. Přesně tahle místa se už příští měsíc promění ve filmové kulisy. Netflix totiž v Praze začne natáčet seriál podle románu spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství.
2: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zavražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
3: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
2: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou, jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
3: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září, právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina, na Petřín nebo Vyšehrad.
2: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
3: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
4: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
3: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli. Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová. Zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti, Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
5: Lots happened, Tony.
6: You're kidding yourself.
5: Help me fix it.
3: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také tří celovečerních adaptací.
2: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
3: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během prvního týdne prodalo 100 000 výtisků. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Jan Pěruška, Praha kamaráta s Pavlem Hůlou a část koncertu pro violu a orchestr Franze Antona Hofmeistera.
1: Tak tenhle hudební žánr v Maďarsku teď rozhodně nezní. V maďarské Budapešti ale stále pokračuje festival Sziget. Je letos na takzvaný Ostrov svobody dorazili 10 000 návštěvníků, aby si poslechli vystoupení světových headlinerů.
0: Jenomže za oponou se odehrával úplně jiný příběh. Ještě před pár měsíci totiž nebylo vůbec jisté, jestli jeden z největších evropských festivalů bude pokračovat.
2: Na první pohled se tady nic nezměnilo. Tisíce návštěvníků stejně jako každý rok v doprovodu reprodukované hudby proudí přes ikonický bývalý železniční most na Budapešťský ostrov svobody. Někteří s obrovskými batohy, jiní táhnou kufry a vezou vozíky plné jídla.
3: Je to prostě perfektné. Super lidi, super hudba, super prostředí.
2: Vy máte sebou takový vozík na 4 kolečkách, tak co v něm všechno máte? Jaká je taková základní vybavenost pro návštěvníka festivalu?
4: Tak tím, že tu kempujeme, tak samozřejmě stan, spacáky, stoličky, stůl, aby nám bylo dobré, aby jsme měli posedenie a potom milion věcí.
2: Říkají mi Marina a Martin ze slovenské Stupavy. No a zatímco fanoušci plánovali svůj festivalový program, organizátoři řešili, jestli vůbec otevřou festivalové brány. Po několika ztrátových letech se Sziget dostal do finančních problémů a britský provozovatel Superstruck Entertainment se rozhodl odejít. Festival se tak vrátil do rukou svých původních zakladatelů. Doplňuje pro Český rozhlas šéf mezinárodního prodeje Sigetu a
5: Podařilo se nám vytvořit nové vlastnické i finanční zázemí festivalu. Zapojilo se několik společností, které jsou našimi dlouholetými partnery.
2: Tím ale změny nekončí. Letošní ročník nemá být jen restartem po ekonomické stránce.
5: Letos se vracíme k původní myšlence festivalu z 90. let. Nejde jen o hudební program, ale o celkový zážitek. Máme tady cirkus, divadlo, divadelní představení a tak dále. Chceme znovu zdůraznit podstatu Sigetu jako ostrova svobody. Věříme, že Sziget je festival opravdu pro každého. Místo, kde mohou lidé být sami sebou. Právě proto mluvíme o atmosféře svobody.
2: Přestože největší pozornost tradičně poutají světoví headlineři, organizátoři letos výrazně upozorňují taky na domácí scénu. Ostatně první ročníky Szegetu byly především festivalem maďarských kapel pro maďarské publikum. Letos proto některé scény ovládly domácí interpreti. Na jedrom festivalu tak můžete slyšet současný maďarský pop a nebo si na vedlejším pódiu zaspívat tradiční maďarské písně za doprovodu klavíru. A příští rok se má Sziget zase o něco změnit. Organizátoři chtějí se změnami začít hned při vstupu do areálu. Ikonický most Káhýt totiž už kapacitně nestačí a je ve velmi špatném technickém stavu. Jeho oprava by proto měla začít ještě letos. Z Budapešťského festivalu Sziget Jiří Štefl, Český rozhlas.

0: Byl rok 1942 a Dizzy Gillespie píše skladbu A Night in Tunisia. No a to je vlastně skladba, která se stala jakoby jedním z jeho podpisů. Pozoruhodná je i tím, jak v ní Gillespie spojil bebop s latinskoamerickými rytmy. Takže jsme slyšeli jazzový standard, který nakonec pomáhal měnit podobu jazzu. A slyšeli jsme ho v 6:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na své klienty. Například podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40% a vzrostla také částka, kterou útočníci lidem z účtů kradli. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runway přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 000 000 000 Kč. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Americký prezident Donald Trump zavedl cla na prodej dronů do Spojených států. Bezpilotní letouny chce clít až 100%. Stroje ze zemí Evropské unie by podle nových pravidel měly podléhat nejméně 15% přirážce. Bílý dům opatření zdůvodnil ochranou národní bezpečnosti Spojených států. 35. ročník festivalu Eurion ve Smržovce na Jablonecku začne dnes v 18 hodin hudebním programem. Městská letní slavnost bude pokračovat po celý víkend. Letošní novinkou je sobotní open mic, který dá prostor amatérům. Ti vystoupí s hudebními čísly nebo autorskou tvorbou stand-upu a slam poetry. A čekejte většinou jasno, s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26 a v 1000 metrech na horách 22, na Šumavě až 25. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Po celé republice se právě dnes a i o víkendu chystá celá řada zajímavých a skvělých akcí, které stojí za návštěvu. Třeba v Miroticích na Písecku začíná dvoudenní multižánrový festival Mirotické setkání loutek a hudby. Tenhle festival podporuje integraci romských umělců a zdravotně postižených osob do společnosti, a to prostřednictvím kulturních aktivit.
2: Startují chodské slavnosti a vavřenecká pouť v Domažlicích, nabídnou na 50 pořadů a 782 účinkujících. Připomenou i výročí etnografa a skladatele Jindřicha Jindřicha.
1: Amazonka čtvrtstoletí od objevu pramenů českými expedicemi. Takový název dostala výstava, kterou najdete v muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici.
2: Na hrad Košumberk v Luži můžete zajít na hudební festival Karel. Vystoupí Buty, sto zvířat nebo kytarista Rufus Miller, který patřil ke Stingově doprovodné kapele.
1: A více než 50 snímků nabízí až do neděle festival Filmová renesance. Ve Slavonicích na Jindřichohradecku.

0: Robert Schumann a fantazijní kusy Petr Nať a Claudio Bohorquez dohráli 7:07.
1: Teď nás bude zajímat to, jak vypadají výsledky ze sklářského sympózia studentů středních škol. A přesně tohle se můžete dozvědět v Severočeském muzeu v Liberci.
0: Vestibul nabízí výtvory z rytého skla studentů sklářských škol z Kamenického Šenova a Železného Brodu.
2: Já jsem se rozhodla zpracovat dvě sochy od Jaroslava Rony, jedna, která stojí právě před galerií Liberec, a druhá, která stojí u Ještědu.
3: Anna Hanková vystavuje svá díla ve vestibulu Severočeského muzea.
2: Rozhodla jsem se zpracovat a zkombinovat dohromady do ryté sošky. Ronu jsem si vybrala hlavně kvůli tomu, že mi částečně zachránil přijímačky na školu, protože jsem právě tady z Liberce a jeho sochy mě provází tak nějak celým Libercem. Předcházel tomu model z hlíny, což byl asi nejtěžší problém. Potom ta realizace ve skle ušla celkem hladce.
4: Vedle ve vysoké vitríně máte další svoje dílo. To je dost barevně i velikostně kontrastně oproti předchozímu panáčkovi. Co tady vidíme?
2: Jsou to dvě vázy, které jsou zasazené do sebe. Je to gotická architektura, částečně i liberecká radnice. Menší váza z vnější strany tvoří vlastně vnější opěrný systém. S tou byly asi největší problém, jelikož vyříznout ten vnitřní prostor, tak aby ty pilíře nepraskly. Bylo celkem složitý. První pokus nám prasknul vlastně kompletně, ale na podruhé už to vyšlo.
3: Její spolužačka Veronika Kaplanová se věnovala gotické architektuře. K vidění jsou její tři skleněné poháry.
5: To je moje klauzurní práce, ze které jsem se rozhodla se inspirovat gotickými okny. S tím, že původně měly být čtyři, ale to se úplně nepovedlo, protože jeden mi prasknul. Pro mě gotický sloh byl vždycky takovou inspirací. Bavila mě tam tajemnost, křehkost.
4: Dá se z těch pohárů pít?
5: Určitě jo, akorát se toho tam vejde fakt hodně. Původně to mělo být určený na nějaký třeba víno, ale fakt teda nevím pro koho.
3: Mladá umělkyně Josefína Lafantová vytvořila vzorovaný válec ze skla.
6: Na začátku celočervená vrstva, kterou jsem musela graficky prorýt. Byl to hodně složitý proces, protože na začátku to měla být plastická verze, což jsem na dvakrát prorila a zvolila jinou techniku. Je to taková hodně detailní, jemná práce, protože všechen ten design, co jsem tam vytvářela, to bylo pomocí malých teček přiťukávání.
4: Kde ty výrobky vznikly, kdo je vyrobil?
7: Jsou to vlastně unikátní kusy, které vznikly v rámci ryteckého sympozia na počátku března tohoto roku.
3: Popisuje Kristýna Rosmanová, kurátorka výstavy ze Severočeského muzea Liberec.
7: Sympozium se uskutečnilo v střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a zajímavé je to, že je to vlastně spojení dvou škol, právě z oddělení rytého skla z toho Železného Brodu, tak potom i ze školy z Kamenického Šenova. Zajímavé je i to, že se vlastně toho sympozia zúčastnili i jejich pedagogové, a to jak dílenští, tak vlastně i vedoucí těch ryteckých ateliérů.
3: Tyto dvě sklářské školy se podle Rosmanové jako poslední na světě zaměřují na techniku rytí skla jakožto na hlavní obor čtyřletého studia. Výstavu ve vestibulu Severočeského muzea lidé uvidí do 11. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Vlasta Redl v nahrávce z roku 1994. Necelé 2 minuty zbývají do 6:45. Přejeme hezké ráno.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A máme pozvání k poslechu na tuto neděli, kdy na Vltavě můžete poslouchat první část třídílného rozhlasového seriálu podle knihy Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých, kterou napsala polská nobelistka Olga Tokarčuková.
0: Vypravěčkou románu je inženýrka Jana Dušejková, která bydlí na samotě v polsko-českém pomezí a přivydělává se jako učitelka angličtiny na základní škole.
2: Ale abychom o ději knihy nemluvili dlouze, tak si pojďme pustit, abychom vás taky nalákali, krátkou ukázku. V titulní roli se představí Jitka Smutná.
3: Takže, podle vás se udusil kostí.
4: Víte, já si myslím, že on se neudusil jen tak. Ulovil srnu. A ta se mu pak pomstila. Zabila ho. Její přítelkyně, spolupachatelky, se přišly podívat.
3: Aha. No a kde je tady ta kost?
4: Tu jsem dala k ostatkům. Tedy jiným kostem. Mám ji v igelice na stromě před domem, jestli chcete. Můžu pro ní dojít, myslím, že kost z krku poznám.
3: No, to už asi jedno. Když jste viděla souseda naposled?
4: To nevím. Já jsem mu vyhýbala. Myslím, že to byl člověk, který měl být dávno nějak potrestaný.
0: Rozhlasová adaptace knihy Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých získala hlavní cenu v kategorii drama na festivalu Pri Bohemia Rádio před 3 lety.
2: A vedle Jitky Smutné si v inscenaci zahráli například Miroslav Hanuš, Klára Suchá, Jan Vondráček, Andrea Elsnerová nebo Marek Daniel.
0: První díl na Vltavě v neděli v 11 dopoledne.

0: Vydejte se s námi poznávat umělecká řemesla.
1: Houslařství na Chebsku, podstávkové domy na Horní Lužnici nebo umění vitráže.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Berlínský komorní orchestr a Helmut Koch, část 12 kontradanců pro komorní orchestr Ludvika van Beethovena.
1: A pojďme se teď v čase vrátit do měsíce dubna společně se spisovatelkou Pavlou Horákovou. V dubnu se v Jihomoravském Mikulově totiž pravidelně stává hrob rabína Šmuel Šmelke Horovice poutním místem.
2: Ráno otevřete okno a máte dojem, že jste se probudili kdesi ve východoevropském štetlu, jak z obrazu Marka Šagala. Nad prejzovými střechami moravského městečka se sice nevznášejí postavy, zvířata ani předměty, ale výjev v bývalé mikulovské Lange Gasse, dnes Husově ulici, působí podobně nezvykle. Ulice je plná ortodoxních židů, vousatých, pejzatých, kaftanatých a hrdelní jidiš drnčí jarním povětřím. Muži mají na hlavách černé klobouky nebo aspoň jarmulky a po ranních modlitbách stoupají od horní synagogy, jediné dochované z někdejších 16 ve městě, směrem k židovskému hřbitovu. Je konec dubna a to znamená, že Šmuel Šmelke ben Hirsch Halevi Horovic má Jahrzeit. Tento jediný chasid ve funkci moravského zemského rabína se narodil roku 1726 v dnešním Polsku, byť jméno Horovic se váže ke středočeským Hořovicím. Do Mikulova přišel v roce 1772 a o dva roky později byl zvolen zemským rabínem. Jeho přítomnost zde představovala jeden z prvních kontaktů chasidismu s českými zeměmi a Mikulov byl nejzápadnějším místem v Evropě, kde toto hnutí zapustilo kořeny. Rabbi Horovic ve městě zřídil vlastní soukromou modlitebnu a ješivu, ale nakonec tu působil jen 6 let. Zemřel 28. dubna roku 1778. Jeho odkaz však vešel do legend a jeho zdejší hrob je dodnes poutním místem. Za života prý Šmuel Šmelke Horovic nebyl v mikulovské obci příliš oblíben. V jeho časech už zdejší židé nebyli v otázkách zbožnosti příliš horliví a běžně mluvili jen německy, což rabín odmítal a důsledně hovořil pouze jidiš nebo hebrejsky. Pochován je na čestném místě mikulovského židovského hřbitova, kterému se říká rabínský vršek. Jak už název napovídá, tento okrsek je vyhrazen rabínům a dalším prominentům židovského Mikulova. Hebrejský nápis na Horovicově náhrobku hlásí, že je zde pochován zemský rabín a pán, představený soudu naší obce, gaon, chasid proslulý zbožností, slavný kabalista, velký mezi těmi, kteří jsou vznešení, významného rodu Šmelke Halevi, syn proslulého rabína a gaona, našeho učitele, našeho pána Hirše, památka spravedlivého budiž požehnaná, Horovice. Aby hrob poutníci mezi ostatními snadno poznali, natřeli svrchní část náhrobku zlatou barvou. O Jahrzeitu Šmuela Šmelke Horovice se do Mikulova sjíždějí mimo jiné členové chasidské dynastie Nikolsburg ze státu New York, která od rabína odvozuje svůj původ, aby se u hrobu svého cadyka poklonili a zapálili Jahrzeitovou svíčku. Ve speciálních kovových schránkách tu po nich zůstanou vyhořelé kalíšky a taky nádobky s košer olejem. Zahraniční návštěvníci přijíždějí na mikulovský hřbitov po celý rok, nejen ze Spojených států, ale i ze sousedního Polska a dokonce až z Austrálie. Někteří nehledají slavné rabíny, ale své předky. Z vídeňského letiště je to do Mikulova jen skok a když poutníci přijedou v noci, branku si otevřou pomocí kódu. O dubnovém Jahrzeitu se nezavírá vůbec, aby lidé mohli proudit tam a zpátky, jak potřebují. Jelikož právě od hrobů nejzbožnějších židů prý modlitby stoupají nejkratší cestou k Bohu, nechávají chasidé na hrobě Šmelke Horovice lístky s prosbami či vzkazy zatížené kameny a věří, že zde budou přednostně vyslyšeny. Jeho náhrobek spolu s několika přilehlými je modlitbami přímo zastlán a papírky popsané či potištěné hebrejským písmem se budou v okolí rabínského vršku válet ještě dlouhé týdny poté, zmoklé, zmuchlané a ušpiněné. Teprve když jsou listy papíru už téměř rozložené, je možné je pozbírat, ale nesmí se jen tak vyhodit do odpadu. Nýbrž je potřeba je pietně spálit. Tou dobou i Mírce Hašem jsou už modlitby Hospodinem pozorně vyslechnuty a náležitě zváženy.
1: Připomněli jsme si chasidského rabína Šmuela Šmelkeho Horovice, který v 18. století působil jako moravský zemský rabín a jehož hrob je dodnes poutním místem. Zavedla nás k němu úvaha spisovatelky Pavly Horákové.
0: Arcibiskupský palác v Olomouci se dostal na seznam neobjevených skvostů Česka. Víc o tom ve zprávách v 7.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
6: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
5: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
6: 12. září od 18 hodin.
5: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
7: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
8: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve. Některé hlásí kritické minimum. Běh v teplotách kolem 28 stupňů ve stínu může být pro netrénované sportovce rizikový, upozorňují na to lékaři. Arcibiskupský palác v Olomouci se letos dostal na seznam neobjevených skvostů Česka. A čekejte většinou jasno s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
9: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
10: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
11: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
10: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý 10. hospitalizovaný pacient a během života 1 ze 3. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
8: V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou dle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
12: Jsem dostal křeče, dočila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
13: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
14: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
13: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Kvůli zhoršujícímu se psychickému stavu posádky americké letadlové lodi Abraham Lincoln si začínají stěžovat rodiny nasazených námořníků. Podle zpráv amerických médií se kvůli špatným podmínkám na lodi několik vojáků pokusilo skočit přes palubu a ukončit život. Šéf Pentagonu Pete Hexet to popírá. Podle něj je vše v pořádku.
15: Centrální velitelství potvrdilo, že jeden z námořníků skočil přes palubu, ale byl včas zachráněn. Jeho rodina se o tom ovšem podle slov jeho matky dozvěděla až 4 dny poté. Vojáci si stěžují na nedostatek jídla, problémy s vodou a hygienou a špatnou morálku. Letadlová loď zůstává na moři déle než kdykoliv za poslední roky. Trumpova administrativa totiž nasazuje válečné lodě v rámci tažení proti Íránu i Venezuele na neobvykle dlouhou dobu. Demokratičtí kongresmeni proto žádají osobní návštěvu lodi a vysvětlení podmínek, které tam vojáci k životu mají. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: Agentura Czech Tourism letos zařadila Olomoucký arcibiskupský palác do seznamu neobjevené skvosty Česka. Loni památku navštívil rekordní počet lidí a dorazilo jich více než 13 tisíc. Podle vedoucí arcibiskupského informačního centra Venduly Prostředníkové je přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů pro řadu turistů neznámé. Důvodem může být i poloha historické budovy.
16: Je to městský palác, nachází se v té klasické městské zástavbě. Není to jako u jiných zámků, které jsou na tom krásném místě nebo třeba na kopci. Takže trošku se ztrácí v té městské zástavbě a trošku za to i v vozovkách děčíme Marii Terezii. Kvůli tomu, že tady postavila přímo před palácem novou zbrojnici, tak není tak dobře vidět palác ani z přilehlých náměstí.
8: V Olomouckém kraji je letos mezi neobjevenými skvosty Česka taky hrad Kolštejn na Šumpersku a Javoříčské jeskyně na Olomoucku.
17: Počasí.
8: Bude většinou jasno, s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26 a v 1000 metrech na horách 22. Na Šumavě až 25. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, máme tady pátek, je 14. srpna, před námi další horký letní víkend a možná už teď přemýšlíte, kam vyrazit, co objevit a nebo kde se na chviličku schovat před vedrem. No a právě proto stojí za to zůstat i dnes ráno s Českým rozhlasem Vltava. Ranní Mozaika tu pro vás bude až do 10. dopolední. Vezmeme vás do Bayreuthu na 150. výročí prvního kompletního uvedení Wagnerova prstenu Nibelungova. Projdeme se taky pražskou bubenčí, a to po stopách do kubismu, no a nabídneme i další příběhy, které vám můžou zpříjemnit třeba začátek víkendu. Berete-li to tak? Dobré ráno a vítejte u poslechu Vltavy.
1: Beata Hlavenková se připojí za pár minut, k tomu Johann Christian Bach, Don Grolnik nebo Johann Sebastian Bach a taky Karl Maria von Weber. Royal Concert Chebou Orchestra, teď v části svity pro jazzový orchestr číslo 1 Dmitrije Šostakoviče.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Ricardo Schei s Royal Concertgebou Orchestra necelých 10 minut po 7 ráno.
1: A putujeme společně Prahou každé ráno v tomto týdnu a dnes prozkoumáme oblast mezi Starou Bubenčí a Dejvicemi, která byla na přelomu 19. a 20. století jednou z nejcennějších nezastavěných zón. Vlastně tehdy to nebylo v Praze, to bylo blízko města Prahy.
0: Za randokubistickými stavbami se vypravila reportérka Alena Rokosová.
2: V mapě nazvané Skrytá geometrie Prahy, na které se podílel architekt Štěpán Beneš ze spolku Mapamátky, najdeme kromě samotného centra Prahy, nebo třeba Žižkova a Vinohrad, ještě další lokalitu, která rozhodně stojí z hlediska rondokubismu za pozornost, a to jsou Dejvice. Nicméně my se nepotkáváme na Kulaťáku na Vítězném náměstí, ale před domy, které stojí na rohu Bubenečské a Českomalínské ulice.
3: Ta Bubeneč vznikala trochu jiným způsobem než vlastně samotná zástava kolem Vítězného náměstí. V době, kdy vlastně Vítězné náměstí ještě bylo polem a jenom skutečně na těch budoucích ulicích

0: stavba pokračovala až později.
1: Tak si pojďme říct konkrétně, co můžeme vidět, na jaké domy se díváme právě teď.
0: My se teďka díváme na stavby architekta Jaroslava Vondráka. Pro zaměstnance Ministerstva zemědělství a dalších agrárních institucí je velmi spjatý s touto čtvrtí. Měl několik epizod, které se vlastně všechny dají nakoukat tady v rámci té Bubenče. Máme tady nějakou první epizodu před první světovou válkou, kdy on používá výrazné geometricky secesní tvarosloví. Jsou to takové jako velké plástve čtvercové. Potom to jsou tady tyhle ty, skoro by se dalo říct, spíš ardekové stavby. To jsou ty opravdu nejopulentnější, protože zaměstnanci tady ministerstva nebyli skutečně z levného kraje. A tady ten rondokubismus je jako opravdu jenom malinkatá intence. Jaroslav Vondrák si to tvarosloví půjčuje a jenom ho ale formuje do vlastně svojí verze geometrizujícího ardeka. A úplně možná nejkrásnější epizoda, která bohužel nesouvisí s naším tématem, kdy se vlastně vrací k odkazu svého učitele Jana Kotěry a vlastně začíná používat cihlu.
1: Na Puškinově náměstí mě Štěpán Beneš upozorňuje na činžovní dům číslo 4. Typické prvky národního stylu na něm sice nenajdeme.
0: Ale má docela výrazně předsazené hmoty a je to vlastně stavba, která perfektně ukazuje přerod toho národního stylu v meziválečný purismus a skoro by se už dalo říct i ve funkcionalismus. Skutečně si zachovává ještě těžkost a tektoniku toho národního stylu, ale už se snaží vlastně ubírat na tom dekoru.
1: V ulici Verdunská procházíme kolem dvou bloků domů, které navrhli dva bratři. Na jednom z domů dokonce vidíme nápis Architekt V. Martínek.
0: To je Vladislav Martínek se svým bratrem Josefem Martínkem. Jsou autory skutečně několika bloků domů tady v Bubenči. Jedním z jejich jako klasických znaků, který je právě vidět i na bloku, před kterým stojíme, jsou vlastně motivy kruhu proťatého křížem.
1: Zastavujeme ještě u domu na rohu ulice Verdunská a Charlesa de Gaulla. Štěpán Beneš o něm říká, že má jeden z nejkrásnějších rondokubistických vchodů v Praze, což kontrastuje se zbytkem domu.
0: Tady v tomto případě plastičnost toho dekoru jako není kdo ví jaká. Kromě toho vstupu, ten je prostě těžký a velký a masivní. Úplně to má najednou jiný jazyk. Tady skutečně šli jako full in, protože to je hlavní průjezd do vnitrobloku toho domu.
1: Přesunuli jsme se před oblíbenou kavárnu Kabinet, kterou najdeme na rohu ulice Terounská a Rooseveltova, v přízemí dalšího výrazného nárožního domu.
0: Tahle ta ohromná stavba z roku 1923 až 1925 od architekta Rudolfa Hraběte je vlastně celá jedna strana bloku až do ulice Jugoslávských partizánů. Byla vlastně postavená pro pražskou obec, to byly jako skutečně městské byty. Sám Rudolf Hrabě byl prakticky městským architektem. On byl takovým tím úřednickým přednostou, ale zároveň se snažil nastolovat jako principy moderního urbanismu, moderního bydlení.
1: V celém našem seriálu mluvíme o architektech. Nicméně tady v Dejvicích stojí za zmínku i rondokubistická tvorba české architektky.
0: Tady se můžeme potkat s jedním z mála příkladů, ne-li s jediným příkladem rondokubistické architektury od Milady Petříkové Pavlíkové. První české architektky, která je velmi často skloňovaná pro dům ve Smečkách, pro ženský klub, ale třeba dům osamělých žen tady v Dejvicích, tak vzniknul právě ještě v období rondokubismu. Má takovou jako jemně červenou barvu.
1: Němu se dostaneme, když přejdeme Vítězné náměstí.
0: Ulice Evropská a Šolínova, tam na rohu. Dlouhá léta tam byl domov důchodců. Teďka, pokud se nepletu, tak ty domy jsou prázdné, ale čeká je nějaké nové využití.
2: Dodává architekt Štěpán Beneš ze spolku Mapamátky. Provedla nás Alena Rokosová, se kterou se pravidelně vydáváme za kubistickými a rondokubistickými stavbami v Praze.
3: Naše kroky dál míří na Náchodsko. V Josefově se odehraje letní mozaikové setkání. Co všechno to obnáší, to prozradíme.

0: Vynález zkázy byli jednou dva písaři, čelisti, šest dnů kondora
1: a mnohé další světově proslulé snímky a seriály
0: jako četba ve filmovém létě na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Johann Christian Bach v podání Stuttgartského komorního orchestru. Část symfonie D-dur opus 18, 5 minut před 7:30.
1: Posloucháte ranní mozaiku, ale my teď s Františkem budeme mluvit o úplně jiné mozaice, kterou teď ožije Josefov na Náchodsku. Od dnešního dne až do příštího čtvrtka se v pevnostním městě odehraje letní mozaikové setkání. Dorazí na něj profesionální mozaikáři, umělci i studenti z Česka a Slovenska a společně vytvoří velkoformátovou mozaiku inspirovanou historií Josefova. V životní velikosti na ní bude zobrazený rakousko-uherský voják.
0: Dílo vznikne tradiční technikou z ručně štípaného skla a kamene a v Josefově zůstane jako trvalá připomínka jeho vojenské historie. Tahle akce nebude jenom pro profesionály, veřejnost se může zapojit do workshopů a otevřených dílen a dozvědět se víc o mozaikářském řemesle a taky si ho sama vyzkoušet.
1: Ještě jedna zajímavost, tohle setkání navíc odstartuje novou mozaikářskou dílnu v areálu Bastionu 4, která bude veřejnosti sloužit i po skončení akce, a letní mozaikové setkání v Josefově tedy potrvá ode dneška, tak se na něm zastavte až do 20. srpna.

0: Pěkně do tečky Cape Verdean Blues od Horáce Silvera. Jestli vás tahle skladba alespoň trošku roztančila, tak jsme rádi. Máme 7:30, je pátek, 14. srpna.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Kvůli intenzivnímu suchu teď v českých lesích nerostou skoro žádné houby. Podle mykologů je situace nejhorší za poslední roky a dokonce prázdnin se už nezlepší. Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o více než 40% oproti stejnému období loni. A podle České spořitelny roste taky částka, kterou útočníci lidem z účtů ukradli. Za červencovou nehodu letadla Ryanair, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho z ventilátorů a úlomky rozbily okno. Stroj po několika minutách bezpečně přistál zpátky na letišti. V Archeoskanzenu v Nasavrkách dnes začíná dvoudenní festival pohanské a fantasy hudby Sabbath Fest. Lidé uvidí koncerty 9 evropských kapel, ohňové show i tematický jarmark. Během doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit na přednášky nebo komentované prohlídky keltského opida. A čekejte většinou jasno, s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26 a v 1000 metrech na horách kolem 22. Na Šumavě až 25. Více zpráv na rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hudebník Michal Prokop slaví 80. narozeniny a na festivalu Krásný ztráty live pokřtí své nové album Live 80.
2: Můžete dorazit do Všetic. V Plzni tam proběhne festival na ulici. Návštěvníky čeká více než 150 účinkujících, několik hudebních scén, klubové koncerty i doprovodný program.
1: V Kutné Hoře je na terase Kaple Božího těla nová výstava Dialogy v krajině granátovníků a představuje rozsáhlou fotografickou kolekci francouzského fotografa laoského původu Lam Du Ciena.
2: Pokud v Kutné Hoře budete, můžete i do katedrály na Nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Tam se chystá vernisáž Site Specific instalace vizuálních umělců Terezy Bartůňkové a Ondřeje Klavíka.
1: A naše poslední pozvání to je do Orlických hor, do krásného Neratova, kde začínají tradiční poutní slavnosti. Na večer vystoupí Spirituál Quintet, zítra potom zazní varhaní koncert společně s Filharmonií v Hradci Králové.

0: Johann Sebastian Bach a soubor Brecon Barok, část koncertu pro čembalo a další nástroje.
1: Jubilejní 150. slavnosti Richarda Wagnera v německém Bayreuthu, ty se už přehouply do své druhé poloviny. O reakcích na dosavadní průběh a také o tom, co tahle událost znamená pro samotné město a region, si teď budeme povídat s naší spolupracovnicí Zitou Senkovou. Zito, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Slavnosti mají za sebou obě letošní premiéry, celkem je k vidění 7 titulů. Je ten probíhající jubilejní ročník o poznání slavnostnější? Do jaké míry se zatím naplnila ta očekávání?
2: Těžko říct, Františku, očekávání byla možná až větší. Samozřejmě je to událost nejenom pro město, pro samotný festival, pro region, ale pro celé Německo. Opravdu je to velmi nasvícené, ale nutno říct, že nějak, že by byly extra výjimečné, asi bychom to nemohli takhle pojmenovat. Dokonce pracují slavnosti v roce jubilea, velkého jubilea se seškrtaným rozpočtem, tak to osobně teda nepovažuji za nejšťastnější, a pokud bychom chtěli hledat nějakou výjimečnost v tom, že jde o takové poloscenické nastudování, nové nastudování tetralogie Prsten Nibelungův za použití umělé inteligence, tak to zase není úplně asi to pravé ořechové, navíc se to nesetkalo vůbec s pozitivním ohlasem. Každopádně ty premiéry, jak jste řekl, má festival obě teda za sebou. Historické uvedení rané Wagnerovy opery Rienzi a také teda Prsten Nibelungů v experimentální verzi, a nejvíc dosud je opravdu kvitována opera Rienzi, třetí opera, kterou Richard Wagner zkomponoval. Výborné nastudování pod taktovkou Natalie Stutzmann, a co se týče toho Prstena, tak to zase jde, tak říkajíc, za Christianem Tielemannem. Zatím teda do konce slavnosti, což bude příští neděle, bude k vidění, pondělí, 12 představení Rienzi, Bludný Holanďan, Parsifal, tetralogie Siegfried a Soumrak bohu, to bude tento víkend. No a na akci pochopitelně provází celá řada dalších koncertů, menších akcí, dětská opera, různé výstavy, no a slaví nejenom Bayreuthský festival 150 let své existence, ale také 50 let vzniku muzea ve Vile Wahnfried, kde Wagnerovi jaksi pobývali.
1: Ještě se ale zastavím u té umělé inteligence a Prstenu Nibelungova. Na to se opravdu čekalo s napětím. Vy už jste zmínila, že reakce nebyly příliš nakloněny na reakce publika AI. Co nejvíc se nelíbilo?
2: Nelíbilo se to pojetí. Myslím si, že vychází to z toho, že publikum v Bayreuthu je specifické,
1: konzervativní,
2: myslím to v tom nejlepším slova smyslu. Jsou to prostě praví kovaní Wagneriáni. Byť nutno říct, že Christian Tielemann, který dirigent, který také patří mezi spíš ty konzervativce, tak pro ně to byl velký zážitek pracovat s tou umělou inteligencí. Přiznám se, že já to posoudím až o tomto víkendu, jak to vypadá, ale je to poloscenické představení, kdy velmi stručně řečeno umělá inteligence generuje obrazy, scénu právě k tomu ději. A určitě nad tím strávili hodně času ten realizační tým, kterému se dostalo až vybučení u publika. Tak myslím si, že možná bayreuthské slavnosti ještě na použití té umělé inteligence příliš nedozrály.
1: Musíte
2: otázka.
1: Musíte nám to samozřejmě hned potom říct, jak vám osobně se Prsten Nibelungů ve spolupráci s AI líbil.
2: No, ono to není poprvé, co se umělá inteligence dostala na zeleném vršku jaksi ke slovu, protože byla to jiná inscenace Parsifal, která měla premiéru v roce 2023, a tehdy jsme dostali takové ty 3D brýle. To byl takový trošku taky, bych řekla, drahý propadák. Takže scénicky u diváků toto nastudování se nesetkalo s nějakým pozitivním ohlasem kvůli teda použití té umělé inteligence. Nicméně hudebně je to velmi úspěšná inscenace, a možná jenom zmíním, že pro Christiana Tielemanna, který byl také hudebním ředitelem slavností, tak za 26 let, co v Bayreuthu působí, tak oddirigoval 189 představení, což si myslím je obdivuhodné.
0: No, ještě pardon? Velmi stručně zajímalo by mě, co vlastně znamená Wagnerovský festival pro samotné město Bayreuth.
2: Tak je to velká událost, je to také významný hospodářský faktor, jak to bývá i u jiných festivalů, ať už Salzburg nebo Bregenz, pochopitelně nabízí i další krásná místa. Je to určitě Markraběcí operní dům od roku 2012 na seznamu UNESCO. No a možná bych ještě zpět k Wagnerovi řekla jenom takovou perličku, protože v Bayreuthu jsou pyšní také na svou pivní kulturu. A tímto mokem nepohrdal ani sám Richard Wagner, občas si dopřál i nějaké tučnější jídlo. A jak ve svých denících zapsala Cosima Wagner, jeho druhá choť, dcera Ference Lista, tak vlastně ty dietní chyby spravilo i pivo. Chodíval, jako byl štamgast v hospodě Angermann, kde se zastavil na procházkách se svým milovaným psem Rusem. Zapalil si doutník, poseděl u piva a měl tam také, a to je tradice dodnes v takových těch bavorských hospodách, svůj lžíci, prostě dva talíře, a na tom měl, ta rukověď byla ze slonoviny.
1: Bayreuth patří tedy Wagnerovi. Naše spolupracovnice Zita Senková odjíždí už dnes nebo zítra na festival?
2: Zítra.
1: Tak šťastnou cestu a pochopitelně ještě lepší návrat domů. Budeme se na vás těšit.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: O Bayreuthu bude dnes ještě řeč zhruba za hodinu, kdy se budeme ptát na to, jak se během desetiletí měnil pohled na Wagnerovo největší dílo Prsteny Nibelungů. Proč je stále považováno za jednu z nejživějších oper světového repertoáru?

0: Nahrávka Amy Winehouse na vlnách Českého rozhlasu Vltava, kterou pro nás vybral náš dramaturg Jan Kincel. Jsou necelé 2 minuty po 7:45. Přejeme hezké ráno.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Naše filmové léto na Vltavě nezpomaluje, a to ani v půlce srpna, a taky stále pokračuje naše anketa o nejlepší český film. Můžete hlasovat na našem webu vltavarozhlas.cz.
0: Aktuálně vedou všichni dobří rodáci a hodně hlasů od vás získali taky snímky Páni kluci, Kdyby 1000 klarinetů a Starci na chmelu, Markéta Lazarová, Vlny, Obecná škola nebo Spalovač mrtvola.
2: Co z toho se vám líbí nejvíc? Zastavte se, podívejte na náš web, samozřejmě hlasujte. Mimochodem, co ty, Františku, co bys vybral?
0: Já už jsem hlasoval, zapomněl jsem, co jsem hlasoval, protože to bylo na začátku, když ta anketa vyjížděla.
2: Já se přiznám, že bych nejradši hlasovala pro všechny filmy, protože ten výběr je opravdu výborný, je náročné něco vybrat. A tak pro vás máme ještě jednu takovou malou, trošku jinou anketu. Ptáme se vás, kdo je váš nejoblíbenější český herec nebo herečka a případně v jakém filmu se vám nejvíc líbil, líbila.
0: Svoje tipy posílejte na e-mail mozaika@rozhlas.cz a před 9:00 potom z vašich tipů vylosujeme někoho, kterému dáme unikátní vltavský filmový hrníček.
2: Takže nás poslouchejte, dnes ráno nám pište, těšíme se na vaše odpovědi, na vaše pohledy na nejoblíbenější české herce.

0: Karl Maria von Weber a VDR Symfonní orchestr s dirigentem Howardem Griffithsem v 7 hodin 51 minut.
1: A v 10 hodin začíná naše vizitka na Vltavě. Dnes bude patřit herci Janu Cinovi. Právě on totiž stvárnil jednu z hlavních rolí ve filmu Čika Čeka, který vypráví o tom, kolik toho rodiče opravdu vědí o životě svých dětí.
0: A hlavně o tom zde dokážou přijmout i ve chvíli, kdy zjistí, že vlastně vůbec neznají. Mimo to se Jancina zapojí třeba blízko v tom nejbližším horizontu i do festivalu O ničem.
1: Jancina tedy hostem dnešní vizitky po 10. dopoledne a naším hostem právě teď herečka Magdalena Borová. Celý tento týden pro nás vybírá své oblíbené texty.
2: Básnění.
3: Básně Václava Hraběte jsem během dospívání absolutně zbožňovala. Měla jsem pocit, že je všechny napsal pro mě. Myslím, že právě on byl takovou první inspirací pro mou vlastní tvorbu. Mnohokrát jsem ho ve svých pokusech vykradla. Pamatuju si, jak jsem doma na kazetě dokola poslouchala jeho povídku Horečka, interpretovanou Mirkem Kováříkem naživo v nějakém klubu. A hrozně mě to rozrušovalo. Jeho verše jsou romantické a svobodné a hraje v nich jazz. Báseň Reduta Blues mi připadá jako solo nějakého dechového nástroje. Takový dlouhý feeling, který se převaluje v různě intenzivních vlnách. Václav Hrabě, Reduta Blues. Hledám tě. V městě rozpáleném zapoledne. V městě stočeném do klubička noci. Hledám tě. V tomto městě rozkopaných ulic, pivních lásek krásných, podzimů a dlouhých kostelních věží, které se podobají tvým prstům. Hledám tě. A je to asi legrační, naivní a beznadějné. Je přece tolik tramvají, ve kterých mě můžeš minout. Je tolik nároží, kde můžeš prokřehlá a doufající čekat na někoho úplně jiného. Je tolik biografů, kde můžeš potichu plakat nad divným koncem krásného Itala. Je tolik ulic a slov, přes které na sebe nevidíme. Je tolik mužů, kteří tě mohou udělat daleko šťastnější, než by se to podařilo mně. Je tolik dobře znějících milostných veršů a republika má v oběhu tolik peněz. Je tolik domů, kde můžeš právě být na návštěvě. Je tolik štěstí na doplňkové půjčky. Je tolik postelí a tolik telefonních čísel. Jo, máš pravdu, je to trochu sentimentální, to, co říkáme. Ale co třeba slunce? To není pozér? Každý večer se jde utopit s ohromnou parádou a bengálem a ráno zase vstává, jako by nic. Čekám, až pianista skončí, abych zahrál svůj chorus. Nevím, co budu hrát. Je tolik dobře znějících milostných veršů a republika má tolik peněz v oběhu. Je tolik postelí. Ale hraju. A myslím, že to není beznadějné, neboť skrze pot a kouř za sebou slyším buben, jak v nepravidelných chraplavých příklepech vytlouká chválu věčného hledání.
1: Báseň Václava Hraběte Reduta Blues vyšla ve sbírce s názvem Blues. A po téhle knížce sáhla dnes také herečka Magdaléna Borová. My jí děkujeme za krásný výběr v tomto týdnu.
0: Clifford Brown a Max Roach Quintet nám hrají 4 minuty a kousek před 8. Návrat do 50. let a klasický jazz.

0: Dobrý den, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dětský certifikát by se měl ještě před jeho zavedením upravit. Francouzští hasiči se stěžují na pracovní podmínky a hrozí stávkou. Brno si připomíná obranu před Švédy. Události roku 1645 připomenou třeba divadelní prohlídky. A čekejte většinou jasno s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů. Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Ten má chránit děti před sexuálními predátory. Šéf rezortu Jeroným Tejce za ANO na změnách spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence.
3: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
4: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
3: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
5: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
3: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Na několika vodních nádržích na jižní Moravě se tento týden zhoršila kvalita vody. V obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygieniků na 4. z 5 stupňů. Voda je tedy nevhodná ke koupání. Na Brněnské přehradě se voda zhoršila z 2. na 3. stupeň. Podle hygieniků k tomu přispělo minimum srážek a několik dnů trvající extrémně teplé počasí s vysokými denními i nočními teplotami, jak říká Jana Derková z krajské hygienické stanice.
6: Zhoršit se nám situace určitě může, zvláště tehdy budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky, nebude větrno a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci. Takže to by bylo takhle očekávatelné, to zhoršení.
2: Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámily po schůzce s ministrem vnitra Loránem Nunézem. Požadují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. Francii letos sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořelo přes 100 000 hektarů.
7: Mluvčí několika hasičských odborů Xavier Boa řekl, že počet zásahů a jejich náročnost se v posledních letech zvýšily. Finanční prostředky ale podle odborů rostly pomaleji a hasičů není dost. Žádají proto personální posílení nebo lepší vybavení, které je lépe ochrání. Ministr vnitra Laurent Nunez slíbil, že předloží příslušný návrh zákona na začátku září. Hasiči podle něj můžou počítat taky z více penězi. Konkrétní částku neuvedl. Pokud hasiči s navrhovanými změnami nebudou spokojení, vyhlásí na konci září stávku a budou protestovat. Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: I letos lidé ode dneška až do neděle v brněnských ulicích nebo v okolí Špilberku zažijí aktivity spojené s oslavami Dne Brna. Akce připomíná významnou událost, kdy město odolalo dobývání švédských vojsk v roce 1645. Od 2 hodin odpoledne organizátoři připravili například prohlídky labirintu pod Zelným trhem s herci v kostýmech, které návštěvníkům přiblíží život v době obléhání města. Důležitost oslavované události popisuje mluvčí Turistického informačního centra Hana Bánovská.
8: Je to opravdu významná událost, která ovlivnila potom i pozici města Brna v tom dalším historickém vývoji a upevnila jeho pozici například navzdory silné tehdy Olomouci. Tou moravskou metropolí se stalo Brno.
1: Počasí.
2: Bude většinou jasno, s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26 a v 1000 metrech na horách kolem 22, na Šumavě až 25. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké dobré páteční ráno, filmové léto tady u nás na Vltavě pokračuje, s ním pochopitelně i anketa o nejlepší český film. Možná právě váš hlas ještě zamíchá pořadím, ale my se vás teď v ranní mozaice ptáme na to, kdo je pro vás nejoblíbenějším českým hercem nebo herečkou, ve kterém filmu vás třeba nejvíc zaujal nebo zaujala. Odpovědi už nám chodí, můžete je taky psát na náš e-mail mozaika@rozhlas.cz. No a kolem 8:30 nebo po 9:00 budeme losovat jednoho z vás, který od nás získá speciální hrnek Vltavy s nápisem Filmové léto tady u nás na Vltavě. Z toho hrnečku se výborně pije káva. Mimochodem, jenom teď vybírám jeden z dopisů. Dobrý den, můj hlas patří Jeřině Bohdalové, hlavně ve filmu Ucho. Je podle mě naprosto neuvěřitelná. Člověk jí věří každý pohled, každou nervozitu, každé slovo. Jiný dopis, já bych vybral Zdeňka Svěráka. Mám ho rád prakticky ve všem, co dělá, jako herce, scénáristu i člověka, který umí být vtipný a zároveň dojmout. No a přichází další tipy. Nataša Golová, Oldřich Nový, herci Davidského divadla. Tak pište a odpovědi posílejte.
2: Losovat tady budeme před 9:00, kolem 8:55, tak určitě přemýšlejte, ještě je čas. Po té hudební stránce mezi 8:00 a 9:00 Petr Ilič Čajkovský, Georg Filip Telemann anebo Aram Khachaturian. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Aram Chačaturian a část Maškarády svity pro orchestr v podání Státní filharmonie Brno pod vedením Jiřího Bělohlávka.
1: Tak ještě se trošičku zastavím u našeho filmového léta, než přejdeme k letní Letné. Další tipy už nám chodí Jaroslav Plesl. Můj hlas patří Jaroslavu Pleslovi. Baví mě na něm, že dokáže zahrát úplně rozdílné herecké typy. No a samozřejmě celé ráno můžete posílat svoje tipy na své oblíbené české herečky a herce. Budeme před 9:00 losovat jednoho z vás, který od nás získá speciální vltavský hrnek edice Filmové léto na Vltavě.
0: Letní Letná je v plném proudu, vizuálně podmanivá podívaná, ve které si nebudete jistí ani sami sebou. Tak to je Urvary od francouzského souboru nového cirkusu Raspózo.
1: Až do posledního srpna bude představení k vidění na festivalu Letní Letná v Praze na Letenských sadech. O tom, jak vytvářet v cirkusovém šapito svět na pomezí reality a iluze pomocí akrobacie

0: typů těl pro mě bylo velmi lákavé. Chtěla jsem tím především zdůraznit samotný princip cirkusu, jeho konkrétnost, fyzičnost a skutečnou přítomnost na scéně. Divák vidí skutečné tělo, skutečný pohyb a taky skutečné riziko. To je něco jiného než divadelní gesto, které je do určité míry vytvořené a umělé. Chtěla jsem tedy dát cirkusovému gestu znovu jeho vlastní sílu a důležitost. V současném cirkusu se totiž někdy stává, že se na samotnou cirkusovou techniku trochu zapomíná anebo ustupuje do pozadí. Pro mě ale bylo důležité vrátit ji do centra dění a ukázat, že právě fyzické tělo může být nositelem příběhu.
1: Jak tedy pracujete s loutkami a předměty v prostoru šapito? Ocitáme se v kruhu, kde je akrobacie přirozeně velmi výrazná a dominantní. Jak v takovém prostoru nechat loutky skutečně ožít?
0: Rozhodli jsme se, že loutky nebudeme vytvářet jako klasické objekty, ale že jejich tělem budou samotné cirkusové performerky. Akrobatky se tedy stávají loutkami. Pracujeme především s napětím mezi živým a neživým tělem, s okamžikem, kdy už se divák není jistý, jestli se dívá na člověka anebo na loutku. V představení sledujeme osvobozování tří takových lidských loutek. Jsou to akrobatky, které své tělo nechávají fungovat jako objekt, ale zároveň ho mohou kdykoliv znovu převzít jako vlastní živé tělo. Právě toto neustálé přecházení mezi živým a neživým nás velmi zajímalo.
1: Jaké téma z tohoto způsobu práce postupně vzniklo?
0: Těch témat je v představení několik a postupně se během práce proměňovala. Na začátku jsme chtěli mluvit především o manipulaci. Představení vznikalo v době pandemie covidu, kdy jsme měli velmi silný pocit, že jsme určitým způsobem manipulováni institucemi a pravidly, která nás obklopují. A tak jsme začali přemýšlet i o tom, co znamená být sám trochu loutkou, tedy někým, kdo je řízený zvenčí. Postupně jsme se vrátili k příběhu Pinokia. A právě tam jsme našli další důležitou linku, myšlenku učení prostřednictvím neposlušnosti. Pinokio hledá svou svobodu tím, že odmítá být poslušnou loutkou. Začali jsme tedy znovu přemýšlet o svobodě a o možnosti rozhodovat se sám za sebe. Důležitou roli v tom mají samozřejmě i děti. Objevují se tam skuteční malí chlapci, kteří jsou vlastně jakýmisi Pinokii, kteří už se z loutek stali lidmi. Je v tom tedy také motiv iniciační cesty.
1: Jak byste popsala dramaturgickou strukturu představení?
0: Je to především pohádka. Hodně jsme pracovali s pohledem dítěte. Děti z publika posazujeme úplně dopředu, do první řady, aby se celý svět představení do určité míry odehrával prostřednictvím jejich očí. Divák se tak může dívat na scénu podobně jako dítě, s pocitem, že ne všechno musí okamžitě pochopit. Je to především obrazové divadlo. Všechno je trochu rozostřené a nejasné. Nikdy přesně nevíme, kde se nacházíme ani v jakém čase. Postavy jsou proměnlivé, někdy si nejsme jistí, kdo je kdo, a dochází dokonce i k jejich záměnám.
1: Velmi důležitou součástí představení je také živá hudba. Jakou má úlohu? Vytváří především atmosféru nebo je přímou součástí vyprávění?
0: Hudba je pro nás naprosto zásadní. Když hudebník hraje přímo na scéně, vzniká mezi ním, performery a diváky určitý společný okamžik. A to je pro nás velmi důležité. Hudební atmosféra se během představení hodně proměňuje. Máme akordeon a taky hudebníka, který pracuje se starou hudbou a hraje na teorbu. Obecně nás zajímá hudba, která dokáže odolávat času, která může být stará nebo trochu staromódní, ale přesto v sobě má něco, co oslovuje lidi i dnes. Něco velmi jednoduchého a společného, čemu může porozumět každý.
2: Inscenaci Urvary uvádí soubor Raspozo až do konce srpna v rámci festivalu Letní Letná v Praze.
3: Jak oživit a využít brownfieldy a zatím nevyužívaná místa? Přesně na to se zaměřuje festival Landscape, který se letos odehrává v Hradci Králové. Tak se tam za chviličku zastavíme.

0: Thought About You, Jasmea Horn, dospívala v 8 hodin a téměř 21 minut.
1: Která herečka nebo který herec český je váš nejoblíbenější? Na to se vás dnes po ránu ptáme. Posíláte nám stále průběžně své odpovědi, velmi zajímavé. My vám za to slibujeme speciální hrnek s nápisem Vltava, filmové léto. Tak já vybírám jeden z dopisů. Vybrala bych Martu Isovou, má v sobě podle mě něco velmi přirozeného a současného, zároveň ale dokáže zahrát velké emoce bez zbytečného přehrávání a taky pokaždé, když ji vidím ve filmu, mám pocit, že té postavě Marta Isová opravdu rozumí. Tak to je jeden z vašich dalších tipů. mozaika@rozhlas.cz, to je ta správná adresa. Posílejte dál, těšíme se.
0: Pochopitelně, ale během vysílání nabízíme i pozvánky třeba na festival Landscape. Veřejný prostor, téma, o kterém se v posledních letech mluví hodně, jaký by měl být, co v něm chybí, jak probudit u veřejnosti zájem o společný prostor.
1: I tahle témata si už léta pokládá festival Landscape. Původně začínal v Praze, ale postupně se přesunul i do regionu a letošní ročník se pořádá v Hradci Králové.
0: Redaktorka Zuzana Filipková natáčela se zakladatelem Danem Mertou.
2: Lenský festival byl zahájen v roce 2014 na nákladovém nádraží Žižkov. Už v té době teda nákladové nádraží Žižkov bylo kulturní památkou, ale diskuze, která už probíhá 12 let, jeho revitalizaci a dalším využití pro kulturní a společenské účely. Takže v tom roce 2014 Lenský festival vznikl i jako mezioborová platforma mezi krajináři a architekty, ale ve vztahu a v kontextu i s politickou reprezentací daných měst nebo městských částí, kde se festival koná. Takže letos můžeme říct, že to je 13. 14. ročník.
3: Začínalo se v Praze, ale vystoupili jste právě i do celé České republiky. Letos je to Hradec Králové.
2: Vždy to je na pozvání kurátorů nebo vedení radnic. Mimo Prahu, protože v Praze jsme většinou na Žižkově nebo na městské části Praha 3. Mimo Prahu jsme byli v Plzni, pak následovala Ostrava, Krnov. V loňském roce to byla Kadaň a letos jsme v Hradci Králové. Ještě jsem zapomněl na Jihlavu.
3: Každý ten ročník je jiný hlavně v té lokalitě, takže předpokládám, že tam otvíráte i témata lokální.
2: Přesně tak, pro nás je to zajímavé. V těch místních teritoriích spolupracujeme i s mnoha lokálními umělci, což je pro nás vlastně důležitý i institucemi.
3: A na co jste se zaměřili v Hradci Králové?
2: Tak jaká jiná? Na nevyužitá území, tady jsou to 5 brownfieldy, místa, které potřebuje radnice komunikovat, ale nejsou to jenom brownfieldy, tak jak si je představujeme, jsou to staré industriální areály, ale i místa třeba mezi školami, místa, na které zatím ten Hradec Králové nemá finance a festivalem si ověřuje, jak by tyhle místa mohly v budoucnu fungovat, jestli i umění nebo drobná architektura, performativní architektura by mohla to dané místo oživit. To jsou například zbytky fortifikačního opevnění, barokního Pajkrtová a pivovarská flošna v Hradci Králové.
3: A na ta místa, tak na ta upozorňujete tím, že tam právě dáte třeba nějakou instalaci?
2: Přesně tak, že ty místa, která potřebuje to město, nebo nás zajímá je prodiskutovat, tak se domlouváme, buď máme open call, nebo se napřímo domlouváme, vyzveme daného umělce, který svým portfoliem, svou činností se nám zdá pro tu danou lokalitu nejzajímavější, nebo přemýšlíme o tom, jak on by mohl vstoupit do toho daného území, jak on by to mohl pojmout, aby ta jeho instalace vyvolala otázky.
3: Komunikujete nebo spolupracujete s místními umělci, takže například?
2: Je to Pavel Dušek, což je už dneska velice významný český umělec, je to původem Hradečák, ale nebyl tolik známý. Ty tam udělal jeden speciální pís, tak najednou Hradečáci říkali, je, to je zajímavý. Ale pak ty kolegyně kurátorky letošním roce, což ještě Pavlína Jindrová, tak vybírali místní umělkyně a umělce, kteří už jsou tam částečně znaní, mají vlastně vztah, nebo nejenom umělce, ale architekty k té dané lokalitě. Hradec Králové, on má ten název nebo podnázev Salon republiky v rámci české moderní architektury, spojený to se architektem Gočárem, ale samozřejmě jsou tam další výzvy pro současnost i pro budoucnost. Máme projekt Prodesy domesy, který byl před 2 lety v rámci salonu dřevostaveb na piacetě Národního divadla. My jsme to nazvali Zelená oáza, je tam výstava k jeho dřevěné architektuře, ale ukazuje to nějaké změkčení pomocí dřevěné struktury a krajinářských úprav, jak se může Urychovo náměstí, který je zajímavým prvkem v té urbanistické struktuře Hradce Králové, ale je to modernistické město, tak je tam velice málo stromů, prostě takhle bylo navrhnuto Gočárem, takže jak ho proměnit pro současnost.
3: Landscape Festival bude pokračovat až do konce září a když se podíváme tady na ten váš program nabízený, tak tam jsou právě výstavy, instalace a nějaké debaty, přednášky.
2: No, my tam máme 4 důležité aktivity. První je už 4. září, to je debata, já ji říkám hřbitovní, ale je to debata o současné funerální architektuře České republice ve vztahu k lesnímu hřbitovu v Hradci Králové. 9. máme Peča Kuču Night v Biocentrál v Hradci Králové, kde budou vystupovat autoři, architekti a umělci, kteří se podělili na letošním ročníku Landscape Festivalu. 12. máme grafito umělecký workshop, to je bývalé koželužně v Brownfieldu. Tam se bude celý den vlastně ve starých garážích, bude se tam sprejovat a budeme tam i debatovat na umění veřejném prostoru. A končíme mezinárodní konferenci na téma udržitelné a recyklovatelné architektury. Polovina těch přednášejících bude ze zahraničí, například No Studio z Varšavy, které vyhrálo před 2 lety cenu za městský veřejný prostor v Barceloně.
1: S Danem Mertou, zakladatelem festivalu Landscape, si povídala naše reportérka Zuzana Filipková. Celý festival zůstává v Hradci Králové až do konce září.
0: Za 3 minuty bude 9:30. Ještě nabídneme Petra Iliče Čajkovského a London Symphony Orchestra.

0: Petr Ilič Čajkovský, Pochod z baletu Spící krasavice a London Symphony Orchestra.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Neuvěřitelným tempem se nám plní mail mozaika@rozhlas.cz, na který posíláte pravidelně své tipy, nebo ne tipy, ale názory na to, který herec a která herečka jsou vaši nejoblíbenější, případně v jakém filmu se vám nejvíc líbí. Mluvíme o tuzemských hercích. Sbíráme vaše odpovědi a odměníme je speciálními hrnky Vltava filmové léto.
0: Evžen Kočenda třeba zvolil Libušku Šafránkovou a Tři oříšky pro Popelku. I paní Vyšanská volí Libuši Šafránkovou, píše, že byla vynikající herečkou nejenom filmovou, ale i divadelní, dokázala zahrát jak komediální, tak dramatické role a nezapomenutelnou je podle ní taky ve Třech oříšcích.
2: Blanka Sedlická, moji oblíbení jsou Iva Janžurová a Ondřej Vetchý. Honza Mališ píše, za mě teda Miloš Kopecký, ať už v komických rolích nebo vážných, mám ho rád i jako člověka, nejenom jako herce, když například vystoupil se svým legendárním projevem na sjezdu dramatických umělců roku 1987.
0: Ještě jeden tip od Jiřího Junka, ten by zvolil Šimona Bylinu pro autentičnost na výbornou. Stále můžete posílat svoje tipy, svoje oblíbené herce a taky případně, v jakém filmu se vám nejvíc líbily. Losovat výherce našich hrnečků budeme před 9:00 dopoledne.

0: Georg Philipp Telemann, část sonáty pro housle a baso continuo číslo 1, 6 minut po půl deváté.
1: A právě v těchto dnech si připomínáme 150 let od prvního kompletního uvedení Wagnerova prstenu Nibelungova v německém Bayreuthu. Od své premiéry prošla tato tetralogie nesčetnými proměnami. Každá generace v ní objevuje nová témata i nové souvislosti.
0: Jak se během desetiletí měnil pohled na Wagnerovo největší dílo a proč ho stále považujeme za jednu z nejživějších oper světového repertoáru?
1: I to pro nás zjišťoval hudební publicista Daniel Jäger.

Před 150 lety seděli první diváci v Novém divadle na Zeleném pahorku v Bayreuthu a sledovali příběh o prstenu, který svému majiteli přináší neomezenou moc. Od té doby se změnil svět, politika i společnost. Prsten Nibelungův však zůstal až překvapivě aktuální. Možná proto, že Richard Wagner, který je i autorem libret, v něm nevypráví jen severskou mytologickou báji. Vypráví příběh o touze pomoci, chamtivosti, zradě, lásce i o ceně, kterou za své činy platíme. Každá generace v postavách prstenu Nibelungova poznává sama sebe. A právě proto se prsten neustále mění. Wagnerova manželka Cosima, mimochodem dcera France Lista, chtěla po Wagnerově smrti v roce 1883 co nejvěrněji zachovat manželův odkaz. Z festivalu v Bayreuthu se tak paradoxně stalo muzeum a ustrnul v čase. Jejich syn Siegfried Wagner neměl moc šanci to změnit. K tomu se po jeho smrti odhodlala až jeho žena Winifred. Její vazba na Adolfa Hitlera ale představuje nejtemnější kapitolu v dějinách Bayreuthu. Festival mohl být po druhé světové válce obnoven až v roce 1951. Synové Winifred, Wieland a Wolfgang Wagnerovi odstranili popisné dekorace, vytvořili abstraktní jeviště modelované světlem a otevřeli tak cestu k modernímu hudebnímu divadlu. Skutečný převrat ale přišel v roce 1976. Ke stému výročí uvedení prvního prstenu svěřil festival novou inscenaci francouzskému režisérovi Patrici Cherovi a dirigentovi Pierre Boulezovi. Místo bájných bohů se na jevišti objevili průmyslníci, dělníci a svět rodícího se kapitalismu. Diváci byli pobouřeni. Dnes je ale tento projekt považován za jednu z nejvýznamnějších operních režií 20. století. A pro nás je zajímavé, že tento prsten měl i výraznou českou stopu. A to v pěvkyni Evě Randové, která v něm zpívala roli ochránkyně manželství bohyni Friku.

té doby se téměř každá nová bayreuthská inscenace Prstenu stává předmětem vášnivých debat. Harry Kupfer v roce 1988 viděl příběh tetralogie jako podobenství o civilizaci na cestě k zániku. Frank Castorf ho v roce 2013 zasadil do světa ropného průmyslu, benzínových pump a geopolitiky. Valentin Schwarz zase v roce 2022 proměnil bohy v bohatou a rozvrácenou rodinu. Jedni tvrdí, že moderní inscenační přístupy Wagnera ničí. Druzí jsou naopak přesvědčeni, že právě tím je naplněn jeho odkaz. Wagner se totiž nikdy neohlížel zpět. Chtěl divadlo, které bude žít, pulzovat, které bude současné. A právě proto se do Bayreuthu každé léto sjíždějí tisíce lidí z celého světa. Ne proto, aby viděli stejný Prsten jako jejich rodiče nebo prarodiče, ale proto, aby zjistili, co Prsten může vyjadřovat právě dnes.

0: Když se 17. srpna roku 1876 po závěrečných tónech Soumraku bohů zavřela opona prvního kompletního prstenu Nibelungova, málo kdo tušil, že se právě zrodila tradice, která bude trvat dodnes. Bayreuth se stal poutním místem Wagneriánů z celého světa a prsten Nibelungův dílem, které každá generace znovu objevuje a znovu vykládá. 150 let zůstává Wagnerova otázka stále stejná. Co se stane se světem, když touha pomoci převáží nad láskou? Odpověď si musí každý posluchač najít sám.
1: Je to 150 let od prvního uvedení Wagnerova prstenu Nibelungova v německém Bayreuthu a vy si celý seriál Daniela Jägera můžete připomenout na vltava.rozhlas.cz.
2: A pořád ještě nám chodí a jsme rádi za to, že nám chodí vaše odpovědi na naši otázku, jaký český herec, jaká česká herečka jsou vaši nejoblíbenější. Zdenka a Jiří Hanušovi píší, vzhledem k tomu, že jsme pokročilejšího věku, pamatujeme mnohé, tak chceme vzdát hold herečce mnoha talentů Magdě Vášáriové, například za film Postřiženy a Rudolfu Hrušínskému, mimo jiné za film Rozmarné léto.
1: Marian Minárek tvrdí, že se zapomíná na herce malých epizodních rolí, když oni právě dodávají filmu Koření. Vždy se potěší, když se objeví Václav Trégl, ať jako roztržitý profesor, nebo jako charakter, nebo když se rozčiluje, že není v baráku ani kapka koňaku, a to je skandál.
2: A za chviličku bude naším hostem na Vltavě herec divadla Járy Cimrmana Petr Bruckner, ale budeme mluvit o jeho krásných fotkách.

0: Dvě ikony amerického jazzu.
1: Miles Davis a John Coltrane by letos oslavili 100 let.
0: A na jejich počest poprvé společně vystoupí Eric Triffa, David Kolar a rozhlasový big band Gustava Broma.
1: Přímý vltavský přenos z brněnského hradu Špilberk 20. srpna od 20 hodin.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou i 2 minuty po 8:45.
1: Některé fotografie zachycují svět takový, jaký je, jiného umí na okamžik převrátit na ruby, přidat mu humor, absurditu nebo nějaký drobný příběh, kterého bychom si asi jinak nevšimli. No a právě takhle se na svět dívá Petr Bruckner, herec divadla Járy Cimrmana a taky fotograf.
0: Jeho černobílé snímky můžete od zítřka vidět na výstavě 3x6 v galerii Dragoon v Písku.
1: A Petr Bruckner už je naším hostem. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
0: Co se skrývá za tím názvem 3x6? Proč právě tahle číselná kombinace?
2: No, právě vy jste řekl černobílé a tam prakticky žádná černobílá není. Já jsem už tady v Písku měl 2 výstavy, takže černobílejch fotek oni tady znají a já jsem poprvé šach do barvy a je to 3x6. Jsou tam takhle, jsou to 3 cykly. Jeden cyklus je dílo přírody, druhý cyklus je dílo člověka a třetí cyklus je dílo Brucknera.
1: A vy sám, pane Brucknere, říkáváte, že nejste fotografem úplně všeho, že vás příliš nebaví krajina, architektura nebo nějaký klasický portrét, ale přitahuje vás ulice. Tak kdy nastává ten pravý okamžik, kdy už na ulici stojí za to zmáčknout spoušť?
2: Já vám řeknu, to jsou úplný náhody. Třeba já tady to dílo přírody, to jsou takové struktury, stromové struktury, které jsou teda opravdu nepředstavitelně barevné, když to dřevo hníje a prší, tak se objeví obrovská grafika. Se objeví. Nebo dílo člověka, to mě zase inspirovalo v technickém muzeu, já miluji lokomotivy. A tam je ta obrovská parní lokomotiva, které je moje dětství a já jsem si ji rozdetailoval na všechny ty, protože jsem technik, na všechny ty detaily té lokomotivy, což je úžasná technika a úžasný kus oceli.
0: Když jsme se dotkli té černobílé fotografie v úvodu, že tam nakonec budou spíš ty barevné, tak co vám přináší třeba ta černobílá fotka? Je to možná větší nostalgie spojená s tatínkem s domácí komorou?
2: Je to nostalgie, jak mě to naučil tatínek, když jsme fotili vlastně černobílé na film. Já pořád ještě v jednom foťáku mám ten kinofilm připravený. Teď už jsem sice digitální, ale to je ulice, ta černobílá fotka a je to reportáž. Já tomu říkám pořád, jak se tomu vždycky říkalo, momentky. To jsou věci.
1: Pane Brucknere, a když takhle jdete po ulici, hledáte si nějak předem motiv, anebo se čeká na to, co město samo nabídne?
2: Já si čekám na to, co město nabídne. Je pravda, já miluju Cartier-Bressona a ten právě fotil taky tohle, ale já jsem tuhle dočet, že on někdy si vyhlíd místo, na kterém místě čekal, co se tam bude dít, což já nedělám. Já normálně třeba jdu po ulici, mám ten foťák sebou a tu se mi něco objeví, nebo tu se mi taky něco neobjeví. To je dílo náhody. A já tomu říkám, že to je takový velký divadlo, kde se odehrávají na ulici různý scény, které už se nikdy v životě nebudou opakovat.
0: Jak moc je potom při fotografování pro vás důležitý humor?
2: No, je to důležitý. Když se mám něco, najdete určitě v nějakou věc, buď na ulici, nebo já třeba fotím v metru, kde, humorný. To metro je dneska, ten vagón je tichý a všichni koukají do těch mobilů a já si vyhledávám třeba lidi, kteří tam čtou písmena, kteří čtou knihu nebo noviny, nebo to, kterých v tom metru je teda strašně málo. A je to dobrý okamžik, když se tam třeba sejdou 3.
1: Vy už jste teď v Písku, protože zítra odpoledne bude mít vernisáž vaše výstava, kterou lidé mohou navštívit v galerii Dragoon. Nese název 3x6. Pane Brucknere, kdybyste měl návštěvníka přesvědčit nějakou jednou jedinou fotografií, aby se přišel do Písku, do galerie Dragoon podívat, jaká by to byla fotka? Proč?
2: No, My tam taky pokřtíme s Vláďou Krocem a se s Petrem Hechtem moji knihu, která teď vyšla. Ta je celá černobílá a řeknu vám, že mám tam takovou, já těžko se lítí fotka do rádia, jo. Ale já mám takovou svoji fotku, je to spíš zátiší a jmenuje se to, počkejte, já chci vzpomenout.
1: To nevadí.
2: Je to fotka mýho taková guru.
1: Tak to se nedá popsat, to se prostě musí vidět.
0: Musí vidět v Písecké galerii Dragoon.
2: Já vám řeknu, že fotografie se těžko do rádia popisujou, ale někdy taky jo. Ale lepší je to vidět opravdu in natura.
0: Nalákal jste určitě nejenom nás, ale i posluchače, herec a fotograf, člen divadla Jary Cimrmana Petr Bruckner bude mít výstavu v Písku v galerii Dragoon. Děkujeme za rozhovor, mějte se moc hezky.
2: Já vám taky moc krát děkuju a kdybyste náhodou dorazili do Písku, tak se přijďte podívat.
1: Slibujeme, přijdeme.
2: Ano.

0: Celé dnešní ráno jste měli možnost psát nám na naši adresu mozaika@rozhlas.cz jména svých nejoblíbenějších českých hereček a herců. Teď přišla ta chvíle, kdy nakonec jsme se rozhodli. Tři z vás obdarujeme hrnečkem Vltava filmové léto. Losovat z té neuvěřitelné spousty krásných mailů přišel náš kolega, ranní editor Tomáš Klement. Tomáši, vítej ve studiu.
1: Dobré ráno.
2: No, je to takhle regulární, aby nikdo neřekl, že někomu nadržujeme. Tak Tomáši, vylosuj prvního.
1: Já jsem takový drobný.

0: nejoblíbenějším hercem je Viktor Price, nevybavuji si jeho nejlepší roli, skvělý je vždycky, ale pro mě první ve filmu Milenci v roce 1 s Martou Vančurovou.
1: Tak to je druhý výherce, ještě jeden hrneček
2: a
1: máme.
2: A poslední Lukáš Schorný.
1: Lukáš Schorný, který zvolil nejoblíbenějším českým hercem Petra Čepka například v Trháku, jinak jeho nejoblíbenější film Kam nechodí slunce od Vladimíra Menčíka jako autora scénáře i hlavní postavy.
0: Všem vám, kteří jste se zapojili do naší raní, a ona to vlastně ani nebyla soutěž, bylo to takové zajímavé
2: anketa,
0: okénko, vhled do toho, koho máte rádi. Děkujeme za všechny e-maily, bylo jich mnoho, nemůžeme zdaleka všechny citovat, doufejme, že třem z vás tady uděláme radost. Tomáš Klement už odchází ze studia, za chvilku budou zprávy. Tak Tomáši, díky.
2: Hezké ráno.

0: Je 9 hodin, dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runway přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun. Letadla

pro něj hlasovalo necelých 9,5 tisíce lidí. Prudké bouře východně od japonského Tokia mají nejméně 4 oběti, informovaly o tom agentury AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy v oblasti ochromily část dopravy. Tisíce lidí uvázly na letišti Narita. Zhruba 22 tisíc domácností se ocitlo bez elektřiny. Extrémní počasí Japonsko sužuje už několik dnů. Ve středu se přes něj prohnala topická bouře Chan Choma. V Plzni začíná festival Na ulici. Kvůli rekonstrukci náměstí Republiky se letos přesouvá do areálu Depo 2015 a okolí. Nabídne 9 scén a 150 účinkujících a v plánu jsou i klubové koncerty. Vstup je zdarma a multižánrovou přehlídku dnes zahájí rapper Marpo s kapelou. V dalších dnech se představí i Plzeňská filharmonie nebo Michal Prokop Trio. A čekejte jasno, s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26 a v 1000 metrech na horách 22. Na Šumavě až 25. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, dnes máme pátek, 14. srpna a výlety s Vltavou celý tenhle týden patří jeseníkům. A mám takový pocit, že jeseníky, čím víc je poznávám, tím víc příběhů v nich objevuji. A celý týden jsme se vydávali pod Pradět, dnes nás čeká tedy poslední zastavení v řadě. Tentokrát se setkáme s rytmistrem a Sokratem, zavzpomínáme na světoznámého doktora a zjistíme, co má společného Vidnava s Hedvábím. K poslednímu jesenickému putování nás za chvilku pozvou autoři pořadu Aleš Spurný a etnograf Matěj Matela.
1: A zahrajeme si pochopitelně z klasiky i jazzu Antonio Vivaldi, SHQ, Karla Velebného nebo Jaroslav Ježek a další. Hezký poslech a dobré dopoledne.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou 6 minut po 9 dopoledne.
1: S Františkem oba dva máme moc rádi jeseníky a proto celý týden taky s napětím posloucháme výlety s Vltavou, které nás právě do oblasti pod Pradědem zavádějí.
0: Dnes nás čeká závěrečný díl a hrdiny dnešních jesenických příběhů budou Rytmistr, Sokrates a světoznámý doktor a hedvábí z Vidnavy.
1: K poslechu nás opět zvou autoři Aleš Spurný, etnograf Matěj Matela a lesník a historik Sotiris Ioannidis.
2: Výlety s Vltavou.

0: Weidenau, Weidenau, wo ist der Himmel immer blau?
1: Říká etnograf Jesenického muzea Matěj Matela, se kterým se už po páté vydáváme do kraje pod Pradědem za příběhy těch, kteří tu žili dříve. Sestoupili jsme z kopců a došli jsme k polským rovinám, do místa, které je i dnes velmi specifické. Je tu zvláštní, poklidná atmosféra, občas člověk narazí na něco překvapivého, zajímavého, nebývalého, co by jinde neviděl. Jsme ve Vidnavě, tedy Weidenau. Město má ve znaku strom?
0: Má ve znaku vrbu, Weide. Au je niva, takže vrbová niva v překladu. A jak jsem řekl na začátku, ten krátký německý verš, Vidnava, Vidnava, kde je vždy nebe modré. Je tu skutečně vždycky o několik stupňů více než v Jeseníku a v dalších horských oblastech. A k těm polským rovinám ještě před 80 lety se říkalo pruské roviny. Dnes za hranicí je Polsko, do roku 1945 tam bylo Německo a před rokem 1871 Prusko.
1: Když procházíme Vidnavou, vidíme historické stavby, zajímavé tvary domů.
0: Vidnava měla skutečně velice dobře nakročeno. Ve středověku to bylo město poměrně dost prosperující. Byly tu vystaveny hradby, obchod se zde rozrůstal. Nicméně přišly války, no a tím nejhorším, co se Vidnavě mohlo stát, tak byly prohrané války s pruským králem Friedrichem, kdy jsme přišli o drtivou část Slezska. A hned zde za Vidnavou vznikla hranice. Takže se z města Vidnavy stalo městečko na hranici a už se nikdy ty slavné roky nevrátily. Každopádně Vidnavané vždy si uměli poradit, takže v 19. století, v druhé polovině, se toto město stalo centrem regionální vzdělanosti, protože zde bylo jediné gymnázium v okrese Jeseník.
1: My teď sedíme pod kostelem, jedním ze dvou kostelů u historické stavby s kamenným okenním ostěním, se z grafity.
0: Je to Gilgenheimův zámek, vojtství, kde dnes sídlí tedy základní umělecká škola a je to jedna z nejstarších budov tohoto města, kde sídlili vždycky ti, kteří vlastnili Vidnavu.
1: Přestože má Vidnava ve znaku vrbu, tak tady na tom místě rostly moruše.
0: A tím narážíte na jednu z nejspecifičtějších osobností nejenom knížky Brateček z Bretnova, která nás provází tímto putováním, ale i jednu z nejsvéráznějších osobností, na které jsem kdy ve své vlastivědné práci narazil, a to je rytmistr CK armády Florian Pišel.
1: Odkud do Vidnavy přišel?
0: On z Vidnavy odešel, on se narodil v Malé Kraši, nedaleko. Dal se naverbovat dobrovolně do armády, protože měl spoustu sourozenců a věděl, že na něho nezbyde ani kousek pole. No a dosáhl poměrně velké kariéry. Bojoval s maršálem Radeckým o udržení severní Itálie pod Habsburským orlem v letech 1848 až 49.
1: Pak byl penzionován.
0: 3 měsíce po Radeckého smrti v dubnu 1858 odešel do penze a vrátil se do rodného kraje. No a tady započal fenomén Pišel, řekl bych. Představte si, že se do poměrně ospalého městečka vrátí znovu nalezený syn, který chodí jenom ve vojenské uniformě s nakrouceným knírem, přivede si k tomu manželku, Italku, s velice typickým temperamentem jižanským a vzbuzuje obrovský respekt i mezi dětmi, i ti největší zlobivci prý, když šel po ulici Pišel, začali salutovat.
1: No a jak to bylo s těmi morušemi?
0: Protože věděl, že v severní Itálii si chudí obyvatelé přivydělávají tak, že pěstují bource morušového a vyrábí v podstatě hedvábí, tak si řekl, že podnebí Vidnavy je poměrně teplé, takže tu vysadil, nebyl troškař, okolo 1000 morušovníků a založil dokonce i spolek hedvábnický ve Vidnavě, jehož byl mnoho let předsedou a zde ve fojtství měl pro tyto své aktivity zázemí. Nicméně zřejmě netrvali příliš dlouho. On se stal starostou někdy mezi lety 1866 až 1870, to se mi nepodařilo zjistit přesně. No a kromě toho, že v rámci toho jeho úřadu doznala Vidnava mnoho pozitivních změn, tak to byl právě on, za jehož mandátu zde vzniklo ono již zmíněné gymnázium.

0: se za některým z těch starých, velice specifických domů vynoří zadumaný, fousatý profesor v brýlích, pozdraví mě letmo a bude pokračovat dále. Skutečně v 19. a na začátku 20. století tento charakter Vidnava měla.
1: Který ten profesor se vám vybavuje, když procházíte Vidnavou?
0: On se nevybavuje jenom mě, ale když se podíváte do vidnavských heimatbuchů, které vycházely po roce 45 v Německu, tak tam, když jsou vzpomínky na vidnavské gymnázium, naprostá většina vzpomínek patří právě Johanu Holubovi.
1: Oni mu říkali vidnavský Sokrates?
0: Ano, to byl člověk pocházející ze Spáleného Poříčí, tedy z české oblasti, který se sem dostal jako profesor antické literatury, jako profesor řečtiny. Později učil od roku 1918 i češtinu občas a byl to naprostý milovník antického světa, který v každé volné chvíli si četl stará antická, řecká a římská díla, který neustále tato díla používal, ty imperativy morální používal i pro jeho současnost a studenti na něho vzpomínali nejenom jako na obrovského odborníka, ale samozřejmě mladíkům přišel v mnoha ohledech i velice vtipný až směšný.
1: On v tom Řecku asi nikdy nebyl?
0: Ne, nebyl. Když se ho o feriích neboli o prázdninách ptali, proč tedy nevyužije to volno k tomu, aby jel do svého milovaného Řecka, proč pořád zůstává ve Vidnavě, tak se na ně podíval skrze ty své typické obroučky a říká, ale já vůbec nejsem ve Vidnavě, já jsem celý život v Akropoli.
1: A ten kostel?
0: Hlavní vidnavský kostel svaté Kateřiny Alexandrijské, ten je starý jak Vidnava sama. A teď se nacházíme před kostelem svatého Františka z Assisi, vystavěném až na konci 19. století. Byl to gymnaziální kostel, kam studenti, chlapci, chodívali na ranní mše a další pobožnosti.
1: Kdy došlo k zániku gymnázia?
0: Zaniklo v druhé polovině 20. let 20. století, kdy se jak profesoři, tak i studenti přesunuli do Jeseníku, kde je gymnázium dodnes. Nicméně v literatuře ještě v 80. letech odsunutých Němců je na toto gymnázium s velkou láskou vzpomíná.

0: Na Vidnavu přímo navazuje velká kraš a na rozmezí leží hřbitov. A když jsme na něj přišli, tak jsme si všimli několika zvláštních hrobů, třeba i s honosnými, ale nečitelnými náhrobky.
1: Hřbitovy jsou obecně smutné místo, ale neznám smutnější hřbitov, než je ten, na kterém se právě nacházíme. Tady vlastně na všech německých hrobech po válce byla osekána jména těch, kteří v nich leží. Byl tu velice aktivní český správce, který donutil matky, aby osekávali jména svých synů, manželky, aby osekali jména svých manželů, svých otců, dědů. S takto silnou nenávistí vůči německému živlu se na celém Jesenicku asi nesetkáme.
0: Já se dívám na protější straně na pomník obětem pochodu smrti.

0: nejvýznamnější věc.
1: Vážení občané, tělovýchovná jednota Vipnava vás srdečně zve na dnešní karneval. Začíná zábavou pro děti od 15.30 hodin.
2: Vrátili jsme se na náměstí, sedli jsme si na lavičku, díváme se na žlutý domek s pamětní deskou, která patří Adolfovi Lorencovi, o kterém vy jste napsal samostatnou publikaci a kterého i citujete v knížce Brateček z Bretnova, třeba u starosty Pišela jsou jeho vzpomínky pro vás jako toho, kdo přináší na světlo staré příběhy přínosné.
3: Já jsem se vlastně o Pišelovi dozvěděl poprvé ze vzpomínek Adolfa Lorence, který byl jedním z těch uličníků, kteří vždy, když kolem nich procházel starosta Pišel, tak přestali dělat lumpárny a salutovali.
2: Čím vás zaujal Adolf Lorenc, že jste mu věnoval tolik času a prostoru, 10 let jste se mu věnoval?
3: Za mě to je největší osobnost, která spatřila světlo světa v tomto regionu. Člověk, jehož metody dodnes, byť v modifikované formě, pomáhají 100 000 lidí, v podstatě jeden ze zakladatelů moderní ortopedie. A kromě toho, to byl člověk mimořádně srdečný, vtipný, čestný, přestože při výzkumu jsem objevil i některé jeho ne tak pozitivní vlastnosti, tak on pro mě zůstává jakýmsi i mým přítelem, tak jsem si k němu za těch 10 let vybudoval silný vztah, že ho tak často a rád nazývám.
2: Mám pocit, že máte vůbec osobní vztah k těm postavám, které zpracováváte, k těm osobnostem historickým. Někteří vás zklamali, jiní vás potěšili, někteří pobavili.
3: Když s tím člověkem, respektive s jeho životními osudy, trávíte takové množství času, tak v určitém ohledu je vám pak blížší než řada současníků. Musím říci, že s celou řadou těch lidí, o které se zajímám a o kterých jsem napsal, bych se potkal mnohem raději než s řadou lidí současných.
2: My se s nimi můžeme potkávat tady v té literatuře. Když se díváme tady do tváře Adolfa Lorence, tak on byl u odhalení té pamětní desky.
3: On to komentoval samozřejmě s humorem sobě vlastním, že lidé, kteří si odhalují vlastní pamětní desky, jsou poměrně unikát a že už jsou vlastně napůl mrtví. On v tom proslovu mimo jiné řekl, že co by muž z kamene bude dohlížet na místní žáky, kteří jdou do školy, povzbuzovat ty méně šikovné, ke kterým mimochodem on jako malý také patřil. A protože se ten dům nachází na cestě ke hřbitovu, kde jsme před chvíli byli, tak zároveň každému ze svých rodáků vzdá hold na jeho poslední cestě.
2: Adolf Lorenc pochází z Vidnavy, ale kariéru rozvinul ve Spojených státech amerických. Měl nějaké potomky?
3: Měl 2 syny. Alberta, staršího, který se vydal plně v jeho stopách, stal se chirurgem. V poválečné rakouské chirurgii byl první. No a pak měl 2. syna, Konráda Lorence, a ten se naštěstí v otcových stopách nevydal. Zvolil si obor zoologie, konkrétně etologie, tedy nauku o chování zvířat, za který v roce 1973 získal Nobelovu cenu.
2: My jsme začali tenhle ten cyklus výletu s Vltavou povídáním o lesnících, kteří kultivovali tento kraj. Vaše práce vlastně taky tak trochu kultivuje ten místní prostor Jesenicka, prostor hor pod Praděnem.
3: Pro mě ta moje práce dostala teda úplně jiný smysl ve chvíli, kdy mi jeden pán při přečtení mé prvotiny Zvoník cukmantlu řekl, že se mu navrátil vztah k tomuto regionu a že uvažoval o tom, že odejde. Nicméně po přečtení té knihy si řekl, že to s tímto krajem ještě zkusí. Tak v tu chvíli jsem si řekl, že to tedy asi k něčemu je vytahovat ty staré pány, kteří jsou už několik desítek let mrtví, a navracet je, zpřítomňovat je současným obyvatelům Jesenická, Bruntálska a Šumperska, protože to podle mě stále v tomto regionu chybí, ta paměť, která byla zpřetrhána. A pokud se mi to podaří, byť jen minimálně, tak budu jednou, až budu ve věku Lorence, kdy tu odhaloval svoji pamětní desku, se svým životem spokojený.

0: Ve druhém srpnovém týdnu jsme ve výletech s Vltavou objevovali zapomenuté příběhy do kraje. Pod pradědem i příští týden budeme putovat po horách, jenom jeseníky vyměníme za Jizerské hory a vydáme se za pytláky, pašeráky a psanci.
1: Ale na co nemusíte tak dlouho čekat až do příštího týdne, tak to je náš společný výlet, který podnikneme na zámek Lednice. Za chviličku se spojíme s kastelánkou zámku Ivanou Holáskovou.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Lóry Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: SHQ Karla Velebného na vlnách Vltavy. Nahrávka z konce 60. let nás dovedla k 9:30. Přejeme hezké páteční dopoledne.
1: Mozaika. Novogotický zámek Lednice, palmový skleník, minaret i rozsáhlý park. Celý lednicko-valtický areál je už 30 let součástí světového dědictví UNESCO. Jeho romantická atmosféra opakovaně okouzlila taky filmaře.
0: Vznikaly tam pohádky Dračí prsten, Království potoků, Hodinářův učeň a mnohé další. Místo si oblíbily taky zahraniční produkce.
1: A nejenom o tom, čím je zámek Lednice pro filmové štáby výjimečný, si teď budeme povídat s kastelánkou Ivanou Holáskovou. Zdravíme na Jižní Moravu, dobrý den.
2: Hezké dopoledne.
0: Nakolik to spojení zámku, rozlehlého parku a těch romantických staveb rozhoduje o tom, že si Lednici filmaři vybírají už 10 let?
2: Ta romantická podoba Lednice přímo vybízí k natáčení nejrůznějších historických filmů a hlavně pohádek. Zámek je opravdu pohádkový, je to stavba plná věžiček, balkónku, terásek, nádherné interiéry, které mohou simulovat jakékoliv historické období a samozřejmě propojení s rozlehlým parkem, který má nejenom tu zdobnou francouzskou část, ale také rozsáhlý anglický park. To všechno je důvod, proč si nás filmaři často vybírají.
1: A když se řekne zámek Lednice, paní Kastelánko, tak který snímek se jako první vybaví vám?
2: Mně samozřejmě ten poslední, který se natáčel před 2 lety, a to je pohádka Zlatovláska, která už běží v kinech 2. rok a je velmi úspěšná. A potom je to samozřejmě spousta filmů, které mají nějaký historický základ. Teď zrovna jsme dokončili natáčení pro německou produkci, seriál, který se týká života bavorského krále Ludvíka.
0: Filmaři si často interiéry upravují podle potřeby, tak jaké největší proměny jste na Lednici během natáčení zažila?
2: Je to pokaždé hodně složité, protože interiéry toho 19. století si filmaři musí přizpůsobit podle toho, v jakém období se pohybují oni. Největší změna asi byla právě u toho Ludvíka Bavorského, kde se interiéry hodně měnily, včetně tapet, obrazů, mobiliáře, který si filmaři přivezli sami. Takže to byla opravdu ta příprava složitá a nakonec byly místnosti, které jsem skutečně nepoznávala.
1: Dnes se taky stále natáčí s pomocí počítačových efektů a je to praxe stále a stále častější. Co opravdové historické zámky mají pro filmaře tak mimořádného? Mají stále tu stejnou hodnotu jako dřív, když potom digitálně všechno snadno upravíte?
2: My jsme se zrovna nedávno s jednou produkcí na toto téma bavili a já jsem z toho pochopila, že samozřejmě spousta věcí se dá digitálně upravit a děje se to. Třeba ve Zlatovlásce u zámku šumělo moře, takže to bylo opravdu velmi zajímavé. Ale oni sami říkají, že vlastně ten genius loci toho místa není nahraditelný žádnou umělou inteligencí. Spousta věcí se samozřejmě dá udělat, ale vždycky je to znatelné a ta realita toho romantického zámku a parku se opravdu upravit nedá.
0: Když se na Lednici natáčí, máte možnost sledovat práci režiséra a herců zblízka. Nevím, jestli to změnilo váš pohled na film nebo pohádky.
2: Změnilo samozřejmě, protože ta práce toho filmového štábu je nesmírně složitá, což si divák při sledování filmu nebo pohádky vůbec neuvědomí. Pohybuje se kolem obrovské množství lidí, Někdy se scény přepisují a mění na místě. A já třeba osobně strašně obdivuji práci produkce, která musí reagovat, musí dát dohromady časové plány, musí všechno navazovat, musí být operativní. Takže je to hrozně zajímavé to sledovat. Teď mě třeba velice při tom posledním natáčení překvapila práce osvětlovačů, co se dá se světlem pro film udělat, to je naprosto neuvěřitelné. Strašně rádi to všichni sledujeme.
1: Pojďme trošku jinam od filmu. Léto u vás na zámku v Lednici, to je velmi pestré. Na jaké akce nás ještě do konce prázdnin třeba pozvete?
2: Zrovna dneska budeme mít divadelní představení Strašidlo kentrojelské, které už je u nás tradiční a je velmi oblíbené. No a pak už nás čekají jenom podzimní akce. Budeme součástí Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Budou u nás probíhat koncerty klasické hudby a celou sezónu potom zakončíme vánočním koncertem hudby Hradní stráže a Policie České republiky. A zájemci o tady tyto kulturní akce najdou všechny podrobnosti na našich webových stránkách.
0: Říká kastelánka zámku Lednice Ivana Holásková, která nás pozvala nejenom na různé kulturní akce, ale taky odhalila, proč filmaři vybírají právě zámek v Lednici. Děkujeme za rozhovor, mějte se moc hezky.
2: Já také děkuji a přeji krásný den.

0: Film se mění, cenzura zůstává.
1: O proměnách filmové cenzury u nás, na pozadí různých politických a společenských událostí. S filmovými historiky Janem Jarošem a Václavem Březinou.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: Gilbert Beko na vlnách Vltavy a konec 60. let, kdy vznikla tahle nahrávka. Necelá minuta, zbývá do 9:45.
1: Jednou jedinkrát v roce se Mikulov mění v místo, kam míří židovští poutníci z celého světa. Připomínají si tam chasidského rabína Šmuela Šmelkeho Horovice, který v 18. století působil jako moravský zemský rabín. A tak míříme do Mikulova teď společně se spisovatelkou Pavlou Horákovou.
2: Ráno otevřete okno a máte dojem, že jste se probudili kdesi ve východoevropském štetlu, jak z obrazu Marka Chagalla. Nad prejzovými střechami moravského městečka se sice nevznášejí postavy, zvířata ani předměty, ale výjev v bývalé mikulovské Lange Gasse, dnes Husově ulici, působí podobně nezvykle. Ulice je plná ortodoxních židů, vousatých, pejzatých, kaftanatých a hrdelní jidiš drnčí jarním povětřím. Muži mají na hlavách černé klobouky nebo aspoň jarmulky a po ranních modlitbách stoupají od horní synagogy, jediné dochované z někdejších 16 ve městě, směrem k židovskému hřbitovu. Je konec dubna a to znamená, že Šmuel Šmelke ben Hirsch Halevi Horovic má Jahrzeit. Tento jediný chasid ve funkci moravského zemského rabína se narodil roku 1726 v dnešním Polsku, byť jméno Horovic se váže ke středočeským Hořovicím. Do Mikulova přišel v roce 1772 a o dva roky později byl zvolen zemským rabínem. Jeho přítomnost zde představovala jeden z prvních kontaktů chasidismu s českými zeměmi a Mikulov byl nejzápadnějším místem v Evropě, kde toto hnutí zapustilo kořeny. Rabbi Horovic ve městě zřídil vlastní soukromou modlitebnu a ješivu, ale nakonec tu působil jen 6 let. Zemřel 28. dubna roku 1778. Jeho odkaz však vešel do legend a jeho zdejší hrob je dodnes poutním místem. Za života prý Šmuel Šmelke Horovic nebyl v mikulovské obci příliš oblíben. V jeho časech už zdejší židé nebyli v otázkách zbožnosti příliš horliví a běžně mluvili jen německy, což rabín odmítal a důsledně hovořil pouze jidiš nebo hebrejsky. Pochován je na čestném místě mikulovského židovského hřbitova, kterému se říká rabínský vršek. Jak už název napovídá, tento okrsek je vyhrazen rabínům a dalším prominentům židovského Mikulova. Hebrejský nápis na Horovicově náhrobku hlásí, že je zde pochován zemský rabín a pán, představený soudu naší obce, Gaon, chasid proslulý zbožností, slavný kabalista, velký mezi těmi, kteří jsou vznešení, významného rodu Šmelke Halevi, syn proslulého rabína a Gaona, našeho učitele, našeho pána Hirše, památka spravedlivého budiž požehnaná, Horovice. Aby hrob poutníci mezi ostatními snadno poznali, natřeli svrchní část náhrobku zlatou barvou. O Jahrzeitu Šmuela Šmelke Horovice se do Mikulova sjíždějí mimo jiné členové chasidské dynastie Nikolsburg ze státu New York, která od rabína odvozuje svůj původ, aby se u hrobu svého cadyka poklonili a zapálili Jahrzeitovou svíčku. Ve speciálních kovových schránkách tu po nich zůstanou vyhořelé kalíšky a taky nádobky s košer olejem. Zahraniční návštěvníci přijíždějí na mikulovský hřbitov po celý rok, nejen ze Spojených států, ale i ze sousedního Polska a dokonce až z Austrálie. Někteří nehledají slavné rabíny, ale své předky. Z vídeňského letiště je to do Mikulova jen skok a když poutníci přijedou v noci, branku si otevřou pomocí kódu. O dubnovém Jahrzeitu se nezavírá vůbec, aby lidé mohli proudit tam a zpátky, jak potřebují. Jelikož právě od hrobů nejzbožnějších židů prý modlitby stoupají nejkratší cestou k Bohu, nechávají chasidé na hrobě Šmelke Horovice lístky s prosbami či vzkazy zatížené kameny a věří, že zde budou přednostně vyslyšeny. Jeho náhrobek spolu s několika přilehlými je modlitbami přímo zastlán a papírky popsané či potištěné hebrejským písmem se budou v okolí rabínského vršku válet ještě dlouhé týdny poté, zmoklé, zmuchlané a ušpiněné. Teprve když jsou listy papíru už téměř rozložené, je možné je pozbírat, ale nesmí se jen tak vyhodit do odpadu. Nýbrž je potřeba je pietně spálit. Tou dobou, im Jirce Hašem, jsou už modlitby Hospodinem pozorně vyslechnuty a náležitě zváženy.
1: tak jsme si připomněli chasidského rabína Šmuela Šmelkého Horovice, který byl moravským zemským rabínem a jehož hrob je dodnes v Mikulově poutním místem. Úvahu pro nás napsala spisovatelka Pavla Horáková.
0: A s Vltavou zůstáváte i 10 minut před 10. Máme pátek 14. srpna.

0: Vltava, vám přeje hezké dopoledne. Kdy už s Naďou ve studiu nejsme sami, je tu moderátorka vizitky Karolína Koubová.
1: Vítej, dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak si říkám, kolik toho rodiče skutečně vědí o životě svých dětí. Já si myslím, že zdaleka, že myslím si, že vím nic. Já nevím, jak si na tom ty. Ale proč o tom mluvím? Protože to souvisí s tvým dnešním hostem.
2: Ano, jsem se lekla, že to bude souviset s mým mateřstvím, ale ne.
1: Možná taky.
2: Mého hosta skoro netřeba představovat. Je to herec Jan Cina, divadelní filmový, a samozřejmě ty se narážela na aktuální premiéru filmu Čika Čeka, který tady se představil v hlavní soutěži ve Varech, ale zároveň měl tedy předevčírem premiéru a příští týden, tuším, jde do distribuce. Takže Čika Čeka, drag queen, tím samozřejmě otevřeme, ale Jan Cina má spoustu aktivit zajímavých, takže bude o čem mluvit.
1: Těšíme se na to, nalaďte si vizitku Jana Ciny hned po krátkých aktuálních zprávách, se kterými tady bude František Cobidub.
0: Ještě tip z víkendu, v neděli startuje radioseriál podle rozhlasový seriál podle knihy Svůj vůz i pluh, veď přes kosti mrtvých polské nobelistky Olgy Tokarčukové. Taky byl velmi úspěšný na festivalu Pri Bohemia Rádio už v roce 2023, tak určitě poslouchejte od 11 dopoledne v neděli.
1: A v pondělí ráno v 6 se na vás budou opět ve studiu Ranní mozaiky na Vltavě těšit František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Nově by tam mohlo patřit třeba mučení nebo obchodování s lidmi. Navrhuje to poslankyně Barbora Urbanová z Hnutí STAN. O změnách chce teď jednat. Dětský certifikát, který má zamezit v práci s dětmi sexuálním delikventům, by měl v Česku platit od ledna. Na většině míst v Česku skončily letošní žně obilí. Zemědělci celkem sklidili už přes 95% ploch. Nejdéle jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar. To je meziročně o pětinu méně. Na vině je podle agrární komory především nedostatek srážek a taky horko. Stíhačky Severoatlantické aliance se střelily ve vzdušném prostoru Lotyšska neznámý dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranice s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu kvůli tomu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie a NATO. Udělení ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starost nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Lidskoprávní cena se uděluje s odměnou 60 000 €, tedy asi 1,5 milionu korun. Letošního laureáta porota vybere koncem září. Bude většinou jasno, s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26, na horách 22 a na Šumavě až 25. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. I když má člověk zkušenosti, vždy se s každým novým úkolem i novou rolí zžívá na novo. Musíte hledat nové způsoby, jak to řešit, jak na to přicházet, jak se s rolí stotožnit. Říká herec, daber, tanečník a také zpěvák Jan Cina. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Dobré dopoledne, dobrý den.
1: Hudebně, pohybově i hlasově se výrazně projevoval už jako dítě. Herectví ho lákalo od útlého věku. Na Pražské konzervatoři studoval hudebně dramatický obor, později alternativní a loutkové divadlo na Damu. Ve filmu se objevil poprvé v 11 letech, a to ve snímku Zdeňka Tyce Smradi. Jako herec na volné noze hostuje na několika pražských scénách a známý je také z filmů, televizních soutěží nebo dabingu. Jan Cina se také stal novým hlasem skřítka Hajaji, který přináší každý večer na Rádio Junior pohádky na usnutí. Mimo rozhlas ovšem nejnověji stvárnil hlavní roli ve snímku Šimona Hlolého Čika Čeka, který vstupuje do kin už 20. srpna. Předevčírem měl premiéru slavnostní a představil se v hlavní soutěži na filmovém festivalu v Karlových Varech. Příští týden se ovšem Jan Cina zapojí, aby toho nebylo málo, ještě do festivalu O ničem na Pražské Letné. Tahle akce chce upozornit na neustálý tlak na výkon, kterému současný člověk čelí. A Jan Cina tady povede taneční lekce. Je toho hodně, těším se na dnešní rozhovor. Řekněte, jenom asi začneme tedy filmem Čika Čeka, který měl předevčírem slavnostní premiéru. A vy tam, jak známo, máte roli syna Lukáše, který je kvír a živí se vystupováním jako drag queen. A vypadá to, že to pro vás byla opravdu jako zásadní role, soudě podle toho, že jste i včera na premiéru dorazil jako La Chica Palasanta.
2: Ano, ano.
1: Co se tedy otevřelo touhle roli, protože... Pardon, tedy že jenom, ale že jste říkal, že jste vlastně to musel kompletně nastudovat vlastně roli člověka, který účinkuje jako drag queen, čili vám to nebylo úplně známé.
2: Ano.
1: A najednou jste se takto stotožnil.
2: Jo, tak to byla prostě příprava na tu roli. Každá příprava obsahuje prostě něco jiného. A tahle ta výzva mě přišla hrozně zajímavá, vlastně zábavná. A my jsme film točili už před 2 roky, vlastně jsme ho natočili a zhruba rok předtím tak začala tahle ta moje nějaká cesta. A já jsem s Karlem Vladykou, alias Jaskeren, což je jedna z tady z předních českých drag queen, a s Eliškou Soukupovou, skvělou choreografkou, herečkou, vlastně kolegyní z Rádia Wave, vaší, tak si mě vzali tak do parády a ten svět mi tak otevřeli. Ukázali a mně to přišlo úplně fascinující, protože oproti herectví tam myslím, že je ještě rozdíl v tom, že vy si vytváříte ten drag opravdu nějak ze sebe, není tam vlastně žádný zadání, je to úplná jako divočina, to může být. A takže my jsme takovými krůčky prvními prostě novorozeneckými mě prováděli a já jsem pak si vyzkoušel i někde vystupovat už jakoby v nějakém dragu zase s Pinkbasem, což je taková platforma, za kterou stojí především Maťo Talaga, oceňovaný performer Itálii, vlastně byl oceněn za svůj Pinkbas právě. A no a postupně jsem to nabíral, až se to zachytilo prostě v tom filmu, kde je to specifický tím, že ten drag, který my tam předvádíme, tak se týká Heleny Vondráčkový, protože to je prostě zápletka toho filmu, že jedna z postav, babička, si přeje jako poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou a ten vnuk se jí rozhodne to splnit, to přání. Takže my jsme ji velmi nastudovávali a z toho vznikla La Chica Palasanta, která teď se objevila prostě i na premiéře. Přišel mi to takový dobrý kruh, jak to celý uzavřít.
1: Ano, a zároveň tedy jste i jako drag queen byl na opening Prague Prideu.
2: Ano, ano.
1: Takže a tam jste říkal, že vám to vlastně nějakým způsobem dodává sílu? Je to jako, že máte nějakou jinou identitu, kde nejste Janem Cinou a můžete si... Jo, dovolit.
2: Je to takový jako super hrdina, najednou vy jako máte takový svoje tamagoči, nebo nevím, jak to nazvat, a do kterého se můžete schovat, do kterého můžete promítnout prostě cokoliv a všem to vřele doporučuju prostě to vyzkoušet.
1: Já si právě říkám, teď si nejsem jistá, může tedy drag queen být i žena?
2: Samozřejmě, to je, tomu se říká drag king. Tam se hraje takhle s tím, s tou výměnou toho genderu, ale může být úplně kdokoliv. Podle mě prostě dítě si může vytvořit svůj drag. Je to úplně neomezen. To je na tom právě skvělý.
1: No, vy už jste to trochu naznačil, že je to úplně něco jiného než herecká role. V čem je to jiné? Že to je prostě větší show? Že tam jako je to spíš legrace, než nějaké hluboké studování charakteru?
2: Může to být, zároveň si myslím, že to může být i hodně aktuální, že to může být vlastně na hraně nějakého stand-upu, komentování fakt současné situace, kdy to divadlo nějak víc promlouvá celkovou myšlenkou, ale tady vy jako ten interpret prostě můžete opravdu aktuálně reagovat na to, co se děje. A no, je to prostě
1: větší. Máte nějaký stand-up nebo něco, co by vás zajímalo právě ve vaší postavě Lačika Palasanta? Třeba jako stand-up nebo nějaké vystoupení číslo, které byste chtěl udělat?
2: Tam se to pojí právě s tím Palem Santem, což je takové vykuřovadlo. Nevím, jestli všichni posluchači vědí, ale rád bych to rozšířil takhle skrz vlny Českého rozhlasu.
1: Jsem ráda, že nás tu dnes ráno dopoledne takhle tady nevykuřujete.
2: Ale... Ano, ale je to dobrá věc, všem to doporučuju, protože je to čistí energii a já myslím, že spoustu lidí v dnešní době, spoustu prostě situací, které se dějou ve světě, tak by potřebovali právě tak jako pročistit a vyčistit, takže či kapela Santa se snaží právě tím Palem Santem tu energii měnit a lepšit.
1: Zpět ještě k natáčení Čikiček. A vy jste řekl, že díky Pavle Tomicové, která hraje vaši matku,
2: ano,
1: bravurně samozřejmě, a režisérovi Šimonu Holému, jste se na natáčení přestal tolik bát a že některé situace jste opravdu žili. A mě překvapilo, že vy se po tolika rolích filmových, televizních pořád ještě bojíte na natáčení.
2: Jo, ano, tak já se nebojím jako nějakých duchů nebo něčeho takového, ale samozřejmě člověk má nějakou zodpovědnost a není si jistý, jestli zvládne ten úkol, jestli ho zvládne nejlíp v těch možnostech, který má, a je to prostě vždycky výzva. A tady tím, jak to bylo intenzivní a vlastně hrozně nějak nablízko a Pavla je opravdu odzbrojující svojí energií a svým nasazením a Šimon je velmi chápající a vlastně jako přátelský až rodinný, opravdu to bylo takový rodinný natáčení, tak člověk...
1: To je komorní obsazení celkem.
2: Velmi komorní, vlastně i ten štáb byl, bylo to myslím Šimonovo největší natáčení zatím, ale vlastně na poměry českého filmu velmi komorní, tak tam člověk prostě opustí ty některé věci, které má zaběhlý a cítí se svobodně.
1: Já jsem si říkala, nakolik ve vás zůstal ten prvopočátek tedy při natáčení Smradů v 11 letech, kdy jste říkal, že jste vlastně moc nevěděl, do čeho jdete a že ve finále vás to úplně skoro namířilo někam jinam, že jste zjistil, jaká to je dřina, tak jestli tam nemáte nějaké trauma takhle z těch 11 let směrem k natáčení.
2: Nevím, doufám, že ne. V terapiích jsem na to úplně nenarazil, tak věřím, že ne. Ale je to prostě nějaká disciplína, která nese sebou prostě různé povinnosti a očekávání a myslím, že je dobrý je prostě rozbíjet a tak riskovat občas.
1: Jak takhle riskujete? Co jste naposled zariskoval? Nebo kdy jste takhle vystoupil? Jste řekl, tohle se ode mě očekává, já udělám něco jiného. Asi to je možná právě drag, ne?
2: Je to přesně, máte pravdu, je to ten drag, který je opravdu úplně vykročením někam jinam a často já sám nevím, co vlastně jako se stane a tak to nechávám prostě působit volně, co ta persona se mnou sama udělá.
1: Mm-hmm. Jak těžké je opustit tu kontrolu, protože si říkám, když necháte to volně působit, ta představa mě samotnou dost často jako děsí, že to chce trochu odvahy ponořit se do toho.
2: Samozřejmě, jako tam člověk musí zapomenout úplně na nějaký vzorce, který má v sobě a důvěřovat tomu, že ať přijde cokoliv, tak to prostě může být zajímavý a možná dokonce lepší, než by to člověk vymyslel sám dopředu.
1: Doporučuje Jan Cina, herec, dober, tanečník, zpěvák, který přijal dnešní pozvání do vizitky. A jako takový vybírá hudbu a vybral jste jako první sbor Sunday Service Choir a píseň Rain.
2: Ano.
1: Jestli mi ji prosím uvedete a proč jste ji vybral?
2: Je to, já jsem vybíral tak celkově, k tomu se asi ještě dostaneme, protože příští týden nás čeká ten festival O ničem, kde já se pokusím vést takový taneční dílny, takový taneční čas. A právě jsem vybíral hudbu, kterou bych rád, aby jsme společně se na ní spojili v tanci s návštěvníky. A tahle ta, tu já jsem objevil, když jsem byl v New Yorku, kam jsem chodil

0: Nádhernou gospelovou skladbu Rain pro nás dnes vybral Jan Cina, herec, tanečník, zpěvák, dabér, ale příští týden také lektor, protože ano. Začíná festival O ničem od 17. do 23. srpna ve vodárenské věži Letná. A vy povedete tedy, jak jste říkal, taneční lekce, i tady ta hudební ukázka tomu odpovídá, jak už přemýšlíte i o tom, na co budete tančit.
1: Ano.
0: Věděl jste hned, po té, co ta nabídka přišla, že tam chcete se zaangažovat?
1: Jo, bylo to jasné, protože Simona Bagárová, která za vším stojí a její organizace Mila, tak prostě je tak neodolatelná a nakažlivá tou radostí.
0: To poznáme ve vizitce příští týden v úterý, kdy jsme si ji pozvali,
1: ano,
0: jenom doplnili.
1: Ano, samozřejmě. Tak to se podělíte, ucítíte, pochopíte. Tak člověk je vlastně rád u všeho, co ona dělá, protože to lidi podle mě fakt rozzařuje, otvírá jim to nějaký nový obzory. A my jsme se vlastně potkali už dlouho, taky přes společnou kamarádku z New Yorku a Simona potom byla na taneční party, kterou taky děláme zase s kamarády, s Markétou Musilovou, jmenuje se Svet a vzniklo to jako tančení v galerii vlastně, protože hrozně rádi tančíme a Markéta Musilová vedla Smetana galerii a shodou okolností teď v neděli vlastně taky budeme dělat party na střeše Radost. Mm-hmm. Bude další Svět společně s Petrem Hájkem, který vede zase Chemistry galerii, takže pokračujeme v tom tančení vlastně v galerijních prostorech a mezi uměním nějak rozhýbávání toho všeho. A Simona prostě se zamilovala do toho tance, kdy člověk fakt jenom všechno nechá na tanečním parketu a tančí tak dospocená a úplně prostě svobodně, beze slov, tak mě oslovila, jestli bych nechtěl tohleto rozšířit mezi návštěvníky festivalu O ničem, který bude o tom se právě jako nějak zastavit a pečovat o sebe různýma způsobama. To znamená, že tam bude ranní yoga, pak tam bude, myslím si, lekce jakoby slam poetry, bude tam somatický cvičení s Pavlou Beretovou, se mnou tam bude tady takovýhle volný, úplně jako tanec improvizovaný.
0: Jste hodný, že jako já vás nechtěl, abyste nám tady celý ten program odrecitoval, ale to nám řekne Simona Bagárová v úterý. Ale říkám si, že když je to ten festival O ničem, tak jak budou vypadat ty vaše hodiny tance, když to vlastně má být jako opozitum tlaku na nějaký výkon, na ten tanec dost často s tím výkonem právě tak jako souvisí.
1: No já myslím, že právě teď, jak jsme si pouštěli tu ukázku, tak právě jsme se oba dva tady tak jako povlňovali, kolíbali, přesně. A já myslím, že tohle to bohatě stačí, že prostě povedu ty lidi, pokusím se o to, aby každý vycházel z toho, jak se zrovna cítí, co mu udělá zrovna dobře, jestli chce u toho ležet a jenom poslouchat, nebo právě potřebuje něco úplně vytančit a že je možný opravdu, že to nic znamená zároveň úplně všechno. Takže to já se pokusím nabídnout.
0: Říká Jan Cina, já jenom připomínám náš známý e-mail vizitka@rozhlas.cz, kam můžete psát vaše dotazy a podněty a vzkazy. Moc rádi je přečteme. Když si ale říkám, že festival O ničem je postavený právě na myšlence, že člověk nemusí pořád podávat výkon, že je dobré si všimnout, jakému tlaku čelí a zkusit to z toho poodstoupit. Tak vy jste v té herecké branži od 11 let kontinuálně. To prostředí je velmi specifické, myslím si, že i směrem k tlaku, k pozornosti, která se na vás upíná. Tak jak to máte vy s tímhle tématem, zároveň když se podívám na celou tu škálu, co všechno zvládáte, herectví, tanec, zpěv, moderování, co vy a ten tlak? Jestli tedy jako nekážete vodu a nepijete víno v tomto ohledu?
1: No, chvílemi ano, samozřejmě mě to taky dobíhá. A pak jsem rád za takovýhle momenty festivalu O ničem, za momenty nějakého volna, za momenty často i mimo úplně herecký svět, prostě kdy sedíte u ohně a koukáte do ohně s kamarádama. Tak to jsou momenty, které mě nějak doplňujou a ten balanc se snažím takhle prostě vytvářet a udržovat. Někdy to jde líp, někdy to jde hůř. No, asi jako každý. Vlastně.
0: Já právě přemýšlím, jestli je to jako každý, když je někdo Jan Cina, který je prostě známou veřejnou osobností, nakolik se právě dá vystoupit z toho a být jako anonymní. Možná i ta vaše cesta do New Yorku, o tom jste povídal, že tam se vás vlastně nikdo jako nevšiml, protože tam nejste tak známý, ale ta popularita určitě má jako velké břímě v tomhle tom ohledu.
1: Jo, zároveň je to jako odměna, to tak beru za právě tu práci, kterou vlastně vytváříte a která ideálně nějak promlouvá k lidem, někoho se nějak dotýká a vy máte možnost jako šířit třeba nějaký myšlenky, které vám přijdou důležitý a zajímavý skrze to herectví. Ale ano, ta cesta do toho New Yorku byla pro mě překvapivá v tom, jak vlastně jsem se nějak dostal k sobě tady prostě za oceánem a jak to bylo občerstvující a vlastně úlevný něčem, jakoby z toho vystoupit na chvilku.
0: Zároveň mě napadá, protože ten tlak a tak dále a to, jestli si uvědomíme, jak z toho vystoupit, to je vlastně svým způsobem taková péče o duševní zdraví, řekla bych. A asi to i bude tematizovat festival o něčem. A ta herecká profese mě v tomhle přijde velmi jako citlivá, protože jste vlastně lidská bytost, která ale stvárňuje něčí představy nějak, někdo s ní nějak pracuje, trochu jako s určitým jako nástrojem, tak jak se tam dá vybalancovat, nějaká integrita. Co jste třeba v tomhle ohledu vy sám zakoušel?
1: No, myslím si, že dřív mě to jako úplně pohlcovalo vlastně a právě ten odstup jsem podle mě si ani neuvědomoval, že vlastně nějaký odstup by jsem měl mít a často jsem v tom tak úplně jako zahučel. Ale samozřejmě s věkem a s nějakýma zkušenostmi a vlastně s tím, že vám v tom potom není dobře, to je jako dobrý takový znamení, tak člověk začne nějak o tom přemýšlet, začne si říkat, jak by z toho mohl, jak to právě vybalancovat. Ale není to, že bych měl vyhráno, vlastně pořád si musím na to dávat pozor a jsem zřejmě asi nějak možná křehčí, citlivější než někteří moji kolegové a vlastně to hodně hledám a třeba tohle léto zrovna je taky takový v tomhle jako pro mě náročný, že nějak...
0: Hrajete na třech letních scénách?
1: Ano, přesně tak. Takže cítím, že ten balanc trošku se jako rozhodil z toho balancu.
0: A do toho si hodíte lektorství na festivalu? Máte premiéru?
1: Ano.
0: Jste ve Varech?
1: Ano.
0: Dobře, tak radši si zahrajeme. Jan Cina, herec, zpěvák, tanečník také je naším hostem dnes a další píseň je, tak to je Moloko 100%, rok 2003.
1: Ano, to je kapela, která to mě prostě mrzí, oni měli koncert ještě když existovali, protože se vlastně rozpadli, ale Roisin Murphy zpívá pořád dál. A oni měli koncert v Roxy a já jsem tehdy z nějakého důvodu nemohl a dodnes si to vyčítám, že jsem tam prostě nebyl, protože pak už vlastně skončili. Ale to je naopak velká energie a takový pocit, vždycky, když to slyším, že prostě jedu na koni a něco ve mně cválá a já jsem úplně neohrožený a to si myslím, že na festivalu o ničem taky zažijeme.
0: Tak si zacváláme teď.

0: Taky na Molko se bude tančit příští týden na festivalu O ničem na tanečních lekcích Jana Ciny, který přijal pozvání do dnešní vizitky. Pište na vizitka@rozhlas.cz a já už právě na jeden e-mail koukám od naší pravidelné posluchačky paní Rychlíkové ze Zlína. Moc vás oba zdravím a chci jen Janu Cinovi říct, že stále vzpomínám na jeho roli v televizní sérii Herec. Byla pro něj samotného nějak specificky významná. Děkuju. A když nemůžeš, tak hlavně nepřidávej. Jak zpívá v jednom ze svých textů Bára Poláková, vzkazuje paní posluchačka Rychlíková.
1: Tak. Děkuju. Tak já zdravím paní posluchačku Rychlíkovou, zdravím i Báru Polákovou samozřejmě. A co se týče Herce nebo miniserie Herec, tak to bylo specifický vůbec jako v tom rozsahu. Já jsem vlastně do té doby nic takhle velkého nedělal. Bylo to specifický i v té dobovosti a vlastně v tom charakteru, který byl opravdu velmi pokřivený.
0: Připomínám, že to jsou 50. léta, vy jste hrál herce, kterého vydírá STB přes jeho homosexuální orientaci a nutí ho ke spolupráci, jestli si to takhle dobře pamatuju.
1: Takhle naprosto, ano.
0: Takže to téma?
1: No, prostě šílené a nějaký pro mě bylo zajímavý téma právě lži. Jak je člověk ochotnej sám sebe ohnout, za jakou cenu, kam až je možný zajít, jak vlastně ty lži můžou být velký, že můžou být třeba úplně maličkatý, úplně takový jako omluvitelný, člověk má pocit, ale kam až můžou vést. A co mě hrozně překvapilo potom, tak byla vlastně odezva u mladých lidí, kteří nějak reagovali na to, že se jich celá ta miniserie dotkla a jako pochopili a uměli si představit, jaká ta doba byla, že to do té doby pro ně bylo takový nehmatatelný.
0: Něco jako 50. léta pro ně prehistorie?
1: Přesně, přesně. A že vlastně skrz tenhle ten příběh to úplně nějak jako zažili na vlastní kůži, nebo si to dokázali líp představit, tak v tom myslím, že to bylo velmi jako přínosný a specifický pro mě.
0: Myslím, že tuto sérii můžete ještě vidět na i vysílání na České televizi, tak, ale zároveň se třeba udělal ještě další seriál, zase úplně opačného druhu, to se vysvětlí soudruzi, tak, nebo udělal, tam jste hrál jednu z těch rolí, tak to byla asi taky zase úplně jiná zkušenost, Jak na to třeba vzpomínáte?
1: No to byla veliká jako zábava a neuvěřitelný uskupení a vlastně ten žánr, který asi...
0: Komediální sci-fi nebo řekl bych?
1: Dalo by se říct detektivní, komediální sci-fi, tak u diváků mělo takový rozporuplný přijetí vlastně spoustu dětí, nebo jakoby děti mých přátel, tak ty to úplně se do toho zamilovali. Což původně asi jsme taky nečekali, ale vlastně se z toho stal takový kult mezi dětmi, myslím. A ta práce byla prostě jako velmi intenzivní, ale hrozně zábavná díky celému týmu, díky Jirkovi Macháčkovi, který hrál hlavní roli a my jsme tam spolu trávili vlastně veškerý čas. On byl ten zkušený, já jsem byl ten neskušený a ta naše dvojice prostě nám přirostla k srdci a jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, i když možná ten výsledek nedopadl tak, jak jsme si přáli, nebo jak jsme očekávali, nebo to přijetí u diváctva, ale ta práce byla hrozně poctivá a intenzivní a zábavná.
0: No, řekněte právě, když vedle sebe dáte divadelní, filmové a televizní herectví, každé si vyžaduje určitě něco jiného, tak třeba v té televizi oproti filmu, co jste tam jako poznal za rozdíly nebo zakusil? Nebo...
1: Já myslím, že jako v dnešní době se to hodně už stírá, že vlastně ta televizní tvorba opravdu se dělá jako filmově, to znamená, že je na to stejný čas, stejná péče, vlastně ty věci vypadají i vizuálně, celá ta opravdu péče, která je tomu věnovaná, je vlastně stejná, že to je ta kvality TV, což je skvělý. A já jsem vlastně točil víc televizních věcí než těch filmových, takže já v tom vlastně ten rozdíl už vůbec nevidím, ani v té práci, v přípravě mám pocit, že
0: diváci... A jak vnímáte to prostředí vlastně před kamerou? když si říkám, že jste fakt začínal v těch 11 letech a jako nejen, ano, asi jste udělal víc věcí pro televizi, ale těch filmů máte taky docela dost, tak jak jako komplexně, jestli vnímáte nějaké změny, posuny, vy jako člověk, který je tam přímo účastníkem toho provozu?
1: Já myslím, že se mnohem víc třeba experimentuje vlastně, že je prostor i na to, na place prostě nějak jako improvizovat a hledat opravdu to nejlepší řešení, který teď jako tady vidíme. Zároveň se pracuje podle mě taky třeba víc týmově, jakože tým scénáristů, tým dramaturgů, kreativních různých producentů, že je to takový jako odvážnější a zároveň jako péče vlastně o celý štáb, mám pocit, že se taky relativně vylepšuje, že se dbá o to, aby fakt všichni byli nějak spokojení, aby měli podmínky pro práci, jakou potřebují, jaký potřebují mít. Takže v tom, myslím, je velký posun.
0: A co čas? Protože občas tu zaznívá právě od umělců a umělkyň, že bohužel je nedostatek času, že vše, na všechno se právě tlačí, aby to bylo co nejrychleji a také asi za co nejmín peněz.
1: Jo, to asi je samozřejmě pořád velký problém, ale myslím, že je tady spoustu producentů, producentek, kteří se tohle snaží měnit, právě jakoby zejména prostě myslím mladší generace, a to vnímám prostě velmi pozitivně a jde to asi velmi těžko, ale ty krůčky jsou vidět.
0: Když se podívám na to vaše portfolio, tak je opravdu pestré i přes televizní soutěže, ale máte záběr jako od divadla, řekněme, alternativnějšího střihu, jako je Studio hrdinů, Sionův měsíční kámen, hudební představení ve Studio 2, Malý princ, tam jste byl v užší nominaci Natálii, přes pohádky, přes seriály, přes právě televizní soutěže. A vy jste, tuším, v roce 2022 po vítězství ve Stardance jste řekl, že jste v přesunu od komerčních rolí zpátky k alterně a hledání, tak jste začal tedy odmítat, řekněme, komerční nabídky a dosud je odmítáte, nebo jste stále v tom přesunu a jste spíš zase zpět jako k něčemu komornějšímu, alternativnějšímu, k nějakému experimentu?
1: To souviselo, myslím, právě, jak jste zmiňovala, Měsíční kámen Sionův ve Studiu hrdinů, protože tahle nabídka v režii Kamily Polívkové a spolu tvůrkyní Terezou Hof, s kterou hrajeme v představení, je to islandské představení, tak vlastně přišla potom právě a z tohohle nablejskanýho tanečního světa pro mě bylo hrozně zajímavý, že někdo ve mně vidí tady ten potenciál, který můžu objevovat takhle vlastně v nějakém alternativnějším prostoru a věnovat se i tématům, který možná nejsou tak nablejskan a tak viditelný. A tohle je taková queer novela, velmi jako surrealistická a pro mě to byla veliká výzva, protože většinou času jsem vlastně taky sám na jevišti. Ale ten tým, který je kolem Kamily Polívkový, tak je opravdu neuvěřitelný a hrozně inspirativní. A
0: kde na té trajektorii od vlastně nějakých komerčních projektů, mainstreamových, směrem k té alternativě jste třeba teď, nebo jak o tom uvažujete teď i vlastně po těch 4 měsících v New Yorku?
1: Já myslím, že jsem pořád nějak mezi. Já jsem dřív měl pocit, že právě se musím někam víc jako zařadit, buď tam, nebo tam. A vlastně mi došlo, že ta možnost toho širšího záběru, že mi asi dělá nejlíp, že člověk prostě se vždycky občerství tam či jinde. A za to jsem moc rád, že to takhle můžu mít.
0: A zároveň možná je to jenom můj pocit vůbec, ale je u mě, nebo když vás vnímám jako herce pozoruhodné, že jste opravdu jako výrazný typ, jste ve škále různých jako projektů, a zároveň, když vás vidím na tom jevišti, tak jako kdyby jste skutečně jako v té roli a tu svoji osobitost, nebo třeba, že člověk zapomene na to třeba, nevím, že, jak se dostáváte vlastně k těm rolím, aby, nevím, odešel Jancina tanečník a stal se tady malým klukem na začátku 20. století v měsíčním kameni.
1: Jako je to, člověk to hledá stejně v sobě, tam jako jiná cesta podle mě není, takže hledáte tyhle ty postavy, dejme tomu tady kluka prostě na počátku 20. století v měsíčním kameni, tak prostě ho hledáte v sobě, kde tam je, a i když to často vypadá, že tam vůbec není, tak nějaká část vaše tam je, a je to ten úkol právě herecký, jak se k tomu dostat, co tam prostě vylovit, co máte společného. Zároveň je třeba i dobrý jít za tím, co vás na té postavě štve, nebo čemu nerozumíte, co to vlastně je. Jakákoliv emoce, kterou ve vás ta postava vyvolá, tak si myslím, že je hrozně dobrý taková jako stopa, po který se dá prostě jít a mapovat jí. Takže ty postavy sami prostě si to pak nějak určujou.
0: A ta rozkročenost úplně, jako mi řekněte, jestli přece jenom vás to nelimituje, ať pro ten či oný svět, jakože jestli, protože přece jenom asi to herectví a tenhle svět je trochu o tom škatulkování, jako si říkáme, ne, nechceme škatulky, ale existují.
1: Já jako nevím, to je asi otázka na nějaký tvůrce, kteří...
0: Nepociťujete to zatím na svém portfoliu?
1: Zatím ne, jako vnímám to nějak možná věkově, jakože pořád hrajou nějaký mladší spíš postavy, což prostě asi nějak souvisí s mým vizuálem, který ale taky si myslím, že brzy se začne jako měnit a že už se to děje a že rovnou sklouznu pak k nějakým jako starším postavám. Ale nevnímám to a vnímám to fakt jako velkou vděčnost za to, že tam tu škatulku necítím.
0: Říká herec, tanečník, zpěvák Jancina a přišel čas na další skladbu a teď je to Spiegel im Spiegel od Arvo Pärta, tak... Proč jste ji vybral?
1: Ano, to je velmi dlouhá skladba, ano, my určitě nezvládneme celou, ale protože to je podle mě o nějakým úplně jako naladění se na sebe. V té skladbě je prostě obří prostor pro spoustu emocí a myslím si, že posluchači, jestli chtějí, tak jenom ať si zavřou oči a nechají to na sebe prostě působit.

0: Pokračuje vizitka, posloucháte Český rozhlas Vltava a dnes je naším hostem Jan Cina, herec, tanečník, zpěvák. A vy máte tady docela teď jako aktivní čas, protože hrajete na třech letních scénách, zároveň jste měl premiéru právě Čiky Čeka. Tady se dostávám k tomu, že vy jste hercem na volné noze.
1: Ano.
0: O angažmá jste nikdy neuvažoval?
1: Vlastně úplně těsně po škole na konzervatoři. Tam přišla nějaká nabídka, ale já jsem tehdy prostě nějak cítil, že na to nejsem zralý ještě a že prostě se chci ještě hledat, což jsem vyřešil tím, že jsem se přihlásil na DAMU a kam jsem se dostal a pokračoval jsem ve studiu na Alterně a byl jsem za to hrozně rád, protože se mi otevřely zase další ještě obzory, poznal jsem skvělý spolužáky a ta volná noha je právě zajímavá v tom, že vlastně opravdu si můžete vyzkoušet různé věci, potkat různé lidi a tak. V dnešní době vlastně už to angažmá taky se trošku posouvá, že se hodně hostuje a už jenom pár divadel má ta angažmá stála. Mm-hmm. Má to zase jako jiný specifika a taky určitě spoustu výhod, že vlastně ten soubor se zná, je to nějaká kontinuálnější práce. Ale já jsem se rozhodl pro tuto cestu.
0: Mm-hmm. A třeba hrajete tedy Jaga v Otelovi. Mm-hmm. Jak se vám hraje tenhle intrikant? Zdá se mi, že to pro vás může být, nebo minimálně po tom typu trošičku takový protiúkol, což o to může být jako to šťavnatější.
1: Je to šťavnaté velmi, velmi výživné, velmi náročné. Vždycky se musím trochu přemlouvat prostě k tomu, abych se tam pustil do těch temnot. Ale jakmile nasednete na ten ohnivý ocas, temný ocas, tak prostě jedete. No, pak je důležitý z toho vystoupit. Samozřejmě.
0: Vystoupíte a jdete hrát Malého prince.
1: No, to tak je prostě nahoru dolů. Přesně.
0: No a zase tam jste úplně sám a je to i hudební představení, zpíváte, tak jaké to je to tam utáhnout vlastně celou dobu na jevišti sám?
1: My máme takový dvě verze, jedno je právě ve studiu 2 představení, kde jsem opravdu sám, ale jsou tam diváci. Vy tam nikdy nejste sama, protože prostě bez diváků divadlo nedává smysl. A ty diváci jsou vlastně váš partner. Je to někdo, s kým sdílíte ten daný moment, tu danou energii, protože po každý je to taky jiný. Takže já to mám vlastně za odměnu. Já už se tam hrozně těším. Je to takový můj pokojíček a vždycky čekám, co se stane, co bude jinak. Vlastně vyhledávám i nějaký trochu nekomfortní třeba situace. A pak máme ještě recitál Malého prince, což je takový koncertní provedení hudby z představení, kde právě nejsem sám, tam je se mnou Vendula Příhodová nebo Kateřina Bohatová a živý orchestr nebo Unique Quartet a Krištof Marek, který vlastně hudbu napsal a doprovází nás na klavír. A s tím jezdíme po Čechách, právě v létě teď máme různé jako venkovní scény a hrajeme na nádvoří zámků a tam ta atmosféra do toho promlouvá a vlastně je tam i prostor pro nějakou specifičnost toho místa, reakce na publikum, reakce na ten daný večer a to jsou jako magický momenty, který vás opravdu nabíjí a vlastně překvapí často. Mm-hmm.
0: No a pak mě ještě muzikál Marta na Kampě a tam já si říkám, že vlastně jste trošku i takový dvorní představitel Václava Neckáře na jevišti, protože vy hrajete i v Šíleně smutné princezně.
1: Nějak se to stalo, jo. Nevím proč, ale v Martě se alternujeme s Denisem Šafaříkem, který teda si myslím, že ještě je vlastně víc Václav Neckář v té dané éře. Ten jako by mu opravdu z oka vypadl. Ale no, nějaká asi, nevím, křehkost, energie nebo něčím, tam je něco podobného, co pan Neckář v sobě měl a stále má. Takže mě provází takhle už nějakou dobu.
0: A když jste mluvil o tom odstupu od těch komerčních projektů a teď mluvíme o vlastně zase vaší škále tady na jevišti, tak jak o těch projektech, do kterých se pouštíte, tedy přemýšlíte, abyste se takzvaně nerozdal v drobných? Mm-hmm.
1: No, je to vždycky nějaká jako výzva a možná i místo, kam jsem se ještě nepodíval s tím projektem, to, co vidím jako potenciál v tom a je to taky vlastně právě i ten balanc toho mít nějaký čas na odpočinek, na přemýšlení, na běžný život. Takže to jsou všechno nějaký komponenty, které potom se snažím zapojit dohromady a z toho vzejde nějaké moje rozhodnutí.
0: Tak jsme rádi, že ty komponenty se sešly tak hezky, že jste třeba teď propůjčil a jste novým rozhlasovým hajajou. Co to je za zkušenost, že jste skřítek hajaja?
1: Je to prostě hlasová zkušenost, je to emoční zkušenost, protože samozřejmě rodiče většinou mi to říkají, dětí, jak se mnou usínají a jak je provázím prostě teď životem nebo skřítek hajaja. A je to něco, co prostě všichni známe od malička a já jsem byl takhle osloven a jsem moc rád, že můžu takhle se propojovat vlastně s nejmladší generací a snad jim dávat něco hezkého před spaním.
0: Ale vy jste spolupracoval s Českým rozhlasem samozřejmě už i před hajajou. Tak jaké to je vlastně zase si zkusit to, že vaše tvář je jedno, vaše pohyby a tak dále je jedno a teď prostě jste jenom vy a ten mikrofon.
1: No je to velmi intenzivní, je to vlastně v něčem i osvobozující, protože právě, jak říkáte, tam nic jiného prostě k dispozici nemáte. Je to hodně o nějaký představivosti. Já vždycky fakt si představuju, jak se snažím, aby někdo usnul, aby se mu dobře spalo, aby měl radost z toho prožitého dne a to se člověk snaží do toho hlasu dát. No.
0: A já se nemůžu na závěr nezeptat na ťupíky. Vy jste zmínil Báru Polákovou. Já ani nevím, jestli vy víte, že vaše píseň Pojď si 2.0 zazněla ve vizitce, protože si ji vybrala kurátorka Lenka Sýkorová s tím, že ona je také takový ťupík. Tak jak band ťupíci jede dál?
1: Ještě patří k nám určitě Marek Adamčík. Toho je třeba zmínit, to je třetí ťupík. Ťupíci tak ťupěj. My jsme teď v létě měli nějaké soustředění a tak jsme lehce se jako rozvolnili a uvidíme, co se vyťupí dál, ale máme v merku nějaký další singly, tak uvidíme, kdy spatří světlo světa.
0: Takže máte napsané třeba.
1: Ano.
0: No a ještě, aby to opravdu nebylo málo, tak vy jste jezdíval pravidelně do dětských domovů. A je to i dosud, nebo spolupracujete s nadačním fondem Spoluživot?
1: Ano, ano. Původně jsem se tam dostal přes Dobré víle dětem, což je taková dobrovolnická organizace, kdy můžete trávit čas s dětmi v dětských domovech a jejich slogan je oběti je víc než hračka, což prostě se naplňuje a člověk to zjistí v té praxi.
0: Čili ta hostitelská péče, nikoli pěstounská, že zkrátka můžete věnovat dítěti svůj čas a svoji přítomnost.
1: Ano, tomu se věnuje právě Spoluživot, který spolu založila Tereza Schindlerová a právě se snaží propagovat hostitelskou péči, o které se vlastně moc neví, ale přesně jak vy říkáte, je to trávení času s tím dítětem, ať už si ho vezmete na víkend, nebo prostě jenom jdete na procházku s ním z dětského domova, ale má šanci zažít nějaký individuální přístup a čas, který vy mu prostě věnujete a zažít něco mimo ten dětský domov, což se ukazuje, že je hrozně přínosný
0: tak to
1: pro všechny.
0: Je další z činností Jana Ciny, který byl dnes hostem ve vizitce. Moc vám za to děkuju. Naschledanou.
1: Děkuju.
0: Ale ještě, prosím, uveďte, jakou specifickou píseň jste vybral na závěr. To jsou Bezinky, Hledá se Méďa Béďa.
1: Je to píseň, kterou jsem slyšel někdy v 8 ráno na takovém tanečním festivalu, prostě, kde jsem se protančil taky nocí. Vycházelo, nebo slunce už bylo vysoko nad obzorem. A mě tohle prostě osvítilo a je to něco, čím chci osvěcovat celý svět a možná někoho nechám trochu v šoku, ale je to ryze pozitivní šok, takže si nemáte čeho bát a přeju vám, ať každý najde svého Méďu Béďu.
0: Jsou to 70. a Ondřej Soukup složil hudbu.

0: se já měli mání. Hledá se do já kůže medvědí. Hledá se méďa méďa po hledání. Zající po něm prý nic nevědí.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Filmové léto na Vltavě můžete nejen slyšet, ale i zažít. Dva kultovní snímky v pražských kasárnách Karlín. 24. srpna český horor Spalovač mrtvol, 31. srpna Krvavé čelisti. S úvodem moderátora Aleše Stuchlého. Letní kino s Vltavou a kasárnami Karlín. Více info na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela, nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách. Postu se sám vzdal po odhalení, že nepřiznal dary v hodnotě v přepočtu přes 140 milionů korun. Ve volbách teď dostal ve svém obvodu skoro 2/3 odevzdaných hlasů. Lesní požár zasáhl chorvatské pobřežní město Omiš. Podle záchranářů je nejméně 36 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už shořelo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště. A bude většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Na severovýchodě naměříme kolem 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 22 a na Šumavě až 25. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jsme rádi, že den trávíte ve společnosti Vltavy. Je pátek 14. srpna. Ze studia vás zdraví Dagmar Kopečková. A nejsem tady sama. Naproti mě už usedla Eliška Vidomus, která nám k poslechu přinesla album A Supreme Blue, které v červenci vydal trumpetista Nicholas Payton s richmondským kvintetem Butcher Brown. Eliško, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Už název napovídá, že se nahrávka dotkne dvou legendárních hudebních nahrávek, a to Kind of Blue a Love Supreme. Můžete koncept tohoto projektu blíže představit?
2: Tak to album nevychází tak úplně náhodou, protože v letošním roce si připomínáme 100 let od narození trumpetisty Milesa Davise a saxofonisty Johna Coltrane'a. Vyšla velká řada různých nahrávek, které se nějak vztahují právě k oběma těmto hudebníkům. A právě album Supreme Blue, které vydává Nicholas Payton s kapelou Butcher Brown, vzdává hold těmto hudebníkům reinterpretací jejich alb. A je to tedy Kind of Blue a Love Supreme, jak už jste zmínila. No a obě nahrávky zásadním způsobem ovlivnili historii nebo vůbec jako podobu jazzu a předznamenali jeho další vývoj. Vlastně ta hudba z alba Kind of Blue je do dneška velkou inspirací pro hudebníky z různých žánrů, rozhodně nejenom z jazzu, ale i třeba hiphopu, ambientu, elektroniky. A dokladem je právě i to aktuální album, ten projekt, na kterém se Payton spojil s hiphop jazzovým richmondským kvintetem Butcher Brown. No a právě co se týče toho, jakým způsobem oni s tou předlohou nebo s tím původním materiálem pracují, tak tam mě vlastně napadá docela paralela s albem Jazz Goes Baroque, které jsme tady poslouchali minule. Protože oni si vlastně berou původní různé úryvky nebo různé motivy z těch původních desek. Může to být třeba jenom kousek basového groovu nebo nějaký kousek melodie a z nich staví, v podstatě z nich dělají takové smyčky a vytváří z nich nové skladby. Je to místy, musím říct, až takové trošku dráždivé v případě skladby, kterou za chvíli uslyšíme, která se jmenuje So What a je to tedy úvodní skladba alba Kind of Blue, tak oni si v podstatě vzali jenom krátký motiv, který v půlminutovém intru hraje pianista Bill Evans a kontrabasista Paul Chambers. A je to v podstatě tak, že já dost často, když si tu desku pouštím, tak vlastně tohleto intro beru tak jakože tak, ale už se těším na ten groove. Da-da-da-da-da-da-da. A ve chvíli, kdy se ozve ten groove, tak už pro mě vlastně začíná teprve ta deska. A je možné, že právě ten Payton s tím nějak počítal a řekl si, že vlastně bych chtěl jakoby vyzdvihnout nebo nějak víc jakoby upozornit na tuhle tu část, kterou dost často posluchači třeba neúplně vnímají nebo ještě nejsou tolik třeba na to naladění. A ten vlastně groove té skladby, který je v podstatě dost takový známý z toho So What, tak se ozve až v 6. minutě. Omlouvám se, až do 6. minuty se asi nedostaneme, nicméně krátký úryvek bychom si mohli pustit.

0: Nicholas Payton a Butcher Brown, píseň So What, Milesa Davise. My si povídáme s Eliškou Vidomus. Eliško, album Kind of Blue se v minulosti dočkalo mnoha verzí. Jaké místo v tomto kontextu zaujímá právě deska Supreme Blue, ze které posloucháme hudební ukázky?
1: Tak já bych v téhle souvislosti ráda zmínila projekt Egun, The Afroelectric Experience kubánského pianisty Omara Sosy. Zešlo to na objednávku festivalu Barcelona Jazz Festival, který u příležitosti 50. výročí vzniku alba Kind of Blue vybídl právě Omara Sosu, aby vytvořil nějaký svůj autorský projekt. A on vlastně ten původní materiál překlopil nebo tak nějak protnul se světem afrokubánské hudby a elektroniky. Tak tuhle desku bych moc ráda doporučila. A pak ještě musím zmínit takový kontroverzní projekt newyorské kapely Mostly Other People Do The Killing, která před 12 lety vydala desku Blue a sklidila opravdu bouřlivé reakce. K tomu se vyjádřil snad úplně každý, mám pocit, jako na české jazzové scéně se o tom docela diskutovalo. Protože oni vlastně to původní album Kind of Blue nahráli úplně přesně notu po notě. Jo, bylo to v podstatě takové provokativní gesto. Myslím, že by se to klidně dalo zařadit do kontextu třeba konceptuálního umění, protože oni tím otevřeli debatu o autentičnosti a originalitě. V podstatě jejich cílem nebylo nějakým způsobem vzdát hold Davis, ale spíš jakoby udělat takový, oni o tom v podstatě mluvili, jako že to je vlastně takový horší referenční vzorek, že v podstatě není možné, není v lidských silách jako úplně přesně napodobit tu předlohu. A nutí nás to v podstatě i zamýšlet se nad tím, na co v různých žánrech třeba klademe důraz, nebo co vnímáme jako nespochybnitelné. A musím říct, že v tomhle směru mě ta debata kolem toho přišla docela zábavná. No a co se týče Nicholase Paytona, tak ten teda žádné kontroverze nepřináší.

vzpomínáme i z té výročí narození Coltrane, tak je tam tedy i, jsou tam i skladby, které jsou inspirované albem Love Supreme. No a já bych tedy teď ráda pustila další ukázku, jenom chci říct, že jsem ráda, že jsme se nakonec domluvili, že počkáme té předchozí na ten groove, o kterém jsem mluvila, přeci jen je to opravdu takové napínavé, kdy už se objeví, tak jsem ráda, že jsme aspoň do toho momentu počkali. A teď bych teda ráda pustila úryvek ze skladby Freddy Freeloader.

0: Dnes posloucháme skladby z alba Supreme Blue, které v červenci vydal trumpetista Nicholas Payton s richmondským kvintetem Butcher Brown. Jaké výrazové prostředky na desce zvolili právě Nicholas Payton s Butcher Brown a jak daleko se posunuli od svých slavných inspiračních předloh?
1: Tak já myslím, že už v rámci těch dvou ukázek jsme měli možnost slyšet, že k oběma deskám přistoupili s velkou dávkou volnosti. Nahrávalo se ve studiu Space Bomb v Richmondu a jak už jsem zmínila, tak nepředcházela tomu asi úplně nějaká velká příprava, prostě se sešli ve studiu a hráli. Sam Payton kromě trumpety hraje ještě na Fender Rhodes, používá vocoder a v některých místech hraje na kalimbu. No a kapela potom přidává syntezátory, samplery, elektrickou basu, samozřejmě bicí. A co je důležité, tak tam je opravdu velice velký, tam je opravdu velký vklad zvukového inženýra Alexe de Jonga, který si myslím, že je v podstatě jako kdyby jedním z členů té kapely. Že to hodně se na tom podílel, nejenom z hlediska toho, že by snímal ten zvuk, ale on tam do toho vstupoval i různými efekty. Často třeba těm muzikantům, oni měli možnost reagovat na to, co zrovna zahráli, protože on jim to různě pouštěl zpátky a byl to v podstatě takový jako společný jam muzikantů spolu s tím hudebním zvukovým inženýrem. Slyšíme tam modální jazz 60. let, který je přefiltrovaný přes dub, hip-hop, house, neo-soul. A myslím si, že Payton to nevnímá, jako že to je nějaký vyloženě odklon od Davise, ale že to je v podstatě takové nějaké přirozené pokračování. Já bych ještě na závěr úplně, než si poslechneme skladbu, chci tedy říct, že jsem vybrala všechny tři skladby, jsou z Davisova alba, protože ta Coltraneovská část mě zas až tak zajímavá nepřišla. Takže si poslechneme za chvíli skladbu All Blues, ale než si ji pustíme, tak bych ještě posluchače chtěla pozvat na jednu akci, která se váže k tomu Davisovskému výročí. Příští týden, 20. srpna, se v Brně na Špilberku koná speciální koncert právě ke stému výročí Milese Davise. Vystoupí tu francouzský trumpetista Eric Triffa s rozhlasovým big bandem Gustava Broma a zahrají na nádvoří hradu Špilberk. Tak jsem ještě chtěla na tuhletu akci pozvat a jinak teď už bych pustila poslední skladbu All Blues.
0: Eliška Vidomu se zavítala do vltavského studia s výběrem jazzové hudby. Děkujeme.
1: Také děkuji.

Nicholas Payton a richmondský kvintet Butcher Brown. Poslouchali jsme skladby z alba A Supreme Blue. Je 11 hodin 24 minut.

0: Slovenská zpěvačka a skladatelka Sisa Feher. Ve vysílání Vltavy dozněla její skladba Remedy.
1: Polední Vltava. Osudy. Vzpomínky a otevřené zpovědi osobností vždy od 11:30.
0: Dnes se naposledy zaposloucháme do četby z knihy Místo snění, která přibližuje život a dílo svérázného režiséra Davida Lynche. Ještě jednou tedy vstoupíme do jeho osobitého světa a necháme se vést vzpomínkami, obrazy a představami. 10. epizodu si nalaďte už za okamžik.

0: Americký jazzový pianista, varhaník, skladatel a kapelník Don Pullen vás provází páteční polední Vltavou. Hezký den a dobrý poslech.
1: Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pullen, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
2: Osudy.
0: Po desáté a naposledy se začteme do knihy Christine McKenové a Davida Lynche Místo snění. Výběr z knihy o životě a díle geniálního režiséra z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa připravila Ivana Mišková. Ve vlastní režii čte Lukáš Hlavica.

Dlouho se mělo za to, že když se věnujete jedné věci, nic dalšího byste už dělat neměli. Když vás například znají jako filmaře a vy ještě malujete, hledí se na vaše malování jako na takový koníček, jako kdybyste třeba hráli golf. Ovšem zhruba tou dobou, kdy jsem měl výstavu Vzduch hoří, se věci začaly měnit. A dneska se lidi můžou věnovat čemukoliv. A to je moc dobře. S Matt jsem se seznámil na jednom večírku u Denise Hoppera. Pár dnů na to ji jeho žena Victoria přivedla ke mně domů a ona si všimla velkého obrazu, který jsem pojmenoval Opravdu chceš vědět, co si myslím? Matt občas pořádala výstavy v jedné galerii v Bordeaux. Později se mi ozvala a řekla mi, vím, že fotíš a ráda bych vystavila nějaké tvoje věci. Mohl bys je vzít sebou, až příště pojedeš do Paříže? Když jsem se tam při další příležitosti dostal, přišla za mnou do hotelu Lancaster, prohlíželi jsme si fotografie a ona potom některé vystavila v Bordeaux. Filmový producent Daniel Toscan de Plantier byl kultivovaný a erudovaný člověk. Kdykoliv se v Cannes promítal můj film, Daniel byl vždycky první, kdo na mě venku čekal, aby mi přeříkal svou stručnou recenzi. Jednou večer mě v Paříži pozvali na večeři. Myslím, že jsem se ten večer seznámil s Danielovou ženou Melitou. Nedlouho poté jel Daniel na berlínský filmový festival, šel tam s někým na oběd a když dojedli, vstal a skácel se mrtvý k zemi. Z Melity byla najednou vdova se dvěma dětmi. O něco později mě přišla navštívit a povídá mi, ty bys měl mít v nadaci Cartier výstavu. Na instalování výstavy Vzduch hoří jsem jel do Paříže a druhý den mi Hervé Chandé z nadace Cartier pro současné umění povídá, chtěl bych ti ukázat takové jedno místo. A tak jsem se seznámil s majitelem litografické dílny Patricem Forem. Vešel jsem dovnitř, ucítil jsem tiskařskou barvu, prohlížel si stroje a litografické kameny a lidi, kteří tam pracují, a ponořil se do atmosféry a nálady pařížské tiskařské dílny IDEM, staré skoro 150 let, a v Turánu jsem si ji naprosto zamiloval. Patrice se zeptal, chtěl byste si zkusit litografii? A já na to jen, no že se ptáte. Kvůli pirátství jsou digitální obrazy levnější a levnější. Je taky jednoduché je ukrást a sdílet. Litografie je ale něco, co se dá vlastnit. A když ji máte, vidíte tu krásu papíru a cítíte tu barvu. IDEM se stal mým druhým domovem. Pracovat tam je úžasné. Dělám tam i dřevořezy a v zadní místnosti jsem začal malovat. Mám to prostředí rád a mám rád i Francii. Rád kreslím drobné obrázky jakoby starosvětských interiérů. Někdy jsou v nich lidé, někdy jen nábytek a koberečky a zdi. A jednu takovou kresbu jsem udělal, když jsme výstavu Vzduch hoří, která po Paříži zavítala do Milána, Moskvy a Kodaně, instalovali. Jen to Hervé viděl, prohlásil, tak tohle musíme postavit. Načež to postavili jako součást výstavy. Po ní jsem dostával hodně nabídek vystavovat a to mě inspirovalo. Když výstava Vzduch hoří začala, poslal mě pak Maharishi, jak už jsem vyprávěl, na turné po 16 zemích, které skončilo v září 2007. Nedlouho poté, co jsem se vrátil domů, zemřel můj otec. Nevím, jestli je na smrt vůbec někdo někdy připravený. Možná jen ten, kdo už hodně vytrpěl. Můj otec se narodil 4. prosince 1915 a zemřel 4. prosince 2007, takže mu bylo 92 let. Ke konci už moc nevnímal. Byli jsme tam s dětmi Austinem, Rileym a Jennifer. Bratrovi se nepodařilo přijet, ale přijela moje sestra Marta, a jeden po druhém jsme k tatínkovi přišli a rozloučili se. Když všichni odešli, přistoupili jsme k němu já se sestrou. Odpojili jsme ho od přístrojů, my už se chystali, že ho necháme odejít, a já si pomyslel, že by bylo dobré si zameditovat. Meditoval jsem hodinu a půl a jakmile jsem vyšel ven, abych si zakouřil,
Táta odešel.

říjnu 2007 už Maharishi věděl, že odchází a přestal se stýkat s lidmi. Na moje lednové narozeniny mi ti, kdo s ním byli, zavolali přes Skype. Později mi řekli, že Maharishi na lékaře, co se o něj starali, dělal pst a prosil je, ať jsou potichu, protože tohle chce vidět. Když jsme hovor ukončili, prohlásil, svět je v dobrých rukou. A o 2,5 týdne později jeho tělo navždy spočinulo. Když Maharishi zemřel, volal mi Bobby Roth do truhlářské dílny a povídá mi, myslím, že by si přál, abys byl u toho. A já na to, dobře, to rozhodlo, na ten pohřeb jedu. V Los Angeles není indický konzulát, proto jsem pro víza musel do San Francisca. Než jsem vyrazil, tvrdili mi, není to vůbec problém, potřebujete jenom pas a vyplnit nějaké formuláře. Takže jsme 2. dne letěli s mou tehdy ještě přítelkyní Emily do San Francisca. Dorazili jsme na konzulát, došli k okinku, předložili můj pas a formuláře a oni na to, všechny stránky na víza už máte v pasu plné. Musíte na pasové zažádat si o přidání stránek na víza. My ale za chvíli zavíráme, je mi líto, ale dnes večer do Indie nejspíš nepoletíte. A já na to, já ale dneska večer letět musím. Tak jsme se přihnali na úřad, kde čekali asi 200 nebo 300 lidí a za přepážkou seděl hodně neurvalý chlap. Povídá mi, vezměte si číslo a počkejte, až na vás přijde řada. Za chvíli jsem šel k okinku zas a řekl jsem mu, potřebuju doplnit do pasu stránky na víza hned teď. A on na to, uklidněte se, vážený. Vezměte si číslo a my vás zavoláme. Bude to pár hodin trvat. To už jsem křičel. Ale ne, zavřou mi na indickém konzulátu. A on povídá, tak s tím vám nepomůžu. Dostal jsem číslo a pak jsem čekal a čekal, až mi konečně dali ty stránky na víza. Já pak letěl rovnou na indický konzulát, ale tam už měli zavřeno. Pak mi moje asistentka režie a kurátorka Anna Skarbeková prozradila, mám kamaráda a ten mi řekl, že se o to postará. Dostali jsme adresu a odjeli jsme k jednomu domku, před kterým vlála indická vlajka. Vyšli jsme po schodech do obývacího pokoje, který vypadal jako vstupní hala, byly tu židle a pracovní stůl. Seděla tam jen jedna žena, té jsem dal pas a formuláře a ona mi řekla, počkejte tamhle. Pak se vrátila a povídá, tak je to vyřízené. To, co na jednom konci města rozhodně nešlo, dokázali tady vyřídit obratem. Rozloučil jsem se s Emily a odjel rovnou na letiště. Letěl jsem ze San Francisca do Mnichova, kde jsem přesedal, pak jsem pokračoval do Dillí a přistál tam na obrovitánském letišti. Jenže ten, kdo na mě měl čekat, tam nebyl. A tak jsem po chvíli začal propadat panice, ale pak pro mě konečně přijeli a vzali mě na 500 metrů vzdálené malinké letiště a nakonec nás malé letadlo dopravilo do Váránasí. Tam čekali 2 velké bílé terénní autáky a všichni jsme vyrazili na 4-hodinovou cestu do Allahabadu. Každá vteřina, kdy vás na indických silnicích nikdo nezabije, je malý zázrak. Nikde nejsou stopky ani semafory. A míjíte kamiony, které jsou tak blízko, že by mezi nimi a vaším autem neprostrčil ani kus papíru. Na silnici potkáte zvířata, psy, opice, buvoly, krávy, všechno možné. Kola, chodci, dodávky, co na nich visí 30 lidí a všichni houkají na klakson a šlapou do toho, co to dá. Už ujet 500 metrů je napínavé. Než řidiči vyrazí na silnici, pomodlí se a pak to nechají Pánu Bohu. V Allahabadu se nacházel Maharishiho ášram a tam ve velkém stanu leželo jeho tělo obklopené květinami. Lidé tam vcházeli a loučili se se zesnulým. Chvíli jsem tam zůstal, pak jsem uviděl kamarádku Fatimu, chvíli jsme spolu poseděli a já pak musel jít hledat hotel. Nasedl jsem do auta k doktoru Hagelinovi. Ten se v provozu nebojí, je nad to povznesen. Jeho řidič byl ovšem ten nejděsnější, jakého jsem kdy viděl.
Naléhal jsem na doktora, prosím tě, řekni mu, že jestli nespomalí, tak mě z toho klepne. Jen se tomu smáli a já ten adrenalinový zážitek musel přetrpět. Druhého dne pohřbu bylo Maharishiho tělo spáleno v jiné části ášramu, kde připravili pohřební hranici. Přišli se na to podívat tisíce lidí. Způsob, jak tu hranici ze dřeva postavili, bylo něco neuvěřitelného. Všechno muselo být sestaveno přesně stanoveným způsobem. Nad tím přelétla helikoptéra a rozhodila miliony růžových lístků, ale otáčky vrtulí zvedaly prach, takže kolem vířily okvětní lístky spolu s prachem. Když jsem odcházel do hotelu, pohřební hranice ještě hořela. Třetího dne jsme se vrátili do ášramu, oheň už dohořel a lidé k tomu určení shromažďovali popel a rozdělovali ho do uren, z nichž má každá jiné poslání. Pak jsme všichni zamířili k soutoku Gangy, Jamuny a transcendentální řeky Sarasvatý. Místu, kde se lidé rituálně koupou, se říká Sangam. Ponořit se na tom místě je tou nejzbožnější věcí, jakou v životě můžete udělat. Už tam čekala spousta lodí. Bobby se mě pokusil dostat na tu velkou bílou, kde byl Maharishiho popel, ale to bylo zamítnuto. Potom se najednou objevil jeden Němec, jmenoval se Konrád, a ten mě vzal k sobě. Vyrazili jsme po Ganze a ta velká bílá loď, co vezla Maharishiho popel, plula kolem nás. Svléknul jsem se, Konrád mi půjčil šátek a já vystoupil z lodi. Když se do řeky noříte, musíte si zacpat uši, nos a zavřít oči. Ta voda je hodně špinavá. Odříkáte své modlitby a pak se třikrát pozadu ponoříte. Předtím jsem si vždycky myslel, že se do Indie nikdy nepodívám a že se za žádných okolností nemůže stát, abych se rituálně koupal v Ganze. A teď jsem najednou nejen v Indii, ale hned u posvátného soutoku. A nejen, že jsem zrovna tady, taky se tu rituálně koupu. A nejen, že se tu rituálně koupu, ale koupu se tu zrovna ve chvíli, kdy kolem ve vodě plave popel Maharishiho Maheše Yogiho. To už je co říct.

Později toho roku jsem byl v Paříži a seděli jsme v kavárně naproti butiku Cartier a já tam Emily požádal o ruku. Brali jsme se rok na to v únoru 2009 na trávníku hotelu Beverly Hills. Toho roku jsem se rozhodl, že o Maharishim natočím film a odjel jsem zpátky do Indie, abych tam na něm začal pracovat. Jel se mnou Bobby Roth a točil to Richard Beymer. Richard je mimořádný člověk. Dlouhá léta medituje a taky hrál v Twin Peaks Benjamina Horna. Skvěle se s ním cestuje. Natočil báječný materiál a i o naší cestě udělal film. Jmenuje se Je to překrásný svět. Do Indie jsem tehdy přiletěl ze Šanghaje a už tam mi bylo jasné, že mám horečku. Potřeboval jsem být na cestu v Maharishiho šlépějích 100% zdravý, ale místo toho mi bylo po celou dobu pobytu špatně. Když roku 1953 své tělo navždy opustil Guru Dev, Maharishiho učitel, postavil Maharishi v takzvaném údolí svatých malý domek a zůstal tam 2 roky téměř výhradně v meditaci a tichu. Poté začal cestovat a učil svou metodu transcendentální meditaci. Postupně tak po celém světě vznikala meditační centra. Maharishi měl 2 poslání. Osvícení lidí a světový mír. Ještě než navěky odešel, prohlásil, že vše je na svém místě a je to hotové. Jako kdyby vlak už vyjel ze stanice a byl na cestě. Světový mír přijde. Je jen otázka času, jak dlouho bude trvat, než k nám ten vlak dorazí.

Když s něčím skončíte dřív, než je to završené, pořád si to o vás říká. A městečko Twin Peaks ještě završené nebylo. Sílu a význam věcí zakládá to, co jim předchází. Věděl jsem, že se můžu spolehnout, že herec Kyle MacLachlan se do té temnoty ponořit dokáže. A on předvedl skvělého záporáka. Z jakéhokoliv vhodného člověka nakonec dokážete dostat zlouna. Ovšem každý má svůj vlastní typ. Spal jsem jenom 4 hodiny denně. Denní harmonogramy nebyly jednoduchá věc, ale i tak mě to bavilo. Před vámi zeje rokle a vy přes ní musíte postavit most. A tím mostem je scéna, kterou se právě chystáte natáčet. Uděláte zkoušku, pak se jdou herci obléct do kostýmů a Pete Deming začne svítit. A celou tu dobu přes tu propast stavíte most. Ale ten most je teď ze skla, protože se všechno může sesypat. Přidáváte další kousky a pořád je ze skla. A pak konečně přidáte ten poslední a sklo se promění v ocel. Každý den, když skončíte, jste jako v rauši a nemůžete usnout. Tak si dáte červené víno a zůstanete dlouho vzhůru, ale pak musíte druhý den vstát a stavět další most. Nemůžete se na nic vykašlat, dokud nemáte pocit, že je to správně. Když skončí natáčení, máte před sebou postprodukci. Na poslední sérii městečka Twin Peaks pracovalo současně 6 nebo 7 střihačů, já ale stříhal taky. Kolikrát jsem nad těmi 18 hodinami stopáže seděl ve studiu u barevných korekcí. Neexistuje, že bych práci na někoho delegoval. Na každý detail musíte osobně dohlédnout. Nikdy to nekončí. Vzhledem k tomu, kde jsem vyrůstal a čím se živil můj otec, je důležitou součástí Twin Peaks příroda. Kromě lesů a hor má pro mě význam i určitá delikátnost vzduchu a to, jak voněl. V Twin Peaks je naprosto překrásný svět a dá se mu rozumět, když na to jdete intuitivně. A máte tam taky křídlatou žábu, na kterou jsem připadl v Jugoslávii. Když jsme byli s Jackem Fiskem v Evropě, nasedli jsme v Aténách do Orient Expressu a jeli jsme zpátky do Paříže. A když jsme projížděli Jugoslávii, byla opravdu velká, velká tma. V jednu chvíli vlak zastavil a i když jsme nestáli na nádraží, viděli jsme, že lidi vystupují. Chodili ke stánkům s plátěnou střížkou a malými skomírajícími světýlky, kde prodávali všelijaké barevné pití. Fialové, zelené, žluté, modré, červené, ale byla to jen obyčejná oslazená voda. Když jsem z vlaku vystoupil, zapadl jsem do takového měkkého prachu. Bylo ho tam snad 20 čísel a foukal do něj vítr. A ze země, jako by to byly žáby, vyskakovaly obrovské můry. Vždycky vyletěly, otočily se a zase padly nazpátek. To tedy byla křídlatá žába. Ve světě Twin Peaks se věci tak nějak zjevují. Každý má nějakou svou vlastní teorii ohledně toho, o čem ten seriál je. Ta moje není podstatná. Věci mají svoje harmonie. A pokud jste nějaké myšlence věrní, pak tam ty harmonie budou. Pravdivé, i když třeba abstraktní. Můžete se k tomu vrátit za 10 let a pochopit to úplně jinak a možná v tom uvidíte i něco víc. Tohle je jedna z těch báječných věcí, které film umí. Můžete do stejného světa později vstoupit znovu a objevit něco nového. S Twin Peaks se věci dost dařily. Těžko říct, proč přesně. V Cannes je tradice, že když je film přijat dobře, všichni si stoupnou a tleskají. Tleskali pořád dál. Bylo to krásné.

Měl jsem velmi šťastné dětství a myslím, že mě to v životě formovalo. Moje skvělá rodina mi poskytla dobrý základ, což je klíčové. Možná jsem svým dětem nebyl právě nejlepším otcem, protože jsem se doma moc nevyskytoval, ale to můj otec taky ne, i když tam nějak přítomný byl. Jakoby tehdy existoval svět dětí a pak svět dospělých a vlastně se moc neprotínali. Možná, že tolik neběží o to, jestli je otec fyzicky přítomen, ale o to, jestli zřetelně cítíte, že vás miluje. I tak si ale myslím, že byl můj táta lepší otec, než jsem byl já. Netušil jsem, že jednou budu slavný. Nikdy nepřišla chvíle, kdybych si pomyslel, páni, koukejte, jaký parádní život vedu. Podobně jsem přibral kila, pozvolna a rovnoměrně všude. Tiše se to k vám připlíží. V mém životě byly ale i velké zlomy. Tím prvním bylo, když jsem v 9. třídě na trávníku před domem Lindsay Stylesové potkal Tobyho Keelera. Od toho okamžiku jsem se chtěl stát malířem. Pak jsem potkal svého nejlepšího přítele Jacka Fiska. Vzájemně jsme se inspirovali a podporovali a to bylo pro naši budoucnost mimořádně důležité. Když jsem vytvořil dílo Šest mužů z vrací, když jsem dostal od amerického filmového institutu grant, když jsem dokončil Babičku, když mě na americký filmový institut přijali, to všechno byly další zlomové momenty. Každá z mých lásek byla pro můj život zlomová a všechny byly báječné. Možná vůbec největší změna přišla v roce 1973, kdy jsem začal meditovat. Toho, že mi chybí sebejistota, si štáb při natáčení mazací hlavy nejspíš ani nevšiml. Já ji ovšem neměl. Spousta hochů z filmových studií by mě byla bývala mohla snadno odpravit. Meditace mi se sebevědomím hodně pomohla. Když jsem dokončil mazací hlavu a když mi Mel Brooks věřil natolik, že mě najal na Sloního muže, a když ten film získal 8 nominací na Oscary, byla to hodně velká vzpruha. Neúspěch Duny mi přinesl důležité poznání. Bylo dobře, že mě potkala taková potupná prohra. Je málem nemožné vystoupat vzhůru, aniž by vám pomohli jiní. Důležitý je kdokoliv, kdo ve vás věří a má prostředky, díky nimž se věci dají zrealizovat. Jedním z takových je i David Nevins, protože díky němu se uskutečnil seriál Twin Peaks, což by nejspíš nikdo jiný neriskoval. A pak je tu ten báječný Angelo Badalamenti. Že jsem našel Angela a jeho hudbu je úžasný dar. Charlie a Helen Lutzovi, kteří vedli centrum, kde jsem se naučil transcendentální meditaci, a Bobby Roth, který mi byl na téhle cestě bratrem, byl na turné a na přednáškách o meditaci a byl i u zakládání nadace Davida Lynche. Bobby je mozkem i motorem nadace. Ale největší roli ze všech hrál Maharishi. Ten změnil věci kosmicky a nesmírně. Ve srovnání s ním bledne všechno ostatní. Pořád se mi vybavuje jeden den z dob, kdy jsem měl bungalov na Rosewood Avenue v Los Angeles, kde jsem bydlel s Mary. Vydělával jsem si rozvozem novin The Wall Street Journal. Pracoval jsem 6 hodin a 40 minut týdně, za měsíc jsem si vydělal $200 a za ty jsem byl schopný pohodlně vyžít. Moje trasa vedla oblastmi se dvěma různými směrovacími čísly, kde probíhal svoz odpadu ve dva různé dny. A já vždycky vyskočil z auta a naložil si dřevo, které lidé vyhazovali. Vzadu na zahradě jsem si z toho dřeva a z oken, co jsem našel, postavil kůlnu. Byl to překrásný svět. Dneska se děje tolik negativního. A tolik různých věcí rozptyluje naši pozornost, že nevíme, co se doopravdy děje. Na nás osobně i na našem světě jsou páchány veliké škody, protože láska k penězům vítězí nad láskou k lidskosti a k matce přírodě. Ať se v téhle knize podívám, na jakou chci stránku, vždycky si pomyslím, páni, vždyť to je jenom špička ledovce.
Mohli byste napsat celou knihu o jediném dni a ani pak byste nezachytili všechno. Vyprávět životní příběh jakéhokoliv člověka není možné. Každý život je konec konců mystériem až do té doby, než každý z nás to mystérium rozřeší. K tomu také všichni směřujeme, ať už si toho jsme nebo nejsme vědomi. Kéž jsou všechny bytosti šťastné, kéž jsou všichni zdraví a hledí s nadějí do budoucna. Kéž je konec všemu utrpení. Pokoj vám všem.

0: desetidílném cyklu osudů jsme četli z knihy Christine McKenové a Davida Lynche Místo snění. Z překladu Lucie Kořínkové a Michala Prokopa pořad připravila Ivana Mišková. Ve vlastní režii četl Lukáš Hlavica. Odvysílané díly najdete na našem webu a v pondělí otevřeme nový pětidílný cyklus. Půjde o rozhlasové vzpomínání filmové režisérky Věry Chytilové. Začínáme v 11.30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Přibývá kybernetických útoků na klienty bank. Oběťmi přitom často jsou i mladí vysokoškoláci. Kvůli požáru na chorvatském pobřeží úřady evakuovaly přibližně 300 českých turistů. Herečka Iva Janžurová převzala na festivalu Filmová renesance cenu za mimořádný přínos kinematografii. A odpoledne bude většinou jasno, teploty kolem 30. Kybernetických útoků na klienty bank rychle přibývá. Například podle dat Komerční banky v prvním pololetí přibylo o 41% a roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Obětí se přitom může stát kdokoliv, bez ohledu na věk nebo na vzdělání.
2: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy.
3: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
4: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku.
3: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přiměj k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze, a nabídnout rychlé řešení. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Chorvatské úřady evakuovaly v souvislosti s požárem v chorvatském Omiši přibližně 300 Čechů, uvedlo to České ministerstvo zahraničí. Požár zasáhl letovisko v noci na dnešek a podle dostupných záběrů spálil množství domů i aut. Nejméně 36 lidí je zraněných, z toho 7 těžce. Mezi nimi žádní čeští turisté podle aktuálních zpráv nejsou. Na místě je český konzul, který je v kontaktu s chorvatskými úřady a bezpečnostními složkami. Víc než 50 snímků nabízí do neděle festival Filmová renesance ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Vedle promítání můžou návštěvníci navštívit různá hudební a divadelní představení. Pořadatelé navíc letos poprvé udělili cenu s názvem Zlatá korouhev. Podle ředitele festivalu Milana Mrázka ji převzala herečka Iva Janžurová.
5: Za mimořádný přínos kinematografii, za její osobní účasti v rámci tady téhle pocty i věnujeme i sekci, které se objeví nejzásadnější filmy, jako je Morgiana Kočárdovidně, Petrolejo Lampy, a ještě tak jako bonus filmy Pána Vystevřova, kde Ivan Žirová taky exceluje.
0: V Plzni dnes začíná festival Na ulici. Kvůli rekonstrukci náměstí Republiky se letos přesouvá do areálu Depo 2015 a jeho okolí. Nabídne 9 scén a 150 účinkujících a v plánu jsou i klubové koncerty. Vstup na festival je zdarma.
6: Multižánrovou přehlídku dnes zahájí rapper Marpo s kapelou. V dalších dnech se představí i Plzeňská filharmonie nebo Michal Prokop Trio. Doprovodný program zve na tanec, literaturu nebo prezentaci neziskových organizací. Festival Na ulici potrvá do 22. srpna. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Počasí. Odpoledne bude většinou jasno a teploty se budou pohybovat kolem 30. V noci čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty klesnou na 10 až 15 stupňů. V sobotu bude během dne slunečno a horko, na západě večer až polojasno a sobotní denní teploty přesáhnou 30 stupňů. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Máme aktuálně 4 minuty po 12. hodině, což znamená jediné. Před námi je další díl našeho projektu To byl můj film. Ve studiu je Tomáš Pilát. Zdravím tě.
2: Tak tě zdravím, hezký den.
1: Tomáši, tento týden jsme v 80. letech minulého století a včera jsme mluvili o jistém uvolňování politického tlaku a nastupující režisérské generaci, která začala čeřit vody naší kinematografie. O čem bude řeč dnes?
2: Ano, stále jsme na konci 80. let, těsně před listopadem 89. Jenom připomenu, že v letech 87 až 89 tady opravdu bylo postupné slábnutí ideologického tlaku a ta mladá generace měla stále silnější slovo a kritizovala to, co viděla kolem sebe, to znamená prakticky všechno. Vznikaly filmy otevřeně kritizující soudobou společnost a morálku, konkrétně třeba Bonnie a Clyde o vexlácích, nebo Dům pro dva, nebo Vážení přátelé, ano, ten si bral na paškal takzvané plánované hospodářství socialistického Československa. No a z těch režisérů některá jména Vít Olmer, Irena Pavlácková nebo Tomáš Vorel. Ale dostávali se ke slovu i renomovaní tvůrci, kteří měli do té doby omezené pole působnosti, například Věra Chytilová. My jsme mluvili včera mimo jiné o jejím filmu Kopytem sem, kopytem tam a dneska připomeneme další její snímek z téhle doby Šašek a královna. A budeme mluvit taky o významném filmu Nejistá sezóna a zmíníme taky snímek, jehož jméno před chvílí zaznělo, tedy Vážení přátelé, ano. A pokud bude čas, přiblížíme i filmy Proč a Čas sluhů.
1: Slibuje autor dnešní hodinky projektu To byl můj film Tomáš Pilát. Začneme za chvíli.

0: Skladbu Jeana Sibelia jsme slyšeli v podání Akademie svatého Martina v Polích, kterou řídil Neville Mariner. A v rámci našeho projektu To byl můj film si dnes povídáme s Tomášem Pilátem o československé kinematografii let 1987 až 89. Včera jsme mluvili o filmu Kopytem sem, kopytem tam a dnes si budeme povídat o dalším snímku Věry Chytilové Šašek a královna. Začneme ukázkou.
1: Fürs Olafen.
2: Nigdy.
1: Tatičko.
3: Říkat mi, tatičku, hrgat.
2: Neříkej.
3: Já vím, já hraju. Neříkej mi, tatičku, hrgat.
2: Neumí česky.
3: A tak.
0: Neumí česky, další legendární filmová hláška. Tomáši, tenhle snímek rozhodně nepatří k tuctovým kouskům naší kinematografie.
4: To určitě ne. Jde o vizuálně velmi výraznou tragikomedii, o prolínání snových představ osamělého hradního kastelána a kruté reality, ve které se mísí motivy moci, ponížení a lidské důstojnosti. Je to v zásadě podobenství o manipulaci, o ovládání a o moci, tedy zprostředkovaný obraz československé totalitní společnosti, tehdejší československé podobenství o vztahu svobodného umělce, Šaška v tomto případě, a despotické moci, v tomto případě královny, tedy v prostředí normalizační socialistické republiky československé, který ostře kritizuje poklonkování před mocnými, tedy ten film. Snímek vychází ze stejnojmenné úspěšné divadelní hry Bolka Polívky, kterou uvádělo s velkým úspěchem divadlo na provázku, nebo divadlo Husa na provázku od roku 1983. Věra Chytilová ovšem tu divadelní předlohu rozšířila, středověké výjevy, stylizované do rudých tónů, o tom bude asi za chvilku řeč, pojala jako snové vize hradního správce Jarina Slacha, které konfrontuje s civilní současností. Ten film je hodně intenzivní, výkony Bolka Polívky a Chantal Poulenc jsou strhující, osobně tedy herecké kreace obdivuju i režijní vedení Věry Chytilové a mám pocit, že ty herecké kreace se mě až fyzicky dotýkají, jako že by mě fackovaly nebo až rýpaly, jak intenzivně na mě působí. Režisérka Věra Chytilová byla známá svou nekompromisností, perfekcionalismem a tvrdým vedením herců, což na place občas vedlo k vyčerpání, ale výsledku to dodalo velice syrovou, krásnou dynamiku.
0: Film se taky natáčel v zajímavých lokalitách. Kde to bylo?
4: Tak v historických prostorách, mimo jiné na vodním hradě Švihov, částečně taky na Zvíkově, a ty kulisy opravdu tomu filmu nebo té atmosféře hodně pomáhají. No a má samozřejmě ten film i velice skvělé herecké obsazení. Bolek Polívka, Chantal Poulenc, Jiří Kodet, Vlastimil Brodský, který hraje Slachova přítele, Františka Václava, Jiří Pecha. A objeví se to třeba i Marie Rosulková nebo Lenka Nová. A k tomu dodatek Bolek Polívka a Chantal Poulenc byli v té době manžele, když se ten film točil, a Šašek a královna je tak jedno z nejintimnějších uměleckých propojení, alespoň podle mě údajně odráželo i jiskření v jejich osobním životě. Jenom pro zajímavost, spolupráce Věry Chytilové a Bolka Polívky byla jejich druhou společnou velkou spoluprací. Tou první byla Kalamita z roku 1980, další ze skvělých filmů Věry Chytilové. No a obecně řekli jsme, že filmy Věry Chytilové nejsou na jedno brdo, vlastně každý je úplně jiný a ve většině pracuje režisérka velmi zajímavě se symbolikou, to je vlastně základem všech jejich filmů, od

0: Šašek a královna. V čem všem ji můžeme vidět?
1: Tak například v té barevné symbolice, ta je jednou z těch věcí, se kterými režisérka velmi dobře pracuje. Snové středověké sekvence jsou tady v tom filmu zalité červenou a purpurovou barvou, které symbolizují krev, vášeň, násilí, aristokratickou pompéznost a nebezpečí neomezené moci, která z toho vyplývá. Šedá a hnědá je realita, tedy ty scény, které se odehrávají v současnosti a odráží to zase ubíjející realitu pozdní normalizace v Československu. Je to laděno do šedivé a takové, řekněme, hnědé barvy. No a ty další symbolické roviny, důležitou z nich je například dualita postav, Šašek versus královna, podřízenost versus moc. Šašek symbolizuje svobodného ducha, intelekt, kreativitu a v přeneseném slova smyslu pozici umělce v totalitní společnosti. Aby mohl přežít a mohl tvořit, tak musí hrát blázna a snášet to ponižování. Královna představuje absolutní vrchnostenskou zlou moc, je vrtošivá a krutá, ale zároveň je vnitřně prázdná a závislá na lidech, kterými opovrhuje. V jednu chvíli v tom filmu si Šašek s královnou, s královně na příkazu ty role vymění. Z této pasáže byla i ta ukázka, která zazněla. A Chytilová skrze tu hru ukazuje, že Kat vlastně stejně závislý na své oběti jako oběť na Katovi. Moc bezpodaných ztrácí smysl. No a pak je to symbolika hradu. Ta vlastně znázorňuje, nebo ten hrad symbolizuje jako vězení, nebo ale i únik. A ten Švihov, který zmíněný tady, nefunguje pouze jako historická kulisa, ale pro toho Castellana je symbolem izolace od reálného světa, kde si raději tedy pěstuje své sny. Zároveň představuje uzavřený systém moci, ze kterého nelze utéct. Přeneseně tedy stát obehnaný na hranicích ostnatým drátem napuštěným elektřinou, což jsme mnozí zažili.
0: Ale symbolem je určitě i ta jazyková bariéra mezi Šaškem a královnou, ne?
1: Určitě. Pro Chytilovou je to symbol nepochopení a taky symbol té izolace moci. Skutečnost, že královna mluví cizím jazykem, kterému sice ten Šašek rozumí, ale divák tu distanci určitě vnímá, tak potrhuje propas mezi vládnoucí elitou a obyčejnými lidmi. Tedy moc mluví jiným jazykem než lidé, kteřím vládne. Což platí i pro tu civilní část toho filmu, kdy Regina mluví francouzsky, přijede na hrad a našinec, tedy Češi, se před ní plazí, snaží se jí zavděčit, v tomto případě kvůli valutám.
0: Máš pro nás i nějakou zajímavou příhodu nebo historku z natáčení?
1: Tak Bolev Polívka napsal tu hru v době, kdy byla Chantal jeho manželkou, jak jsme řekli, a její čeština byla v té době minimální. Na divadle i ve filmu, tak jak jsme řekli, pracovali tedy s reálným prvkem svého partnerství. A jazyková bariéra tady symbolizuje to věčné neporozumění mezi mužem a ženou, což je taky vlastně skoro ve všech filmech Věry Chytilové její velmi důležité téma. Ten Šašek se snaží královnu uspokojit, dvoří se jí, podlézá jí, o tom jsme mluvili. A tahle situace vlastně sebou nesla i některá specifika toho natáčení. Na place docházelo k paradoxním situacím. Chantal v té době byla ještě do Bolka Polívky zamilovaná, Československo si zvykala, ale musela hrát před kamerou chladnou, krutou až sadistickou fúrii a Polívku v zásadě mučit. V čemž jí ale ještě navíc Bolek Polívka herecky podporoval a záměrně se nechával fyzicky unavit, aby ty scény působily co nejvíce autenticky. Ovšem na place skutečnou panovnicí tedy byla opravdu režisérka Věra Chytilová, byla pověstná tím, že herce nešetřila, křičela na ně, nutila je opakovat záběry do naprostého vyčerpání. Polívka s ní vedl vlastně permanentní dialog jako spoluautor scénáře a té divadelní hry, podle které ten film byl natočen. Vlastně měl silné slovo, ale Chytilová vládla a herce opravdu nešetřila. A na druhou stranu ten štáb bavil herec Jiří Kodet, a to svojí pověstnou aristokratickou noblesou, které se vlastně všichni smáli, pochopitelně v dobrém, neboť on byl úplně jiný vlastně než všichni ostatní členové štábu.
0: Povídáme si s Tomášem Pilátem a za chvíli si posvítíme na film Nejistá sezóna.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Brazilský kytarista Tonino Horta ve vysílání Vltavě 12 hodin 23 minut a my se s Tomášem Pilátem dostáváme k nejisté sezóně, tedy filmu, který taky vychází z divadla a divadelního prostředí. Začneme až mrazivě aktuální ukázkou.
1: Některé už tady nebudou, jo?
2: Ano, dneska jsme tu naposled.
1: Prý jste tu dneska naposled?
3: Bohužel.
1: A kde budete hrát?
3: Zatím nevíme.
4: Člověče, já to nechápu, proč? No. Vyprodaný jste na měsíc dopředu. No jak vám to zdůvodnili?
1: To já vám to ukážu. Tak se podívejte. Tady bude jedna dlouhá zeď. Za ní chodba. Takhle se postaví příčky, čím vznikne 5 kanceláří pro 10 úředníků.
4: To není možný.
1: Takhle nám to zdůvodnili. Moc úředníků se letos urodilo. Bude potřeba víc kanceláří a méně divadel.
0: Krátká ukázka z filmu Nejistá sezóna. Tomáši, čím je tenhle snímek zajímavý?
5: Nejistá sezóna je podle mě nejosobnějším a nejodvážnějším filmem autorské dvojice Smoljak Svěrák. Je to hořká komedie, která popisuje ústrky, absurdní byrokracii a neustále existenční ohrožení malého divadelního souboru, ale tedy spíš hořká než komedie. Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák tady v rámci autenticity zašli asi nejdále, jak to na tehdejší dobu šlo, co jim bylo dovoleno. Do rolí úředníků a schvalovatelů, kteří divadlu hází klacky pod nohy, totiž obsadili skutečné a tehdy smutně proslulé funkcionáře normalizační kultury, kteří tak vlastně hráli sami sebe, hráli parodii, nebo ani to vlastně nebyla parodie na sebe samém. Obzvlášť se to teda týkalo jednoho z těch.
0: Ano, a tím herců. Byl právě jeden z vrchních filmových normalizátorů, obávaný Ludvík Toman, velký škůdce českého i československého filmu. Jak je to možné?
5: No, já se přiznám, Dáša, že vlastně do dneška nevím, nechápu, proč do toho Toman šel. Není mi to jasné. On to byl opravdu dogmatický, mocný muž komunistické cenzury, který osobně rozhodoval o tom, které scénáře se smí točit a které filmy skončí v trezoru, které budou vystřiženy a tak dále, a tak dále. Prostě. A mimo jiné zasahoval taky do dřívějších filmů Svěráka se Smoljakem, to je na tom velmi zajímavé. Ve filmu Nejistá sezona tedy hrál sebevědomého a cynického ředitele státní umělecké agentury, která dává divadlo povolení k činnosti, nebo nedává. Toman tak s ledovým klidem před kamerou předváděl přesně ty byrokratické mechanismy a politické, kterými likvidoval československou kulturu. Že se to povedlo, jak říkám, do dneška nechápu, byl to husarský kousek Ladislava Smoljaka.
0: Nicméně vedle Tomana a členů souboru divadla Járy Cimrmana se ve filmu mihnou i někteří kolegové Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka a dokonce i jejich rodinní příslušníci, kteří?
5: Tak například Vladimír Svitáček, slavný režisér, například má za sebou film 9000 klarinetů, o kterém jsme tady mluvili podrobně. Ten si tady zahrál drobnou roli jednoho z diváků v Hledišti. V roli člena schvalovací komise režiséra Karhana se na plátně objevuje Karel Kachyňa, další slavný tvůrce takových opusů jako třeba Ucho nebo Smrt krásných srnců. No a jako asistenti nebo členové techniky se ve filmu mihli synové protagonistů, tehdy začínající student FAMU Jan Svěrák a Filip Smoljak.
0: My můžeme říct, že film Nejistá sezóna je určitě jakýmsi dokumentem doby, ukazuje normalizaci, především teda v kulturní sféře, velmi přesně.
5: Naprosto přesně, on je totiž kompletně založený na autentických zkušenostech a peripetích divadla Járy Cimrmana. Prakticky všechny ty překážky, zákazy, stěhování, kontroly schvalovacích komisí tvůrci, tedy Svěrák a Smoljak, reálně zažili na vlastní kůži. Takže ten film je úžasným svědectvím o tehdejší nesvobodě a obrovskou historickou hodnotu, protože jako jeden z mála filmů dokázal ještě před rokem 89 přesně a s nadhledem popsat šedou realitu pozdní normalizace, mentalitu tehdejších úředníků a princip schvalovacích řízení.
0: A já se jako obvykle zeptám, máš pro nás nějaké zajímavosti nebo historky z natáčení?
5: Ano, tak přestože ten film je plný ukázek z her jako Akt němý bobeš nebo Dobytí severního pólu, tedy divadla Járy Cimrmana hraje v něm kompletní cimrmanovský ansámbl, tak jméno Jara Cimrman v tom filmu ani jednou nepadne. Cenzura to nedovolila. A tak herci o svém fiktivním géniovi mluví výhradně jako o mistrovi. Jednou z nejpopulárnějších scén je schvalovací komise, která sleduje představení, aby rozhodlo o jeho povolení. Ta scéna taky vychází z reality. Úředníci totiž měli tehdy přísný zákaz od strany a vlády se během kontrolního představení smát, aby nedali najevo, že se jim to, nedej Bůh, snad líbí. No a ten film se natáčel v reálných prostorách divadla Solidarita, kde tehdy divadlo Járy Cimrmana skutečně sídlilo. No a to stísněné zákulisí, chaos při převlékání a tak dále, tak to nebyla dekorace nebo nacvičené záležitosti, ale šlo o každodenní realitu souboru.
0: Ale můžeme o filmu mluvit jako o divadle ve filmu, je to tak?
5: Určitě, do určité míry ano, je dokumentem o životě jednoho pronásledovaného divadelního souboru. Obsahuje ukázky z jeho her, většinou tedy veselých, protože divadlo Járy Cimrmana hrálo veselé hry, ale ten film má svůj autonomní příběh. Takže taky by se o té nejisté sezóně mohlo mluvit jako o dramatu, nebo možná o tragédii, která vznikla z komediálního nebo z komediálního podhoubí nebo z komediálního hnízda.
0: Tomáši, ještě prosím stručně k dalšímu z filmů, které přišly do kin v distribučně nešťastném roce 1989, a to je snímek Čas sluhů.
5: To je režijní debut Ireny Pavláskové. Jehož hlavní hrdinkou je původně zakomplexovaná studentka, která se ale naučí vodit si lidi kolem sebe na vodítku. Je to psychologické drama o vývoji takové osobnosti, film o nebezpečí manipulátorů, intrikářů a prospěchářů, kteří se nebojí ani těch nejpodlejších podrazů. A zase režisérka Pavlásková vycházela ze svého života, inspirovala se reálnou osobou ze svého okolí, kterou byla hezká a milá dívka, u které počase ti ostatní odhalili, že opravdu cíleně a škodolibě ostatním ubližuje. I tenhle ten film skončil málem v trezoru. Režisér Otakar Vávra z pozice filmového funkcionáře tehdy usiloval o jeho zákaz, protože v něm viděl ostrou kritiku tehdejší společnosti. Ovšem snímek zabodoval v cizině, získal zvláštní uznání za nejlepší debut na festivalu v Cannes. A ještě k hercům. Tenhle ten film se stal vlastně odrazovým můstkem pro celou řadu mladých talentů z jednoho ročníku Damu, kterými byly právě Chýlková a Roden, kteří stvárnili hlavní role v Času sluhů, a dále Eva Holubová, Jitka Asterová nebo Vilma Cibulková.
0: Říká Tomáš Pilát a do československých filmových osmdesátek se vrátíme zase za chvíli.

0: Komorní filharmonie Pardubice nám zahrála třetí část symfonie číslo 27 B-dur Michaela Haydna. A my s Tomášem Pilátem dnes mapujeme situaci v československé kinematografii konce normalizace. Budeme trochu veselější, popovídáme si o podařené a divácky úspěšné komedii Vážení přátelé Ano, která taky vstoupila do kin v roce 89, těsně před sametovou revolucí. Člověk se při jejím sledování zasměje, ale určitě dává i náměty k zamyšlení.
1: Určitě je to ostrá a přitom něžná, podle mě komunální satyra režiséra Dušana Kleina. Trpká, ale chytrá komedie o jednom referentovi v továrně na záchody, který ale chce spíš než záchody stavět kamna. A zase popisuje morální krizi a úpadek společnosti skrze příběh právě toho zmíněného referenta v továrně, kterého hraje Milan Lasica.
0: Na rozdíl od snímku, o kterých jsme mluvili doteď, má tenhle literární předlohu. Kdo za ní stojí?
1: Spisovatel a scénárista Ladislav Pecháček, který se taky podílel na scénáři toho filmu. Ta filmová adaptace vznikala ve velmi těsné spolupráci právě Pecháčka a režiséra Kleina. Protože Pecháček napsal i literární scénář, tak nedocházelo k žádným názorovým rozporům při tvorbě toho filmu. Takže vlastně film musel pouze z logických důvodů změnit strukturu vyprávění knižního, posílit komediální nadsázku a vizualizovat vnitřní stavy hlavního hrdiny.
0: A v čem je třeba zajímavé to filmové zpracování snímku?
1: Tak zatímco kniha z roku 88 je psaná spíš jako sled drobných ironických fejetonů, vzpomínek a komunálně satirických mikropříběhů ze života referenta Fischera, tak scénář musel tyhle ty navazující motivy propojit do ucelenější dějové linky s jasnější gradací třeba i Fischerova kariérního vzestupu a jeho vyhoření. Film oproti knize mnohem víc tlačí na pilu v zobrazení absurdity tehdejšího plánovaného hospodářství pozdního socialismu. Filmové scény, jako třeba prázdné nekonečné schůzování o řešení pracovního úrazu v uvozovkách při mileneckém opaření ve sprchách v továrně, nebo servilita vůči generálnímu řediteli v podání Jiřího Kodeta, tak získali v tom filmu grotesknější a údernější podobu. No a v románu tvoří velkou část Fischerův vnitřní svět, jeho tiché glosování reality a apatie vůči okolí. Klein s Pecháčkem to ve filmu vyřešili tím, že Milan Lasica občas promlouvá přímo na kameru, tomu se říká ve filmové hantýrce Boření čtvrté stěny, případně jsou jeho myšlenky slyšet jako komentář mimo obraz, takzvaný voice over. Krátká ukázka.
2: Vypadalo to, že skončíme u člověče, nezlob se, ale neskončili. Náhle jsem si představil, jak říká Laskovi, nečekej na mě a jeď, a přešla mi chuť. Já nevím, jak vám, vážení přátelé, ale na takovou solo jízdu mi jako klukovi stačila jedna zdravá ruka.
0: Doplníš nám i nějaké zajímavosti z natáčení?
1: Určitě, tak v tom filmu přibyly surrealistické scény. Režisér Dušan Klein přidal do filmu pasáže, které v knize nemají tak vizuální charakter. A jednou z těch zajímavostí je, že třeba v závěrečné scéně v takovém alegorickém karnevalu na náměstí se objeví i autor hudby k tomuto filmu Petr Habka. No a hlavní roli hraje Milan Lasica, to jsme řekli, a ten dal té figuře opravdu specifický, ironický, unavený projev a je tam opravdu velice zajímavý.
0: Autorská dvojice Ladislav Pecháček a Dušan Klein byla svého času hodně plodná. Jaké další filmové projekty má na svědomí?
1: Tak vedle filmu Vážení přátelé Ano, to byla především básnická série, takzvaná básnická série z let 1982 až 2016. Jak svět přichází o básníci, jak básníci přicházejí o iluze, jak básníkům chutná život, konec básníků v Čechách, jak básníci nestrácejí naději a jak básníci čekají na zázrak. To jsem si samozřejmě musel napsat, celý bych ty názvy všechny přesně nedal. No a jsou podepsáni taky tedy Pecháček s Kleinem pod tragikomedii z prostředí protialkoholní léčebny Dobří holuby se vracejí z roku 1988 s Milanem Kněžkem, Rudolfem Hrušínským, Miroslavem Macháčkem, Vladimírem Menčíkem a dalšími skvělými herci. Ten film je v jejich filmografii výjimečný a velmi zajímavý.
0: Pojďme ještě k filmu, který svého času vzbudil značný rozruch, a to jak tématem, tak i filmovým jazykem. Jde o snímek s názvem Proč? Čím je výjimečný?
1: Tak drama režiséra Karla Smička a scénáristy Radka Jona vzniklo podle skutečné brutální události z června 1985, kdy fanoušci Sparty, kteří cestovali vlakem na fotbal do Banské Bystrice, zdemolovali vagon a terorizovali spolucestující. Ten film otevřeně a bez příkras ukázal tehdy tabuizovaný fenomén fotbalového chuligánství. Snímek, který se jmenuje Proč, způsobil obrovské pozdvižení. Byl kolem toho tehdy opravdu velikánský poprask. Lidé z něj odcházeli dost opaření a přiznám se, že to jsem byl i já. Já jsem ten film viděl poprvé v kině, takže to byl zážitek i vizuálně, audio zážitek a byl jsem taky. Pamatuju si velice opařený, co si tvůrci dovolili a jak ten film vlastně dopadl. Tvůrci natáčeli v autentickém stísněném prostředí vlakových souprav, protože chtěli dosáhnout maximální serovosti a věrohodnosti a to se jim opravdu podařilo, i ty herecké výkony jsou skvostné.
0: A tolik o filmu Proč. A závěrem, Tomáši, myslíš si, že v československém filmu byly v letech 1988 a 89 cítit třeba už nějaké náznaky budoucích velkých politicko-společenských změn?
1: Možná spíš zpětně je tam člověk vidí, ale že přijde listopad 89 a přinese tak obrovský obrat naší politiky, to asi málo kdo čekal, nebo aspoň to nečekal tak rychle, že to přijde už v tom listopadu 89. Možná ale, že ty odvážní filmaři, kteří vstupovali tehdy na scénu, připravili právě pro ten listopad 89 spolu samozřejmě se studenty a dalšími lidmi půdu.
0: Říká Tomáš Pilát, se kterým jsme dnes v rámci vltavského projektu To byl můj film prozkoumali dobu konce normalizace. Příští týden už se podíváme, co a jak se u nás točilo po listopadu 89. Tomáši, děkujeme.
1: Rado se stalo naslyšenou, těším se.
3: 50 odstínů české klasiky.
4: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
3: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
4: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
3: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Americká jazzová zpěvačka Dee Dee Bridgewater v polední Vltavě s datem 14. srpna. I dnes jsme spolu mapovali historii československé kinematografie. Vltavské filmové léto má ale také svou literárně dramatickou podobu. Nabídnu vám hned několik tipů k poslechu. Už zítra od 15 hodin uvedeme Lavičku v parku, hru, ve které mluví neživé předměty a čas překračuje své hranice. Autorem je slavný filmový režisér Federico Fellini, který psal také pro rozhlas. A zmíněná hra je z roku 1943 a už tehdy uplatnil motivy, které později využil ve svých nejznámějších filmech. Tady je krátká ukázka.
1: Podívejme se na našeho Pierina. Jsem tak rád, že tě vidím. No, jak je to dlouho, co jsme se neviděli? Aspoň 25 let. 25 let. Je to tak, nebo se pletu?
2: Pleteš jako vždycky. Je to 23 let.
1: 23 let. Tak mi pověz o sobě něco, Piero. Co jsi dělal celou tu dobu? Kam jsi to dopracoval? Co děláš?
2: Co pak nevidíš, kam jsem to dopracoval? Moje šaty snad mluví za všecko. Ale nechme stranou stesky. Radši mi vyprávěj o sobě. Sakra. Ty máš ale hezký kabát. A ten klobouk. Udělal jsi pěknou kariéru, co?
3: No tak. No,
2: ten náš Antonio je ale šikula a přitom má takovej ksicht. To je nespravedlivý, no, ale nechme to bejt.
0: V režii Hany Kofránkové účinkují Barbora Hrzánová, Jaroslav Plesl, David Novotný, Václav Neužil a další. Lavičku v parku si nalaďte zítra v 15 hodin. V neděli ve stejném čase se na rozhlasové vlny vrátí rozsáhlá sága rodu Forsythů, kterou mnozí znáte určitě z televizní podoby. Barvité osudy tří generací anglického patricijského rodu na přelomu 19. a 20. století zdramatizoval František Pavlíček a Ivan Chrs obsadil v roce 1999 celou plejádu skvělých herců, jako jsou Vladimír Ráš, Stella Zázvorková, Daniela Kolářová, Viktor Price, Lubomír Lipský, Blanka Bohdanová a také Jiří Holý a František Němec.
4: To je ten tvůj nový obraz?
5: Korot.
4: Co s tím budeš dělat?
5: Chce to nový rám.
4: Já myslel, co s Irenou?
5: Uvažuji o tom, jestli by nebylo rozumné postavit si pěkný dům někde venku. Slyšel jsem o hezkých parcelách na Robin Hillu.
4: Dům na venkově? Víš, co by tě to stálo?
5: To zatím není podstatné. Robin Hill je 12 mil odtud. Za pár let tam budou mít pozemky 4x cenu. Postavit si tam dům v pěkném stylu by byla prvotřídní investice.
4: Nezdá se ti, že je to moc velký přepich? První v rodině Forsythů by zbudoval rezidenci na venkově.
5: Ani to není hlavní věc.
4: A co je tedy hlavní?
5: Dostat Irenu z Londýna. Dál od všelijakých pochybných přátel.
4: To je ono. Co nejdál od June.
0: A do třetice nahlédněme ještě do pondělního programu Vltavy. Když v roce 2009 redaktor Tomáš Pilát začal sbírat materiál pro chystanou biografii Věry Chytilové, netušil, že se mu podaří ze záznamů sestavit i rozhlasový výběr. Tak vznikly vltavské osudy Věry Chytilové. Jedná se o unikátní vzpomínky a dostali s využitím nejnovějších technologií remástrovanou podobu. Věra Chytilová studovala 2 roky architekturu v Brně. Ve filmovém studiu Barandov začínala jako klapka, skriptka, asistentka a pomocná režisérka. Po několikaleté filmařské praxi vystudovala režii na FAMU v Praze. I tady nabízím krátkou ukázku.
6: Já jsem žila v tom provozu nádražní restaurací, což bylo pro naše docela velká zátěž. Jo. Otec dojížděl do Ostravy pro zboží, máma byla sama v tom podniku, takže zapojila mnohdy celou sadu železničářů do pomocí, jako třeba narazit pivo nebo jakoukoliv pomoc, tak i výpravčí přišel a tak dále. Takže jsem poznala, co to je žít teda v takové velké železničářské rodině. I to, že vždycky u toho nádraží byly domy pro železničáře, kteří tam bydleli, ty měli spoustu dětí, takže jsme si spolu hráli, hráli jsme si na kolejích. Prolejzali jsme vagóny odstavené, do výtopen jsme se chodili sprchovat. Prostě s nádražím jsem byla absolutně od dětství zžitá.
0: Věra Chytilová a její vzpomínky ve vysílání Vltavy od pondělí vždy v 11.30. A mnoho dalších atraktivních titulů filmového léta najdete na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný lesní požár. S vysokými plameny bojovali skoro 300 hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Nejméně 36 lidí je zraněných, z toho 10 je v ohrožení života. Do evakuačních center se muselo uchýlit i 300 českých turistů. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků. To je o zhruba 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách. Postu se sám vzdal po odhalení, že nepřiznal dary v hodnotě v přepočtu přes 140 milionů korun. Ve volbách teď dostal ve svém obvodu skoro 2/3 odevzdaných hlasů. Farage vnímá svoje znovuzvolení jako potvrzení toho, že se v kauze nepřiznaných darů neprovinil. Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním bude moci rozloučit v kostele na nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Páralův přítel Jaroslav Beneš. A počasí odpoledne bude většinou jasno, teploty se budou pohybovat kolem 30. V noci čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty klesnou na 10 až 15 stupňů. A v sobotu bude během dne slunečno, na západě večer až polojasno a denní teploty přesáhnou 30 stupňů Celsia. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Od zvuku rodinných amerických muzikálů minulého století přes osobitý rukopis Dannyho Elfmana až po sladké hollywoodské orchestrace dneška. I tak můžeme shrnout proměnu hudby ve třech filmových adaptacích Továrny na čokoládu během 52 let. Tímto světem čisté imaginace, jak za malý moment uslyšíte v písni Pure Imagination, vás dnes v Klapce provede Kristýna Šrámková.
0: Klapka.
2: Dnešní půlhodina filmové hudby bude, milí posluchači, přetékat čokoládou. Představím vám totiž tři filmy inspirované románem Karlík a továrna na čokoládu od britského spisovatele Roalda Dahla. Tuto dětskou knihu napsal Dahl v roce 1964. O pár let později napsal ještě druhý díl Karlík a velký skleněný výtah. Třetí plánovaný díl už nestihl. Příběh 11-letého dobrosrdečného chlapce Charlieho Bucketa, v českém překladu Karlíka, který pochází z chudé rodiny a shodou šťastných náhod se dostane mezi šestici dětí, které vyhrají vstup do továrny na čokoládu pana Willyho Wonky. To je hlavní linka příběhu, který filmově zpracoval Mel Stewart v roce 1971, Tim Burton potom v roce 2005 a nakonec v roce 2023 Paul King. Ten na rozdíl od dvou předchozích přinesl příběh Willyho Wonky ještě před událostmi knihy Továrna na čokoládu. Každý z tvůrců uchopil po svém i hudbu. Tři čokoládové soundtracky vám v dnešní Klapce představí Kristýna Šrámková. První hudebně filmové zpracování bude z amerického rodinného muzikálu Pan Wonka a jeho čokoládovna z roku 1971. Už v něm uslyšíte hlavní téma, které se prolíná celým filmem, a později si ho pustíme i ve zpívané verzi.

Film Pan Wonka a jeho čokoládovna natočil režisér Mel Stewart. Na scénáři spolupracoval se samotným autorem knihy Roaldem Dahlem. Za soundtrackem stojí skladatelsko-textařský tandem Leslie Bricius a Anthony Newley. Společně vytvořili celou řadu filmových písní, třeba i bondovskou Goldfinger. Leslie Bricius spolupracoval na filmových písních později i s Henry Mancinim nebo s Johnem Williamsem. Možná znáte jeho texty v písních Feeling Good v podání Niny Simon, My Kind of Girl od Franka Sinatry a nebo píseň You Only Live Twice, kterou do další bondovky naspívala Nancy Sinatra s hudbou Johna Berryho. Další ukázka z filmu Pan Wonka a jeho čokoládovna je píseň Candyman, která ve filmu proslavila herce Aubreyho Woodse. Just like Willy Wonka was born to be a candyman, and you look like you were born to be a wonkerer.

Hlavní roli v rodinném muzikálu Pan Vonka a jeho čokoládovna z roku 1971 si zahrál komik a herec Gene Wilder. Jeho první větší role byla předtím v muzikálu Producenti. Rok po roli Willyho Wonky ho Woody Allen obsadil do své populární komedie Všechno, co jste chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat. Dalším významným bodem jeho kariéry byl snímek Mladý Frankenstein od režiséra Mela Brookse. A tady je v podání Gina Wildera nejznámější píseň, která pro film Pan Vonka a jeho čokoládovna vznikla. Jmenuje se Pure Imagination a vypůjčili si ji o 52 let později i tvůrci nového filmu Vonka, o kterém uslyšíte v druhé půlce klapky. Hold your breath. Make a wish. Count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll

0: explanation.
1: Z roku 1971 se přesuneme až do roku 2005 k osobitému filmovému zpracování čokoládového světa Timem Burtonem. Ten jako jediný použil pro svůj film původní název Dálovy knihy Karlík a továrna na čokoládu. Do hlavní role podivínského a excentrického Willyho Wonky obsadil Johnnyho Deppa.

Hudbu ke Karlíkovi a továrně na čokoládu složil Bartnův dvorní skladatel Danny Elfman, který ani tady nezapře svůj rukopis. Na rozdíl od zbylých dvou filmových adaptací se v

U textu písní vycházel Danny Elfman z dálových básní. 5 rozdílně stylizovaných až parodujících písní má vykreslit charaktery 5 dětí, které vyhrály zlatý lístek ke vstupu do čokoládové továrny. Ze všech nejrozmanitější podobu má píseň Mike TV, během které zmenšený Mike posedlý sledováním televize přepíná mezi různými kanály. Místy tahle píseň připomíná Bohemian Rhapsody od skupiny Queen.

0: serves them right.
1: Od Tima Burtona a Dannyho Elfmana se posuneme k filmu Wonka z roku 2023. Ten na rozdíl od dvou předchozích není adaptací Dalova románu, ale takzvaným prequelem, tedy příběhem vyprávějícím, jak to bylo s postavou Willyho Wonky před založením čokoládovny. Wonku si zahrál i zaspíval Timothée Chalamet. V češtině ho nadaboval Daniel Krejčík a naspíval Jan Cina. Dějem se prolíná několik písní, za nimiž stojí filmový skladatel Joby Talbot a textař a zpěvák Neil Hannon. Jediná neautorská píseň je Pure Imagination, která je vypůjčená a přetvořená právě z prvního filmového zpracování z roku 1971, čímž vznikl hezký můstek pro filmové znalce. Come.

Zatímco v první verzi Továrny na čokoládu si skupinu Umpalumpů zahráli Liliputi, ve verzi z roku 2023 stvárnil jediného počitého oranžového mužička Umpalumpu počítačově zmenšený Hugh Grant. Ten naspíval i následující píseň, také převzatou z původní filmové adaptace ze 70. let.

0: and fold? You gotta be kidding me!
1: I repeat. A thousand fold.
2: Filmoví kritici se shodují, že sice textař Neil Hannon odvedl solidní práci, ale že písně v této nejnovější filmové verzi v režii Paula Kinga nedosahují úrovně původního filmu a že v textech je málo sofistikovaného vtipu. Hudba Jobyho Talbota je hodnocena jako hrabá a umně vpletená do původní písně Pure Imagination. Pozitivně se potom hodnotí, že písně nejsou ostré a temné jako v adaptaci Tima Burtona z roku 2005. Pro mě je nejvydařenější píseň Scrub Scrub v českém dabingu jako Prát Prát, která skvěle kombinuje rytmiku slov a hudby.

Od zvuku rodinných amerických muzikálů minulého století přes osobitý rukopis Dannyho Elfmana až po sladký hollywoodský zvuk dneška. Tak bych shrnula proměnu hudby ve třech filmových adaptacích Továrny na čokoládu během 52 let. S tímto kouzelným hudebním světem se dnes rozloučíme velkým muzikálovým číslem z filmu Vonka. Příjemný zbytek dne vám od vltavského mikrofonu přeje Kristýna Šrámková. So the taxis never stop. The

0: Dozněla hudba z filmu Wonka, který v roce 2023 natočil režisér Paul King. V hlavní roli se představil Timothée Chalamet. Písně do češtiny naspíval herec Jan Cina. A právě Jan Cina byl hostem dnešní vizitky. Zpětně si ji můžete poslechnout na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Klapku pro nás dnes připravila Kristýna Šrámková.
1: Povídka.
0: Dnes naposledy se ve vltavské povídce vydáme za jedním z pozapomenutých českých autorů. Uslyšíme příběh z pera Karla Hradce s názvem Muž se psem. Povídku o člověku, který kvůli svému čtyřnohému společníkovi přijde o střechu nad hlavou, připravil Michal Jareš. Účinkuje Michal Štěrba, kterého režijně vedl Jakub Doubrava. Příjemný poslech.

0: Pan Merta se nemohl odhodlat předat svého psa Antouškovi. Pomyslete sami, domácí nařídí. Nesmíš mít psa. No, nesmíš, tak? Prostě nařídí. Co dělat? Měl jsi psa 10 let? Nesmíš a nesmíš za žádnou cenu, jinak se postěhuješ. Řeknou, budeš se stěhovat. Ale kam, Jářku? Kde vzít byt? A tak musí pes, chudáček, jako Kristus, za nás a za naše viny. Nese naše hříchy. Ale co? Antouškovi? Za žádné peníze. Takový člověk, ne, ani pomyslit nelze. Psa dostane do pytle s ním, hází jim sem, tam, tak, tak, zrovna hrozně s ním hází, že být to člověk, dostane mořskou nemoc. A je to zvíře, prosím. Co říkáš, mořskou nemoc? Nejsi na moři. Musíš říct vzdušnou nemoc, anebo protože mi opitli, no třeba se, počkej, pitelní. Ano, pitelní nemoc, vysvětloval nachmelený přítel Mertovi při cestě z hospody. Jo, pitelní. Ono se řekne, ale jak vysvětlíš to houpání? To strašné houpání, vzlikl Merta a štkavě pronášel. Víš, on ten pes to hold člověku nedá. Nelze zabít. Nechám ho někde a uteču. Ano, uteču. Možná, že se ho někdo ujme. Tak, oddychl, rozřešiv si problém a šel spát. Druhý den možno najít Mertu, plahočícího se po všech koutech Prahy se psem, pobíhajícím vytrvale kolem něho. Vsedl do elektriky, aby ujel, pes za ním. Neplatil a průvodčí začal křičet. Je to slušné rámusit pro psa, jehož se chceme zbavit? Není přece náš? Ne a ne, nedáme se. A tak se pan Merta dušoval docela opravdově. Vždyť vám říkám, že ten pes je cizí. A prudce rozkládal rukama v hloučku přešlapujícím u stanice po uliční dráhy. Elektriky se řadily za sebou jako dlouhý červ a hlučely netrpělivým zvoněním. Průvodčí hleděl vnutit Mertovi v šosáku psa, jenž byl jistě křížencem nikoho menšího než ruského chrta a foxteriéra. Přispěchavší strážník rozťal uzel pochyb a hádek, dávaje znamení řidičům, aby odjeli, a diktoval šedivci se psem pokutu. Nechce se vám, řekl a současně vzhlédl, když jeden výrostek uchechtl poněkud více, než dovolovalo ovzduší úředního výkonu. Rozejděte se ve jménu zákona. Děl vážně a obrátiv se zády nečekal, kterak to onen výtržník provede, aby vyhověl úřední formuli. Uchopiv Mertu, vedl ho sebou. Merta otáleje nespěchal a tak kráčel s jedním ramenem připoutaným ke strážci zákona a pouličního řádu a s druhou rukou třepající se dozadu jako vlajka. Cupal klidně za nimi. Merta občas vztekle kopl dozadu po něm a strážník líčil cestou Mertovi slasti, kterých se mu dostane. No, to se uvidí. Ten pes má známku, zjistíme si hned, čí je, a pak se těšte. To nebude 20 korun, to bude aspoň 100. A protivení se stráži. Ne, ne, dodal po chvíli supící námahou. Tak lezou, lezou, strejčku. Přehodil zdvořilostní tón poněkud do hrubšího odstínu. To si jich necháme díl. Mertovi vyvstal pot na čele. Jakoby nevěděl, co je to zákon. Kriste pane, a pes jde pořád s nimi. Oči má takové psovsky oddané a stále na něj upřené. Známku má, kdyby aspoň tu neměl, nebo kdyby chtěl utéci. ale ať po něm kope nebo mu nadává, jde stále tak věrně za ním. Tak věrně. No, duše dobrá, psí. Jakkoliv ho měl rád a nejraději by ho odprosil za všechna příkoří, nemůže. Teď už ne. No, nemůže. Tady jde o kriminál. Přece se však rozhoduje. Snad by se ten strážník dal třeba zuprosit, myslí si, a hned jedná. Nechaj mě chvíli oddychnout. Zaprosil Merta zdvořile a stočil ke strážníkovi pohled tak úpěnlivý, že by pohnul nejzarputilejším nepřítelem. No, tak chvilku. Dovolil strážník a zastavil se, pohlíže střídavě ze psa na Mertu. Pes usedl naproti dvěma odpočívajícím, upíraje věrné oči na Mertovu zmatenou tvář. Jsem starý chlap, zašeptal Merta domlouvavě a strážník se zeptal. Tak co, je to váš pes? A po chvíli znovu. Vždyť mu to kouká z očí, že je váš. Přiznejte se. Strážník mluvil docela přátelsky a téměř lítostivě. Stařec zašeptal. Pane strážník, prosím jich, pustěj mě. Já jsem starý, víte, domácí a žena mi zakázali ho mít. Je možno mít psa, ale není možno mít psa, byt a ženu. No, tak jsem s ním šel po Praze, abych se ho zbavil. A ono ne a ne, já jim to zaplatím. A ještě na pivo.
1: Když uviděl, že se strážníků v obličej kaboní, spěchal ještě více.
0: Prosím jich, já to tak a...
1: Spínal stařecké ruce směrem ke strážníkovi. Ne, čerta, mávl rukou strážník, nechaj si peníze a jdou. Merta třesoucí se rukou sejmul klobouk, zakýval horlivě hlavou, zapolikal překvapením, nemohl říci slova a uchopiv psa do náručí, spěchal odtud. Strážník zatočil obuškem a usmívaje se, vykročil opačným směrem.

Merta se plížil k domovu naprosto zničen. Cestou si uvědomoval, že zákon nezná mezí. Domácí zakázal. Zastavil se v polovině cesty, vydá nezbytnost rozloučení se psem. Postavil ho na zem a nařídil mu: tady zůstaň. Sklonil se k němu a chvíli mu hrozil prstem. Potom odcházel. Pes vydá ho zahýbat za nárožní dům, vyskočil a štěkaje pádil za ním. Pan Merta zakýval bezmocně hlavou. Přešel Arbesovo náměstí, kolem pošty zamířil na nábřeží, stále sledován psem. Nevšímaje si ho však, jako by mu nepatřil. Pes udržoval svůj uctivý odstup a zrychlil-li pán krok, popoběhl, aby vzdálenost se nezmenšila. Pan Merta musil nutně něco učinit. Šel právě s borovskou třídou míje jeho nosné činžáky a pojednou z ničeho nic dal se do běhu. Tak, utíkal. Co je na tom divného, když někdo utíká? No, běží. Co pak nikdo neviděl nikoho nikdy běžet? Viděl, pravda že? Ale lidé se přece ohlížejí. Utíká? Jak podivné. A za ním pes? Co? Pes? Jakoby pes nemohl utíkat za člověkem. Vždyť je to přece docela hezké. Člověk a za ním štěkající pes. Líp, muž se psem. Hrají si? Nebo pospíchají? Nebo... Snad někoho honí! Hurá! Zatím! Chyťte ho!

0: Pan Merta utíkal. Pes ho doháněl a Merta mával zoufalé rukama, vběhnuv do průjezdu. Zde usedl všecek udýchán a pes mu vstrčil hlavu do svěšených dlaní, dívaje se opět do jeho obličeje týmž věrným zrakem. Klubko lidí, hledající muže se psem a zločince, kterého pronásledoval, se přehnalo hlučíc kolem. Merta zatajil dech a mimoděk se přitiskl do koutka. Pak zalomil rukama a sevřel spánky, dívaje se na psa nepřítomným pohledem. Chvíli přemýšlel. Potom vstal. Uvázal psovi přes oči kapesník tak, aby neviděl, a opustil průjezd, nesa psa v náručí. Rozhlédl se nejdříve opatrně kolem a pak rychlým krokem přešel Smíchovský most, přes Karlovo náměstí zabočil do Vodičkovy ulice a zmizel v průchodu Lucerny. Zde přešel několikrát, hledaje místo, kde by mohl nenápadně psa odložit, odepíjal mu známku a ve vhodné chvíli vystoupil po schodech k metodistické modlitebně. Tam psa položil na schod, přimáčkl jej do tmy a pádil dolů dupaje a motaje se v klubku lidí. Proběhl Lucernou, přeskočil přejezd automobilů a zachytil se elektriky právě v té chvíli, kdy řidič zapjal proud. Oddychl si, setřel červeným kapesníkem pot z čela. Potom spokojeně dopadl na lavici. Nedalo mu však, aby se neohlédl. Hrůzou strnul. Pes právě doběhl k elektrice. Štěka je zoufale a upíná je oči k Mertovi. Stařec si uvědomil, že na příští stanici pes jistě vběhne do elektriky za ním. Rázem se rozhodoval. Vstal, jako by se to netýkalo jeho, sejmul z věšáků obrázkový časopis a usedl na protější lavici. Obličej ukryl v listech časopisu. Nedovedl však zabránit, aby pes neoběhl elektriku a nezhlédl ho na druhé straně. Zde, ještě když vůz stál a lidé nastupovali, opřel se před nima nohama o stěnu zvenčí a štěkal téměř usedavě. Lidé se hromadili u okna a chodci se zastavovali. Vážný strážník přicházel od křižovatky, blízka je šavlí a třepa je zápisníkem. Lidé v elektrice pokukovali podezřívavě po Mertovi. Merta zesinal, očekávaje týž výstup jako před několika hodinami. Leč řidič zapjal opět proud a vůz projel zatáčkou, ztráceje psa z dohledu. Merta vzdychl. Průvočí stanul u něho a vyhlíže je oknem, zaklel. Pak, dívaje se pátravě na Mertu, řekl: Pane, není ten pes váš? Merta vzhlédl naprosto nechápavě. Pes? Protože starý pán se díval na průvočího stále nevědomně, vysvětloval: Tamten, venku, co štěká?
1: Nevím, pokrčil rameny Merta, já mu nerozumím.
0: Několik lidí se zasmálo. Průvočí vstekle uplivl a odcházel. Merta vzhlédl a vida zašpičatělé obličeje, zvědavě a někde uštěpačně k němu obrácené, otřásl se pocitem vzcházející ostudy.

Na příští stanici pes oběhl několikrát vůz a dral se dovnitř. Průvočí kopal vztekle nohou a pes štěkal, chňapaje po ní. Nakonec vida, že by se psa nezbavil, a protože zvědavců přibývalo, rozkřikl se hrubě do vozu. Ten starý pán, vystoupit, ten pes je jak pominutej po vás. Musíte ven a dost. Merta se úpěnlivě bránil. Což pak, nelze nemít psa, aby nás snad provázel a byl to hned pes náš? To ne? Jdeš náhodou, hodíš mu něco k snědku a je to zrovna pes bez pána, pronásleduje tě, pověsí se na paty, nemožno se zbavit, potvora. Ne, možno, protáhl fňukavě. Lidé se začali hrozivě ozývat a křičeli jeden přes druhého. Ze všeho nejvíc utkvělo Mertovi v sluchu nelítostné a naprosto rigorózní ven! Průvočí vyvedl Mertu na schůdky a pes skočil po jeho nohách, lísaje se k roztřeseným lítkům. Merta se plížil kolem domů se svěšenou hlavou a neohlížel se. Ruce zabořil hluboko do kapes a naproti národní kavárně kopl psa až zavil. Kdo si řekl, surovče? Usedalo v něm zoufalství. Před jeho očima rozevřela se hluboká propast ženiných úst, chrlících výčitky. Jakkoliv pocit hladu se ozval v útrobách Mertových nad jiné důrazně, přece nešel domů, byť i den překročil poledne. Vzpomínal, jaká je možnost utratit toho psa, aniž by s ním pocítil útrpnost. Procházeje lovištěm několika vražd a sebevražd, stanul u jediné. Četl kdysi o sebevrahovi, který si vstrčil do úst dynamitovou patronu a zapálil ji. Snad by se to dalo zkusit. Dynamit! Krásná smrt. Přelíbezná. Vzpomněl si též, že má známého lomaře, který mu jistě patronu prodá. Za Národním divadlem vstoupil znovu do elektriky a tentokrát se psem na klíně jel do Košíř na konečnou stanici. Přítel mu opatřil dynamit za půl hodiny a Merta se vydal na cestu do pískových lomů za Šmukýřkou. Vydá, jak je to lehké, pomyslil. Pak uvázal psovi na ocas patronu a v prodloužení ocasu nechal vlát zápalnou šňůru delší, než by kdo pomyslil, neboť pan Merta nechtěl zemřít se psem. Chce mít dosti času, aby se vzdálil. Psa připoutal ke kameni, dosti velkému, aby byl jist, že ho neodvalí provazem, a šňůru zapálil. Odběhl ke skalní stěně, dívaje se kradmo na psa a plamének hořící neodvratně ke skázonosné patroně. Bylo mu toho líto. Pes sebou škubal a cítě, že hoří, hryzal zuřivě provaz. Situace se zdála nebezpečná a pes v přestávkách se díval na Mertu úpěnlivě. Utíkal kus za ním a vždy stržen provazem upadl na břicho nebo na bok. Přitom bolest, hořící šňůrou vzněcovaná, jej pudila k tomu, aby se snažil oheň uhasit. Při jednom takovém pokusu se provaz přepálil a pes vyrazil jako střela, skrčiv ocas mezi nohy směrem k pánovi. Merta přestal dýchat. Utíkal pak chvěse podle skalní stěny, všecek soustředěn na vůli uniknout. Pes ho však doháněl. Aby se ho nějak zbavil, pokusil se bezvýsledně vylézt na strmou stěnu trčící nad ním. Tím ztratil jen něco náskoku a pes supěl zcela blízko, štěkaje bolestí. Chvílemi se zastavil, zadkem smíkaje po zemi, a tak poskytoval Mertovi možnost unikat. Nebylo však vyhnutí. Merta špatně dýchá, pes ho dohoní a Merta jistě zahyne s ním. Nevida tedy východiska, přeběhl pole,
a skočil do rybníka u šmukýřky. Pes s rozkoší pohroužil zadek pod vodu, skočiv za pánem, až voda pronikavě zasyčela. Stáli nyní proti sobě v páchnoucí vodě. Muž se psem. Merta rozhodil bezradně rukama, vyda psí věrné oči upřené na sebe a svěsiv hlavu k prsům, vytáhl těžce nohy z blátivého dna. Chodilo nyní něco lidí na procházku. Ukryl se tedy v lese za cibulkou a učinil poslední, zoufalý pokus zbavit se nepohodlného psa. Vylezl na strom a myslil, pes se nedočká. Odejde, prostě ztratí se. Ale pes vytrvale ležel pod stromem. Merta ho pozoroval skorem lítostivě a nahlížel, že nutno psa dát Antouškovi. Lidé ho nespozorovali, stával se zatvrzelým. Ať vidí, mohou. Co pak by na tom mohlo být zvláštního? Starší, vážný pán, sedící na stromě, celý mokrý, kape z něho jako z bachorečného vodníka. Člověk má přece svobodnou vůli. Může si utratit psa, jak chce. Může i sedět na stromě. Proti tomu nemá nikdo co namítat. Ne, nemá. A nemá!

Co se psem, když vás s ním domácí vyhodí z domu? O tom byla povídka Karla Hradce s názvem Muž se psem. Pořad připravil Michal Jareš, účinkoval Michal Štěrba, kterého režijně vedl Jakub Doubrava.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Chorvatské letovisko Omiš v noci zasáhl lesní požár. Lékaři museli ošetřit asi 40 lidí. 7 z nich zůstává v nemocnici na dýchacích přístrojích. Plameny spálily velké množství domů i aut a dokonce i několik lodí. Mezi 2000 evakuovaných je i 300 Čechů. Těm už pomáhá český konzul z nedalekého Splitu. V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Stavební úřad podle magistrátu nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město musí přepracovat projekt. Termín dokončení se tak znovu posune. Podle města je jasné, že koncertní hala za 4 miliardy korun podle návrhu amerického architekta Stevena Halla nebude hotová ani na začátku roku 2029. České úřady loni odebraly z rodin přes 3600 dětí, o 8% víc než v předcházejícím roce. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě pak počet případů neklesá pod 3000. A počasí, víkend bude v Česku tropický. V sobotu teploty vystoupají k 36 stupňům Celsia. V neděli může být až 37. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Na západě a severu by ale měly být teploty nižší, kolem 30 stupňů. Více zpráv najdete na irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Fifili. Filmový festival Litoměřice. Letošní téma?
5: Na konci světa.
4: Od 28. do 30. srpna. 3 dny plné výjimečných filmů. Koncerty Berlin Manson a Amelie Siba, podcasty, debaty i nečekané zážitky. Objevte filmy, které na velkém plátně běžně neuvidíte.
5: Litoměřice jsou blíž, než si myslíte.
4: Program a vstupenky na fifili.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
5: Co je na konci?

Pohodové páteční odpoledne, vážení a milí, a dobrý vítr do plachet, pokud jste pracovně na cestách nebo třeba už míříte někam na víkend, popřípadě ještě na pozdní srpnovou dovolenou. Nám teď do plachet zavál vítr až z Brazílie, kde se v pobřežním městě Maceió narodil zpěvák a velký milovník samby Chavan. Trocha té odlehčené přímořské atmosféry teď dolehla i k nám v písni Flor do Medo. Ovšem na vás, kdo v tyto dny vyrazíte na pražskou Letnou, dolehne něco úplně jiného. Ze Šapito sice uslyšíte hudbu, ale myslím, že si hlavně povzdechnete nad krásou lidských těl, která se umí vznášet, lítat na hrazdách a nebo dokonce chodit po vysoko natažených lanech. Právě taková akrobatická těla se teď v inscenaci Urváry potkávají v dialogu s loutkami. Na Letné budou k vidění třeba zítra a pozítří. My vás ale na tuto podmanivou podívanou vezmeme už za chvíli, a to v rozhovoru s principálkou francouzského souboru Rasposo Marie Molien. Vydáme se ale také za hranice Čech do německého Bayreuthu, kde před 150 lety poprvé v kompletní podobě zazněla Wagnerova tetralogie Prsten Nibelungův. Dnes uzavřeme pětidílný bayreuthský cyklus kolegy Dana Jägera a řekneme vám, proč publikum má i dnes tohle Wagnerovo dílo v oblibě. Prostor pak dáme i festivalu Landscape, a tedy i všem z vás, které zajímá podoba veřejného prostoru. Mluvit o nich budeme s architektem Danem Mertou. Tak buďte s námi.

0: symfonie, komorní hudbu, klavírní koncerty i skladby pro sólový klavír najdete v repertoáru v Německu narozeného, ovšem v Nizozemsku po většinu svého života tvořícího Johanna Wilhelma Wilmse. Třetí část jeho koncertantní symfonie pro flétnu, klarinet, fagot, housle a violončelo jsme na Vltavě slyšeli právě teď. Teď už se ale vydáváme na Pražskou Letnou, kde až do konce srpna můžete vidět třeba i vizuálně podmanivou podívanou, ve které si nebudete jistí ani sami sebou. Právě takovou nabízí v rámci festivalu Letní Letná inscenace Urváry francouzského novocirkusového souboru Rasposo. Jak vytvářet v cirkusovém šapito svět na pomezí reality a iluze pomocí akrobacie a loutek. Tak právě na to se umělecké vedoucí souboru Marie Mullien zeptala redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Ve vašem představení Urvary pracujete se dvěma typy těl. Je tu tělo loutky, umělé divadelní tělo, a potom fyzické tělo akrobatů a akrobatek, tedy tělo cirkusové. Jaký vztah mezi těmito dvěma typy těl vytváříte?
2: Právě spojení těchto dvou typů těl pro mě bylo velmi lákavé. Chtěla jsem tím především zdůraznit samotný princip cirkusu, jeho konkrétnost, fyzičnost a skutečnou přítomnost na scéně. Divák vidí skutečné tělo, skutečný pohyb a taky skutečné riziko. To je něco jiného než divadelní gesto, které je do určité míry vytvořené a umělé. Chtěla jsem tedy dát cirkusovému gestu znovu jeho vlastní sílu a důležitost. V současném cirkusu se totiž někdy stává, že se na samotnou cirkusovou techniku trochu zapomíná anebo ustupuje do pozadí. Pro mě ale bylo důležité vrátit ji do centra dění a

0: neživým tělem. S okamžikem, kdy už se divák není jistý, jestli se dívá na člověka anebo na loutku. V představení sledujeme osvobozování tří takových lidských loutek. Jsou to akrobatky, které své tělo nechávají fungovat jako objekt, ale zároveň ho mohou kdykoliv znovu převzít jako vlastní živé tělo. Právě toto neustálé přecházení mezi živým a neživým nás velmi zajímalo.
1: Jaké téma z tohoto způsobu práce postupně vzniklo?
0: Těch témat je v představení několik a postupně se během práce proměňovala. Na začátku jsme chtěli mluvit především o manipulaci. Představení vznikalo v době pandemie covidu, kdy jsme měli velmi silný pocit, že jsme určitým způsobem manipulováni institucemi a pravidly, která nás obklopují. A tak jsme začali přemýšlet i o tom, co znamená být sám trochu loutkou, tedy někým, kdo je řízený zvenčí. Postupně jsme se vrátili k příběhu Pinokia. A právě tam jsme našli další důležitou linku, myšlenku učení prostřednictvím neposlušnosti. Pinokio hledá svou svobodu tím, že odmítá být poslušnou loutkou. Začali jsme tedy znovu přemýšlet o svobodě a o možnosti rozhodovat se sám za sebe. Důležitou roli v tom mají samozřejmě i děti. Objevují se tam skuteční malí chlapci, kteří jsou vlastně jakýmisi Pinokii, kteří už se z loutek stali lidmi. Je v tom tedy také motiv iniciační cesty.
1: Jak byste popsala dramaturgickou strukturu představení?
0: Je to především pohádka. Hodně jsme pracovali s pohledem dítěte. Děti z publika posazujeme úplně dopředu, do první řady, aby se celý svět představení do určité míry odehrával prostřednictvím jejich očí. Divák se tak může dívat na scénu podobně jako dítě, s pocitem, že ne všechno musí okamžitě pochopit. Je to především obrazové divadlo. Všechno je trochu rozostřené a nejasné. Nikdy přesně nevíme, kde se nacházíme ani v jakém čase. Postavy jsou proměnlivé, někdy si nejsme jistí, kdo je kdo, a dochází dokonce i k jejich záměnám.
1: Velmi důležitou součástí představení je také živá hudba. Jakou má úlohu? Vytváří především atmosféru nebo je přímou součástí vyprávění?
0: Hudba je pro nás naprosto zásadní. Když hudebník hraje přímo na scéně, vzniká mezi ním, performery a diváky určitý společný okamžik. A to je pro nás velmi důležité. Hudební atmosféra se během představení hodně proměňuje. Máme akordeon a taky hudebníka, který pracuje se starou hudbou a hraje na teorbu. Obecně nás zajímá hudba, která dokáže odolávat času, která může být stará nebo trochu staromódní, ale přesto v sobě má něco, co oslovuje lidi i dnes. Něco velmi jednoduchého a společného, čemu může porozumět každý.
2: Máte-li rádi těla na hraně svých možností, pak právě teď je váš čas. Až do 31. srpna se jimi můžete nechat opájet na festivalu Letní Letná v Praze. Na programu má i inscenaci Urváry francouzského souboru Rasposo.

Lásky není nikdy dosti, to se myslím nedá než podepsat. Můžete-li tedy dnes obejmout, dát pusu nebo jakkoliv jinak projevit lásku těm, které máte rádi, pak to určitě neváhejte udělat. Ostatně nikdy nevíme, dokdy budeme mít tu možnost. Píseň Pošta Mariana Frýdla dozněla na Vltavě 6 minut před 14:30 a já jsem ráda, že i v pátek 14. srpna zůstáváte s kulturní Vltavou, v níž už se teď společně vydáváme do Bayreuthu. Právě tam měla před 150 lety premiéru Wagnerova tetralogie Prsten Nibelungův. Od té doby, jak víme, dílo prošlo nesčetnými interpretačními proměnami a každá generace v něm dodnes objevuje nová témata i souvislosti. Jak se během desetiletí měnil pohled na Wagnerův největší opus a proč Prsten stále považujeme za jednu z nejživějších oper světového repertoáru, tak právě o tom nám v závěrečné části seriálu řekne odborník na slovo vzatý Daniel Jäger.

Před 150 lety seděli první diváci v Novém divadle na Zeleném pahorku v Bayreuthu a sledovali příběh o prstenu, který svému majiteli přináší neomezenou moc. Od té doby se změnil svět, politika i společnost. Prsten Nibelungův však zůstal až překvapivě aktuální. Možná proto, že Richard Wagner, který je i autorem libret, v něm nevypráví jen severskou mytologickou báji. Vypráví příběh o touze pomoci, chamtivosti, zradě, lásce i o ceně, kterou za své činy platíme. Každá generace v postavách prstenu Nibelungova poznává sama sebe. A právě proto se prsten neustále mění. Wagnerova manželka Cosima, mimochodem dcera France Lista, chtěla po Wagnerově smrti v roce 1883 co nejvěrněji zachovat manželův odkaz. Z festivalu v Bayreuthu se tak paradoxně stalo muzeum a ustrnul v čase. Jejich syn Siegfried Wagner neměl moc šanci to změnit. K tomu se po jeho smrti odhodlala až jeho žena Winifred. Její vazba na Adolfa Hitlera ale představuje nejtemnější kapitolu v dějinách Bayreuthu. Festival mohl být po druhé světové válce obnoven až v roce 1951. Synové Winifred, Wieland a Wolfgang Wagnerovi odstranili popisné dekorace, vytvořili abstraktní jeviště modelované světlem a otevřeli tak cestu k modernímu hudebnímu divadlu. Skutečný převrat ale přišel v roce 1976. Ke stému výročí uvedení prvního prstenu svěřil festival novou inscenaci francouzskému režisérovi Patrici Chéreauxovi a dirigentovi Pierre Boulezovi. Místo bájných bohů se na jevišti objevili průmyslníci, dělníci a svět rodícího se kapitalismu. Diváci byli pobouřeni. Dnes je ale tento projekt považován za jednu z nejvýznamnějších operních režií 20. století. A pro nás je zajímavé, že tento prsten měl i výraznou českou stopu. A to v pěvkyni Evě Randové, která v něm zpívala roli ochránkyně manželství bohyni Friku.

Od té doby se téměř každá nová bayreuthská inscenace Prstenu stává předmětem vášnivých debat. Harry Kupfer v roce 1988 viděl příběh tetralogie jako podobenství o civilizaci na cestě k zániku. Frank Castorf ho v roce 2013 zasadil do světa ropného průmyslu, benzínových pump a geopolitiky. Valentin Schwarz zase v roce 2022 proměnil bohy v bohatou a rozvrácenou rodinu. Jedni tvrdí, že moderní inscenační přístupy Wagnera ničí. Druzí jsou naopak přesvědčeni, že právě tím je naplněn jeho odkaz. Wagner se totiž nikdy neohlížel zpět. Chtěl divadlo, které bude žít, pulzovat, které bude současné. A právě proto se do Bayreuthu každé léto sjíždějí tisíce lidí z celého světa. Ne proto, aby viděli stejný Prsten jako jejich rodiče nebo prarodiče, ale proto, aby zjistili, co Prsten může vyjadřovat právě dnes.

0: Když se 17. srpna roku 1876 po závěrečných tónech Soumraku bohů zavřela opona prvního kompletního prstenu Nibelungova, málo kdo tušil, že se právě zrodila tradice, která bude trvat dodnes. Bayreuth se stal poutním místem Wagneriánů z celého světa a prsten Nibelungův dílem, které každá generace znovu objevuje a znovu vykládá. 150 let zůstává Wagnerova otázka stále stejná. Co se stane se světem, když touha pomoci převáží nad láskou? Odpověď si musí každý posluchač najít sám.
1: Festival Richarda Wagnera v Bayreuthu letos slavil velké kulaté výročí, koná se totiž už od roku 1876 a jak jsme poslouchali celý tento týden, zahájen byl premiéru Wagnerova operního opusu Prsten Nibelungu. V pětidílném seriálu se mu věnoval Daniel Jäger, vy se můžete k cyklu vracet na našem vltavském webu. Teď už se ale zaposlouchejte do dalšího střípku klasiky, uslyšíte 14. smyčcový kvartet Franze Schuberta D-moll.

0: Dvě ikony amerického jazzu.
1: Miles Davis a John Coltrane by letos oslavili 100 let.
0: A na jejich počest poprvé společně vystoupí Eric Trifa, David Kolar a rozhlasový big band Gustava Broma.
1: Přímý vltavský přenos z brněnského hradu Špilberk 20. srpna od 20 hodin.

0: Transparentnost buduje silnou důvěru, zjednodušuje komunikaci a předchází zbytečným konfliktům v osobním životě, ale třeba i v práci. To je, myslím, několik málo důvodů, proč je fajn být k druhým otevřený. Teď nám to v písně Transparente ostatně připomněla i portugalská díva Marisa. A jak vypadají výsledky sklářského sympózia studentů středních škol, tak to se na Vltavě dozvíme právě teď. Míříme totiž do Severočeského muzea v Liberci, kde ve vestibulu uvidíte nejen výtvory z rytého skla studentů sklářských škol z Kamenického Šenova, ale také z Železného Brodu.
1: Já jsem se rozhodla zpracovat dvě sochy od Jaroslava Róny, jedna, která stojí právě před galerií Liberec, a druhá, která stojí u Ještědu.
2: Anna Hanková vystavuje svá díla ve vestibulu Severočeského muzea.
1: Rozhodla jsem se je zpracovat a zkombinovat dohromady do ryté sošky. Rónu jsem si vybrala hlavně kvůli tomu, že mi částečně zachránil přijímačky na školu, protože jsem právě tady z Liberce a jeho sochy mě provází tak nějak celým Libercem. Předcházel tomu model z hlíny, což byl asi nejtěžší problém. Potom ta realizace ve skle ušla celkem hladce.
3: Vedle ve vysoké vitríně máte další svoje dílo. To je dost barevně i velikostně kontrastně oproti předchozímu panáčkovi. Co tady vidíme?
1: Jsou to dvě vázy, které jsou zasazené do sebe. Je to gotická architektura, částečně i liberecká radnice. Menší váza z vnější strany tvoří vlastně vnější opěrný systém. S tou byl asi největší problém, jelikož vyříznout ten vnitřní prostor, tak aby ty pilíře nepraskly. Bylo celkem složitý. První pokus nám prasknul vlastně kompletně, ale na podruhé už to vyšlo.
2: Její spolužačka Veronika Kaplanová se věnovala gotické architektuře. K vidění jsou její tři skleněné poháry.
4: To je moje klauzurní práce, ze které jsem se rozhodla se inspirovat gotickými okny. S tím, že původně měly být čtyři, ale to se úplně nepovedlo, protože jeden mi prasknul. Pro mě gotický sloh byl vždycky takovou inspirací. Bavila mě tam tajemnost, křehkost.
2: Dá se z těch pohárů pít?
4: Určitě jo, akorát se toho tam vejde fakt hodně. Původně to mělo být určený na nějaký třeba víno, ale fakt teda nevím pro koho.
2: Mladá umělkyně Josefína Lafantová vytvořila vzorovaný válec ze skla.
5: Byl na začátku celočervená vrstva, kterou jsem musela graficky prorýt. Byl to hodně složitý proces, protože na začátku to měla být plastická verze, což jsem na dvakrát prorila a zvolila jinou techniku. Je to taková hodně detailní, jemná práce, protože všechen ten design, co jsem tam vytvářela, to bylo pomocí malých teček přiťukávání.
2: Kde ty výrobky vznikly, kdo je vyrobil?
6: Jsou to vlastně unikátní kusy, které vznikly v rámci ryteckého sympozia na počátku března tohoto roku.
2: Popisuje Kristýna Rosmanová, kurátorka výstavy ze Severočeského muzea Liberec.
6: Sympozium se uskutečnilo v střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě a zajímavé je to, že je to vlastně spojení dvou škol, právě z oddělení rytého skla z toho Železného Brodu, tak potom i ze školy z Kamenického Šenova. Zajímavé je i to, že se vlastně toho sympozia zúčastnili i jejich pedagogové, a to jak dílenští, tak vlastně i vedoucí těch ryteckých ateliérů.
2: Tyto dvě sklářské školy se podle Rosmanové jako poslední na světě zaměřují na techniku rytí skla jakožto na hlavní obor čtyřletého studia. Výstavu ve vestibulu Severočeského muzea lidé uvidí do 11. října. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Skladatel, varhaník, pedagog, ale také minorický kněz. Všechny tyto polohy zvládl v životě vrchovatě naplnit Bohuslav Matěj Černohorský, reprezentant kulminujícího baroka. Ostatně řadu let působil v Itálii, třeba v Padově, Florencii, Boloni, Neapoli, Benátkách a dokonce i v Římě. A já myslím, že to italské světlo nám teď zazářilo i ze skladby Litanie Lauretáne. My už se teď ale 17 minut před 15. hodinou vracíme zpět do střední Evropy, do Prahy i do českých regionů, kde už se řadu let koná festival Landscape. Jeho hlavním tématem je veřejný prostor. Jaký by měl být, co v něm chybí a jak probudit zájem o něj u veřejnosti, tak právě tato témata si pokládá i letos, kdy se koná v Hradci Králové. O tom, jaký festival je a co nás ještě čeká, se redaktorka Zuzana Filipková povídala s jeho zakladatelem Danem Mertou.
1: Landscape festival byl zahájen v roce 2014. Na nákladovém nádraží Žižkov, už v té době teda nákladové nádraží Žižkov bylo kulturní památkou, ale diskuze, která už probíhá 12 let, jeho revitalizaci a dalším využití pro kulturní a společenské účely. Takže tam v roce 2014 Slovenský festival vznikl i jako mezioborová platforma mezi krajináři a architekty, ale ve vztahu a v kontextu i s politickou reprezentací daných měst nebo městských částí, kde se festival koná. Takže letos, můžeme říct, že to je 13. 14. ročník.
2: Začínalo se v Praze, ale vystoupili jste právě i do celé České republiky. Letos je to Hradec Králové.
1: Vždy to je na pozvání kurátorů nebo vedení radnic. Mimo Prahu, protože v Praze jsme většinou na Žižkově nebo na městské části Praha 3. Mimo Prahu jsme byli v Plzni, pak následovala Ostrava, Krnov. V loňském roce to byla Kadaň a letos jsme v Hradci Králové. Ještě jsem zapomněl na Jihlavu.
2: Každý ten ročník je jiný hlavně v té lokalitě, takže předpokládám, že tam otvíráte i témata lokální.
1: Přesně tak, pro nás je to zajímavé. V těch místních teritoriích spolupracujeme i s mnoha lokálními umělci, což je pro nás vlastně důležitý, i institucemi.
2: A na co jste se zaměřili v Hradci Králové?
1: Tak jaká jiná? Na nevyužitá území, tady jsou to 5 brownfieldy, místa, které potřebuje radnice komunikovat, ale nejsou to jenom brownfieldy, tak jak si je představujeme, jsou to staré industriální areály, ale i místa třeba mezi školami, místa, na které zatím ten Hradec Králové nemá finance a festivalem si ověřuje, jak by tyhle místa mohly v budoucnu fungovat, jestli i umění nebo drobná architektura, performativní architektura by mohla to dané místo oživit. To jsou například zbytky fortifikačního opevnění, barokního Pajkrtová a pivovarská flošna v Hradci Králové.
2: A na ta místa, tak na ta upozorňujete tím, že tam právě dáte třeba nějakou instalaci?
1: Přesně tak, že ty místa, která potřebuje to město, nebo nás zajímá je prodiskutovávat, tak se domlouváme, buď máme open call, nebo se napřímo domlouváme, vyzveme daného umělce, který svým portfoliem, svou činností se nám zdá pro tu danou lokalitu nejzajímavější, nebo přemýšlíme o tom, jak on by mohl vstoupit do toho daného území, jak on by to mohl pojmout, aby ta jeho instalace vyvolala otázky.
2: Komunikujete nebo spolupracujete s místními umělci, takže například?
1: Je to Pavel Dušek, což je už dneska velice významný český umělec, je to původem Hradečák, ale nebyl tolik známý. Ty tam udělal jeden speciální pís, tak najednou Hradečáci říkali, je, to je zajímavý. Ale pak ty kolegyně kurátorky letošním roce, což ještě Pavlína Jindrová, tak vybírali místní umělkyně a umělce, kteří už jsou tam částečně znaní, mají vlastně vztah, nebo nejenom umělce, ale architekty k té dané lokalitě. Hradec Králové, on má ten název nebo podnázev Salon republiky v rámci české moderní architektury, spojený to se architektem Gočárem, ale samozřejmě jsou tam další výzvy pro současnost i pro budoucnost. Máme projekt Pro desi do mesi, který byl před 2 lety v rámci salonu dřevostaveb na piacetě Národního divadla. My jsme to nazvali Zelená oáza, je tam výstava k jeho dřevěné architektuře, ale ukazuje to nějaké změkčení pomocí dřevěné struktury a krajinářských úprav, jak se může u Rychovo náměstí, který je zajímavým prvkem v té urbanistické struktuře Hradce Králové, ale je to modernistické město, tak je tam velice málo stromů, prostě takhle bylo navrhnuto Gočárem, takže jak ho proměnit pro současnost.
2: Landscape Festival bude pokračovat až do konce září a když se podíváme tady na ten váš program nabízený, tak tam jsou právě výstavy, instalace a nějaké debaty, přednášky.
1: No, my tam máme 4 důležité aktivity. První je už 4. září, to je debata, já ji říkám hřbitovní, ale je to debata o současné funerální architektuře České republice ve vztahu k lesnímu hřbitovu v Hradci Králové. 9. máme Peča Kuču Night v Biocentrál v Hradci Králové, kde budou vystupovat autoři, architekti a umělci, kteří se podělili na letošním ročníku Landscape Festivalu. 12. máme grafito umělecký workshop, to je bývalé kožilužně v Brownfieldu. Tam se bude celý den vlastně ve starých garážích, bude se tam sprejovat a budeme tam i debatovat na umění ve veřejném prostoru. A končíme mezinárodní konferenci na téma udržitelné a recyklovatelné architektury. Polovina těch přednášejících bude ze zahraničí, například jedno studio z Varšavy, které vyhrálo před 2 lety cenu za městský veřejný prostor v Barceloně.
0: S Danem Mertou, zakladatelem festivalu Landscape, natáčela redaktorka Zuzana Filipková a vy se na tento festival můžete do Hradce Králové vydat až do 30. září, tak neváhejte.

0: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
1: A za ní děsivý podivín Bob.
0: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
1: Poslouchejte Tajný deník Lory Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Požár v chorvatském letovisku Omiš a v jeho okolí zničil velký počet domů i aut. Informovali o tom hasiči, podle kterých je to jeden vůbec z nejhorších požárů v historii země. Silný vítr a dlouhodobé sucho umožnili rychlé šíření plamenů, které do města dorazily uprostřed noci. V nemocnici lékaři ošetřili 40 zraněných a 7 lidí zůstává dále ve vážném stavu. V evakuačních centrech skončilo i přibližně 300 českých spoluobčanů. Nikdo z nich, ale podle informací české diplomacie, není mezi zraněnými. Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé cestující na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, a to proto, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Jan Papež jim také doporučuje ověřit si dostupnost hotelů. V Plzni dnes začal 9denní festival Na ulici. Na několika scénách vystoupí přes 150 hudebníků napříč žánry, ale také tanečníci a spisovatelé. Představí se i neziskové organizace. Festival dnes oficiálně odstartuje ve 20 hodin 45 minut rapper Marpo z country kapelu a v neděli tam zahraje také plzeňská filharmonie. Největší hudební přehlídka ve městě se letos kvůli rekonstrukci centrálního náměstí a střechy katedrály přesunula do areálu kreativní a kulturní zóny Depo 2015. Další scény budou v docházkové vzdálenosti. A ještě počasí, na většině našeho území je dnes jasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů. Na severovýchodě je kolem 27, maxima na horách dosahují 22, na Šumavě pak měříme až 25 stupňů Celsia. A více zpráv, pokud máte chuť, najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: V duchu sedmého umění, tedy v duchu filmu, se nese letošní léto na Vltavě a mezi zlaté hřivny té naší československé kinematografie já osobně řadím třeba i film Kdyby tisíc klarinetů, který v polovině 60. let natočili režiséři Roháč se Světáčkem. Ostatně připomněli jsme ho i v polední Vltavě v našem speciálním pořadu To byl náš film, ve kterém s filmovými publicisty mapujeme tuzemskou kinematografii od počátku až po dnešek. Jednotlivé díly můžete stále poslouchat na našem webu. My teď ale co se týče klarinetů, budeme trochu skromnější. Nabídneme vám čtyři, ale myslím, že i tak to bude stát za to. Klarinet Factory nám tentokrát zahrají v ženské společnosti. Užijte si je s Lenkou Dusilovou a Beatou Hlavenkovou.

Příjemné odpoledne, vážení a milí, dnes je pátek 14. srpna roku 2026 a my sice žijeme v době, ve které můžeme mluvit o demokracii a svobodě, ovšem otázky po nich jsou, myslím, stále aktuálnější. Ostatně mnozí z vás mají v dobré paměti doby, kdy společnost ovládaly represe všeho druhu, kdy byla běžná cenzura médií i potlačování svobod jednotlivce, včetně jeho svobody projevu. Ve střední Evropě jsme s totalitními režimy v průběhu 20. století udělali bohatou zkušenost a možná proto se i většina z nás shodne na tom, že svobodu lidského ducha zkrátka vymítit nelze. Tato myšlenka už brzy zazní z výstavy, kterou se Česká republika představí v rámci svého čestného hostování na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Podrobně zmapuje sámy zdat, tedy neoficiální kulturní proud, který do oběhu mezi lidi poslal stovky literárních děl, která by jinak cenzura nepovolila. Jak sámy zdatové texty vznikaly, jak se šířily a kdo za nimi stál, i to nám už za chvíli řekne literární historik Michal Přibáň, kurátor výstavy Sámy zdat slova svobody v Československu v letech 1939 až 89. Náš odpolední program, špikovaný hudbou všech žánrů, pak ale bude pokračovat. Tečku společně uděláme za cyklem, v němž jsme se za poslední dva týdny vydávali po stopách Agáty Christie. Královnu detektivek vám koncem hodiny tentokrát představíme jako dramatičku. Tak zůstaňte s námi.

0: Svobodu lidského ducha vymítit nelze. To je pravdivé tvrzení a také leitmotiv jedné z výstav, kterými se Česká republika představí u příležitosti svého čestného hostování na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Zaměří se na samizdat, tedy neoficiální protirežimní proud, kterému vděčíme za stovky literárních děl, která by cenzura jinak nepovolila. Literární historik Michal Přibáň z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd v České republiky je naším hostem a právě on je kurátorem, který pro Frankfurtské muzeum výstavu Samizdat slova svobody v Československu mezi lety 39 až 1989 připravil. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co se vám teď, pane Přibáni, po dlouhodobé soustředěné práci na výstavě vybaví jako první, když řeknu Samizdat? Objeví se nějaká konkrétní myšlenka, osobnost nebo třeba literární dílo?
1: No tak pro mě to nebylo úplně nové badatelské téma, protože před časem už jsme s kolegy připravili encyklopedii samizdatových časopisů, edic a sborníků, takže jsem v tom víceméně až po uši. Ale já hlavně si vzpomínám na svá mladá léta, protože jsem ještě před rokem 89 stihl pár samizdatových knížek opsat, takže moje vzpomínky se ústředí spíše sem. Pamatuju si, když jsem ze školní lavice vytáhl strojopisnou sbírku Oldřicha Mikuláška Agog, kterou tam nějaký starší spolužák zapomněl. To byl první samizdat, jaký jsem kdy držel v ruce. Byl to tak rok 82. A taky si vzpomínám, jak jsem se snažil přečíst Vaculíkův český snář, který jsem měl půjčený na 3 dny. Snažil jsem se ho přečíst rychle i pečlivě zároveň, což v podstatě nešlo. Takže k tomu samizdatu patří stres nejen vydavatelský, ale i čtenářský.
0: Co vám běželo hlavou, když jste stál před úkolem připravit výstavu s tímto tématem? Narážel jste od počátku na nějaké překážky, třeba právě v tom, jak to téma uchopit nebo jak ho vlastně vystavovat?
1: No, největším problémem bylo představit si německého návštěvníka, který je od českého samizdatu vzdálen geograficky, politicky, dneska už i generačně, že jo. Takže jsem si říkal, že se určitě zajímá o umění, ale z české literatury zná na nejvýš Havla a Kunderu, možná si vzpomene na Hrabala nebo na Ivana Klímu, ale jména typu Egona Bondyho, Vladimíra Boudníka, bohužel asi ani Ludvíka Vaculíka mu nic neříkají. Takže mi bylo jasné, že se na té výstavě musí dozvědět něco nového, ale současně, že ho tím novým nesmíme příliš přehltit. Výstavní prostory ve Frankfurtu navíc nejsou úplně veliké, takže jsme museli být úsporní a pokud možno přesní. Takže starosti jsem měl spíš tohoto praktického rázu.
0: Společně s vámi na scénáři projektu pracoval Tomáš Kubíček z Moravské zemské knihovny. Jak jste se tedy ve finále rozhodli o fenoménu samizdatu v prostoru výstavy vyprávět?
1: No, my jsme se rozhodli pro dvě.

0: museli vycházet jenom sami z datu. A Jiří Grunturát pro nás dokonce natočil krátký film, jak správně ty tiskařské stroje ovládat, takže to praktické hledisko jsme také opravdu neošedili.
1: Byť tady na výstavě nebude chybět ani Svatopluk Čech, vy jste ji časově ohraničili lety 1939 až 89, tedy dobou, ve které jsme se potýkali hned se dvěma totalitními režimy, nacismem a komunismem. Jaké lze vysledovat rozdíly mezi sámi s datem vznikajícím v tomto období? Lze vůbec třeba v období nacistické zvůle a nadvlády mluvit o sámi s datu?
0: No, ona z toho hlediska té strojopisné literatury si ta dvě období příliš podobná nebyla. Dokonce v případě protektorátních let je docela sporné to označení samizdat používat. Ono vzniklo později, vzniklo až v 53. roce v Sovětském svazu. Ale své časopisy už za války vydávala různá odbojová hnutí, skupiny od Rudého práva po, já nevím, známý časopis V boji. Ale pokud jde o literaturu, bylo toho méně. Ke strojopisům se uchylovali třeba surrealisté, hodně studenti, ale šířili ty svoje jako časopisy a knížky velmi obezřetně, v podstatě jenom v okruhu svých známých. Takže s masovým samizdatem, nebo téměř masovým samizdatem konce 80. let se to opravdu srovnat nedá.
1: Totalitní režimy většinou reagují velmi tvrdě na jakékoliv pokusy mu vzdorovat nebo jít mu zkrátka proti srsti. Jak se lišily represe nacistů a komunistů vlastně na tyhle ty společenské akce nebo prostě fenomény?
0: No, oba ty režimy se projevují především naprostou zvůlí, takže ani často nepotřebují záminky k tomu, aby člověka, že ho poškodili jako na svobodě nebo dokonce na životě. Takže jako za války vlastně nešlo o samizdat, ale šlo o odboj, to, co nacisté stíhali. Potom v těch 50. letech, ano, byla spousta spisovatelů v komunistických koncentrácích, někteří dokonce skončili na popravišti, jako třeba Záviš Kalandra, ale zase primární příčinou nebylo obvykle rozmnožování literárních textů. Ano, spisovatele Karla Pecku třeba zatkli i z výtisky jeho časopisu Za pravdu, který sice měl nějaké umělecké záměry, ale Peckův pohled na politickou situaci zcela jasně vysvítal a Pecka za to zaplatil 10 lety svého života. Ale kriminalizovat literaturu se pak režim znovu pokusil na začátku 70. let, kdy třeba uvěznili nakrátko Jiřího Grušu kvůli jeho románu, ale většinou si hledali nějaké jiné neliterární záminky. A taky hledali jiné tresty, nejenom vězení, ale taky vám třeba odpojili telefon, zabavili psací stroj nebo řidičák, nebo vás obvinili z fiktivního trestního činu, prostě taková permanentní státní šikana.
1: Záviš Kalandra, Jiří Gruša, ale předpokládám třeba i Václav Havel, to jsou osobnosti, které určitě nebudou na vaší výstavě chybět. Jakým způsobem přiblížíte toho posledně jmenovaného, který ostatně stojí za významnou edicí Petlice, kterou založil společně s Daňou Horákou? No,
0: Havel stojí za edicí Expedice, protože byla Vaculíková. Ale on ve chvíli, kdy ta výstava ještě bude trvat v říjnu, tak si budeme připomínat Havlově 90. nedožité. Takže v jeho případě jsme udělali takovou výjimku, že ho neukazujeme pouze v souvislosti se samizdatem, který Havel vydával už od svých 17 let v Praze, ale v jeho konkrétním případě tak stručně připomeneme i jeho politické zásluhy na pádu režimu. Obyvatelům Frankfurtu připomeneme třeba obřad udělení frankfurtské mírové ceny, kterou Havel získal v roce 89 a udělena mu byla ještě v nepřítomnosti. A taky připomeneme fotografiemi i jeho první státnickou návštěvu v Německu v roce 90.
1: Na fenomén samizdatu zaostří výstava připravovaná literárním historikem Michalem Přibáněm ve Frankfurtu nad Mohanem a my se k tomuto projektu připravovaném pro Frankfurtské muzeum komunikace na Vltavě vrátíme za chvíli.

bylo dlouho pryč. O všech těch cestách v oblacích nad ránem hodně málo víš. Když dřív se zítra vzbudíš, to ještě bohatí i chudí budou spát. Natáhni dlaň a to, co ucítíš, to budu

nad tebou v noci drží stráž. Možná ti jednou ze všech dní už dneska líp, jak já ji znáš. Než lampa olej spálí, to už velcí i malí budou spát. Tak poslouchej a to, co uslyšíš, to budu

0: Cenzura literaturu nezastaví. I tento leitmotiv bude znít z výstavy, kterou si Česká republika představí v rámci čestného hostování na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Rozsáhlý výstavní projekt připravil pro tamní muzeum komunikace literární historik Michal Přibáň, delegovaný Moravskou zemskou knihovnou, a ten také dál zůstává naším hostem. Jakou roli sám Izdat plnil? Jakým způsobem vstupoval do duchovního a kulturního klimatu společnosti, která byla totalitou lámaná a ohýbaná? Jak z perspektivy dneška hodnotíte její význam a dopad?
1: No, ona je ta otázka trošku nebezpečná tím, že se na ní dá odpovědět i frázemi, a to bych nechtěl. A taky bych nechtěl vytvářet nějaké dodatečné iluze o české společnosti normalizačního období. Například z hlediska šíření nezávislých informací byly určitě účinnější třeba západní rozhlasové stanice typu Hlasu Ameriky nebo Svobodné Evropy, když ji zrovna nerušili. Ale každý samizdat, který vám tehdy třeba náhodně přišel do rukou, vám vlastně poskytoval ujištění, že v tom celonárodním průšvihu opravdu nejste sama. Taky ví nějaký pocit sounáležitosti s lidmi, které třeba neznáme osobně, ale vědomí jejich existence nám dodává jakousi sílu. Samizdat se vlastně nejvíc rozvinul ve druhé polovině 80. let a mocně přispěl k výchově nebo řekněme světonázorové orientaci mé generace, která v té době dospívala a nebyla tolik postižena traumatem 68. roku. Ale velký význam měl samizdat i pro samotné tvůrce, pro veřejně nepublikující autory, protože jim poskytoval vědomí smyslu vlastní práce. Komunikovat s tichým publikem je mnohem lepší, než psát rovnou do šuplíku, to vás brzo přestane bavit, jo. Myslím si, že nebýt samizdatu, tak mnohá důležitá literární díla by vůbec nevznikla.
0: Která to třeba jsou? Která na výstavě nebudou chybět? Které akcentujete třeba?
1: No, ukážeme samozřejmě Havlovi eseje, to je jasné, o tom jsme mluvili, nebo jsem to naznačoval. Ukážeme Vaculíku v český snář, v českém i německém vydání a vůbec se snažíme, na té výstavě bude i jakýsi čtenářský koutek, snažíme se německému publiku nabídnout ty české samizdatové knihy v německých překladech, aby si v nich mohli zalistovat, přečíst, případně, když něco zaujme. Takže jako bylo z čeho vybírat, řekněme.
0: Teď jste zmiňoval samou krásnou literaturu. Předpokládám, že ale samizdat nevydával jenom literaturu tohoto druhu. Jak vlastně byla široká ta škála toho, co všechno samizdat pokryl?
1: No, ono za komunistu platil takový jednoduchý princip, že co není explicitně povoleno, to je automaticky zakázáno. Takže svá tabu neměla jen literatura a ani jenom politika, v podstatě všechny obory lidské činnosti, takže v knihovně Libri Prohibiti u Jiřího Gruntoráda najdeme časopisy, já nevím, ekologické, ekonomické, filozofické, sociologické, dokonce pedagogické. A pro mě teda nejpůvabnějším objevem byl časopis, který si vydávali milovníci jízdy na skateboardu, protože prostě postrádali nějaký takový časopis v trafice. Ale to mluvíme opravdu o časopisech. V knižní produkci převažovala většinou beletrie nebo eseistika, jak by každý očekával.
0: Dá se říct, nebo vysledoval jste za dobu, kdy se tématu věnujete, po čem byl vlastně největší hlad?
1: No, ano. Tak v hojně se rozšiřovaly hlavně v těch 80. letech Orwellovy, že novela Farma zvířat, román 1984, z českých autorů ku podivu Hrabal, který byl sice na pultech knihkupectví, ale část jeho díla nikoliv. Takže ten se opisoval hodně. Pokud se někde podíváte na stránky antikvariátu, tak zjistíte, že se hojně opisovali Švandrlíkovi Černí baroni nebo povídky Šimka a Grossmana, tedy autoři, kteří vlastně zakázáni kompletně nebyli, ale část jejich díla ano, a tak se prostě šířila v samizdatu.
0: Z výstavy se dozvíme, že samizdat nebyl jen psané slovo, dotýkal se třeba i divadelní sféry. Vezmete nějak do hry i divadlo?
1: No, ty prostorové podmínky nám tolik nepřály, ale představíme bytové divadlo Vlasty Chramostové, připomínáme Pavla Landovského, že který pak hrál v Rakousku v Burgtheatru, a nabízíme i obrázky a informace o Havlových inscenacích na německých jevištích.
0: Doba samizdatu je, zdá se, v našich končinách uzavřenou kapitolou. Existuje ale tento fenomén jinde ve světě, je někde jinde v současnosti, popřípadě zabýváte se nějakým způsobem myšlenkově ve výstavě i zkrátka tímto tématem současnosti a budoucnosti svobody slova v tomto světě, ve kterém žijeme?
1: Není to úplně jednoduché. My na výstavě ukazujeme několik čísel kubánských samizdatových časopisů současných, teda z 20. let našeho století. Ty už jsou rozmnožovány na laserové tiskárně, ale pořád existují papírově. Máme tam obálku čínského vydání Havlových esejů bez tiráže a vytištěné ale v profesionální tiskárně. Tyhle ty knihy se donedávna tiskly a prodávaly v Hongkongu, ale knihkupectví, která je prodávala, jsou v poslední době jako násilně rušena, takže tu budoucnost nevidí moc růžově. Obecně samozřejmě platí, že se samizdat stěhuje do digitálního prostředí, to je jasné, ale co se konkrétně v tomto směru děje třeba uvnitř Ruska nebo Běloruska, to nevíme a nevědí to často ani provozovatelé webových stránek, které vznikají v exilu, že? Například i v Česku, ruských, myslím, běloruských webových stránek. Já se bojím, že režimy v těchto zemích už jsou vysloveně teroristické, takže prostě prostor ke svobodě projevu je tam menší, než byl za komunistů u nás. My teda tu výstavu jakéhosi pocitu povinnosti vůči návštěvníkům uzavíráme optimisticky, ale přiznám se, že když jsem ty poslední věty na panelech formuloval, tak jsem se k tomu optimismu musel docela nutit.
0: Za necelý týden, konkrétně 20. srpna, se otevřou dveře Frankfurtského muzea komunikace těm, kdo budou chtít vidět výstavu věnovanou československému samizdatu mezi lety 1939 a 89. V rámci čestného hostování České republiky na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu je tam připravilo Moravské zemské muzeum, knihovna v čele s kurátorem, literárním historikem Michalem Přibáněm, který ovšem patří do Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Pane Přibáni, moc vám děkuji za zajímavý rozhovor, za vaši práci a přeji, ať máte nejen s výstavou hodně úspěchu. Ať se vám daří.
1: Děkuji pěkně, na shledanou.

0: Německý violončelista a skladatel Sebastian Lee a jeho dueto pro dvě violončela G-moll na Vltavě právě doznělo. 7 minut po 15:30 dohrál ensemble Kinzelduell.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Příjemné odpoledne, milí posluchači. Doufám, že stále a s radostí posloucháte odpolední páteční kulturní Vltavu, ve které se teď budeme věnovat literatuře. A třeba také tomu, že nejen Mika Valtari ve svém Egypťanu Sinuetovi zachytil vládu faraona revolucionáře, tedy Achnatona. Jeho osobnost uchvátila také Agátu Christie, která mu věnovala spíše neznámou divadelní hru. A právě té se v posledním díle cyklu Po stopách Agáty Christie věnuje Šárka Jančíková s egyptoložkou Julií Tomsovou.
2: Divadelní kariéra Agáty Christie je svým způsobem stejně úspěšná jako její dráha prozaičky. I přes některé, možná můžeme říct, málo hrané hry a jednu hru nikdy neuvedenou, je jméno Agáty Christie spojené i s nejdéle nepřetržitě hranou divadelní hrou na světě, kterou je detektivka Past na myši. Mezi její dramata ale patří také jedno s egyptskou tematikou nazvané Achnaton.
3: Faraon Achnaton byl panovníkem slavné 18. dynastie v období Nové říše a vládl zhruba v polovině 14. století před naším letopočtem. Zavedl uctívání jediného boha, slunečního boha Atona, a jeho náboženská reforma Agátu zaujala natolik, že se v roce 1937 rozhodla napsat o jeho životě divadelní hru. Přibližně ve stejné době, kdy psala román Smrt na Nilu. Knižně vyšla tato divadelní hra až v roce 1973, to je pouhé 3 roky před autorčinou smrtí v roce 1976. Na vydání divadelní hra čekala přibližně 35 let.
4: Další území, víc podrobených národů, větší paláce a ještě velkolepější chrámy pro Amona. Když můj otec měl stovky krásných žen, já bych měl mít tisíce? Ne, Horemhebe, slyš, jaký je můj sen. Království, v němž lidé žijí v míru a bratrství. Cizí země navrácené do vlastní správy. Méně kněží, méně obětin. Namísto mnoha žen jedna jediná, žena tak nádherná, že i po tisíciletích budou muži hovořit o její kráse. To je můj sen.
3: Hra se odehrává ve starověkém Egyptě kolem roku 1350 před naším letopočtem a sleduje osudy faraona Achnatona, jeho manželky Nefertity a jeho nástupce Tutanchatona, později známého jako Tutanchamon. V tomto dramatu se mladý faraon pokouší přesvědčit svůj národ, aby se vzdal uctívání starých bohů a uctíval pouze boha slunce Atona.
2: U nás jsme ale tuto hru na jevišti nikdy neviděli, nebo ano?
3: Neviděli. Ostatně sama autorka pochybovala, že by hra byla kdy uvedena. Byla příliš náročná a výpravná. Hra tedy nebyla nikdy profesionálně zinscenována. Objevila se jen u některých amatérských souborů a menších divadel, hraje se však jen zřídka. Její náročnost spočívá v 11 změnách scény a více než 20 mluvících rolích.
2: Zmínili jsme, že ta hra si počkala na to uvedení tak dlouho, tak čím to, že si vůbec vzpomněla na tohle své dávnější dílko?
3: Agáta si na tuto divadelní hru patrně vzpomněla v souvislosti s obrovskou vlnou zájmu o starověký Egypt, kterou vyvolala výstava Poklady Tutanchamona v Londýně na konci roku 1972.
2: Byla to taková Tutanchamánie.
3: První velká výstava předmětů z hrobky Tutanchamona, syna Achnatona, která se uskutečnila ve Velké Británii od jejich objevení Howardem Carterem v roce 1922. Agáta tedy poté, co si vzpomněla na tento rukopis, provedla jeho drobné úpravy, poslala jej svému vydavateli. Hra byla vydána nakladatelstvím Collins v květnu 1973. V roce 2009 pak vyšlo nové vydání hry v pevné vazbě jako faksimile.
2: Co se tedy obecně považuje za slabiny té hry Achnaton? Proč je vůbec tak málo známa?
3: Tento text je pozoruhodně pečlivý a odpovídá poznatkům o Achnatonově době tak, jak byly známy ve 30. letech 20. století. Od té doby se však egyptologie výrazně posunula A některé detaily, třeba přepisy jmén, rodinné vztahy či původ Tutanchamona, neschápeme jinak, než jak jsou ve hře zachyceny. I v tomhle je velká hodnota Agátiny práce, že nám zachycuje stav tehdejšího poznání v době, kdy to sepisovala. Svou roli určitě sehrála i dlouhá prodleva mezi tím, kdy Agáta napsala tuto divadelní hru a kdy ji potom upravovala pro vydání. Agáta Christie vycházela z odborných pramenů, které jí poskytl Stephen Glanville, a prokazuje tím hlubší porozumění amarnské době i jejím historickým souvislostem.
5: Dneska už je všechno jinak. To není jako za starých časů. Člověk už si nekoupí ani skaraba, aby ho dal mrtvému do hrobu.
6: Slyšeli jste poslední novinky o tom novém městě?
0: Ne.
6: Prý tam nechali vytesat obrovský reliéf, na kterém se král s královnou líbají.
5: To snad ne.
6: Je to pravda. Viděl to bratr ženy mého syna. Povězte mi, je to pravda, nebo jsou to jenom řeči, že král nemá žádné jiné manželky, jenom královnu Nefertity?
7: Je to naprostá pravda. Vlzataj to strýci potvrdil. Proslýchá se to všude.
5: Nemá v harému žádné ženy?
7: Ne.
5: A to je ten náš velký král, kam ten svět jenom spěje.
3: Tady vidíme, jak Agáta dokázala najít i v dávné minulosti tu člověčinu, tu lidskost, jako známé drbny odvedle. Právě to je podle mě důvodem její velké obliby u čtenářů.
0: Egyptoložka Julia Thomsová právě uzavřela desetidílný seriál Po stopách Agáty Christie, který připravila kolegyně Šárka Jančíková. Ukázky z nikdy neuváděné hry Achnaton vznikly právě pro tento cyklus. Ten je vám k dispozici v delší verzi na našem vltavském webu. Oops.

0: Je krásné, když můžete upřímně říct, že vašemu miláčkovi, vaší lásce na vás záleží. Ve vltavském éteru se teď takhle krásně v písni My baby just cares for me povzdechla Nina Simone. Teď už ale vltavský prostor patří spisovatelce Pavle Horákové. Její úvaha má název Modlitby z rabínského vršku.
1: Ráno otevřete okno a máte dojem, že jste se probudili kdesi ve východoevropském štetlu, jak z obrazu Marka Chagalla. Nad prejzovými střechami moravského městečka se sice nevznášejí postavy, zvířata ani předměty, ale výjev v bývalé mikulovské Lange Gasse, dnes Husově ulici, působí podobně nezvykle. Ulice je plná ortodoxních židů, vousatých, pejzatých, kaftanatých a hrdelní jidiš drnčí jarním povětřím. Muži mají na hlavách černé klobouky nebo aspoň jarmulky a po ranních modlitbách stoupají od horní synagogy, jediné dochované z někdejších 16 ve městě, směrem k židovskému hřbitovu. Je konec dubna a to znamená, že Šmuel Šmelke ben Hirsch Halevi Horovic má Jahrzeit. Tento jediný chasid ve funkci moravského zemského rabína se narodil roku 1726 v dnešním Polsku, byť jméno Horovic se váže ke středočeským Hořovicím. Do Mikulova přišel v roce 1772 a o dva roky později byl zvolen zemským rabínem. Jeho přítomnost zde představovala jeden z prvních kontaktů chasidismu s českými zeměmi a Mikulov byl nejzápadnějším místem v Evropě, kde toto hnutí zapustilo kořeny. Rabbi Horovic ve městě zřídil vlastní soukromou modlitebnu a ješivu, ale nakonec tu působil jen 6 let. Zemřel 28. dubna roku 1778. Jeho odkaz však vešel do legend a jeho zdejší hrob je dodnes poutním místem. Za života prý Šmuel Šmelke Horovic nebyl v mikulovské obci příliš oblíben. V jeho časech už zdejší židé nebyli v otázkách zbožnosti příliš horliví a běžně mluvili jen německy, což rabín odmítal a důsledně hovořil pouze jidiš nebo hebrejsky. Pochován je na čestném místě mikulovského židovského hřbitova, kterému se říká rabínský vršek. Jak už název napovídá, tento okrsek je vyhrazen rabínům a dalším prominentům židovského Mikulova. Hebrejský nápis na Horovicově náhrobku hlásí, že je zde pochován zemský rabín a pán, představený soudu naší obce, Gaon, chasid proslulý zbožností, slavný kabalista, velký mezi těmi, kteří jsou vznešení, významného rodu Šmelke Halevi, syn proslulého rabína a Gaona, našeho učitele, našeho pána Hirše, památka spravedlivého budiž požehnaná, Horovice. Aby hrob poutníci mezi ostatními snadno poznali, natřeli svrchní část náhrobku zlatou barvou. O Jahrzeitu Šmuela Šmelke Horovice se do Mikulova sjíždějí mimo jiné členové chasidské dynastie Nikolsburg ze státu New York, která od rabína odvozuje svůj původ, aby se u hrobu svého cadyka poklonili a zapálili Jahrzeitovou svíčku. Ve speciálních kovových schránkách tu po nich zůstanou vyhořelé kalíšky a taky nádobky s košer olejem. Zahraniční návštěvníci přijíždějí na mikulovský hřbitov po celý rok, nejen ze Spojených států, ale i ze sousedního Polska a dokonce až z Austrálie. Někteří nehledají slavné rabíny, ale své předky. Z vídeňského letiště je to do Mikulova jen skok a když poutníci přijedou v noci, branku si otevřou pomocí kódu. O dubnovém Jahrzeitu se nezavírá vůbec, aby lidé mohli proudit tam a zpátky, jak potřebují. Jelikož právě od hrobů nejzbožnějších židů prý modlitby stoupají nejkratší cestou k Bohu, nechávají chasidé na hrobě Šmelke Horovice lístky s prosbami či vzkazy zatížené kameny a věří, že zde budou přednostně vyslyšeny. Jeho náhrobek spolu s několika přilehlými je modlitbami přímo zastlán a papírky popsané či potištěné hebrejským písmem se budou v okolí rabínského vršku válet ještě dlouhé týdny poté, zmoklé, zmuchlané a ušpiněné. Teprve, když jsou listy papíru už téměř rozložené, je možné je pozbírat, ale nesmí se jen tak vyhodit do odpadu. Nýbrž je potřeba je pětně spálit. Tou dobou, i Mírce Hašem, jsou už modlitby Hospodinem pozorně vyslechnuty a náležitě zváženy.

0: Vydejte se s námi poznávat umělecká řemesla.
1: Houslařství na Chebsku, podstávkové domy na Horní Lužnici nebo umění vitráže.
0: Srpnové soboty ve víkendové příloze.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Stavební úřad podle magistrátu nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město musí přepracovat projekt, termín dokončení se tak znovu posune. Podle města je jasné, že koncertní hala za 4 miliardy korun podle návrhu amerického architekta Stevena Houla nebude hotová ani na začátku roku 2029. Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě v Černém moři, což vedlo k celosvětovému růstu cen obilí. Zastavení útoků na moři nabídla Rusku jako první Ukrajina. Stejný návrh pak oběma zemím zaslal také turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Při požáru v okolí chorvatského letoviska Omiš zemřel nejméně jeden člověk. Informuje o tom zpravodajský server Dnevník s odvoláním na policii. Oheň vypukl v noci a rychle se rozšířil kvůli silnému větru a suchu. Narychlo se museli evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Podle zpráv Českého ministerstva zahraničí, ale nikdo z nich není vážně raněný. A počasí v noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 15 až 10 stupňů, v údolích kolem 7, na horách kolem 11, ojediněle slabý mráz. Zítra pak očekáváme jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší sobotní teploty 31 až 36, na horách naměříme kolem 25, na Šumavě pak kolem 28 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A ta páteční s datem 14. srpna teď bude necelé 3 minuty po 16. hodině patřit všem milovníkům šansonu. Do poslední půl hodinky odpoledního vysílání se totiž protančíme ve vášnivém obětí Jacquese Brela a taky ve Valčíku o tisíci dobách, tak doufám, že se vám v tom kole nezatočí hlava.

0: mille gens face aux amants, 300 troupes en le temps de bâtir un roman. La la la la.
1: Do pekelného tempa se ve Valčíku o tisíci dobách právě na Vltavě protančil Jacques Brel a zdá se mi, že se přitom ani snad nezadýchal. Tento ikonický šanson najdete na desce Infiniment z roku 1959. Teď ovšem už nic nehledejte, ale vydejte se s námi do kraje pod Pradědem, po kterém celý tento týden putujeme ve výletech s Vltavou a pátráme přitom po zapomenutých příbězích. Našimi průvodci jsou autor pořadu Aleš Spurný a etnograf Matěj Matela. Dnešní závěrečné části dali název Rytmistr Sokrates, světoznámý doktor a hedvábný z Vidnavy.
2: Výlety s Vltavou.

0: Weidenau, wo ist der Himmel immer blau?
1: Říká etnograf Jesenického muzea Matěj Matala, se kterým se už po páté vydáváme do kraje pod Pradědem za příběhy těch, kteří tu žili dříve. Sestoupili jsme z kopců a došli jsme k polským rovinám, do místa, které je i dnes velmi specifické. Je tu zvláštní, poklidná atmosféra, občas člověk narazí na něco překvapivého, zajímavého, nebývalého, co by jinde neviděl. Jsme ve Vidnavě, tedy Weidenau. Město má ve znaku strom?
0: Má ve znaku vrbu, Weide, au je niva, takže vrbová niva v překladu. A jak jsem řekl na začátku, ten krátký německý verš, Vidnava, Vidnava, kde je vždy nebe modré. Je tu skutečně vždycky o několik stupňů více než v Jeseníku a v dalších horských oblastech. A k těm polským rovinám ještě před 80 lety se říkalo pruské roviny. Dnes za hranicí je Polsko, do roku 1945 tam bylo Německo a před rokem 1871 Prusko.
1: Když procházíme Vidnavou, vidíme historické stavby, zajímavé tvary domů.
0: Vidnava měla skutečně velice dobře nakročeno. Ve středověku to bylo město poměrně dost prosperující. Byly tu vystaveny hradby, obchod se zde rozrůstal. Nicméně přišly války, no a tím nejhorším, co se Vidnavě mohlo stát, tak byly prohrané války s pruským králem Friedrichem, kdy jsme přišli o drtivou část Slezska. A hned zde za Vidnavou vznikla hranice. Takže se z města Vidnavy stalo městečko na hranici a už se nikdy ty slavné roky nevrátily. Každopádně Vidnavané vždy si uměli poradit, takže v 19. století, v druhé polovině, se toto město stalo centrem regionální vzdělanosti, protože zde bylo jediné gymnázium v okrese Jeseník.
1: My teď sedíme pod kostelem, jedním ze dvou kostelů u historické stavby s kamenným okenním ostěním, se z grafity.
0: Je to Gilgenheimův zámek, vojtství, kde dnes sídlí tedy základní umělecká škola a je to jedna z nejstarších budov tohoto města, kde sídlili vždycky ti, kteří vlastnili Vidnavu.
1: Přestože má Vidnava ve znaku vrbu, tak tady na tom místě rostly moruše.
0: A tím narážíte na jednu z nejspecifičtějších osobností nejenom knížky Brateček z Bretnova, která nás provází tímto putováním, ale i jednu z nejsvéráznějších osobností, na které jsem kdy ve své vlastivědné práci narazil, a to je rytmistr CK armády Florian Pišel.
1: Odkud do Vidnavy přišel?
0: On z Vidnavy odešel, on se narodil v Malé Kraši, nedaleko. Dal se naverbovat dobrovolně do armády, protože měl spoustu sourozenců a věděl, že na něho nezbyde ani kousek pole. No a dosáhl poměrně velké kariéry. Bojoval s maršálem Radeckým o udržení severní Itálie pod Habsburským orlem v letech 1848 až 49.
1: Pak byl penzionován.
0: 3 měsíce po Radeckého smrti v dubnu 1858 odešel do penze a vrátil se do rodného kraje. No a tady započal fenomén Pišel, řekl bych. Představte si, že se do poměrně ospalého městečka vrátí znovu nalezený syn, který chodí jenom ve vojenské uniformě s nakrouceným knírem. Přivede si k tomu manželku, Italku, s velice typickým temperamentem jižanským a vzbuzuje obrovský respekt i mezi dětmi, i ti největší zlobivci prý, když šel po ulici Pišel a začali salutovat.
1: No a jak to bylo s těmi morušemi?
0: Protože věděl, že v severní Itálii si chudí obyvatelé přivydělávají tak, že pěstují bource morušového a vyrábí v podstatě hedvábí, tak si řekl, že podnebí Vidnavy je poměrně teplé, takže tu vysadil, nebyl troškař, okolo 1000 morušovníků a založil dokonce i spolek hedvábnický ve Vidnavě, jehož byl mnoho let předsedou a zde ve fojtství měl pro tyto své aktivity zázemí. Nicméně zřejmě netrvali příliš dlouho. On se stal starostou někdy mezi lety 1866 až 1870, to se mi nepodařilo zjistit přesně. No a kromě toho, že v rámci toho jeho úřadu doznala Vidnava mnoho pozitivních změn, tak to byl právě on, za jehož mandátu zde vzniklo ono již zmíněné gymnázium.

0: přišli jsme k druhému kostelu, což ve městě, kde je 1200 obyvatel, působí výjimečně.
1: Já osobně, když procházím Vidnavou, tak na mě stále působí jako takové typické profesorské městečko. Stále čekám, že se za některým z těch starých, velice specifických domů vynoří zadumaný, fousatý profesor v brýlích, pozdraví mě letmo a bude pokračovat dále. Skutečně v 19. a na začátku 20. století tento charakter Vidnava měla.
0: Který ten profesor se vám vybavuje, když procházíte Vidnavou?
1: On se nevybavuje jenom mě, ale když se podíváte do vidnavských Heimatbuchů, které vycházely po roce 45 v Německu, tak tam, když jsou vzpomínky na vidnavské gymnázium, naprostá většina vzpomínek patří právě Johanu Holubovi.
0: Oni mu říkali vidnavský Sokrates?
1: Ano, to byl člověk pocházející ze Spáleného Poříčí, tedy z české oblasti, který se sem dostal jako profesor antické literatury, jako profesor řečtiny. Později učil od roku 1918 i češtinu občas a byl to naprostý milovník antického světa, který v každé volné chvíli si četl stará antická, řecká a římská díla, který neustále tato díla používal, ty imperativy morální používal i pro jeho současnost a studenti na něho vzpomínali nejenom jako na obrovského odborníka, ale samozřejmě mladíkům přišel v mnoha ohledech i velice vtipný až směšný.
0: On v tom Řecku asi nikdy nebyl?
1: Ne, nebyl. Když se ho o feriích neboli o prázdninách ptali, proč tedy nevyužije to volno k tomu, aby jel do svého milovaného Řecka, proč pořád zůstává ve Vidnavě, tak se na ně podíval skrze ty své typické obroučky a říká, ale já vůbec nejsem ve Vidnavě, já jsem celý život v Akropoli.
0: A ten kostel?
1: Hlavní vidnavský kostel svaté Kateřiny Alexandrijské, ten je starý jak Vidnava sama. A teď se nacházíme před kostelem svatého Františka z Assisi, vystavěném až na konci 19. století. Byl to gymnaziální kostel, kam studenti, chlapci, chodívali na ranní mše a další pobožnosti.
0: Kdy došlo k zániku gymnázia?
1: Zaniklo v druhé polovině 20. let 20. století, kdy se jak profesoři, tak i studenti přesunuli do Jeseníku, kde je gymnázium dodnes. Nicméně v literatuře ještě v 80. letech odsunutých Němců je na toto gymnázium s velkou láskou vzpomínáno.

0: takto silnou nenávistí vůči německému živlu se na celém Jesenicku asi nesetkáme.
1: Já se dívám na protější straně na pomník obětem pochodu smrti.

0: Vážení občané, tělovýchovná jednota Vipnava vás srdečně zve na dnešní karneval. Začíná zábavou pro děti od 15.30 hodin.
1: Vrátili jsme se na náměstí, sedli jsme si na lavičku, díváme se na žlutý domek s pamětní deskou, která patří Adolfovi Lorencovi, o kterém vy jste napsal samostatnou publikaci a kterého i citujete v knížce Brateček z Bretnova, třeba u starosty Pišela jsou jeho vzpomínky pro vás jako toho, kdo přináší na světlo staré příběhy přínosné.
2: Já jsem se vlastně o Pišelovi dozvěděl poprvé ze vzpomínek Adolfa Lorence, který byl jedním z těch uličníků, kteří vždy, když kolem nich procházel starosta Pišel, tak přestali dělat lumpárny a salutovali.
1: Čím vás zaujal Adolf Lorenc, že jste mu věnoval tolik času a prostoru, 10 let jste se mu věnoval?
2: Za mě to je největší osobnost, která spatřila světlo světa v tomto regionu. Člověk, jehož metody dodnes, byť v modifikované formě, pomáhají 100 000 lidí, v podstatě jeden ze zakladatelů moderní ortopedie. A kromě toho, to byl člověk mimořádně srdečný, vtipný, čestný, přestože při výzkumu jsem objevil i některé jeho ne tak pozitivní vlastnosti, tak on pro mě zůstává jakýmsi i mým přítelem, tak jsem si k němu za těch 10 let vybudoval silný vztah, že ho tak často a rád nazývám.
1: Mám pocit, že máte vůbec osobní vztah k těm postavám, které zpracováváte, k těm osobnostem historickým. Někteří vás zklamali, jiní vás potěšili, někteří pobavili.
2: Když tím člověkem, respektive s jeho životními osudy, trávíte takové množství času, tak v určitém ohledu je vám pak blížší než řada současníků. Musím říci, že s celou řadou těch lidí, o které se zajímám a o kterých jsem napsal, bych se potkal mnohem raději než s řadou lidí současných.
1: My se s nimi můžeme potkávat tady v té literatuře. Když se díváme tady do tváře Adolfa Lorence, tak on byl u odhalení té pamětní desky.
2: On to komentoval samozřejmě s humorem sobě vlastním, že lidé, kteří si odhalují vlastní pamětní desky, jsou poměrně unikát a že už jsou vlastně napůl mrtví. On v tom proslovu mimo jiné řekl, že co by muž z kamene bude dohlížet na místní žáky, kteří jdou do školy, povzbuzovat ty méně šikovné, ke kterým mimochodem on jako malý také patřil. A protože se ten dům nachází na cestě ke hřbitovu, kde jsme před chvíli byli, tak zároveň každému ze svých rodáků vzdá hold na jeho poslední cestě.
1: Adolf Lorenc pochází z Vidnavy, ale kariéru rozvinul ve Spojených státech amerických. Měl nějaké potomky?
2: Měl 2 syny. Alberta, staršího, který se vydal plně v jeho stopách, stal se chirurgem. V poválečné rakouské chirurgii byl první. No a pak měl 2. syna, Konráda Lorence, a ten se naštěstí v otcových stopách nevydal. Zvolil si obor zoologie, konkrétně etologie, tedy nauku o chování zvířat, za který v roce 1973 získal Nobelovu cenu.
1: My jsme začali tenhle ten cyklus výletu s Vltavou povídáním o lesnících, kteří kultivovali tento kraj. Vaše práce vlastně taky tak trochu kultivuje ten místní prostor Jesenicka, prostor hor pod Praděnem.
2: Pro mě ta moje práce dostala teda úplně jiný smysl ve chvíli, kdy mi jeden pán při přečtení mé prvotiny Zvoník Cukmantlu řekl, že se mu navrátil vztah k tomuto regionu a že uvažoval o tom, že odejde. Nicméně po přečtení té knihy si řekl, že to s tímto krajem ještě zkusí. Tak v tu chvíli jsem si řekl, že to tedy asi k něčemu je vytahovat ty staré pány, kteří jsou už několik desítek let mrtví, a navracet je, zpřítomňovat je současným obyvatelům Jesenická, Bruntálska a Šumperska, protože to podle mě stále v tomto regionu chybí, ta paměť, která byla zpřetrhána. A pokud se mi to podaří, byť jen minimálně, tak budu jednou, až budu ve věku Lorence, kdy tu odhaloval svoji pamětní desku, se svým životem spokojený.

Po stopách zapomenutých příběhů z hor pod pradědem jsme s redaktorem Alešem Spurným a etnografem Matějem Matelou putovali v pětidílných výletech s Vltavou. A příští týden vám v čase po 16. hodině nabídneme další řadu výletů, tentokrát s názvem Pytláci, Pašeráci a Psanci Jizerských hor.

Pianista Arturo Benedetti Michelangeli právě udělal tečku za páteční odpolední Vltavou. Tou tečkou byla sonáta pro klavír C-dur Dominika Scarlattiho. A s koncem páteční odpolední Vltavy se otevírá vltavský podvečer a večer, který bude patřit hudbě i literatuře. Ve 20 hodin můžete poslouchat koncert Klasika. V hlavní roli v něm dnes netradičně bude americký básník Edgar Allan Poe. Od 10 hodin pak můžete v rámci páteční hrady povídky klasiků hladit portrétní čertu z pera spisovatele Karla Václava Raise s názvem Nermuť. Seznámíte se v ní s jedním podivínem, uzavřeným, ale velice schopným mužem. Pozoru hodným všeumělem, který dokáže lecos vynalézt a vytvořit. Povahu má ovšem zvláštní a neproniknutelnou. A zvláštní je už jeho příjmení Nermuť. Povídku s tímto názvem poslouchejte v premiéře, jak už zaznělo, od 22 hodin dnes, a to v podání Martina Slámy. A s přáním, abyste se ani dnes, ani o blížícím se víkendu ničím nermoutili, už se s vámi teď loučí Markéta Kaňková. Klidný srpnový čas vám přeje i za editora vltavských odpolední Jana Zítku a také za Viktora Láně z Techniky. Opatrujte se.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: A teď už je 16.30, pravidelný čas Vltavského akcentu, ve kterém se celý tento týden věnujeme vlivu umělé inteligence na umění. A nejinak tomu bude i dnes. Umělá inteligence totiž vstupuje i do stand-up komedy. Právě o tom jsme mluvili v pořadu, který jsme vysílali na začátku letošního roku. Teď vám jej nabízíme v repríze.

0: Akcent.
1: Umělá inteligence si troufá i na stand-up. Někteří komičky a komici zkouší s AI kreativně pracovat, jiní takovou pomoc zásadně odmítají. Jak vypadají vtipy, které generuje umělá inteligence? Co jim ještě chybí? A jak na snahy využít AI ve stand-up komedii reaguje publikum? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. No a ve studiu je s námi stand-up komička Adela Elbl. Dobré odpoledne.
2: Ahoj, ahoj.
1: A stand-up komik je Nikola Djokic. Dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
1: Aha, tak, kdo z vás používá AI při svojí práci? A to je důležité. Nebavíme se o soukromém životě, Adelo.
2: Já ne.
3: K stand-upu ne, taky ne, ale k jiným aktivitám, které v životě mám, tak jako používám dost často a dost aktivně, ale i na ten stand-up jsem to zkoušel. Zkoušel jsem vědět, co to dokáže, a zatím pro mě to ještě není tak, jako je dobrý možná pomocník na humor nebo na vybírání témat, ale není to jako, že by se to dalo zatím vynahradit tu kreativitu toho komika. Doufám, že brzy ani nebude.
1: No tak Nikolo ještě vytěžíme, ale proč Adelo ne?
2: Protože já vlastně se bojím toho nějak. Nevím, protože si myslím, že jsem lepší.
3: Ale se.
2: Ne, já vlastně obecně ani nesleduju kolegy, ani nesleduju zahraniční kolegy, protože mám pocit, protože ty jsi říkal, nepoužívám to na život, jo, a na práci ne, jenže moje stand-upy vychází z toho, co žiju, co nabírám během života, a já nemám dvě hlavy, takže já vlastně vůbec si to neumím představit. Já vím, že je to jako zdroj informací, tak dobře, tak můj muž se třeba zeptá, on se ptá vždycky srandovně, aby to teda výborně napromptoval, tak on se vždycky zeptá, zajímá mne, odkud je tento zámek, ptám se na ten zámek, nevím to, a vždycky jak debilo, tak hloupě se ptá, nebo tak divně, takže já to vůbec na život ani na práci nechci.
1: No ale pokud tady Nikola už to zkusil použít, tak v čem byl problém?
3: Já jsem to ještě, když ta vlna začala, to AI, tak jsem schválně zkusil poprosit tehdejší verzi ChatGPT, která byla daleko...
1: To je nějaká prehistorie.
3: Ta jedna z prvních, tak jsem poprosil, aby mi napsala velice kritický stand-upový bit o cyklistech v městě. A chtěl jsem předstoupit před publikum a říct jim doslova to, co to AI napsalo, a zjistit, jestli se dokáže, protože ono ten vtip byl fakt strašný. Jo, ono to, co napsalo, vůbec nebylo vtipný. A pak jsem chtěl říct, jako haha, vy se smějete tomu, co napsal uměl inteligence, já jsem tu uměl líp převyprávět, ale ten vtip prostě napsal ChatGPT, vůbec jsem to nevymyslel já. Ale to tehdy bylo tak strašný, že jsem prostě ani tohle nemohl udělat, jo.
1: Mimochodem BBC právě takový pokus udělalo.
3: No.
1: A ta komička, která to měla dělat, tak byla teda úplně zděšená, protože před ní šli samozřejmě kolegyně a kolegové, kteří to měli běžně napsaný, až nikdo to nevěděl, ani to publikum.
3: No, já jsem to taky chtěl.
1: No, a nakonec to skončilo tak, že opravdu se nikdo moc nesmál, ale smál se teprve, když vlastně tam ona přidala tu lidskou reakci. To znamená, že vlastně to byly ty pohledy, důraz, vlastně to, ten použití hlasu. To znamená, že Adelo, i když se chápu, že vy vlastně vůbec pro to nepracujete, nebo s tím nepracujete ani pro generování těch témat, ale to je to, co vlastně, jakoby, teď se bavíme o stand-upu, který je na pódiu. To je to, co vlastně dělá stand-up stand-upem?
2: No, strašně moc tam dělá výraz, způsob. Velmi často se vtip vytvoří až na místě a není jako dopředu napsaný. A já, neumím si to představit teda.
3: Ne, ono to jako, teď je to asi jako možný lepší, než bylo tehdy, od té doby jsem to neskoušel. Vím, že pár kolegů, který znám, tak ten AI konzultuju třeba při opravdu tématu. Já vím, to vynahází různý témata, oni pak na základě toho napíšu teda jako svůj stand-up. Já se od té kreativity držím dál, já to chci fakt, jak říká Adela, psát opravdu sám, mít stejné myšlenky. Ale může to být dobrý pomocník, akorát člověk nesmí přehnat a prostě ty vtipy, já nevím, ta lidskost těch vtipů pořád tam chybí, no.
2: Můžu jenom, mně jako přijde zvláštní v těch tématech, co to je za skvělý témata, co člověk nevymyslí, protože já si třeba někdy dávám jakože, tak si dám stand-up na téma radost nebo na téma banán, jakože já si říkám, že to musí jít napsat úplně na všechno, jo. Takže co je tak geniální, co vymyslel?
3: No ale víš, představ, že spousta lidí třeba nemá ani tuhle kreativitu.
2: No ale tak si nemají pak ani ten zbytek, ne?
3: Pak ty vypadají tak stand-upy napsaný AI, že jo, ale já jenom můžu za sebe říct, že čekám nejenom jednu funkcionalitu, která by mi opravdu pomohla by třeba nám všem, A to je, kdy ten AI opravdu aktivně dokáže nasimulovat tvůj hlas, pokud mu to dovolíš, a přeložit třeba můj český stand-up do angličtiny nebo do jiného jazyka. A abych mohl online dát ty svoje byty a oni budou třeba pro širší publikum. Ty lidi mi nepřijdu na show.
2: Ale překlad jasně, není, že ne. Já se zrovna mluvám, ale jak to přeloží? Jako, že mi,
1: teď jenom pro naše posluchače, Adela se opravdu rozčílila.
2: Ne, nerozčílila, ale dokonce překladatelka ve mně se úplně... To je přece absurdní. Jakože vymyslí vtip, který bude kontextově pro tu, pro Británii nebo pro Ameriku.
3: No, proto říkám, až to bude. Zatím to není.
2: To je absurdní.
0: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: S Adélou Albel a Nikolou Jokicem se bavíme o umělé inteligenci ve stand-upu a tady se myslím docela rozjelo zásadní téma a to je právě ten kontext, to jsou možná ty niance, to, co vlastně umělá inteligence v současné chvíli, možná ty současné jazykové modely neumí dělat, ale není to vlastně jenom trošku taková berlička, protože i vlastně při vědeckých zkoumáních se zjistilo, že některé fóry, které udělá běžná populace, jsou mnohem horší než ty, co udělá AI.
2: Já si myslím, že v čem je unikátní můj stand-up, Nikolův stand-up a nás, kteří takhle vystupujeme, je, že my třeba můžeme si dát úplně stejné téma a každý ho nahlídneme úplně jiným způsobem. Je to vlastně o pohledu na věc. A to je o tom,
1: což ale může udělat i ta AI.
2: Může, ale jako já, můj kontext je třeba i to, jak, co ten den jím a co ten den zažiju a to teda AI asi úplně nestihne všechno.
1: Nikolo, to, ta volba témat, znamená to třeba i čemu se vyhnout? To znamená, že třeba v rámci toho kontextu by člověk řekl, dobře, já teď jedu do tohletoho konkrétního města, to je třeba příklad, jedu do konkrétního města, které má třeba trauma z něčeho. A teď vlastně to je téma, které naopak chci, abys mi vytáhla, protože jsem o tom nevěděl z historických promenů, nebo naopak se tomu chci vyhnout.
3: Tak.
1: Třeba Pardubice, Hradec Králové.
2: Já zrovna jsem měla pozdravit do Pardubice.
3: To je právě ono, na co jsem já nejvíc zatím asi využil, když jedem do nějakého města, zjistit, jaký to město, který nejvíc nesnáší, to město, kdo, abych to mohl otevřít, protože to pak ty lidi jako zvedne se židla. Jo, to je ono. Tak pak zjišťuje ty zajímavý, že nevím, lidi z Havličku a Brodu nemají rádi lidi z Tachova, který daleko město úplně někde jinde, nevíte proč, jo. Ale jako tohle je fajn, jako nějaký kontext, ale za mě to pořád nemá ty témata tak hluboký, aby se z toho dalo vytěžit jako dobrý stand-up.
1: Ado.
3: Špatný, jo.
2: To už to totiž dokáže ale Wikipedie. Já jsem miluju vždycky si přečíst Wikipedii, kdo tam žil a tak. A jednou jsme jeli přes vesnici Horní Police, nevím, jestli ji znáte, to je u České Lípy. A tam psali, že v roce 2012 místostarosta obce Horní Police věnoval předplatné celé vesnici nebo celé obci předplatné Pornhubu, protože Horní Police zní stejně jako kategorie Pornhubu Horní Police. Tak to jako už ví Wikipedie.
1: Ale pak teda z vašeho pohledu, jaká by teoreticky mohla být ta pomoc AI, když pomineme tedy vlastně ten potenciální překlad? Ano, jazykové modely nebo různé varianty umí vlastně vzít váš hlas, Nikolo, a udělat ho do angličtiny a vlastně velmi dobře.
3: Já zním jako Mexičan z nějakého důvodu. Já už jsem to zkoušel, jo, ale není to vůbec dobrý. Jo. Proto říkám, až to přijde do toho, když se budu poslouchat, říct, jo, to jsem asi teoreticky, já už mluvím anglicky, ale jo, jako jde to.
1: Ale potom někteří vlastně stand-up komici nebo komičky rádi používají AI nejenom pro tu samotnou přípravu, ale vlastně pro třeba generování obrázků, pro vytváření videí, pro vytváření hudby. To znamená pro ten video obsah. To znamená, že se nebavíme o tom stání na pódiu. Je to ta cesta?
3: Jo, za to musím říct zase, že pokud někdo chce být jako aktivní na sociálních sítích, dávat svoje videa ze stand-upu, aby prostě nějak byl víc podvědomý, tak ten AI aplikace, který tam vypisuje automaticky titulky už v češtině a upravuju prostě kameru, aby vás sledovala a takovýhle věci, tak to je jako velká pomoc. To, co třeba 5 let zpátky nebylo, lidi museli prostě v těch aplikacích ručně psát ty titulky, tak teď on to pozná jazyk a maximálně upravíte pár písmenek.
1: Takže pro jako případný PR a nebo přímo pro
3: promo. Je to velice užitečný nástroj, ano.
2: V tom já jsem velice špatná.
3: Já taky, ale vím, že si to dělá, ale já to nedělám.
2: To je moje předsevzetí do tohoto roku a jsem v tom úplně nejhorší.
1: No. Znamená to, Adélo, že tohle je třeba cesta, kterou se teoreticky s AI dokážete představit, že by mohla fungovat?
2: No, určitě si to dokážu představit, ale mimochodem scháním někoho, kdo to za mě bude dělat.
3: Já vlastně taky, tak jsme tady můžeme rovno.
2: Jsme se sešli, protože se tady někdo šikovnej, ozvěte se nám s Nikolou.
1: Já to neumím, takže s tím mám vůbec neporadit.
2: Právě.
1: Zkusili jste opravdu někdy se konkrétně zeptat AI na konkrétně Nikolo, Adela, vím, že ne, ale Nikolo, na nějaké konkrétní tématy nebo vtipy. A co z toho vlastně AI vypadlo? Já jsem to teda třeba teďko zkusil o Vánoci, když jsme grilovali kuře na chalupě a čekali jsme, tak jsme zkusili, no teda, musím říct, že to byly tak neuvěřitelně nevtipné kameňáky, že to nešlo ani vymyslet.
3: Třeba zeptal jsem se jednou, aby mi napsal vtip o Srbech, jo, abych viděl,
1: to by tak dávalo smysl.
3: Ano, a kromě samozřejmě jako kliše věci, jako je Kalašníkova rakie a čevapčiči, tak tam nezazělo nic zajímavého. Zároveň ale já si myslím, že ta největší chyba právě u těch generovaných vtipů, že nemůžeme, nebo on to jde, jo, jako, ale ne normálním způsobem, ale ten AI donutit to opravdu být jako zlej a mít černý humor a opravdu jako urážet v uvozovkách. Pak si myslím, že by možná i nějaký vtip přišel, jo, ale k tomu má být v rámci nějaké slušnosti a politické korektnosti, který on musí dodržovat, tak tam jsou jenom kameňáci, tam to za mě taky není úplně až tak dobrý.
1: Mimochodem, když jsme u tohoto tématu, tak jak vy vlastně pracujete v současné době s politickou korektností tématem, které je vlastně hodně sklonované, ať už z toho, řekněme, pozitivního nebo z toho negativního hlediska, když vlastně ona, ta realita je mnohem absurdnější, než byste si dřív, vlastně dokážete vůbec dělat vtipy. Třeba kolegové a kolegyně na Slovensku už mají problém.
2: Tak tam už je Kocourkov, ale já popisuju realitu a stačí to. Tam jde jenom o volbu slov vlastně, no. Jaké já zvolím, jak to popíšu a co popíšu a co dám do kontextu s čím, no.
1: Ale netrumfují vás občas političky a politici v současné chvíli?
2: No, tak to je, jako já myslím, že to je hodně nosný, no. Já se těším na předsedu sněmovny, co ještě dokáže.
1: No, tak to není jenom, když se podíváme geopoliticky, tak ona, ta situace je vůbec taková zajímavá. Tiskové konference třeba po vstupu do jiné země byly také docela zajímavé v posledních hodinách. Ale Nikolo, vy nemáte strach, že vlastně ta realita, nikoli AI, ale že ta realita vám bere zbraně z rukou?
3: Nebo já už dlouho léta tvrdím, že tady v téhle republice, budeme brát Českou republiku, úplně zbytečně dělat nějakou politickou satiru, fakt stačí číst zprávy. Jo? Tam netroufne člověk nějakým humorem. A ano, v jiných serióznějších dobách existovala takzvaná politická satira, kde se opravdu jako parodovala politika, všichni se tomu smáli, ale teď to prostě nejde, protože ta realita je prostě už jako stand-up.
2: Ale tak jde třeba, když teďka kandidát na ministra, který pořád ještě nepochopil, že by nemusel být, tak se nominoval tím, že na jakých všech oslavách nebo slavách byl, to mně přijde super. A to jenom vyjmenuješ další oslavy, kam by mohl ještě jít, jako. Já jsem nadšená.
3: Jako je to přísun materiálu, ale zároveň těžký troufnout realitu, takhle řeknu.
1: Znamená to, že vy třeba se snažíte politice vyhýbat, protože ve své podstatě už na to není moc co dělat, nějaké vtipy?
2: Jde to. Já jsem nějak kdysi stand-up, už si ho nepamatuju, ale něco princip Okamurovy břitvy. A to je fakt jako 10 let zpátky a vlastně tady ty postavy, oni jsou tak ambiciozní, to je jak Bobošík. Pardon, ale ne, to vlastně není prostý slovo.
1: Ne.
2: Těsně.
3: V určitě kruzi třeba jo, nevíme.
1: Ale pokud vy se tady podíváte třeba na svoje publikum, tak vzhledem k rozdělené společnosti, o které se mluví, tak myslíte si, že právě vtipy, které jsou zaměřené nějakým politickým způsobem, tak dokáží to publikum stmelit nebo naopak ještě víc rozdělit?
2: V jednu dobu, když byl prezident Zeman prezidentem, bývalý prezident Zeman prezidentem, tak v malých městech úplně některé vtipy nerezonovaly. Ale pozor, jakmile přestal být prezidentem, tak v těch městech už jsou dobrý. Je to, lidi nejsou jako dlouhodobě loajální.
3: No, tak já si taky myslím, že jako ty vtipy, já se osobně snažím hlavně nereflektovat nějaký jako politiku po celé republice, po regionech a tak, protože zase zastávám názoru, že i ten člověk, který zaplatil lístek a přišel být třeba politicky se mu nesouhlasit, tak je ten můj divák, kterého mám pobavit. Ale vím jednou, že jsme byli k jednou malým městečku u Českých Budějovic a tam jako s velkou převahou vyhrálo SPD, jako s opravdu obrovskou, a můj kolega tehda šel jako předě a on celý ten stand-up měl jako o SPD, ale negativním smyslu, a já jsem tam seděl a jsem si říkal, že půjdu nastartovat auto, jo, že se tam nikdo nesmál, lidi po nás koukali, už jsem čekal sklenička, kdy přilítne, jo, takže jako může se stát.
1: Nebyli jste za sítí?
3: No ne, byli jsme fakt na ráně, jo, tak ano, jako to riziko tam je, ale člověk tak to pocítí, no, jako od toho publika, jestli to si může jako dovolit, pokud jako zkušený, ale...
2: Ale dobrý to, pardon, totiž pinkat tak jemně, že si to publikum nevšimne. To já mám ráda. Jim to tam tak předhazovat, i když jsou SPD, tak jim to vlastně říkat tak, že se smějou a pak až jim to třeba dojde.
1: A když si vlastně takhle Adele Elbl dělá tu přípravu, jak říkala, pomocí Wikipedie, tak se také třeba podívá na statistický úřad, kde kdo jaký měl politické preference.
2: Spíš aby se dívám na to, kolik je tam rozvedených lidí v té obci a tak, to já mám ráda.
1: Je to, že, takže vzdělání, UD, ČSU, ty fungujou.
2: Vzdělání, rozvodovost a tak, no a slavné osobnosti.
1: Akcent. Mluvíme dnes v Akcentu o vlivu umělé inteligence na stand-up komedii. Ve studiu jsou s námi komička Adela Elbl a Nikola Djokic. Když se ale podíváte na tu druhou věc, což znamená to, jak se umělá inteligence učí, tak ona se mimo jiné učí od vás. Ona se učí nejenom od psaných textů, ale také samozřejmě z videí. Máte pocit, že vás to štve? Že vlastně někdo potom bude nesnad úplně replikovat vaše vtipy, ale možná váš styl humoru?
2: Mě to nějak neštve. Já si myslím, že se taky vyvíjím. A třeba mě baví překvapovat i sebe. Takže kdo ví, co já budu dělat ještě.
1: Takže máte třeba pocit, že tím, že překvapujete sama sebe, tak překvapíte i tu AI.
2: Že by, no, by mě zajímalo, kdybych jí pak řekla, jaká budu za 5 let, a kdyby mi to ukázala v rámci toho mýho vývoje. Vlastně je to zajímavý, já se jako neděsím toho. Mě už někdo kdysi psal, že by rád moje stand-upy přeložil do angličtiny a říkal je, a tak to jsem řekla ne, tak AI to neřeknu, ne, no. To nejde.
3: Pohod udělají se nezeptat. No.
1: A Nikola?
3: No vzhledem tomu, že jsem pořád tak trošku jako kontroverzní sprostý komik naživo, tak celkem jsem si jistý, že to AI zatím to, co se ode mě naučí, nějak replikovat nebude dál, jo, ale čekám ten tam temný mod toho AI, kde už se vlastně ode mě naučí docela zásadní věci pro ten život a budu rád, budu si cítit, že jsem něco vychoval, jakože to je prostě dobrý.
2: Jako svýho pejska.
3: Ano, přesně tak.
2: A myslíš, že by třeba AI se sama vypípala v těch věcech a že by se vždycky vypípával?
3: Jo.
1: Ano. No, Adelo, ale no, já vám teďko tady podám ChatGPT. Napsal jsem tam prompt, udělej vtip podle Adély Elbl. No je potřeba ho přečíst.
2: Aha, jo, to mě překvapuje.
1: Ale Adela Elbl čte vtip podle Adély Elbl.
2: Jasně, smajlík, to je asi odpověď.
1: Ano, ne, to zatím ještě není ten vtip.
2: Ano, miluju, jak dneska všichni pracují na sobě. Dřív se tomu říkalo prokrastinace s výčitkama, zdravíma Ludviga. Dneska je to seberozvoj. Ležím na gauči, koukám na seriál a říkám si, tohle není flákání, to je naslouchání vnitřnímu dítěti. To dítě je mimochodem strašně líný a žere chipsy. No tak výborně, tak já jsem stvořila dementa.
1: Co je na tom špatně, Adélo?
2: Na tom je špatně to, že to nemá pointu. A pokud
1: že to
2: ne, ano...
1: Že to není ten punchline.
2: No, já, přesně, jak říkají Slováci, punchline na punchline. To nemá punchline ani půl. No.
1: A ten vlastně, protože jeden z těch základů stand-up komedy, pokud to nejsou tedy ty one-liners, to znamená, že někdo tam dělá opravdu ty jednověté vtipy, tak je to nějaké vyvíjení té situace. A tady vlastně ten vývoj je od začátku špatně?
2: Ne, to by šlo, ale já jsem to teda už zapomněla během toho, ale jako to všechno vypadalo dobře a poslední věta byl jenom popis, jako já taky jenom popisuju, nebo nějak jinak přeložím větu, ale to nedopadlo.
1: Ale Nikolu jsem tam dal a mimochodem teda píše, OK, styl Nikola Djokic suší, lehce temnější, trochu, to už je ale váš problém. Tak Nikolo.
3: Aha, dobře. Tak zjistím, jestli se to posunulo od té doby, co jsem zkoušel já.
2: Ano.
3: No. Já mám rád lidi. Hned chyba na začátku. Nemohlo psát podle mě, ale já mám rád lidi, co říkají buď sám sebou. To je hezký, ale kdyby byl fakt sám sebou, tak 3 dny nevylezu z bytu, jím suchý rohlíky a vyhýbám se lidem, co mě mají rádi. Takže nejsem sám sebou, jsem kompromis, aby mi společnost nezavřela. Neposunulo se to, je to furt na stejný...
2: Ale teda ten začátek byl jak od tebe.
3: Byl trošku,
2: to
3: že jo?
2: To jsem si přišla najednou, že sedím v Royalu a poslouchám tě. Ale teda není to vtipný. No. Není to je jak ty,
3: jako
2: když máš rýmu.
3: Možná už to trošku, ale ne, není to tam. Za mě ještě ne.
1: No a pocitově, co tam vlastně, když Adéla říkala, že chyběl ten punchline, tak ve vašem případě, Nikolo?
3: Je to hrozně prvoplánový, takový plochý prostě jíst, sedět doma sám, jíst rohlíky, chacha, super, jo, nemá to tu šťávu, je to prostě, jako kdyby to napsal robot, což jo, tak jako jo, jako on se to asi zřejmě posune, pak nebudeme mít práci a budeme prostě, budeme si generovat vtipy a někde avatary vlastní podobnění budeme dělat online content, my budeme fakt sedět doma jíst rohlíky jenom, jo, ale zatím to za mě není. Jako je, jako pokus dobrý. Jo.
1: Adélo, já předpokládám, že vy i vzhledem k tomu oba dva, jakým způsobem pracujete v rámci stand-up komedy, to znamená pracujete hodně s, nejenom s tím textem, ale s tím výrazem, s tím hlasem, tak vlastně se toho vůbec nebojíte. Takové ty všechny debaty přijdu o práci, tak ty vůbec neřešíte.
2: No. Ne. Tak jo, ona je super, že vůbec to můžeme pojmenovávat práce, že jo. Ale ne, já tak to se nebojím, nebo spíš tak hlavně pro mě důležitý jako být dobrá a to je jako, já nevím, pokud se to vyvíjí takhle pomalu zatím, já vím, že existují nějaké exponenciální věci, si pamatuju ze základky, ale zatím to nevypadá úplně.
1: Nikolo.
3: No tak jsme si teďka mohli přesvědčit, že ještě pár let tohle můžeme nazývat práci a budeme jako něco tvořit. Zatím se toho nebojím, tady ty sféře zábavy, humoru, stand-upu. Vlastně ani ty chudbě, oni by to AI tvoří teďka chudbu, ale pořád lidi budou chtít poslouchat chudbu od hudebníků. No, ale uvidíme, co přinese jako budoucnost, no, kam se to posune a zatím se cítím neohrožený, jak to říct.
2: Wow, to bylo tak srbský. Já teda, ne, chtěla jsem říct, že jako v čem já vynikám je chybovost, jo? Že jako opravdu vždycky někde něco pomotám po pletu a
1: jako v tom připraveném textu?
2: Ne, jakoby obecně i v životě, tak celkově, jakoby, že tak jak překvapuju sebe, tak občas se to může stát chybou a že jako já vím, že AI se může naučit i ty chyby, ale ta lidskost pořád jako vítězí, no, si myslím. A že lidé fakt chtějí právě tu nedokonalost a to, že se člověk zasměje v nečekaný moment, což já si nemyslím, že jdem až tolik predikovat.
1: Já bych udělal to wow, jak to umíte vy, Adéla, wow. Mě to nejde, protože to bylo dobrý.
2: Jo, tak jupí, yeah.
1: No. To si střihneme asi potom do toho videa, ze kterého se potom ta AI bude učit.
2: Prosím vás, pojďme. Přesně, takže už jsem skončila, děkuju.
1: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali vlivu umělé inteligence na stand-up komedii a ve studiu s námi byli stand-up komička Adéla Elbel. Moc děkujeme.
2: Taky děkuju.
3: Taky děkuji.
1: Stand-up komik Nikola Džokič.
3: Taky děkuju. Děkuju za pozvání.
2: Děkuji dvakrát.
3: Třikrát dokonce.
1: On mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
0: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jste reprízu pořadu Akcent. Teď už pro vás chystáme zprávy. Budou tady za 6 minut.

0: Divadlo bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.
1: Je přesně 17 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu mají teploty vystoupat na 36 stupňů Celsia, v neděli pak může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka tak dále platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňuje na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem. Meteorologové doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině našeho území. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní je to nepřiměřený zásah do svobody projevu, informovala o tom agentura AFP. Zákaz francouzský parlament schválil na konci července a měl vstoupit v platnost v září. Omezení by podle francouzského deníku Le Monde jednou z priorit pro druhé funkční období prezidenta Emmanuela Macrona. Město Mariánské Lázně dnes vzdalo čest a připomnělo odkaz spisovatele Vladimíra Párala. Známý český spisovatel, který v neděli zemřel v chebské nemocnici, byl s lázeňským městem několik desetiletí spjatý a v Mariánských Lázních dokonce i žil. Stal se také neodmyslitelnou součástí místní kulturní a společenské scény, uvedlo město na svém oficiálním facebookovém profilu. A ještě počasí, zítra bude jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Teploty v sobotu vystoupí na 31 až 36, na horách naměříme kolem 25, na Šumavě pak kolem 28 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Máme 2 minutky po 17. hodině, je tady pátek odpoledne, posloucháte Vltavu a dnes výjimečně vám přeje příjemný poslech při tom prázdninovém režimu Josef Sedloň, kdy vám opět nabídnu mé tentokrát srpnové albové novinky ze zahraniční alternativní scény. No a na vás čeká spoustu nových desek, které vyšly vlastně během teďka prázdnin a začneme tímhletím francouzsko-americkým duem Domi and J.D. Beck, kteří už před 4 lety zaujali jazzovou komunitu a vydali svůj debut na značce Blue Note. Na tom americkém vydavatelství z New Yorku jazzovém, kam se teďka navrátili touhletou novinkou deskou Who's Asked. Opět vynikající současná fúze jazzu a elektroniky. Teď už ukázce Head Enough, tohle jsou Domi and J.D. Beck.

Tolik hudebnice Domy a také multiinstrumentalista J.D. Beck, jejich společná deska Who's Ask, už druhé album, které se moc povedlo pro label Blue Note. Pokud máte rádi fúzi jazzu, elektroniky a právě tohle jeho velmi osobitého zpěvu, rozhodně tuhle desku nemíňte. To byla ukázka Head Enough. No a my míříme už teďka za projektem Arms and Sleepers, touhletou původně trojcí, pak dvojcí, která vznikla ve Spojených státech. Jedním ze členů byl také Mirza Ramić, tenhle ten emigrant tenkrát z Bosny a Hercegoviny, který nakonec zůstal jediným členem teďka po více než 20-leté éře kapely Arms and Sleepers. A tohle už je ukázka z nové desky Sentimentalism, která je opět příjemným fúzí downtempo elektroniky a různých takových laidback vlivů. Tohle je ukázka s názvem After Sun a Arms and Sleepers.

Tak doznívá nám už tenhle ten downtempo příjemný projekt Arms and Sleepers a novinka deska s názvem Sentimentalism, která se objevila teďka právě před pár týdny na značce Future Archive, znovu obnoveném jejich labelu. No a teď už pojďme se podívat za touhletou sympatickou kapelou Mad Honey, nesplet z Mad Honey, tohle se píše Mad jako šílený Mad, a kapela, tohleto duo na poli velmi takového sympatického průřezu dream popu, shoegaze, grunge i alternativního folku se navrací teďka po také své debutové desce druhým albem Bridge Over Cumberland na značce Death Wish. Tohleto dvojici z Oklahoma City, které tvoří právě vokal frontmana Tuffa Sutcliffa hlavně, a já už nabízím tuhletu ukázku už z desky Bridge Over Cumberland. Tohle je skvělá Past, Together Isn't Presence, a tohle jsou z Spojených států Mad Honey.

Tohle byly už Mad Honey, sympatické, už pětice v tuhle chvíli, také z Oklahoma City na jejich už třetí desce, abych byl přesný, Bridge Over Cumberland, která vyšla teďka ještě před prázdninama, ale rozhodně ji nemiňte, protože je to moc příjemný, jak jsem řekl, takový dream pop shoegaze sound. Tohle byla ukázka tracku s názvem právě Past Together Isn't Presence, a to po singlovkách jako Reaching či také Mary Song. No a my teďka už se ale vydáme za původem venezuelským producentem, který změnil své pohlaví a říká si už dlouhá léta Arca, Alejandra Gerzy vlastním jménem, byl hudebník, který spojoval experimenty na poli elektroniky, možná různých IDM vlivů, a v současnosti už pobývá dlouhou dobu také v Barceloně či také i Londýně. Vyšla teďka nová deska, už deváté album, které se objevilo opět na značce XL Recordings po pětileté odmlce. No a já vám z něho nabízím takovou klidnější věc, která nese název tentokrát Eidolon. Tohle je producent z původně Venezuely, teď už žena, který se říká Arca, teda se říká Arca, a deska 3 5 XXX.

Tak tolik experimentální producent Arka, no producentka už tu chvíli a nové album XXXXX. Temná experimentální elektronika, místama hodně dekonstruovaný, takový klubový zvuk, ale i takový abstraktní pop. Musím říct, že tahle ta věc Eidolon asi je nejpřístupnější z té desky. Teď už ale pojďme zase za tímhletím norským už veteránem na poli takový ambient jazzu Arve Hendrixnem, kterého se nám také ostatně několikrát dovezl naživo do Prahy a je to prostě fenomenální trumpetista, který posunul zvuk trumpety zase do jiných vlastně jiných dimenzí. Jeho novinka, deska s názvem tentokrát právě Kaiku Rujasta, což je vlastně ozvěna z ruiny, vůbec podsta tohle tomu přistěhovalcům, finským přistěhovalcům v severním Norsku, nabízí opět ambientně jazzové album, které musím říct, všechny skladby složil sám Arve Hendrixen a produkoval si je. A vlastně vyšla už původně limitovaně už 26. dubna na příležitosti Dne kvenského jazyka, ale teď na konci července minulého měsíce se objevila konečně na všech různorodých platformách, takže si můžete konečně také pustit a stojí za to opět. Tohle je už ukázka Tiela Merhin Arve Hendrixen, tenhle ten hudebník z Norska, kterýho jste mohli už, říkám, několikrát vidět i v různých dalších formacích či solově.

Norský trumpetista Arve Henriksen na své novince albové s názvem Kajku Rujasta. To byla ukázka právě zase z toho jazyka kvénu, skladba s názvem Tiela Merhin. Vy posloucháte Český rozhlas Vltava, posloucháte také hudební Art Café s Josefem Sedlňou a my už jdeme za další deskou, kterou jsem vám už i avizoval v anonci. Tentokrát je to návrat tohodle legendárního německého hudebníka z Mnichova, člena dříve také projektu třeba Truby Trio, Vum Vum či Fauna Flash. Jeho jméno je Christian Prommer, tenhle ten famózní jazzovo-elektronický bubeník se navrací teďka po delší odmlce, více než 10 letech, novou deskou Rhythmic Nocturne, kde se navrací na také kultovní, dám tam poznačku z Mnichova, Compost Records. No a je to opravdu velmi unikátní opět fúze, kde najdete prvky jazzové harmonie, ambientních textur a deep houseu, i vlastně i možná takových klubových techno prvků. Rozhodně zajímavé album, které vlastně můžete už posoudit v této skladbě, která se velmi také příjemně vyvíjí. Má název I Am Falling, Falling Deep, tentokrát featuring Carl Justin.

Tak to byl Christian Promr z Německa na své novince pro značku Kompost, desce Rhythmic Nocturne, a tentokrát se vokální podporou také Karl Justina, ostatně na klávesi Paul Willstrand. Jinak zde hostuje třeba i Moses Yuffie, Martin Foss, ale také i vokalistky Justin Horvath či Leona Berlin. To byl Christian Promr, tentokrát v ukázce I'm Falling, Falling Deep. No ale před námi už je teďka tohleto sympatické britské duo Atmos Bloom, které se navrátilo na značku Spirit Ghost svou druhou studiovkou, která dostala název Everythingness. Opět směs takového dream popu, shoegaze, indie kytarové muziky Británie, a tohle už je ukázka od kapely Atmos Bloom z desky Everythingness, skladba Plain Sailing.

Doznívá nám už dvojice z Británie Atmos Bloom a jejich příjemná indie gitarová, indie popová deska s názvem Everythingness a ukázka jinak Plain Sailing. No a my se přesuneme teďka už za elektronickou deskou z Británie, a to od producenta, který si říká umělecky O'Flynn, který ho můžete už znát třeba i jako předskokana třeba známého downtempo projektu Bonobo. On už funguje na hudební scéně více než dekádu. Každopádně teď vyšlo jeho třetí album, druhé solové. To předchozí bylo totiž s producentem Fraser Ray pro značku Technicolor s albumem Ninja Tune. No a musím říct, album Kairos oproti té debutové desce Aletheia, která vyšla na konci ještě minulé dekády, je více přístupnější, více taková popovější, dá se říct, ale přesto drží, myslím, že docela příjemný klubový anglický vkus, a tohle už je z desky Kairos, ukázka s názvem Obey, a producent Ben Norris aka O'Flynn na své novince.

Tolik projekt O'Flynn, tenhle ten předskokan už minulé dekádě také třeba projektu Bonobo na jeho takové rozvrnější, chytlavější, přístupnější desce s názvem Kairos, kterou vydal na značce Pandus teďka také před pár týdny. To byla ukázka Obey, stále jste na ledění na pořad Art Café. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a my už se teďka vydáváme za dalším britskou výraznou postavou, hudebníkem, bubeníkem a skladatelem Richard Spavenem, který jste také měli možnost vidět třeba u nás v Praze, třeba v Jazz Doku. Na konci teďka července vydal své koncepční nové album na značce Edition s názvem Light of a Day. Jinak musím říct, to určitě deska, která představuje tu novou kapitolu v jeho kariéře, kde Richard Spaven vystupuje do popředí více jako výrazný kapelník a autor skladeb a fúzuje zde opět moderní jazz, hip-hop, klubovou kulturu, ale také i třeba vlivy drum and bassu. Tohle už je ukázka z jeho desky Light of a Day, skladba Bunny Bread a Richard Spaven.

Tak tolik nové album britského bubeníka, producenta Richard Spayona, Light of a Day, novinka značky Edition, výborném jazzovém labelu, který ostatně se vám také představil v showcaseu zde na Spektakuláre před hodně lety už. No, každopádně teď jenom doplním, že to byla krásná věc s názvem Bunny Bread. No a my se vydáváme za další deskou do Británie, a to za legendou, už která vznikla na konci 70. let, The Dorothy Column. Tenhle ten projekt, musím říct, původně zakládal také šéf labelu Factory, kde ostatně Dorothy Column vydávali právě na přelomu těch, hlavně těch 80. letech, na přelomu těch 70. a 90. let. Vinnie Reilly je vlastně tou vůdčí osobností, která se stále pojí s touhletou kapelou The Dorothy Column, která začínala na poli spíš takového post-punku, ale pak se přeorientovali do takových eterických kytar, velmi zvonivých a ambientních takových možná nálad. Nová deska s názvem Renaissance nabízí spolupráce právě třeba i se zpěvačkou Kellyn Rose, a to už ukázka Sargasso Sea.

Tolik nové album, návrat po delší odmlce projektu Dorothy Column z Manchesteru, projektu Vinnie Rileyho, který tentokrát využil i tuto úžasnou zpěvačku Kellyn Rose, kterou znáte z značky třeba Gondwana, ale také zpěváka Lucas Eliota. No ale my míříme za další deskou, tentokrát více než měsíc starou, která ale myslím, že by neměla ujít vaší pozornosti, pokud máte rádi takový fúze opět downtempo elektroniky, vivu world music a možná i jazzových výbojů. Tohle už je společný projekt elektronického duo a Toma, který tvoří původně belgický hudebník žijící v LA Tristan Delis společně s americkým producentem Benjamin Hill a spolu síly tentokrát s multiperkusionistou Jamesem Watermanem vydali tohleto výborné společné studiové album Living Cycles teďka před prázdninama ještě těsně, která nabízí fúzi právě world music, ambientu, downtempo elektroniky a různých i možná IDM vlivů. Skvělý album, posuďte už sami v ukázce Gravity. Tohle už je Toma a James Waterman projekt a deska Living Cycles na značce Stereo Fox.

Elektronické duo Toma a perkusionista James Waterman, který právě nabídl tyhle ty krásné zvuky etnické, třeba i marimby, vibrafonu, ghanského xylofonu či djembe nebo konga. Deska Living Cycles v ukázce, tentokrát Gravity. No a před námi je už tohleto sympatické původně duo z Austrálie na poli indie folku Zoe Randall a Steve Hassett, kteří už ale dlouhá léta pobývají v New Yorku, v Brooklynu, kde tvoří svou intimní právě takovou písničkářskou muziku. Ostatně své desky vydávali třeba i na prestižní značce Sub Pop a tohle už je novinka, deska Sweet Thief, ukázka No One Else Pen.

Tolik tohleto duo z Brooklynu, Luluk, nebo psáno Lalak, každopádně psáno Lulusk, psáno možná čteno Lalak a jejich deska, novinka Sweet Thief, na značce Community Music, to byla ukázka No One Else Pen. Před námi je už ale tohleto elektronické duo z Walesu, přímo z Británie, které tvoří už více než dekádu tohleto bratrské duo Ed a Tom Russell. Overmono se představili teďka vlastně před necelým týdnem, v sobotu také jako jedna z hlavních hvězd festivalu v Brně Popmese, kde musím říct, že jejich živé vstoupení bylo opravdu výborné. A představili tam právě v premiéře tohleto album, které vyšlo před týdnem s názvem Pure Devotion pro značku opět XL Recordings, a já už nabízím ukázku s názvem After the Rain, která uzavírá tohleto jejich druhé studiové album Pure Devotion. Tohle jsou Overmono.

Tak tohle je britské duo z Walesu Overmono, bratři to Ed a Tom, právě Russell, na jejich novince Pure Devotion. A tohle byla závěrečná věc desky After the Rain, ve které jste mohli slyšet také norské duo Smerz. To se ostatně tady objevilo, myslím, že také naživo už, no ale čas se nám naplnil, je tady za 3 minutky už také 18. hodina a před námi je poslední ukázka, kterou vás trošku vyvezu do vesmíru, do klidu. A je od francouzského projektu OKEO, tohle producenta Frank Zaragoza jménem vlastním, kterýho jste viděli naživo zde v showcaseu značky N5MD už před dekádou. Každopádně tenhle ten rodák z Brugge je zpět s novým albem, které vyšlo teďka opět na této americké agilní značce na poli ambientu a elektroniky N5MD. Dostal název Greener Grass, Clearer Water. A já doufám, že je to taková spíš vize budoucnosti, kdyby to bylo a všechno se povedlo. Zatím to vypadá spíš naopak. Držme palce. Každopádně teď už OK, skladba Lumière, závěrečná věc dnešním a pořadu Art Cafe, který vás provázel Josef Sedloň. A těším se opět na slyšenou za měsíc nad novými deskami. Příjemný poslech s Vltavou.

0: I v dnešním Art Café Josef Sedloně představil pestrý průřez s čerstvými nahrávkami napříč elektronikou, jazzem, ambientem, indie, folkem i experimentální hudbou. Pravidelný výběr albových novinek ze zahraniční alternativní scény. Jazzový podvečer v rukou Ondřeje Pivce, tradičně také zpoza oceánu, soul, R&B a gospel a taky hip-hop nebo jazz, prostě veškerá hudba, která se okolo Ondřeje Pivce točí. Dnes tedy v repríze ze 17. května 2024.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku, srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, já jsem se včera potkal s varhaníkem, klávesistou a skladatelem, který se jmenuje Jake Sherman, a po vzoru toho, že vždy dělám jazzové podvečery podle toho, co se mi zrovna v životě děje, ten dnešní jsem se rozhodl věnovat právě hamondákům, protože Jake Sherman je z těch mladých jeden z těch nejinspirativnějších. Hamondky jsou nástroj mému srdci velmi blízký. Jedná se o vynález Laurence Hammonda z 30. let. Snažil se tehdy o to nahradit kostelní píšťalové varhany elektronickým způsobem. Moc se mu to nepovedlo, nicméně vymyslel něco úplně jiného. Vymyslel nástroj, který je v podstatě stylotvorný pro mnoho hudebních žánrů. Já vám pustím skladbu, kterou Jake Sherman natočil během pandemie na albu, které se jmenuje You're a Dream, a hraje na ní fantasticky na hamondky a na foukací harmoniku. Takže přátelé, ještě jednou vítejte při poslechu jazzového podvečera, který dnes věnujeme mým milovaným hamondkám.
3: Hey, this is Jake Sherman. You are in the Czech Republic and I am in Brooklyn, New York. Thank you for listening to Jazz in the Evening with Andre.

0: Drazí přátelé, jedním z lidí, kterým vděčím za většinu toho, co jsem se na Hamontky naučil, je z New Yorku člověk, který se jmenuje Shedrick Mitchell. Shedrick Mitchell byl mým mentorem mnoho let. Dřív hrával s kapelou Whitney Houston, hrával se Stevie Wonderem, hrál v big bandu Aretha Franklin. Jedná se o člověka, který toho umí neskutečně mnoho. Je jedním z těch muzikantů, které když slyšíte hrát vážnou hudbu na klavír, máte pocit, že je to to jediné, co dělá. Když ho slyšíte hrát na hamontky v kostele, tak máte pocit, že jediné, co dělá, je gospel. Když ho slyšíte hrát na Fender Piano s R&B skupinou, tak máte pocit, že to je to hlavní, co on dělá. V roce 2021 vydal solo varhaní album, které se jmenuje Time Reflections Distance Volume 2 a já vám z něj pustím takovou tradiční kostelní skladbu, která se jmenuje The Old Rugged Cross.
1: Good day everybody in the Czech Republic. My name is Shedrick Mitchell, aka The Piano Man, and you're listening to Jazz in the Evening with my bro, Andre.

0: Tak to byl můj dobrý přítel a mentor Shedrick Mitchell. Ten další člověk, kterého si pustíme, mne toho taky převelice naučil. Jedná se o asi nejlepšího jazzového varhaníka všech dob. Bohužel nás přednedávnem předčasně opustil. Jmenoval se Joey DeFrancesco. Joey DeFrancesco natočil v roce 2003 nádherné album se zpěvákem, který se jmenuje Joe Dogs. Joe Dogs je ovšem pseudonym, ve skutečnosti se jedná o slavného amerického herce, který se jmenuje Joe Pesci. Má poměrně nezvyklý hlas, mně se velmi líbí jeho frázování, já jsem zvolil pro dnešní jazzový podvečer píseň, která je klasický jazzový standard, jmenuje se But Not For Me.
1: Hi, this is Joey DeFrancesco and I'm happy to be here on my man Andre's show backstage.

přátel jedním z prvních lidí, které jsem v New Yorku potkal a za kterými jsem v podstatě do New Yorku v roce 2006 poprvé asi na měsíc přijel, je klávesák a varhaník Samuel Hill. Já jsem Sama poprvé slyšel na nahrávce Joshua Redmana v roce 2022, která se jmenovala Elastic. Velmi mě jeho hraní zaujalo, já vám ovšem pustím jeho vlastní skladbu z alba z roku 2007. To album se jmenuje Truth and Beauty a tohle je jeho titulní skladba.

Drazí přátelé, naše půlhodinka, kterou jsme dnes věnovali mým oblíbeným hamontkám, se chýlí ke konci. Já ji zakončím člověkem, který je můj kamarád. Jedná se o varhaníka, klávesáka Briana Sheretta. Často zavítá do Prahy. V roce 2022 nahrál album, které se jmenuje Jackpot. Mně se velmi líbí a já vám z něj pustím píseň, která se jmenuje Vague Reply. Dovolím si opět obligátně připomenout, že máte-li rádi hudbu nějakého umělce, prosím, nějakým způsobem za ní zaplaťte předtím, než ji budete streamovat. Je to velmi, velmi důležité. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí Ondra Pivec a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou opět za týden.

0: Dnešní jazzový podvečer, který jsme, milí posluchači, vysílali v repríze ze 17. května roku 2024, byl poctou Hammondovým varhanům. Jak by také ne, když Ondřej Pivec je famózní hráč na Hammondovy varhany. Uslyšíte ji opět příští pátek v pravidelném jazzovém podvečeru, který pro vás připravuje. Teď krátce po 6:30 už čas na vltavskou čerbu.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Četba na pokračování.
0: A Český rozhlas Vltava celé léto nabízí léto filmové, tedy dramaturgii, která odkazuje k výrazným počinům filmového světa. Konec konců 6 dnů Kondora, původně román Jamesa Gradyho, tam patří také. A my vám v novém nastudování nabízíme právě textovou podobu tohoto později slavného filmu s Robertem Redfordem. Román amerického spisovatele vyprávějící dramatický šestidenní boj o život jednoho z řadových mladých agentů CIA ve Washingtonu můžete poslouchat v překladu Oldřicha Černého a dramaturgické přípravě Michala Plzáka, tak jak její režijně uchopil Josef Kačmarčík a obsadil do něj Jakuba Albrechta, kterého uslyšíte i dnes, tedy v třetí epizodě 15-dílné série.

Přesně ve chvíli, kdy si Malcolm objednal sendvič, objevil se na rohu první ulice listonoš s brašnou a pustil se po jihovýchodní avenue. Několik kroků za pošťákem kráčel podsaditý muž v naditém pršiplášti. O pět bloků dál jim šel naproti vysoký, hubený muž. Jeho pršiplášť se také nadouval, ale sahal mu pouze po kolena. Jakmile Vedrby uviděl na jihovýchodní avenue listonoše, nastartoval a odjel. Muži v autě a na ulici nikterak nedali najevo, že se znají. Vedrby s úlevou vydechl. Byl bez sebe radostí, že jeho podíl na celé téhle záležitosti už skončil. Byl tvrdý chlap, ale když se koutkem oka podíval na mlčenlivého muže vedle sebe, byl rád, že neudělal žádnou chybu. Jenže Vedrby se mýlil. Udělal jednu malou, docela obyčejnou chybu, které by býval mohl snadno předejít. Chybu, které se neměl dopustit. Kdyby se byl někdo díval, viděl by tři muže. Dva úředníky a jednoho listonoše, jak se docela náhodou sešli u branky společnosti. Úředníci zdvořile dali listonošovi přednost. Listonoš vystoupil ke dveřím a zmáčkl tlačítko zvonku. Walter jako obvykle nebyl na svém místě, což však v tuto chvíli už stejně nehrálo roli. Právě když Malcolm dojídal sendvič u Jimmyho, paní Raslová uslyšela bzučák a drsným hlasem zvolala své "Vstupte!" a muži s listonošem v čele vstoupili.

Malcolm se loudal s obědem a po masovém sendviči si dal navrch specialitu restaurace čokoládový zákusek s rumem. Po druhém šálku kávy ho svědomí vyhnalo zpět do deště. Liák se změnil v mrholení. Oběd prospěl Malcolmově náladě i zdraví. Dával si na čas. Jednak proto, že se mu procházka docela líbila, a jednak proto, že nechtěl upustit 3 sáčky se sendviči. Aby si dopřál nějakou změnu, vydal se jihovýchodní avenue po opačné straně chodníku. Tím pádem také uviděl budovu společnosti dřív a včas poznal, že něco není v pořádku. Byla to vlastně maličkost, která Malcolma zarazila. Malý detail, natolik bezvýznamný, že pro jiného člověka by neměl vůbec žádný smysl. Ale Malcolm si takových drobností všímal. Teď to bylo otevřené okno ve druhém patře. Okna společnosti se nevysouvají nahoru, ale otevírají se ven do ulice, takže okno teď nápadně vyčnívalo z budovy. V první chvíli si Malcolm neuvědomil význam otevřeného okna, ale když ušel další blok a půl, najednou ho cosi napadlo a zastavil se. Otevřená okna nejsou v hlavním městě nic zvláštního, dokonce ani za deštivého dne. Ve Washingtonu je obvykle teplo i během jarních dešťů. Budova společnosti má však klimatizaci a lidé okna otvírali z jediného důvodu, aby se nadýchali čerstvého vzduchu. Malcolm však věděl, že tohle vysvětlení je nesmyslné. Nesmyslné, protože bylo otevřené právě toto okno. Tamatino okno. Tamata, jak věděl každý, měla z otevřených oken hrozný strach. Když jí bylo 9 let, poprali se její 2 starší bratři o hračku, kterou našli při prolézání půdy. Jeden z nich uklouzl, vypadl z vikýře na ulici, zlomil se krční obratel a od té doby byl upoután do kolečkového křesla. Tamata se kdysi Malcolmovi svěřila, že jedině strach z požáru, znásilnění či vraždy by ji donutil, aby přistoupila k otevřenému oknu. A přesto bylo její okno do kořán. Malcolm se snažil potlačit svůj neklid. To je ta tvoje přehnaná představivost, řekl si. Okno je nejspíš otevřené z nějakého naprosto normálního důvodu. Třeba si z ní někdo vystřelil, ale žádný ze zaměstnanců společnosti nebyl náchylný ke kanadským žertíkům. Takhle by Tamatu určitě nikdo neškádlil. Pomalu prošel kolem budovy a na rohu se zastavil. Jinak bylo všechno v pořádku. Nejsem normální, pomyslel si. Přešel ulici, rychle prošel brankou a vyběhl po schodech. Na okamžik zaváhal a pak zazvonil. Nic. Slyšel, jak uvnitř zadrnčel zvonek, ale jinak se nic neozývalo. Zazvonil ještě jednou. Pořád nic. Malcolm ucítil mrazení v šíji a na krku mu vyvstaly chladné kapičky potu. Walter přerovnává knihy, uvažoval, a smradlavá Polly si odskočila na záchod. Určitě to tak bude. Pomalu sáhl do kapsy pro klíč. Když někdo strčí něco do zámku, po celé budově se rozeznějí bzučáky a začnou blikat výstražné kontrolky. V noci se bzučáky ozvou také na washingtonském policejním ředitelství, v Langleyské centrále CIA a ve speciálním bezpečnostním útvaru v centru Washingtonu. Malcolm slyšel bzučení, když otáčel klíčem. Otevřel dveře a rychle vešel.

0: Spod schodů, které vedly do přijímací haly, vypadala místnost prázdná. Paní Russellová u svého stolu nebyla. Koutkem oka zahlédl, že dveře do kanceláře doktora Lepa jsou mírně pootevřené. Místností se vznášel zvláštní pach. Malcolm odhodil sáčky se sendviči na Voltrův stůl a pomalu stoupal po schodech. Zdroj podivného zápachu brzy zjistil. Když muži s listonošem v čele vešli dovnitř, paní Russellová jako obvykle seděla za svým stolem. Dávka ze samopalu, skrytého v listonošově brašně, ji odhodila téměř až ke kávovaru. Cigareta jí přitom spadla na krk a propalovala se jí do kůže, dokud úplně nedohořela. Malcolm zíral na postavu zhroucenou v kaluži krve a cítil podivné otupění smyslů. Jako stroj se pomalu otočil a vešel do kanceláře doktora Lepa. Walter s doktorem Lepem právě kontrolovali faktury, když uslyšeli podivné kašlající zvuky a tupý úder. To tělo paní Russellové dopadlo na podlahu. Walter otevřel dveře, aby jí pomohl zvednout upuštěný balík. Předtím přece slyšel bzučák a její hlas, který řekl:
1: Tak co pro nás dneska máte?
0: Poslední, co uviděl, byl vysoký, vyzáblý muž, držící v ruce nějakou věc ve tvaru L. Při pitvě se zjistilo, že Walter dostal krátkou dávku. 5 zásahů do břicha. Doktor Lep to viděl, ale neměl kam utéci. Jeho tělo se pomalu zhroutilo podél zdi a odkrylo přitom řadu krvavých děr v omítce. 2 muži se tiše odebrali po schodech nahoru. Listonoše nechali dole, aby hlídal vchod. Nikdo z ostatních zaměstnanců nic neslyšel. Hitlerův šéf výsadkových komand Otto Skorzeny jednou demonstroval účinnost britského automatu značky Sten s nasazeným tlumičem tak, že vypálil celý zásobník za zády skupiny německých generálů na inspekci. Němečtí pohlaváři vůbec nic neslyšeli, přesto však odmítli kopírovat britskou zbraň, neboť Třetí říše pochopitelně vyráběla daleko lepší samopaly. Těmhle mužům ovšem Sten dokonale stačil. Vysoký muž otevřel dveře Malcolmovy kanceláře a zjistil, že je prázdná. Ray Thomas zrovna klečel za svým stolem a hledal upuštěnou tušku, když vešel podsaditý muž. Ray měl pouze čas zakřičet:
2: Pro boha ne!
0: A pak se jeho mozek rozstříknul po místnosti. Tamata a Harold Martin uslyšeli Rayův výkřik, ale neměli ponětí, proč křičí. Téměř zároveň otevřeli své dveře a vyběhli ke schodišti. Chvilku bylo ticho a pak uslyšeli, jak kdosi pomalu a tiše stoupá po schodech. Kroky se zastavily a pak se ozvalo lehké cvaknutí a vzápětí ještě jedno. Přesný zdroj těchto zvuků, nasazení nového zásobníku a natažení závěru, Tamata s Heroldem nemohli poznat, ale instinktivně vytušili, o co se jedná. Oba vběhli do svých kanceláří a zabouchli za sebou dveře. Nejvíc rozvahy ukázal Herold. Stačil zamknout a vytočit 3 čísla tísňového volání, než podsaditý muž kopnutím vyrazil dveře a zkosil ho dávkou. Tamata věděla, že jen to největší nebezpečí jí přinutí, aby otevřela okno. Ta chvíle teď přišla. Rychle otevřela okno a zoufale hledala možnost úniku. Cokoliv. Omámena výškou si sundala brýle a položila je na stůl. Uslyšela třesk Heroldových dveří, kašlání samopalu, tupý úder. Její dveře se pomalu otevíraly. Dlouho se nic nedělo a pak se Tamata pomalu otočila tváří v tvář k vyzáblému muži. Nevypálil, protože se bál, že náboj by mohl vyletět oknem a tak přivolat pozornost. Něco takového by riskoval jenom v případě, že by křičela. Nekřičela. Viděla jen rozmazanou siluetu, ale věděla, že ona rozmazaná silueta jí kyne, aby odstoupila od okna. Pomalu přešla ke stolu. Jestli mám umřít, pomyslela si, tak chci aspoň vidět. Natáhla se pro brýle a zvedla je k očím. Vysoký muž počkal, až si je nasadí a pořádně si ho prohlédne. Pak zmáčkl kohoutek a mačkal ho tak dlouho, dokud nevystřílel celý zásobník a závěrem nevyletěla ven poslední nábojnice. Zásahy tamatou otáčely jako při tanci. Pohazovali jí mezi stěnou a registračkou, srazili jí brýle a rozcuchali vlasy. Vyzáblý muž pozoroval, jak se její prostřílené tělo pomalu sesouvá na podlahu, pak se otočil a přidal se ke svému podsaditému společníkovi. Pomalu začali sestupovat ze schodů.

Zatímco listonož stále hlídal u vchodu, podsaditý muž prohledal suterén. Objevil malá dvířka, ale nevěnoval jim pozornost. I kdyby to udělal, vedr by ho chybu, by tím už stejně nenapravil. Podsaditý muž našel telefonní ústřednu a zničil ji. Nefungující telefon vzbudí méně rozruchu než telefon, který nikdo nebere. Vysoký muž prohledal Heideggerův stůl. Materiál, po kterém se pídil, měl být ve třetím šuplíku vlevo a také tam byl. Sebral také z Heideggerova stolu velkou obálku, vyňal z kapsy malý papírek a opatrně pozbíral ze země pár nábojnic. Uložil je do obálky, obálku zalepil a začal na ní psát. Rukavice mu sice psaní stěžovaly, ale stejně chtěl pozměnit rukopis. Škrábanice označila obálku jako osobní zásilku pro Lockenware Centrála Langley. Podsaditý muž otevřel fotoaparát ve Voltrově stole a zničil film. Vysoký muž pohodil obálku na stůl paní Raslové. Všichni tři společníci si zavěsili zbraně na popruhy uvnitř kabátů, otevřeli dveře a odešli stejně nenápadně, jako přišli. Malcolm v té chvíli právě dojídal dort.

Malcolm pomalu prozkoumával kancelář za kanceláří, patro za patrem. Jeho oči sice viděly, ale mozek jakoby nic z toho neregistroval. Teprve když našel rozstřílené tělo, které kdysi patřilo Tamatě, probudilo se v něm vědomí. Zmocnil se ho strach a řekl si, že musí okamžitě vypadnout. Teprve v přízemí začal zase rozumně uvažovat a zastavil se. Určitě už odešli, říkal si. Jinak bych přece byl také mrtvý. Kdo ale jsou ti oni, toho vůbec nenapadalo. Náhle si uvědomil, jak je bezbraný. Kriste pane, napadlo ho. Vždyť ani nemám zbraň a nemohl bych se jim bránit, kdyby se vrátili. Malcolm se podíval na Walterovo tělo a na těžkou automatickou pistoli, kterou Walter nosil v pouzdře na opasku. Pistole byla zakrvácená a Malcolm se jí štítil dotknout. Běžel k Walterovu stolu. Věděl, že Walter má k noze stolu připevněnou velmi zvláštní zbraň. Byla to brokovnice. Do níž se sice vešel jen jeden náboj, ale Walter se často chlubil, že mu kdysi zachránila život. Malcolm ji popadl za pažbu, namířil ji na zavřené dveře hlavního vchodu a pomalu ustupoval ke stolu paní Raslové. Walter jí totiž do zásuvky uložil revolver pro všechny případy. Malcolm si zastrčil revolver za opasek a zvedl sluchátko telefonu. Telefon byl hluchý. Malcolm postupně vyzkoušel všechny linky. Nic. Musím sehnat pomoc, řekl si. Zkusil schovat brokovnici pod sako. Přestože měla upilovanou hlaveň, byla příliš dlouhá. Zdráhavě položil pušku pod Walterův stůl a pak ji připevnil opět k noze, protože ho napadlo, že by měl všechno zanechat v původní podobě. S přemáháním polkl, došel ke dveřím a kukátkem se podíval ven. Ulice byla prázdná. Přestalo pršet. Přitiskl se ke zdi a pomalu otevřel dveře. Vystoupil na terásku před domem. Ticho. S prásknutím přibouchl dveře, rychle prošel brankou a namířil si to ulicí. Snažil se postřehnout cokoliv neobvyklého. Nic. Malcolm šel přímo k budce na rohu. Každá ze čtyř zpráv CIA má tajné číslo tísňového volání, které se ovšem smí použít jedině v případě nějaké velké pohromy, kdy je normální spojení nemožné. Poplachové číslo je jediné velké tajemství sdílené doopravdy všemi zaměstnanci CIA, od ředitelů až po uklízečky. Poplachovou linku obsluhují jen ti nejzkušenější agenti. Jen málo kdy mají příležitost zasáhnout, ale když k tomu přece jenom dojde, je třeba, aby rozhodovali neobyčejně rychle a přesně. Když volal Malcolm, měl službu u telefonu poplachové linky Steven Mitchell. Mitchell býval jedním z nejlepších pohyblivých agentů v CIA. 13 let cestoval od jednoho ohniska napětí k druhému, převážně v Jižní Americe. V roce 1967 jeden dvojitý agent v Buenos Aires ukryl pod řidičovo sedadlo Mitchellovy simky bombu. Dvojitý agent se dopustil omylu. Výbuch pouze utrhl Mitchellovi obě nohy. Za tento omyl zaplatil dvojitý agent životem, když ho v Riu kdosi uškrtil smyčkou drátu. CIA nechtěla ztratit dobrého pracovníka a proto přeložila Mitchella do poplachového oddělení. Mitchell zvedl telefon po prvním zazvonění. Zároveň se zvednutím sluchátka se zapnul magnetofon a zvláštní zařízení, které mělo určit, odkud je telefonováno. 493-7282. Všechny telefony CIA se hlásí tímto jednotným číslem.
Tady je... Malcolm na jednu strašnou sekundu zapomněl svoje krycí jméno. Věděl, že musí udat čísla odboru a sekce, aby se tím odlišil od jiných agentů, používajících stejného krycího jména. Jenže na krycí jméno si nemohl vzpomenout. Konečně se mu vybavilo. Tady je Kondor. 9. sekce, 17. odbor. Byli jsme přepadeni. Používáte linku CIA? Volám z telefonní budky. Kousek od základny. Naše telefony nefungují. Krucinál, napadlo Mitchella. Musíme používat krycí hatmatilky. Volnou rukou stiskl poplašné tlačítko. Na 3 místech ve Washingtonu a na 2 v Langley naskákali do vozů ozbrojení muži, nastartovali motory a čekali na pokyny. Je to moc zlé? Maximálně. Totálně. Jsem jediný, který... Mitchell ho přerušil. Dobře. Vědí o tom nějací civilisté z okolí? Myslím, že ne. Asi se to odehrálo potichu.

cokoliv říct. Když Malcolm zavěsil, počkal chvilku na rohu a snažil se vymyslet nějaký plán. Věděl, že se musí uklidit někam poblíž, kde bude hodinu v bezpečí. Pomalu se otočil a kráčel zpět po ulici. O čtvrt hodiny později se připojil ke skupině turistů, kteří si prohlíželi budovu kongresu.

Už během Malcolmova rozhovoru s Mitchellem se dávala do pohybu jedna z nejsložitějších mašinérií na světě. Mitchellovi asistenti, kteří odposlouchávali Malcolmův hovor, vyslali 4 vozy z washingtonských bezpečnostních středisek a 1 záchranku z Langley. Všechna tato auta směřovala k 9. sekci 17. odboru. Velitelé vozů dostali patřičné instrukce a cestou k cíli mezi sebou navázali spojení vysílačkou. Příslušný okrsek washingtonské policie byl vyrozuměn, že se na něj v případě potřeby obrátí federální úředníci se žádostí o pomoc. Ještě než Malcolm zavěsil, dostali všechny základny CIA ve Washingtonu hlášení o nepřátelské akci. Během 3 minut uplynuvších od hovoru byli vyrozuměni všichni náměstci ředitele a do 6 minut informoval Mitchell kódovaným telefonem samotného ředitele CIA, který byl právě na poradě s viceprezidentem. Do 8 minut byly o možné nepřátelské akci vyrozuměny všechny ostatní odnože americké zpravodajské služby. Mezitím Mitchell nařídil, aby mu přinesli všechny osobní spisy společnosti. Během mimořádné situace poplachový důstojník automaticky přejímá značnou moc. Dokud ho osobně nevystřídá některý z náměstků ředitele, řídí téměř veškerou činnost CIA. Chvilku poté, co si Mitchell objednal spisy, ho zavolali z archivu. Podle našeho počítače všechny osobní spisy týkající se 9. sekce 17. odboru chybějí. Cože? Chybějí, pane. Tak mi pošlete kopie, krucinál, ale doručte je sem pod ochranou. Mitchell praštil telefonem dřív, než se vyjevený úředník zmohl na odpověď. Mitchell popadl další telefon a dostal okamžitě spojení. Uzavřít základnu! Kdokoliv by se pokusil vejít do centrály CIA, či ji naopak opustit, by byl zastřelen. Ve všech budovách blikala červená výstražná světla. Příslušníci zvláštních bezpečnostních jednotek vyzývali všechny zaměstnance, kteří neměli co dělat s poplachem či uzavíráním základny, aby se okamžitě vrátili na svá pracoviště. Neochota či jen nepatrné zaváhání podřídit se rozkazu znamenaly pistoli zabořenou do břicha a pouta na zápěstích.

0: Těsně po Mitchellově rozkazu uzavřít základnu se dveře do jeho kanceláře otevřely. Do poplachové ústředny rázným krokem vešel urostlý muž a ani se neobtěžoval odpovědět na zasalutování strážného. Mitchell pořád ještě telefonoval a proto se muž usadil do křesla vedle Mitchellova zástupce. Co se tu k sakru děje? Normálně by mu každý okamžitě a bez váhání odpověděl, ale teď tu vládl Mitchell. Zástupce se podíval na svého šéfa. Mitchell sice štěkal rozkazy do telefonu, ale otázku urostlého muže slyšel. Souhlasně kývl na svého zástupce, který na oplátku podal ústně urostlému muži úplný přehled toho, co se stalo a co už bylo vykonáno. Zástupce právě končil se svým výčtem, když Mitchell položil telefon a otřel si kapesníkem spocené čelo. Urostlý muž se pohnul na židli.
1: Mitchelli, řekl, jestli vám to nebude vadit, tak tu zůstanu s vámi a pomůžu vám. Konec konců jsem šéf 17. odboru.
0: Děkuju, pane, odpověděl Mitchell. Za sebe menší pomoc vám budu vděčný. Urostlý muž odpověděl zabručením a připravil se na dlouhé čekání.

Šest dnů kondora. Tak se jmenuje román amerického spisovatele vyprávějící dramatický šestidenní boj o život jednoho z řadových mladých pracovníků CIA ve Washingtonu. A možná ještě slavnější film. Konec konců rozhlasová četba, kterou uvádíme, je v kontextu filmového léta legendou. Vy ji slyšíte v premiéře v režii Josefa Kačmarčíka a za účinkování Jakuba Albrechta. Můžete poslouchat opět zítra v pravidelném čase. A filmově letní konec konců bude i dnešní Sedmé nebe, tradičně v pátek s Petrem Doruškou, a dotkne se mimo jiné slavného filmu Bezstarostná jízda, Woodstocku anebo legendárního formanovského muzikálu Vlasy.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním sedmém nebi vás vítá Petr Doluška. Dnešní pořad je součástí letního cyklu s filmovými tématy. Tento večer se ohlédneme hluboko do minulosti. Uslyšíme hudební klenoty z festivalu Woodstock. Připomeneme si generační manifest Bezstarostná jízda. I to, jakou roli se hrál film Her Miloše Formana. Chybět nebude ani jeden z prvních filmů Martina Scorseseho, Poslední valčík. Ale začněme ve Woodstocku, přelomovém festivalu, který proběhl takřka přesně před 57 lety. Bylo to 15. až 18. srpna.

Tehdy ještě málo známá skupina Santana patřila k největším překvapením Woodstocku. Kanadská písničkářka Joni Mitchell sice na festivalu nevystupovala, ale Woodstock ji inspiroval ke stejnojmenné a vysoce osobní písni.

Joni Mitchell ve skladbě inspirované Woodstockem. Festival proběhl v době, kdy Spojené státy procházely bouřlivými střety. Země byla ve válce se severním Vietnamem. Proti níž vedla generace hippies bouřlivé protesty. Byli to právě mladí, jimž hrozil odvod do armády. Protiválečnou satiru reprezentovala ve Woodstocku skupina Country Joe and the Fish.

I feel like I'm fixing to die. Cítím se, jako bych šel na smrt. Protest song z doby vietnamské války v živém provedení z festivalu Woodstock se skupinou Country Joe and the Fish. Před několika dny bohužel ale přišla smutná zpráva, že Country Joe, vedoucí skupiny, zemřel ve věku 84 let. Richie Havens, další z účinkujících festivalu, jakoby stál mimo kategorie, ač byl černé peti, žánrově patřil spíš k folkařům než bluesmenům a z jeho hudby vyzařovala úžasně silná dávka energie.

I když se černošský písničkář Richie Havens nestal ikonou hudební historie, jeho koncert ve Woodstocku byl jedním z nejintenzivnějších momentů festivalu. Vše se tehdy odehrávalo spontánně, nikdo nespěchal a předem vymyšlený časový plán se ocital ve stále větším skluzu. Tak se stalo, že poslední účinkující festivalu Jimi Hendrix svůj koncert neodehrál v neděli večer, jak bylo původně myšleno, ale až v pondělí za ranního Úsvitu. Yeah.

Závěrečné vystoupení Jimi Hendrixe, které díky časovému skluzu proběhlo až v ranních hodinách, bylo bezesporu tím nejdůstojnějším vyvrcholením festivalu Woodstock. Ke koloritu doby patřilo, že velké události vždy něčím porušily daná pravidla. Když Hendrix uvedl svoji odvážnou verzi americké státní hymny Star Spangled Banner, pro establishment to bylo kacírství, které ovšem do hudební historie vstoupilo jako epochální počin. Thank you.

americká hymna v podání Jimiho Hendrixe z festivalu Woodstock. Podobným kulturním mezníkem doby byl muzikál Hair, jehož divadelní inscenace obletěla celý svět a filmovou verzi natočil Miloš Forman. Hair to nejsou jen dlouhé vlasy jako gesto protestu hippies. Je to i svědectví o konfliktu, který tehdy americká mládež řešila. Na jedné straně hrozba, že budou odvedeni do vietnamské války, na druhé naděje, kterou reprezentuje hudba. Let the sunshine in, pusťte dovnitř slunce, se skupinou Fifth Dimension.

Let the Sunshine In. Titulní melodie muzikálu Hair byla podobně jako Lennonovo Imagine, jednou z klíčových skladeb přelomu 60. a 70. let. Západní hudební svět ale tehdy hledal inspiraci i daleko za svými hranicemi. Ve Woodstocku vystoupil například i mistrovský indický hráč na sitar Ravi Shankar, mimo jiné učitel George Harrison z Beatles. Když roku 1971 v Bangladéši eskalovala humanitární katastrofa, Shankar s Harrisonem zorganizovali v New Yorkské hale Madison Square Garden benefiční koncert, který se později stal inspirací pro mnohem známější akce jako Band Aid. Došlo tu i k humorné epizodě. Koncert začíná, hudebníci z Indie se připravují a necelou minutu ladí své nástroje. Pro newyorské publikum je to vůbec první setkání s indickou hudbou. V neznalosti pak ladění nástrojů odmění potleskem. Ravi Shankar přistoupí k mikrofonu s noblesou. Pokud jste ocenili naše ladění, doufám, že koncert se vám bude líbit ještě víc.

0: Thank you. If you appreciate the tuning so much, I hope you'll enjoy the playing more. Thank you.
1: Záznam z koncertu pro Bangladesh vyšel na kompletu 3 vinylových alb. K účinkujícím patřili Bob Dylan, Ringo Starr, Eric Clapton, George Harrison přispěl k programu jak solovými skladbami, tak i písní While My Guitar Gently Weeps, kterou natočil ještě z Beatles.

K vyhraněným artefaktům konce 60. let patřil i film Easy Rider, česky Bezstarostná jízda, který byl podobně jako tehdejší hudba generační výpovědí. Éra hippies ve scénáři už doznívá, ale myšlenka svobody je stále aktuální. Dva mladíci cestují na motocyklech z Kalifornie do New Orleansu. Jejich cílem je slavný karneval, který dodnes nese francouzské jméno Mardi Gras, tučné úterý. Hrají je Peter Fonda a Dennis Hopper. Dosud neznámý Jack Nicholson má ve filmu vedlejší a přitom zásadní roli. Zajímavý byl i hudební doprovod. Na rozdíl od tehdejších zvyklostí poskládaný z již existujících skladeb.

0: Tak to byla vzpomínka na film Bezstarostná jízda se skupinou Steppenwolf. K zásadní události v historii hudebních filmů došlo roku 1976. Dylanova doprovodná kapela The Band končí kariéru a plánuje rozlučkový koncert. Výsledkem byl filmový počin nikoli sezóny, ale dekády. Jmenoval se The Last Waltz, poslední valčík. Asi tušíte, že seznam hostujících umělců bude tím nejlepším all-star bandem tehdejší zlaté éry. Bob Dylan, Van Morrison, Eric Clapton, Johnny Mitchell i bluesman Muddy Waters. K renomé přispěl též režisér Martin Scorsese, tehdy ještě na počátku své dráhy. Johnny Mitchell přispěla svoji nově napsanou skladbou Coyote o milostném vztahu, v něm si každý z partnerů hájí svoji individualitu a nezávislost.
1: No regrets, Coyote.

Coyote z filmu Poslední válčík zpívala Joni Mitchell. A na závěr dnešního přehledu historických hudebních filmů navštívíme akci jedinečnou a bohužel později neopakovanou, a to na poušti Sahaře. Ano, i v tak nehostinném prostředí probíhají hudební festivaly, které umožňují odvážným návštěvníkům se přesvědčit, že pouštní prostředí je naopak skvělou líhní pro kvalitní hudbu. První ročníky akce s francouzským názvem Festival or Desert proběhly v oázách na severu Mali. K hostům patřil malijský gitarista Ali Farka Touré, Bono ze skupiny U2, Robert Plant z Led Zeppelin. Řada evropských hudebníků přijela bez nároku na honorář. Zpívá a na loutnu Ngony hraje Baseku Kouyaté z Mali.

Na Loudnu Ngoni hrál Baseku Kuyate s řadou významných hostí. Píseň se stala oslavou legendárního festivalu v poušti, který byl bohužel po opakovaných útocích islámských teroristů trvale zrušen. Na festivalu vystoupil i Robert Plant z Led Zeppelin. Na kytaru jej doprovází Justin Adams a touto nahrávkou se pro dnešek rozloučíme. Nashledanou opět za týden se těší Petr Duruška.

0: cause you come, cause you come, come, come, come, come.
1: Za námi Sedmé nebe, které připravil Petr Doruška a mimo jiné se v dramaturgii filmového léta dotýkalo také hudby, která jakkoliv souvisí s filmovým plátnem. A nebude to naposledy dnešní večer, mimo jiné se také klapkou ponoříme do světa, který dokázal vytvořit vynikající filmař Lars von Trier a pochopitelně i hudba hrála v jeho tvorbě důležitou roli. No a mluvíme-li o hlavním vltavském večerním programu, filmu a příběhu se dotkne několikrát.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
1: Mluvíme-li o filmovém létě, pak můžeme mluvit i o frankensteinovských motivech a právě Frankensteina Mary Shelley čteme jako rozhlasovou četbu s hvězdičkou. To ovšem v 6. epizodě až po 23. hodině. Od mikrofonu vám na 14. srpnový den přeje příjemný poslech David Hamra, za techniku také mistr zvuku Viktor Láně. A před námi jako každý pátek koncert klasika už za okamžik věnovaný hudbě inspirované dílem Edgara Allana Poea. Zazní skladby na motivy jeho děl Havran, Zvony, Maska červené smrti a další. Také budeme otevírat literární motivy vytvořené českými autory. Teď v povídce klasiků, což je série, kterou nabízíme právě v rámci páteční dramaturgie, text Karla Václava Raise Nermuť. No a určitě nabídneme i reprízu vltavských osudů, které jsou rovněž filmové a jimiž se formou knihy nižní adaptace memoáru uzavře životní příběh Davida Lynche. Teď už, milí posluchači, čas na koncert klasika, který dnes připravila a slovem také provází Alena Maršíková-Michálková.
2: Koncert klasika.
4: Svět fantazie a tajuplné mystiky i počátky detektivního příběhu a také hororu. To je dílo amerického spisovatele Edgara Allana Poea. V koncertu klasika dnes budeme poslouchat hudební díla inspirovaná jeho psychologicky propracovanými nebo hrůzostrašnými povídkami a básněmi. U jeho poslechu vás vítá Alena Maršíková-Michálková. Zřejmě nejslavnějším dílem Edgara Allana Poea je jeho báseň Havran, vydaná v roce 1845. Blouznící muž v horečce, trýzněn mučivými vzpomínkami na zemřelou Leonoru, je v noci navštíven havranem, ve skutečnosti se jedná o krkavce, s nímž vede dialog. Pták na jeho otázky odpovídá jediným slovem – nevermore, nikdy víc. Muže tato jedna stále se opakující odpověď více a více děsí a přivede ho až do stavu panické hrůzy. Pokouší se havrana vyhnat z pokoje, ale ani to se mu nedaří a v závěru básně muž připouští, že podivný havran se stává součástí jeho duše. Slavná báseň Havran se stala námětem symfonické básně britského skladatele Josepha Holbrooka. Premiéru měla v roce 1900 a stála na počátku jeho umělecké dráhy. Je to vůbec první využití Poeova textu jako základu pro symfonickou báseň. Do té doby se s Havranem pracovalo jako s textem pro vokální kompozici. Hlavní motiv básně, Havranovo Nevermore, nikdy víc, kterým Poe ukončuje každou sloku, Holbrook vyjádřil vlastním hudebním tématem, který se celkem 12krát v symfonické básni opakuje. Poeovské tématice věnoval Holbrook ve své tvorbě na 30 skladeb. Kromě Havrana se nechal inspirovat například díly Zvony, Jáma a kyvadlo nebo Maska červené smrti. Symfonickou báseň The Raven, opus 25, nyní zahraje Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt nad Odrou, řídí Howard Griffiths.

To byla symfonická báseň The Raven Havran, opus 25 Josepha Holbrooka. Hrál Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt nad Odrou, řídil Howard Griffiths. U tématiky Havrana Edgara Alana Poua ještě zůstaneme. Básní se ve svém díle zabýval i finský skladatel Jean Sibelius, který možná trochu neprozřetelně přislíbil vokální kompozici pro slavnou finskou pěvkyni Aino Akté pro její evropské turné plánované na rok 1911. V té době ale pracoval na čtvrté symfonii a kompozice obou děl současně se ukázala jako příliš náročná a musel proto z práce na druhé zakázce odstoupit. Započatou práci pak zúročil ve čtvrté větě čtvrté symfonie, která obsahuje mnoho tajuplných a děsivých hudebních motivů. Hraje Filharmonie Oslo, řídí Klaus Mäkelä.

Dozněla čtvrtá věta čtvrté symfonie Jeana Sibelia. Hrála Filharmonie Oslo, řídil Klaus Mäkelä. V koncertu Klasika dnes posloucháme díla inspirovaná děsivými a tajuplnými příběhy Edgara Allana Poea. Další autor, který nějaký Poův příběh zhudebnil, byl francouzský skladatel André Caple ve skladbě Fantastický příběh na Pouovu Masku červené smrti. Děsivé povídce o princi Prosperovi nechal zaznít v komorním obsazení harfy, dvojice houslí, violy a violončela. Zvláště využití harfy v tomto díle je novátorské. Part nástroje se zcela vymyká tradičnímu pojetí její funkce v hudbě 19. století a představuje nástroj jako nositele dramatického výrazu. Příběh Edgara Allana Poea vypráví o královském dvoře, který se ukrývá v klášteře před morovou epidemií. Princ Prosper jednoho dne uspořádá maškarní bál, na nějž přichází tajuplná postava v masce. To prince rozezlí a přikáže nezvanému návštěvníkovi masku strhnout, aby věděl, kdo se opovážil takto přijít na jeho slavnost. Nikdo se toho neodváží, princ tedy tasí dýku, avšak v zápětí sám padá mrtev k zemi. Všichni mají jasno, morová smrt si přišla i pro ně, nikdo neunikne. Fantastický příběh na masku červené smrti Andrého Kapleta nyní zahraje soubor Oxalis.

podání souboru Oxalis jsme vyslechli fantastický příběh Na masku červené smrti Andrého Kapleta, inspirovaný stejnojmenou povídkou Edgara Allana Poea. Dílem tohoto autora se ve své tvorbě nechal inspirovat i Sergej Vasiljevič Rachmaninov v symfonii pro soprán, tenor, bariton, sbor a orchestr Zvony opus 35. Báseň Zvony Edgara Allana Poea, kterou užil v ruském překladu symbolistního básníka Konstantina Balmonta, vypráví o čtyřech odlišných tvářích zvonů. První je zvuk radostné rolničky na saních, symbolizující dětství. Druhá ukazuje slavnostní zvony ohlašující svatbu a představující mládí. Třetí tváří je zvuk zvonů burcující lid v případě živelných a jiných katastrof, která má představovat zralý věk. A poslední, čtvrtá tvář, jsou zvony loučící se zesnulým, představující stáří a smrt. Premiéra díla v Sankt Petersburgu se uskutečnila pod taktovkou autora. Skladbou se line jako tenká červená nit motiv ze sekvence Zemše za mrtvé Dies Irae. Námět poslal Rachmaninovi jeho neznámý obdivovatel a text ho okamžitě zaujal. Už jako malý chlapec byl totiž uchvácen zvukem zvonů, zvláště jejich schopností zrcadlit lidské emoce. Rachmaninov věnoval zvony dánskému dirigentovi Josefu Vilémovi Mengelbergovi a orchestru Concerthebau. Právě tento orchestr, dnes zvaný Royal Concerthebau Orchestra, za malý okamžik uslyšíme. Zpívají Natália Trojcká, soprán, Richard Karčikovský, tenor, Tom Kraus, bariton a sbor orchestru Concerthebau řídí Vladimír Aškenázy.

To byly zvony Sergeje Vasiljeviče Rachmaninova. Hrál Royal Concert Chebau Orchestra, zpívali Natalia Trojtskaja, soprán, Richard Karčikovský, tenor, Tom Kraus, bariton a sbor orchestru Concert Chebau řídil Vladimír Aškenázy. Koncert klasika dnes patří dílu Edgara Allana Poea v hudbě. Dílo amerického spisovatele se v Evropě stalo známým díky překladům prokletých básníků Charlese Baudelaira a Stefana Mallarmého. V Čechách pak vybrané Poeovy texty v přibližně stejné době přebásnil Jaroslav Vrchlický. Dílo Edgara Allana Poea svým způsobem předznamenalo umělecký směr druhé poloviny 19. století zvaný symbolismus. Poslední skladba dnešního koncertu klasika proto nebude inspirovaná přímo Poeovým dílem, ale dílem švýcarského symbolistního malíře Arnolda Becklina. V ponurosti, tajemnosti a tiché hrůze se však Poeovým povídkám a básním směle vyrovná. V celkem 5 verzích namaloval Becklin svůj nejznámější obraz Ostrov mrtvých, zobrazující záhadný ostrov s hroby vytesanými ve skále obrostlý štíhlými cypřišemi. Po moři k němu připlouvá loďka s postavou v dlouhé bílé říze a s rakví. Toto dílo s ponurým a truchlivým námětem se stalo vzorem pro symfonickou báseň Ostrov mrtvých opus 29 Sergeje Vasiljeviče Rachmaninova. Temnost hudebního zpracování umocňuje skutečnost, že Rachmaninov byl inspirován pohledem na černobílou reprodukci Becklinova jinak v barvách vyvedeného díla. A při pohledu na něj později prohlásil, že znát barevnou verzi pravděpodobně nikdy by Ostrov mrtvých nenapsal. Hraje The Philadelphia Orchestra řídí Yannick Nezet-Séguier. Loučí se s vámi Alena Maršíková-Michálková.

To byl Ostrov mrtvých, opus 29 Sergeje Vasilievича Rachmaninova, tedy koncert klasika a jeho poslední skladba. Hrál do Philadelphia Orchestra, řídil Jannik Nezé-Segija. Teď, milí posluchači, ještě předtím, než vám nabídneme vltavské povídky historické, uslyšíte hudbu Beáty Hlavenkové. Příjemný poslech.

0: po 22. hodině je v pátek čas na Vltavě na povídky klasiků. Ta dnešní má titul Nermuť a vypráví o venkovském podivínovi obdařeném mimořádnými schopnostmi, se kterými se tak úplně neví rady. Text Karla Václava Raise vznikl v rozhlasových studiích letos za režijního přispění Lukáše Kopeckého, který do role interpreta obsadil Martina Slámu. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

Nermuť. Jednou před lety, už na konci žní, vyjel jsem si z Prahy, abych se naskok podíval do našeho kraje. V tichu za nádražím, při pohledu na milé město, na lem pahrbků s modravými lesy, na rozlehlou osvětlenou zvyčinu stojící proti západní umdlévající záři, tichá tesknota mi zalévala hruď. Když jsem docházel prvých domů, na západě zbyl jen úzký, světle zelený okraj. Nad poli jiskřila večernice. Vešel jsem do hostince, v němž jsem každoročně nocovával, a usedl za stůl. Vlídný, ochotný hostinský srdečně mi potřásl rukou, přinesl pivo, večeři a usednuv proti mně, vyptával se na Prahu a zas vypravoval o zdejších novotách. Když zhora ze sálu přiletěla hudba, pravil: študenti budou hrát divadlo a mají zkoušku z hudebníky. Po chvíli bylo slyšet dupot nad stropem, jaré hlasy na schodech a do místnosti vpadlo několik z nich. Usadili se za dlouhým stolem vpravo ode dveří a hlučně se rozpovídali. Spát jsem nepospíchal, věda, že dlouho neusnu, a přál jsem si, aby jen hodně dlouho poseděli a hovořili. Ale odcházel brzy jeden za druhým, hovoru bylo méně a méně. Z věšáku jsem sundal noviny a zahleděl se do jejich řádek. Bylo ticho, jen lampa chvilkami zaprskla. A tu mne někdo vzal za ruku. U stolu stál člověk mě neznámý, nevelký, nesilný, dobrý třicátník, černých, krátkých vlasů, potem lesklých, nízkého čela, třemi brázdami přerytého, těkavých očí. Obličej měl schmuřený, zvláště při očích byla drobných vrásek a rýžek celá houšť. Ruku neměl velkou, ale tmavou, upracovanou. To nic, vydáme překvapení, začal chraplavým zukotem, ale oči mu těkaly a o mé pohledem ani nezavadil. Já jsem si jako jen myslel, abych se přihlásil, když člověk tady je. Jen tak jsme hráli, tak jsem přiběhl a tuhle povídali, že jste... Já dělám housle. Mluvil velmi rychle, drmolivě. Slova se mu mezi zuby splétala, takže jsem musel bedlivě poslouchat, abych porozuměl. Usedl na židli při boku stolu, hlavu sklonil k prsům, ruku položil na stůl a spod obočí hleděl na jeho hranu. Housle dělám, housle. Zas mu tak vybzučelo ze rtů. A něco si ode mne přejete? I to nic. Tadyhle ze vsi, z Březiny. Nermuť, vypravoval. Já se nic neučil, nic, docela nic. Jen tak ve škole, co se musí. Ale dělám housle, všecko sám. Dost jsem jich nadělal, ale to nic. Tady jen tak hraju a doma jsou za spole. Ale já myslím ještě jinak. Poklepával rukou, víčka očí mu mžikala, ale na mne nepohleděl. Všecko jsem si udělal sám. Ne, hned, léta, no, kdybyste se chtěl přijít podívat. A tu teprve nevelké černé oči utkvěly na mě. Proč bych nepřišel? Přijdu, sliboval jsem. Pokýval, zahleděl se na stůl, něco pro sebe bzučel a prudce, ale krátce se zasmál. Já mám ledaco, ale to nic. Zamlčel se a když jsem hned nemluvil, povstal, podával mi ruku a broukal. Tak kdybyste chtěl, přijdu. Hned zítra přijdu. Tak dobře, já pro nic, ale před si zas myslím dobrou noc. Ruce strčil do kapes kabátu, z věšáku sněl housle a skrčen hřmotně odcházel. Hostinský, vycházeje z kuchyně, zapaloval si doutník, usedl proti mně, vybafl šedý oblak a suše se usmál. Nermuť. Neznal jsem ho dosud. Vy ho znáte dobře? I bodejť, od malička. Do školy jsme spolu chodili. Divná nádoba. Už ve škole to jen tak protloukal. Vždycky trochu jako vrtohlavý, se žádným nic. Zabubačelý mrzout. Starý měl v Březině chalupu. Dvě děti tam byly, tenhle a dcera.
Když Hoch vyšel ze školy, na žádné učení nešel, protože ta chalupa měla být jeho. A je. Tatík s mámou ho měli tuze rádi. A tak se prací nepotrhal. Muzice se učil, ale třeba, že má schopy náramné, odbýval to, myslím, jen tak. S kapelou šmidlá sekundhousle a mhourá přitom ospale jako kocour. No, kdyby chtěl, všecky by předělal, nebo to pán Bůh sám ví, co v tom člověku je. Už za klukovských let uměl udělat všelijakou zvláštní podívánku. Mlýnky, větrníky, havíře v dolech, betlém, takže jsme se chodili dívat. Později dovedl spravit mlátičky i řezačky, rozebrat hodiny i hodinky a dát je zas krásně do pořádku. A když se mu chtěla vdávat sestra, z ničeho nic se dal do práce a udělal jí všecko dřevěné nádobí. Ale jaké? Na každé výstavě by se mu lidé divili a chválili. A to všecko jen tak sám ze sebe, bez učení. Je ženat? Ženat a děti má. I s ženitbou to provedl po svém. Zalíbila se mu holčina z baráku, ale jeho rodiče nechtěli slyšet, zvláště tatík. Jenomže mladý měl svou palici a odešel z domu k holce do baráku. Děj si, však zas přijdeš, myslel si starý a nevšímal si. V baráku ho nechali, protože jim řekl, že si holku vezme, ať se děje, co chce. A snad si taky pomyslili, že mu chalupa přeci jenom neuteče. Jemu jsem se tak nedivil, protože děvče stálo za to. Ale jí mnohem víc, vždyť jste ho viděl. Ale má on hlavu, dovede, když chce. A holku, tak myslím, trochu jako očaroval. Domů se vrátil, až když tatík začal postonávat. Chytil se hospodářství a vedl všecko dobře a pilně. Po tatínkově smrti se s tou svou milou oženil. Hospodaří v chalupě a matku mají na vejměnku. Dobře se mu vede? I tak to tluče. Což by se nemohl tou výrobou houslí vzmoci? Kdyby nebyl divná nádoba, vypustiv mrak kouře, broukl hostinský. Sám jsem mu kolikrát povídal, chyťte se toho přec pořádně, přestěhujte se do města, aby svět o vás spíše zvěděl. Zařiďte si pořádnou dílnu, ale toto, že prý ani nesmí, že se nikde nevyučil a nedovolili by mu, ale to jsou řeči. Dá-li mu někdo něco do zprávy, třeba jen šmitec potáhnout, aby pořád za ním běhal a žebronil, aby se do toho dal. Práce u něho i léta leží, než mu přijde choutka. Potom se do toho najednou dá a za dva, za tři dny je hotovo. A jak? Housle složí z nejbídnějších střípků, i basy dovede, violy, čela. O bože, kdyby chtěl. Měl housle i na výstavách a došel chvály v Praze, v Paříži, v Londýně a snad až v Americe dostal vyznamenání, ale potom zas nechá všeho. Tu pan Hostinský najednou tuze oživěl a nadšeně zvolal. Lidičky, co on umí? Jednou udělal do výstavy housle, které měly víko ze samých sirek. Božská pravda, ze samých sirek. Při těch slovech přestal kouřit a oči mu div nevyletěly. Ale když dostal diplom, ty housle rozdělal a když jsme o tom začali, jen bručel, to, že bylo jen tak. Povídám, dovedný, ale nic s ním není. Stále práci se nenaučil, jen tak se klátit, hlavu v ramenou, škaredivý nemluva. A nebo sednout někde v koutě, pít a koukat do stolu. Podívám se k němu zítra. Pravil jsem vstávaje. Zval? To je ku podivu. Kdybyste mne vzal, šel bych s vámi. Aspoň byste se nemusel doptávat. Nabízel se pan Hostinský a rozsvěcel svíčku, aby mne doprovodil do pokoje. Budu rád. Asi po deváté půjdeme.

Dopoledne jsme šli do Březiny. Docházeli jsme k Nermuťově chalupě, jež se krčela pod několika mohutnými štěpy, uprostřed širého, sluncem notně vypáleného palouku. Nevelká byla, schýlená, oprýskaná, s malým chlévem a stodolou. Na dvoře ležela javorová dřeva, tlustá i slabší, některá ještě skorou, jiná už oloupaná. Nermuť nám na hrobolovitou zásep vyšel naproti. Bez čepice byl, odřený kabát teprv oblékal přes plátěnou košili a nohavice měl spoutané řemenem. Zakýval, podal ruce a řekl jen, tak jste přišel. Ale neusmál se, do očí se kale nepodíval a vedl nás do světnice. Nástrojů a nástrojků leželo tu mnoho. Pilky, nože, dlátka, pilníčky, šidla, lahvičky s tekutinami rozličných barev a mezi tím kusy houslí, viol, čel i bas, desky, struníky, hmatníky, kolíčky, luby a co všecko. Nermuť stál skrčen, zachmuřen, nemluvě. To ono bral do ruky, prohlédl, zaspoložil a teprv po chvíli začal svým jednotvárným, přichraptělým, spíše jen pro sebe mluveným hlasem. To jsem si všecko musel udělat sám. Jenom málo, co jsem někde vídal. Pořád jsem zkoušel, jak by to bylo nejlepší. Tak, jináč, všelijak. Napřed musí být nástroje, potom teprv hlavní práce. Laky si taky míchám. Tamhle na oknech to mám, na vzduchu, na slunci, jak je čemu potřeba. Jináč to nejde. Já jenom sám ze sebe. Po jiných nechci. Ale dávám ohromnou práci, než třeba na starou zkušenost přijdete. I to nic, to je to nejmenší. Potom z koutů, z lavic, stěn, z pecinky přinášel desky houslí, víka i dna, ještě čistá, bez laku, ale na podiv krásně, jemně a uměle provedená. To všecko těma instrumenty, usmál se sotva znatelně, ukazuje na nástroje, o nichž nelze říci, že by bývaly zvlášť jemny. Práce je v tom mnoho, tuze mnoho, ale to nic, pořád zkouším. Pozorujte to klenutí, vlny, prohyby, efy, vždycky trochu jináč. Inu, rád bych, tuze, rád bych. Ten člověk si s dřevem opravdu hrál jako s něčím poddajným, pružným, nezlomitelným, neštípatelným. Byly tu desky silnější i slabé jako tlustší papír, mírně a zase vysoce vyklenuté, navrchu i vespod všelijak zprohýbané, některé už i úzkým páskem po krajích vyložené. Bral je, ťukal, jak se ozývají, hladil si je a vykládal. Rozličné luby dostanou hlas podle výšky kleneb, v tom klenutí, v záhybech, vůbec v tom dřevě to je. A zas poťukával. To dřevo je dobré, nemůže být lepší. Ani když Taliáni dělali housle z dřev mořských lodí a ze starých vesel, nemohli mít dřeva lepšího, o to se vždycky už postarám. Je třeba mnoho zkoušek, práce, ale pak už se jde najisto. Při těch jeho výkladech, jež pořád jen jako sám sobě mluvil, všourali se do světnice žena, matka a hošík, asi sedmiletý. Zůstali všichni nedaleko dveří a hledíce na Nermutě, napjatě poslouchali. A vídal jste přece výborné housle? Tázal jsem se. Vídal, slýchal, to znám. Housle českých houslařů, Sita, Dvořáků, Lantnera, Homolků, Prokopů a jiných. I od neboštíka Metelky, tamhle z Pasek u Vysokého, to bývaly takové malé, ouhledné, pěkné housličky. Byl taky samouk, nadělal jich mnoho, to já ne. I slavné jsem viděl, Amatovky, Stradivárky, Kvarnerky, Paganini měl Kvarnerky, Sarasate a Laub Stradivárky. Ondříček má novější housle, ty kremonské jsou na pohled dost neouhledné, ale tón znám, ale to nic, to já sám hledám. Z ničehož nic se rychle obrátil a skloněn hlavu v ramenou vyšel ze dveří na síň a již jeho kroky rupaly po schodech na půdu.
Hošík popošel teď až k oknu a zahleděl se na nás. Matka přistoupila ke mně blíž a rozhovořila se zrovna nadšeně. Oho bože, ten náš hoch, někdy si toho nevšimne, týdny, měsíce nezavadí, za jinou prací jde, stále jako náměsíčný, ale pak najednou začne ve dne v noci kolik dní, tak v jednom kuse. Dělá, ale když už je skoro u konce, najednou nechá všeho, rozlepí to a dost. Že to umí, víme, diplomy dostal, medaile, ale jen to založí, to že nic. A pořád má jen nějakou divnou spekulaci. To třeba v poli oře a najednou nechá krávy kravami, jde na mes, lehne si a tak leží v trávě a hledí k nebi, zrovna jako by čekal, že mu odtamtud něco přijde do hlavy. Tak se nám zdá, že chce něco, co ani nejde, co možná není. Slyšíc, že schody zase rupají, zmlkla a odstoupila zpět ke dveřím. Přinesl novou náruč desek a rozkládal je po stole a pravil chmurně. Tak dělám, zkouším. Víme, to nejkrásnější vždycky je, dokud člověk dělá, dokud čeká, nedočkavě čeká, jak se ozvou. Pak bývá konec. Zamlčel se a oči, široce rozevřené, nehnuté, upíral na rozložené desky. Potom povznesl hlavu, zadíval se na mne a pravil zvolna. Žádné špatné housle by z toho nebyly, ale když já ten svůj tón slyším, já ho pořád slyším, ale ne a ne ho nalézt. A ruka se mu povznesla až nad hlavu. Žena a matka div ho očima nepolikali. Hostinský mu začal vykládat, že by měl jít do města, když ne do většího, aspoň do jejich, tady, že ho je škoda, zbohatnout, že by mohl s tou chytrou hlavou a s rukama tak dovednýma. Měl hlavu stranou a poslouchal, oči přimhouřeny, matka u dveří teskně posvědčovala, ale když Hostinský domluvil, Nermuť jen trošku mávl rukou. Po chvilce jsme odcházeli. Na rozchodu jsem mu pravil, přál bych vám, abyste našel, co hledáte. A sevřel jsem mu tvrdou ruku. Rozkýval hlavu. Ano, ono se řekne, ale kdybych já ho neslyšel. Jeden taliánský

tím jiný dokázal. V tom to právě vězí, usmál jsem se. Že mu to dosavadní nestačí, že chce víc, daleko víc. Ta matka dobře řekla, že snad chce něco, co ani dobře nejde, co možno není. Mají ho rády a vidí, že ho to mučí, že chce, ale nemůže dojít. Pak ho mají od toho odvrátit. Pokrčil jsem rameny. Už jsem věděl, proč je pořád jako ve snách a co mu tíží hlavu. Kdo by se byl nadál, tady na vesnici, zapadlý člověk, a za čím ty jeho plaché oči hledí? Po delším čase jsem se v Národním divadle sešel s dobrým známým, lékařem v městě nad Orlicí. Seznámili jsme se u nás doma, odkud měl choť. Je náruživý muzikant a v divadle i potom v hostinci hovořil téměř jen o hudbě. Když vypravoval, jak světí sváteční odpoledne, že se sejdou ještě tři známí a potom, že žije hudba, všecek pohled mu svítil a řeč sládla rozkoší. A povídal, čelo mám až radost, jen zpívá. Takový má tón, že by člověk plakal. V tom se usmál a dodal, od Nermutě je mám, vždyť vy ho znáte. Doma jsme to už léta měli na půdě rozbité, nedbal jsem o ně, protože za mnoho nestálo. Jednou jsem navštívil tchána a večer jsme se v hostinci sešli s Nermutěm. Sám se vždycky přihlásí. Mezi řečí jsem se zmínil o tom čelu. Chytil se toho a abych mu je poslal, že se podívá. Tchán mi sice říkal, že to u něho zůstane ležet, ale pomyslel jsem si, má to být u nás za komínem nebo u něho. A poslal jsem to. Dvě léta to trvalo, až se najednou ohlásil, že čelo přiveze a že uvidím. Vyčkal jsem si ho na nádraží, ale se mnou k nám žádným pádem nechtěl, jen se mračil a bublal. Nepovolil jsem však a musel se mnou. Žena ho jako krajana uvítala radostně, po přátelsku, ale jen zahlížel. Čelo jsem zatím postavil do kouta a že je zkusím až po obědě. Nermuť byl jako na jehlách a stále vedl svou, že musí jít, že pospíchá domů, ale když jsme nedali, seděl skrčen, jedl málo, nepil nic, nemluvil, ledaže na četné dotazy odpověděl, jak už to umí, suchým slovem. Po obědě jsem šel čelo zkusit. Sotva, že první zvuky vyletěly, zůstal jsem jako omámen. Hraju, ale potom skočím, stisknu Nermuťovi ruku a povídám, mistře, vy jste je zrovna očaroval. Usmíval se, přihlazoval vlasy, ale potom broukal, i copak to, čelo, já housle dělám. A tuze se zamyslel. Přišli známí, hráli, velebili a každý hned měl pro Nermutě práci. Počkejte, co díla odtud a z okolí dostanete, říkali. Ale mistr jen poslouchal, pokyvoval, zabzučel, i copak to, ale radosti neukázal. Když jsme se pustili do hry, seděl jako ve snách. Potom si přešel po pokoji, vyšel, jako by chtěl venku nadýchnout ti chladnějšího vzduchu, ale už se nevrátil. Šli jsme ho hledat. Nechtěl jsem ho pustit bez peněz. V hospodě při cestě k nádraží seděl v koutku za stolem, poloupitou sklenici piva před sebou, skrčen seděl, hlavu v ramenou a díval se do stolu. Dalo dost práce, než pověděl, co jsem dlužen. Za babku to dělá, až jsem se styděl. A již s námi nejednal, dává je na srozuměnou, abychom mu dali pokoj a šli. Ale když jsem následujícího dne v podvečer šel kolem toho hostince na procházku, zvěděl jsem, že Nermuť teprve před chvílí odjel. Seděl tam prý pořád v tom koutě a na té lavici také přespal. Divný člověk, škoda ho. Pravda, ale víte, za čím jde? Doktor mávl rukou. Myslím, že to ani sám jasně neví. Praví, že ten svůj tón dobře slyší, že ho musí a musí nalézt. Pokrčil rameny.

Před 3 lety o prázdninách jsem se vydal k nám domů na kratší pobyt. Byla už tma, když jsem vstupoval do prázdné hostinské místnosti osvětlené jen petrolejkou. Maně jsem pohleděl vpravo a hle, tmavá, krátce ostříhaná, kulatá hlava spočívala na pažích položených na kraji stolu a došera vylétal táhlý, sýpavý dech. Tu již přichvátal pan hostinský a přivítav mne, pohleděl také na tu hlavu, rozkýval svoji a obrátiv se zas ke mně, pravil hořce: Nermuť, snad se pamatujete. Když jsme opět seděli za stolem, vedle kamen vypravoval: Je tu už od rána, to leckdy udělá. A škoda dobrého slova. Přijde, usedne a jen se do sebe zabere. Ten tón, myslím, dosud nenašel. Mrzutě se usmál. A už trvám, nenajde. A vyplivl se pod stůl. Pije snad? Aby se nějak spíjel, to ne. Pije velmi pomalu, ale za tolik hodin. Harci, někdy má špičku již při druhé, ne-li dokonce při první sklenici. Ale potom je pořád stejný. Skrčí se, podepře hlavu a sedí, ruce se mu klepou, do té práce se dá zřídka. Škoda člověka. I ve snách jsem slyšel Nermuťův teskný, suchý smích a jeho plachý pohled se mi přes tu chvíli objevoval. Ráno mi hostinský pravil: Nermuť si včera, vlastně už dnes, poseděl. Nevím, jak vás uvítá. Vydal jsem se k Březině. Když jsem se pustil luční pěšinou, byl jsem po chvilce urousán. Do Březiny jsem však nedošel. Na vysokém okraji meze v trávě a v mateřidoušce ležel Nermuť a spal. Ležel zrovna proti slunci, jež mu vlahou září polévalo popelavý, vrásčitý obličej. Chvilku jsem se naň díval. Obličej měl klidný, hlava se ani nepohnula. Vlnil se v ní ten jeho tón. Povídal-li pravdu, že ho v hlavě ještě slyší, soudím, že ho svými houslemi přec už neuskuteční, že ho nenajde, jako ten svůj nenašli mnozí jiní, jemu podobní. A že mu zůstane jen ten zklamaný smích, plachý pohled a snad i trocha marných řečí, že ještě přece. Od té doby jsem ho neviděl.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Dnešní z povídek klasiků nesla titul Nermuť a byla z pera Karla Václava Raise. Slyšeli jste ji v premiéře na Vltavě, v režii Lukáše Kopeckého účinkoval Martin Sláma. A protože je pátek, milí posluchači, tak pravidelně v tento čas také nabízíme vltavskou klapku. Dnes tedy dedikovanou slavnému režisérovi Larsi von Trierovi. Výběr hudby tohoto režiséra do vlastních filmů vás možná překvapí. Tento režisér a scénárista rád sahá po osvědčených písních 70. let, ale i po hudbě klasické, často s odkazem k umělcům, které obdivuje, a nebo ke své vlastní filmografii. Tu nám v následující půlhodině skrz hudbu přiblíží Kristýna Šrámková. A já připomenu, že i ten dnešní pořad vysíláme v rámci filmového léta a taky k letošním 70. které Lars von Trier slaví.
2: Klapka.
3: Lars von Trier říká, že film by měl být jako kámen v botě. Něco nepohodlného, co nutí člověka k reflexi vlastního života. A tak ve svých filmech akcentuje nejrůznější lidské vášně, pudy i deviace a jeho dílo je často označováno jako šokující a provokativní. Podobně působí i hudba v jeho filmech. Nesourodá, protikladná a vyvolávající otázky, ale zároveň vždy velmi trefně zastřešující celek. Von Trier je jedním z těch filmových tvůrců, kteří dokáží dokonale spojit témata morálního rozkladu se vznešenou krásou vážné hudby, kterou rád využívá. Na některé z jeho promyšlených soundtracků se, milí posluchači, podíváme v následující půl hodině. Příjemný poslech klapky vám dnes od vltavského mikrofonu přeje Kristýna Šrámková. Spoluzakladatel manifestu Dogma 95 se narodil 30. dubna 1956 v Kodani a vyrůstal ve velmi uvolněných poměrech bez pravidel a omezení, což, jak sám říká, mělo vliv na jeho pozdější tvorbu i psychiku. Filmem jako odrazem vnějšího světa byl fascinovaný od malička a první film vytvořil už v 11 letech. Z kraje 80. let studoval Dánskou národní filmovou školu, kde točil krátkometrážní filmy a už ty získaly první ceny. Hned po studiích vznikala jeho trilogie o zániku Evropy, Prvek zločinu, Epidemie a Evropa, která v roce 1991 vyhrála cenu Poroty na festivalu v Cannes i řadu dalších cen. V americké distribuci měl film Evropa název Zentropa. Stejně von Trier nazval i svou filmovou společnost, kterou o rok později s kolegou založili s touhou po finanční a kreativní nezávislosti. Seriál Království měl pak být zdrojem financí pro nově vzniklou společnost. První sérii natočil v roce 1994, druhou v roce 1997 a o 25 let později přišel se závěrečnou sérií Exodus. Tady je seriálové intro, které složil von Trierův dvorní skladatel Joachim Holbeck.

Dnes už kultovní seriál Království natočil von Trier se sépiovým filtrem a zasadil ho do prostředí královské nemocnice. Povedlo se mu celkem unikátní dílo, ve kterém mísí mysteriózní i hororové prvky s komediální nadsázkou, prolíná tu několik dějových linek a originálně přistoupil i ke kameře. Seriál bývá srovnáván s Lynchovým městečkem Twin Peaks. Von Trier poprvé spolupracoval se svým dvorním skladatelem a také švagrem Joachimem Holbeckem už na snímcích Média a Evropa. K seriálu Království pak napsal Holbeck hudbu, která výborně dokresluje tísnivost nemocničního prostředí a zneklidňuje diváka tím, co zrovna nevidí. Holbeck hudebně doprovodil několik norských filmů a mezinárodně známým se stal i díky dalším von Trierovým filmům. Holbeckova sestra, herečka, scénaristka a režisérka Cecilia Holbeck-Trier byla za režiséra vdaná 8 let a zahrála si ve dvou částech jeho trilogie Epidemie a Evropa. My se ve von Trierově tvorbě teď podíváme do poloviny 90. let, kdy od své umírající matky zjistil, že jeho otcem není ten, kdo ho vychoval. Matka totiž chtěla, aby měl syn umělecké geny, takže jeho biologickým otcem je hudební skladatel Fritz Michael Hartmann. Toto zjištění se pochopitelně muselo odrazit i v jeho tvorbě. V roce 1995 společně s Thomasem Winterbergem představili Manifest Dogma 95, založený na naprosté pravdivosti, purismu filmového řemesla a autenticitě. Jako první film, který von Trier natočil po založení hnutí Dogma 95, byl o rok později snímek Prolomit vlny. Jde o první část z trilogie Zlatého srdce, jejíž součástí jsou později také filmy Idioti a Tanec v temnotách. Film Prolomit vlny je rozdělen do 7 kapitol a epilogu. Každou z nich uvádí impresionistický panoramatický záběr krajiny, doprovázený hudbou ze 70. let. Takže na albu můžete slyšet třeba Suzanne od Leonarda Cohena, Deep Purple a nebo Roda Stewarta. My si z filmu poslechneme Jethro Tull a jejich píseň Cross-Eyed Mary z mého oblíbeného alba Aqualung.

Hlavní role ve filmu Prolomit vlny si zahráli Emily Watson, pro kterou to byl celovečerní debut, a Stellan Skarsgård. Příběh manželství hluboce věřící dívky Bess a Jana, který utrpí úraz s fatálními následky, je o míře sebeobětování se z lásky i síle víry. Film získal velkou cenu poroty v Cannes. Přestože tento film byl prvním von Trierovým filmem v rámci manifestu Dogma 95, porušoval zároveň mnoho pravidel hnutí, včetně použití kulis a nebo dodatečně nahrané hudby. Cílem hnutí Dogma bylo totiž očistit filmovou tvorbu tím, že se zříká nákladných a speciálních efektů a úprav v postprodukci. Filmaři i diváci se tak soustředí na příběh a herecké výkony. Za tímto účelem vypracovali von Trier a Winterberg 10 pravidel, která musí každý film natočený v duchu manifestu dodržovat. Druhým filmem trilogie Zlatého srdce byly v roce 1998 Idioti. Explicitní snímek o komunitě lidí, která předstírá mentální postižení a provokuje tím své okolí i sebe navzájem. Ve filmu zazní motiv Sensánovy Labutě z cyklu Karneval zvířat. Tuto hudbu ale slyší jen diváci, ne filmové postavy, a von Trier tím porušil druhé pravidlo svého desatera Dogma 95, které povoluje pouze hudbu diegetickou, to znamená hudbu, která je přirozenou součástí filmového děje.

0: Film Tanec v temnotách z roku 2000 je závěrečným dílem von Trierovy trilogie Zlatého srdce. Hlavní roli československé emigrantky Selmy Ježkové si zahrála i zaspívala islandská zpěvačka Björk. Za svůj první a zároveň poslední velký filmový výkon získala v Cannes cenu pro nejlepší herečku. Celý film pak získal Zlatou palmu. Selma postupně přichází o zrak, ale všechny své síly i peníze obětuje tomu, aby její syn mohl podstoupit operaci a nezdědil stejný osud. Útěchu nachází hrdinka ve světě muzikálů, jejichž fantazijní atmosféra ostře kontrastuje s Trierovými syrovými dokumentárními záběry. Björk je autorkou všech písní pro film, které najdeme na albu Selma Songs. Píseň I've Seen It All, kterou si za malý moment pustíme, byla nominovaná na Oscara za nejlepší původní píseň a je o smíření se slepotou. Verze z alba Selma Songs je duetem se zpěvákem skupiny Radiohead Tomem Yorkem, zatímco verze filmová je duetem s hercem Peterem Stormarem.
1: What is that?

Von Trier je scénáristou a režisérem trilogií. Po trilogii Zlatého srdce natočil v roce 2003 Dogville jako první část své plánované americké trilogie, ve které pracuje po svém s motivem USA jako se zemí neomezených možností. Dogville je strohý film natočený na jednom místě. Budovy jsou nakresleny křídlou na podlaze, což zesiluje obsah příběhu mladé ženy Grace v podání Nicole Kidman, která na útěku hledá útočiště v ospalém městečku hluboko v Rocky Mountains. Její naivita a dobrá povaha je však tímto puritánským městem zneužita. Soundtrack k filmu Dogville vyšel na jednom albu společně se soundtrackem z Manderley, což je druhá část nedokončené americké trilogie, kde se znovu objevuje postava Grace. Nicole Kidman tu vystřídala Bryce Dallas Howard, kterou můžete znát z filmu Vesnice M. Night Shyamalana. V obou filmech i na albu dělají Davidu Bowiemu společnost barokní skladatelé Vivaldi, Albioni, Handel a Pergolesi. My si poslechneme část hobojového koncertu Thomase Albioniho, který v Dogville dokresluje radost Grace při práci.

V roce 2009 natočil von Trier jeden ze svých nejkontroverznějších filmů. Hlavní role v Antikristovi si zahrála jeho často obsazovaná herečka Charlotte Gainsbourg a Willem Dafoe. Hudba je v tomto filmu spíš ponurým sound designem a složil ji režisérův dlouholetý zvukař Christian Eidnes Andersen. Hudebně zajímavější, aspoň tedy pro fanoušky Richarda Wagnera, je potom film Melancholia. Von Trier ho natočil v roce 2011 a co se hudby týče, umístil do něho pouze úryvky z předehry Wagnerovy opery Tristan a Isolda. Do hlavních rolí sester obsadil Kirsten Dunst a opět Charlotte Gainsbourg. Nápad na film vznikl během terapeutického sezení, které von Trier absolvoval v rámci léčby deprese. Terapeut mu prý řekl, že lidé trpící depresí mají pod silným tlakem tendenci chovat se klidněji než ostatní, protože očekávají, že se stejně stane něco špatného. Von Trier poté příběh rozvinul nikoli primárně jako katastrofický film, ale jako způsob, jak zkoumat lidskou psychiku v situaci katastrofy, v tomto případě obří planety blížící se k planetě Zemi. Koncept dvou sester jako hlavních postav vznikl na základě korespondence mezi von Trierem a Penelope Cruz. Ta napsala, že by s ním ráda spolupracovala na adaptaci jedné divadelní hry. Když se von Trier následně pokoušel pro tuto herečku napsat roli, dvě služky z předlohy se proměnily v sestry Justine a Claire z filmu Melancholia. Režisér tvrdí, že volba Wagnera pro tento film pramení z jeho fascinace spisovatelem Marcelem Proustem a jeho hledáním ztraceného času, kde se o Tristanovi a Isoldě mluví jako o největším uměleckém díle, které kdy vzniklo. Film začíná velmi efektním sestřihem stylizovaných zpomalných záběrů za zvuku Wagnerovy hudby, přizpůsobených jejímu tempu. Soundtrack potom nahráli filharmonici města Prahy.

Von Trier zpětně považuje melancholii za jedno ze svých nejslabších děl. V řadě rozhovorů ji dokonce přirovnává ke špatně transplantovanému orgánu. Domnívá se, že přílišná fixace na Wagnerovu hudbu vedla k estetice, která byla příliš emocionální a příliš podobná hollywoodským filmům, proti kterým se celý život snažil bouřit. Zatímco Melancholia byla v očích von Triera považována za neúspěch, jeho další dvoudílný film Nymphomanka je, co se hudby týká, něco jako verze jeho vlastních největších hitů. Myšlenky a hudba, které tu používá, čerpají z celého filmografie. Takže ve filmu můžete slyšet Talking Heads, Rammstein, Labuť ze Sensánova karnevalu zvířat, kterou použil už v Idiotech, Frankovu sonátu pro housle a klavír, anebo třeba jednu z Bachových chorálních předeher. No a samozřejmě tu najdete i Davida Bowieho. Úcta k němu prostupuje celou von Trierovou filmografii, stejně jako obdiv ke klasické hudbě. Výběr hudby v jeho filmech je vždy pečlivě kurátorován s velkou pozorností k detailu. Příkladem toho je i poslední skladba dnešní klapky. Valc číslo 2 ze Šostakovičovy svity pro varietní orchestr. Režisér ji použil už dřív v reklamě z 90. let a ve filmu Nymphomanka se objevuje opakovaně, zejména k dokreslení naivity hlavní postavy při objevování. Příjemný zbytek dne vám, milí posluchači, přeje Kristýna Šrámková a těším se s vámi naslyšenou zase za týden u Vltavské klapky.

0: Válc číslo 2 ze Šostakovičovy svity pro varietní orchestr uzavřel dnešní klapku, kterou Kristýna Šrámková věnovala hudbě ve filmech jednoho z nejkontroverznějších režisérů dneška, Larse von Triera. Tuto skladbu použil ve filmu Nymfomanka a jednou z teorií je, že tím složil poctu Kubrickovu Eyes Wide Shut, kde byla tato hudba také použita. A já připomínám, že pořad jste slyšeli nejen v kontextu filmového léta, ale také proto, že letos Lars von Trier slaví 70.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
2: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
2: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
2: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Četba s hvězdičkou.
0: Čas na rozhlasovou četbu s hvězdičkou, milí posluchači. Tento týden z pera Mary Shelley a jejího Frankensteina, tedy monstra, které je známo spíše ranými filmovými počátky. Původně však jde o hororový román, vyprávějící příběh umělého tvora, pod jehož děsivou podobou se skrývají lidské city. Jméno titulní postavy patří mladému vědci, který stvůru vytvořil a na něhož později dolehla odpovědnost za jeho troufalý čin. Z překladu Tomáše Korbaře připravil pro rozhlasové vysílání Miroslav Staněk a vy můžete v režii Ivana Chrze i dnes slyšet Jiřího Hromadu a Miroslava Táborského. Příjemný poslech.

0: Frankenstein. Část pátá.
1: Okouzlující vzhled jarní přírody mě blažil. Minulost byla smazána z mé mysli. Přítomnost byla plná klidu a budoucnost mi zářila vstříc jasnými paprsky naděje a předtuchami radosti. Jaro rychle postupovalo. Počasí bylo překrásné, obloha bez jediného mráčku. Plný překvapení jsem sledoval, jak to, co bylo dříve opuštěné a chmurné, rozkvétá překrásnými květinami a zelení. Moje noční toulky mi poskytovaly neobyčejnou rozkoš, ačkoliv mi je pozdní západ slunce a brzký východ podstatně zkrátili. Za dne jsem se neodvážil vyjít ven, z obavy, že by se mi dostalo stejného přivítání, jako v té vesnici, kam jsem onehdy přišel. Každý rozhovor mých přátel mi odhaloval nové poznatky o lidské společnosti. Dověděl jsem se, že si lidé nejvíce cení vznešeného, neposkvrněného původu, spojeného s bohatstvím. Že člověk může být vážen jen tehdy, má-li alespoň jednu z těchto výsad, ale bez nich je až na řídké výjimky považován za pobudu a otroka a odsouzen marnit svou sílu ve prospěch několika málo vyvolenců. A co teprve jsem byl já? Nevěděl jsem nic o tom, jak a kým jsem byl stvořen. Za to jsem věděl, že nemám ani peníze, ani přátele, prostě vůbec nic. Navíc jsem měl hnusně znetvořený, odporný vzhled a na svět jsem přišel zcela jinak než lidé. Byl jsem tedy skvrna na povrchu zemském. Netvor, před nímž lidé prchají a jehož se zříkají. Obdivoval jsem se sice ctnostem a dobrotě a miloval jemné způsoby a laskavé vlastnosti obyvatel domku, ale byl jsem odříznut od veškerého styku s nimi. To, co jsem vstřebal potají, neviděný a neznaný, spíše zvyšovalo, než uspokojovalo mou touhu zblížit se s těmi lidmi. Agátina vlídná slova, starcovi laskavé rady, ani Felixovi živé výklady však nebyly určeny mně. Připadal jsem si nešťastně a uboze. Jiné skutečnosti se mě dotkly ještě hlouběji. Dozvěděl jsem se o rozdílu pohlaví, o zrození a výchově dětí, o tom, jak se otec raduje nad úsměvem novorozeného děcka i nad uličnictvím staršího dítěte, o tom, jak matka zasvětí svůj život a všechnu svou lásku jedinému úkolu, jak se dětská mysl rozvíjí a nabývá vědomostí. Poznal jsem, co jsou bratr a sestra a další vztahy, které poutají člověka s člověkem. Ale kde jsem já měl příbuzné a přátele? Žádný otec nesledoval dny mého dětství. Žádná matka mě neobšťastňovala úsměvy a laskáním. Všechen můj minulý život byl vymazán a mně zůstala jen slepá prázdnota, v níž jsem nic nerozeznával. A tak jsem začal nenávidět den, kdy jsem dostal život. Prokletý stvořiteli! Proč jsi uvedl na svět tak odporného tvora, že i ty sám ses od něho zhnuseně odvrátil? Bůh ve své milosti stvořil člověka krásného a přitažlivého, ale můj vzhled je jeho hnusné znetvoření, které působí ještě odporněji právě pro tu podobu. Tak jsem úpěl ve chvílích, kdy mě tížila samota a zoufalství. Když jsem však přemýšlel o vynikajících vlastnostech svých ochránců a o jejich laskavém a milém chování, namlouval jsem si, že jistě se mnou budou soucítit a můj znetvořený vzhled jim nebude vadit, až poznají, jak se jim obdivuji. Což pak by mohli odehnat od svých dveří někoho, kdo se dovolává jejich soucitu a přátelství? Přišel podzim. Sledoval jsem se smutným překvapením, jak vadne listí a opadává. Příroda na sebe bere onu holou a pustou tvář, jakou měla, když jsem poprvé spatřil lesy a krásný měsíc. Pak přišla zima. Od doby, kdy jsem byl probuzen k životu, prošel už celý koloběh ročních období. Tehdy mě ovládl jediný záměr. Vstoupit do domu svých sousedů. Uvažoval jsem, jak nejlépe je připravit na svůj příchod. A nakonec jsem se rozhodl, že půjdu do domku, až bude slepý stařec sám doma. Byl jsem natolik rozumný, abych pochopil, že hlavní příčinou hrůzy, která přepadla každého, kdo mě spatřil, je nepřirozená ošklivost mé osoby. Jistě, že i můj hlas zněl hrubě, avšak jeho zabarvení nevzbuzovalo hrůzu. A proto jsem si myslel, že kdybych získal přízeň starého otce za nepřítomnosti jeho dětí, mohl bych jeho prostřednictvím dosáhnout i jejich schovývavosti. Jednoho dne, když slunce zářilo na rudě zbarvené spadlé listí a šířilo radostnou pohodu, vyšli si Felix s Agátou na procházku a zanechali starce o samotě v domku. Byla to skvělá příležitost. Zaklepal jsem na dveře domku. Kdo tam? Zeptal se stařec. Vstupte. Vstoupil jsem. Omluvte mě, že vás ruším. Jsem pocestní a potřebuji trochu odpočinku. Dovolte mi, prosím, abych tu poseděl několik minut u ohně. Vejděte, odvětil stařec. Pokud je to v mých silách, rád pro vás všechno udělám. Mé děti bohužel nejsou doma a protože jsem slepý, nemohu vám nabídnout nic k jídlu. Neobtěžujte se, nepotřebuji jídlo, jen teplo a odpočinek. Posadil jsem se a nastalo ticho. Věděl jsem, že každá minuta je drahá, ale přesto jsem váhal, jak zahájit hovor. Stařec mě oslovil. Podle vaší řeči soudím, že jste krajan. Jste Francouz? Ne, ale byl jsem vychován ve francouzské rodině a umím proto jen tento jazyk. Jsem na cestě k přátelům, které upřímně miluji. Chci je požádat o ochranu a vkládám veškeré naděje v jejich laskavost. Jsou to Němci? Ne, Francouzi. Ale raději mluvme o něčem jiném. Jsem nešťastný a opuštěný tvor. Když se kolem sebe rozhlédnu, nemám na světě žádné příbuzné ani přátele. Ti laskaví lidé, za nimiž jdu, mě nikdy neviděli a nic o mě nevědí. Jsem plný obav. Jestli u nich nezískám domov, budu navždy ve světě vyvržencem. Nezoufejte. Je to opravdu smutné být bez přátel, ale lidské srdce je plné bratrské lásky a dobroty, jestliže ovšem není poznamenáno sobectvím. Proto doufejte. Jestli jsou to dobří a laskaví lidé, nemusíte si zoufat. Jsou laskaví, jsou to nejlepší lidé na světě, ale bohužel jsou proti mně zaujatí. Jsem plný dobrých úmyslů, můj život byl až dodnes bez poskvrny a do jisté míry jsem i prokazoval dobré skutky, ale jejich oči zastírá osudný předsudek. Tam, kde by měli vidět citlivého a laskavého přítele, vidí jen odporného netvora. To je opravdu zlé, ale jestli jste skutečně nevinný, nemůžete je tedy vyvést z klamu? To je právě mým úmyslem a proto se tolik bojím. Upřímně miluji své přátele, ovšem oni to nevědí. Prokazoval jsem jim už mnoho měsíců každodenní laskavosti, jenže oni si myslí, že jim chci ublížit a právě proto musím odstranit jejich falešnou domněnku. Kde žijí? Nedaleko odtud. Stařec se odmlčel a pak pokračoval. Pokud byste mi chtěl upřímně sdělit podrobnosti svého příběhu, snad bych vám mohl pomoci vyvést je z klamu. Jsem slepý a nemohu proto usuzovat z vaší tváře, nakolik mluvíte pravdu, ale ve vašich slovech je něco, co mě přesvědčuje o vaší upřímnosti. Jsem chudý a žiji tady v ústraní, ale udělalo by mi opravdu radost, kdybych vám mohl jakýmkoliv způsobem pomoci. Jste laskavý. Děkuji vám a přijímám vaši ušlechtilou nabídku. Svou vlídností mě vyzdvihujete z prachu a věřím, že s vaší pomocí nebudu vyhnán ze společnosti a přízně vašich blížních. To by nebylo možné, ani kdybyste spáchal nějaký zlý čin. Vždyť i k zločinu může člověka někdy dohnat zoufalství, které opravdu nebývá podnětem pro konání dobra. Jak vám jen mohu poděkovat? Z vašich rtů jsem poprvé zaslechl hlas šlechetnosti určený mně. Navždy vám budu vděčný. Vaše laskavost mi zaručuje naději na úspěch u oněch přátel, s nimiž se co nevidět sejdu. Můžete mi prozradit jméno vašich přátel a místo, kde bydlí? Zarazil jsem se. Teď nadešla rozhodná chvíle. Buď mě navždy obdaří štěstím, nebo mě o ně navěky připraví. Marně jsem se snažil dodat si odvahu k odpovědi. Ta úporná snaha mě připravila o zbytek sil. Klesl jsem na židli a hlasitě se rozvzlikal. A právě v tom okamžiku jsem zvenku zaslechl kroky obyvatel domku. Nemohl jsem ztratit ani vteřinu. Uchopil jsem starcovu ruku a zvolal jsem. Teď nastala ta chvíle. Zachraňte mě a ochraňujte mě. Vy a vaše rodina. Vy jste ti přátelé, které hledám. Neopustte mě v hodině zkoušky. Pane Bože, kdo jste? Zvolal stařec. V tom se otevřely dveře a Felix a Agáta vešli do domu. Lze vůbec vylíčit, jak byli ohromeni a zděšeni, když mě spatřili? Agáta omdlela a Felix vyrazil proti mně. Nad lidskou silou mě odtrhl od starce, k jehož nohám jsem se přimkl. V záchvatu zuřivosti mě srazil k zemi a prudce mě udeřil holí. Byl bych ho dokázal roztrhat na kusy, ale srdce mi sevřela hořká bolest a já se opanoval. Spatřil jsem, jak zdvihá ruku k dalším úderu a přemožen bolestí a úzkostí jsem vyběhl z domku a ve všeobecném zmatku unikl nespozorován do své kůlny. Prokletý, třikrát prokletý stvořiteli, proč jsem žil? Proč jsem v oné chvíli nezhasil jiskru života, již si mě tak zbytečně obdařil? Nevím. Prozatím se mě nezmocnilo zoufalství a mou okamžitou myšlenkou byl hněv a touha po pomstě. Nejraději bych zničil domek i jeho obyvatele a jejich sténání a utrpení by mě naplnilo blahým uspokojením. Když nastala noc, opustil jsem kůlnu a odešel do lesa a tam, nezdržován již strachem z odhalení, popustil jsem hlasitým nářkem úzdu svému žalu. Byl jsem jako divá zvěř, která unikne z pasti. Běžel jsem lesem jako rychlý jelen a ničil vše, co mi přišlo do cesty. Strávil jsem strašnou noc. Studené hvězdy na mě zhlížely a stromy nade mnou rozpínaly holé větve. V nesmírném tichu se tu a tam ozval sladký ptačí trylek. Všichni kromě mě odpočívali nebo se radovali. Jen já jsem v sobě nesl peklo. A při pomyšlení na lidskou zlobu jsem si přál vyrvat stromy z kořenů a šířit zhoubu a zmar. A pak se posadit a s uspokojením se dívat na dílo zkázy. Za chvíli mě to prudké hnutí mysli opustilo. Postupně jsem se unavil a v zoufalé bezmocnosti jsem klesl do trávy. Mezi miliony lidí nebyl nikdo, kdo by mě litoval nebo mi pomohl. Měl jsem tedy já cítit laskavost k svým nepřátelům? Ne. A od toho okamžiku jsem se rozhodl vést věčnou válku proti lidstvu. A především proti tomu, kdo mě stvořil a vehnal do této nesnesitelné bídy. Vyšlo slunce. Zaslechl jsem lidské hlasy a uvědomil si, že za denního světla se nemohu vrátit do kůlny. Skryl jsem se proto v hustém křoví, rozhodnut, že další hodiny věnuji úvahám o svém postavení. Teplé sluneční paprsky, svěží vzduch mě trochu uklidnili. A když jsem přemítal o tom, co se přihodilo v domku, nemohl jsem se ubránit přesvědčení, že jsem se unáhlil. Jednal jsem zřejmě nerozvážně. Svým přiznáním jsem si zřejmě naklonil starce a bylo by ode mě pošetilé očekávat, že by můj vzhled nevyvolal úděs jeho dětí. Udělal jsem chybu. Nejprve jsem měl starého otce přivykat své přítomnosti a teprve pak postupně seznamovat další členy rodiny se svou existencí, až by byli všichni připraveni mě mezi sebe přijmout. Dospěl jsem k přesvědčení, že mé omyly nejsou nenapravitelné a po mnoha úvahách jsem se rozhodl vrátit se do domku, obrátit se na starce a svým líčením ho získat úplně na svou stranu. Tyto úvahy mě uklidnily a odpoledne jsem upadl do hlubokého spánku. Ale má rozbouřená mysl nepřipustila, aby mě vyhledali klidné sny. Před očima se mi neustále odehrával strašný včerejšek. Mladá žena prchala a rozzuřený Felix mě odtrhával od otcových nohou. Probudil jsem se vyčerpán a když jsem zjistil, že už nastala noc, vylezl jsem ze svého úkrytu a vydal jsem se hledat potravu. Zahnal jsem hlad a zamířil jsem k dobře známé pěšině vedoucí k domku. Panovalo tam naprosté ticho. Zalezl jsem do své kůlny a tiše jsem vyčkával, až nastane hodina, kdy obyvatelé domku obvykle vstávali. Slunce už vystoupilo vysoko na nebe, ale nikdo se dosud neobjevil. Nezaslechl jsem sebemenší zvuk prozrazující, že by v domku někdo byl. Nelze popsat, jakým zoufalstvím mě naplňovalo to čekání. Tu se objevil Felix s neznámým mužem. Netrpělivě jsem čekal, co uslyším. Uvědomujete si, pravil Felixův společník, že budete muset zaplatit 3měsíční nájemné a že přijdete u výtěžek ze zahrady? Nechci na vás nepoctivě vydělat a radím vám proto, abyste se svým rozhodnutím několik dní vyčkal. To je zcela zbytečné, odpověděl Felix. Tady už nikdy nebudeme moci bydlit. Ta strašná událost, o níž jsem vám vyprávěl, ohrozila otcův život. On a sestra se nikdy nebudou moci vzpamatovat z hrůzy, kterou zažili. Nepřemlouvejte mě, je to zbytečné. Vezměte si zpět svůj dům a nechte mě odtud odejít. Felix byl při těchto slovech silně rozrušený. Vešel se svým společníkem do domku. Zůstali tam několik minut a potom odešli. A já už nikdy nespatřil nikoho z té kdysi mě tak milé rodiny.

Jak se blížila noc, umístil jsem kolem domku různé, snadno zápalné předměty. V zahradě jsem zničil každou rostlinku a čekal jsem s krajní netrpělivostí, až zapadne měsíc, abych mohl uskutečnit svůj plán. Pak jsem zapálil suchou větev a zuřivě jsem se roztančil kolem kdysi milovaného domku. Oči neustále upřeny na západní obzor, jehož okraje se měsíc už téměř dotýkal. Část nebeského kotouče byla již skryta, když jsem zamával svou pochodní. Měsíc zapadl. Tu jsem s hlasitým výkřikem zapálil slámu, vřes a klestí, které jsem nazbíral. Oheň, rozdmíchávaný větrem, rychle zahltil domek. Plameny k němu přilnuly a olizovaly ho rozeklanými ničivými jazyky. Jakmile jsem se přesvědčil, že domek se už nedá zachránit, ukryl jsem se v lese. Rozhodl jsem se odejít někam daleko od místa své porážky. Náhle mi bleskla hlavou myšlenka, že ty, Frankensteine, ty jsi mým otcem a stvořitelem. Na koho jiného bych se měl obrátit, než na toho, kdo mi daroval život? Jedině tebe jsem mohl žádat o pomoc, ačkoliv jsem k tobě necítil nic, kromě nenávisti. Bezcitný, krutý stvořiteli. Dal jsi mi smysly a city? A pak jsi mě odhodil, abych se stal postrachem a hrůzou lidstva. Jen na tobě jsem měl právo dožadovat se soucitu a napravení křivd a chtít od tebe onu spravedlnost, o níž jsem se marně ucházel u lidských tvorů. Když jsem došel k švýcarským hranicím, slunce už opět nabývalo síly a země se začínala znovu zelenat. Po týdnech putování jsem dorazil do blízkosti Ženevy. Bylo už k večeru a tak jsem si našel úkryt uprostřed polí. Tam jsem uvažoval, jakým způsobem se mám u tebe ohlásit. Tížili mě únava a hlad a byl jsem příliš nešťasten, abych se dokázal radovat z mírného večerního vánku nebo pohledu na slunce zapadající za nádherné pohoří. Potom mě přemohla dřímota a osvobodila mě od bolestivých myšlenek. Z odpočinku mě vyrušil krásný chlapec, který přiběhl k mému úkrytu. Napadlo mě, že toto malé stvoření určitě není předpojaté, že žije ještě příliš krátce, než aby ho pohled na tvora, jako jsem já, mohl naplnit odporem. Chytil jsem ho, jak běžel kolem, a přitáhl jsem si ho k sobě. Jakmile se na mě podíval, přikryl si rukama oči a polekaně vykřikl. Odtáhl jsem mu ruku z obličeje a řekl jsem: chlapče, nechci ti ublížit, vyslechni mě. Chlapec se divoce zmítal a křičel: nech mě, ty netvore, pust mě, určitě mě chceš roztrhat a sníst, ty jsi určitě lidožrout, pust mě, nebo to povím tatínkovi, můj tatínek je syndik, pan Frankenstein, a tebe potrestá, okamžitě mě pust. Frankenstein, ty patříš mému nepříteli, jemuž jsem přísahal věčnou pomstu, budeš tedy mou první obětí. Chlapec se v mých rukou stále zmítal a zahrnoval mě jmény, které mě plnily zoufalstvím. Abych ho umlčel, chytil jsem ho za krk. Za okamžik mi ležel mrtev u nohou. Díval jsem se na svou oběť a hruď se mi plnila jásotem a ďábelským triumfem. Napřáhl jsem ruce a zvolal: i já tedy dokážu vytvořit zkázu. Můj nepřítel není nezranitelný. Tato smrt ho uvrhne v zoufalství a tisíce dalších ran ho utrápí a zničí. Jak jsem upíral zrak na dítě, zatřpitilo se mu cosi na prsou. Byla to podobizna překrásné ženy. Přestože jsem byl plný zuřivého vzteku, ten obrázek mě uklidnil a zaujal. Několik okamžiků jsem s radostí pohlížel na černé oči vroubené hustými řasami a na krásné rty. Náhle ve mně opět propukla zloba. Uvědomil jsem si, že jsem navždy připraven o radosti, které takové krásné bytosti mohou dávat, a že ona žena
Na jejíž podobiznu jsem se díval, by při pohledu na mě změnila výraz božské vlídnosti ve výraz vyjadřující odpor a děs. Po těchto úvahách jsem opustil ono místo a hledal jsem nějakou odlehlou skrýž. Při svém bloudění jsem vešel do stodoly, která mi připadala prázdná. Avšak na hromádce slámy jsem spatřil spící dívku. Byla v plném rozkvětu mladé krásy a zdraví. Tady je, pomyslel jsem si. Jedna z těch, jejichž úsměvy rozdávající radost, jsou určeny všem, kromě mě. Sklonil jsem se nad ní a zašeptal. Probuď se, krásko, tvůj milenec je na blízku. Ten, který by položil život za jediný vlídný pohled tvých očí. Probuď se, má lásko. Spící dívka se pohnula a mnou proběhla hrůza. Jestli se probudí a uvidí mě, určitě začne křičet a prohlásí mě za chlapcova vraha. Ta představa mě doháněla k šílenství a probudila ve mně zášť. Nebudu trpět já, ale ona. Ona si odpiká vraždu, kterou jsem spáchal, protože já jsem navždy připraven o všechno, co ona by mi mohla dát. Sklonil jsem se nad ní a pečlivě jsem vložil podobiznu do kapsy v jejich šatech. Opět se pohnula a já jsem prchl. Několik dní jsem se potloukal kolem místa zločinu. Někdy jsem si přál setkat se s tebou. Jindy jsem byl rozhodnutý opustit navždy svět a jeho útrapy. Nakonec jsem se vydal do hor a bloudil po jejich nesmírných rozlohách, stravován vášní, kterou ty jediný můžeš upokojit. Nesmíme se rozejít, dokud mi neslíbíš, že mému přání vyhovíš. Jsem sám a ubohý. Žádný člověk se se mnou nechce stýkat, ale žena, tak znetvořená a hrůzná jako já, by se mi jistě neodepřela. Má společnice musí být stejného rodu a mít stejné vady. Takovou ženu mi musíš stvořit.

0: slyšeli jste šestou část z osmidílné rozhlasové série na motivy textu Mary Shelleyové Frankenstein. I zítra můžete poslouchat hororový román vyprávějící příběh umělého tvora, pod jehož děsivou podobou se skrývají lidské city. V režii Ivana Chrze bude i zítra účinkovat Jiří Hromada a Miroslav Táborský.
1: Na scénu vstupuje mladička Laura Palmrová.
2: A za ní děsivý podivín Bob.
1: To znamená jediné. Na Vltavě se probouzí městečko Twin Peaks.
2: Poslouchejte Tajný deník Lóry Palmrové od 18. srpna. Každý den ve 23 hodin.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Osudy.
0: Místo snění, tak je nazvaný autobiografický text, konkrétně biografie slavného režiséra Davida Lynche z pera Christine McKenové. A my se tak prostřednictvím vltavských osudů naposledy dnes po desáté zaposloucháme do výběru z knihy o životě a díle geniálního režiséra. Ve vlastní režii účinkuje Lukáš Lavica.

Dlouho se mělo za to, že když se věnujete jedné věci, nic dalšího byste už dělat neměli. Když vás například znají jako filmaře a vy ještě malujete, hledí se na vaše malování jako na takový koníček, jako kdybyste třeba hráli golf. Ovšem zhruba tou dobou, kdy jsem měl výstavu Vzduch hoří, se věci začaly měnit. A dneska se lidi můžou věnovat čemukoliv. A to je moc dobře. S Matt jsem se seznámil na jednom večírku u Denise Hoppera. Pár dnů na to ji jeho žena Victoria přivedla ke mně domů a ona si všimla velkého obrazu, který jsem pojmenoval Opravdu chceš vědět, co si myslím? Matt občas pořádala výstavy v jedné galerii v Bordeaux. Později se mi ozvala a řekla mi, vím, že fotíš a ráda bych vystavila nějaké tvoje věci. Mohl bys je vzít sebou, až příště pojedeš do Paříže? Když jsem se tam při další příležitosti dostal, přišla za mnou do hotelu Lancaster, prohlíželi jsme si fotografie a ona potom některé vystavila v Bordeaux. Filmový producent Daniel Toscan de Plantier byl kultivovaný a erudovaný člověk. Kdykoliv se v Cannes promítal můj film, Daniel byl vždycky první, kdo na mě venku čekal, aby mi přeříkal svou stručnou recenzi. Jednou večer mě v Paříži pozvali na večeři. Myslím, že jsem se ten večer seznámil s Danielovou ženou Melitou. Nedlouho poté jel Daniel na berlínský filmový festival, šel tam s někým na oběd a když dojedli, vstal a skácel se mrtvý k zemi. Z Melity byla najednou vdova se dvěma dětmi. O něco později mě přišla navštívit a povídá mi, ty bys měl mít v nadaci Cartier výstavu. Na instalování výstavy Vzduch hoří jsem jel do Paříže a druhý den mi Hervé Chandé z nadace Cartier pro současné umění povídá, chtěl bych ti ukázat takové jedno místo. A tak jsem se seznámil s majitelem litografické dílny Patricem Forem. Vešel jsem dovnitř, ucítil jsem tiskařskou barvu, prohlížel si stroje a litografické kameny a lidi, kteří tam pracují, a ponořil se do atmosféry a nálady pařížské tiskařské dílny IDEM, staré skoro 150 let, a v Turánu jsem si ji naprosto zamiloval. Patrice se zeptal, chtěl byste si zkusit litografii? A já na to jen, no že se ptáte. Kvůli pirátství jsou digitální obrazy levnější a levnější. Je taky jednoduché je ukrást a sdílet. Litografie je ale něco, co se dá vlastnit. A když ji máte, vidíte tu krásu papíru a cítíte tu barvu. IDEM se stal mým druhým domovem. Pracovat tam je úžasné. Dělám tam i dřevořezy a v zadní místnosti jsem začal malovat. Mám to prostředí rád a mám rád i Francii. Rád kreslím drobné obrázky jakoby starosvětských interiérů. Někdy jsou v nich lidé, někdy jen nábytek a koberečky a zdi. A jednu takovou kresbu jsem udělal, když jsme výstavu Vzduch hoří, která po Paříži zavítala do Milána, Moskvy a Kodaně, instalovali. Jen to Hervé viděl, prohlásil, tak tohle musíme postavit. Načež to postavili jako součást výstavy. Po ní jsem dostával hodně nabídek vystavovat a to mě inspirovalo. Když výstava Vzduch hoří začala, poslal mě pak Maharishi, jak už jsem vyprávěl, na turné po 16 zemích, které skončilo v září 2007. Nedlouho poté, co jsem se vrátil domů, zemřel můj otec. Nevím, jestli je na smrt vůbec někdo někdy připravený. Možná jen ten, kdo už hodně vytrpěl. Můj otec se narodil 4. prosince 1915 a zemřel 4. prosince 2007, takže mu bylo 92 let. Ke konci už moc nevnímal. Byli jsme tam s dětmi Austinem, Rileym a Jennifer. Bratrovi se nepodařilo přijet, ale přijela moje sestra Marta, a jeden po druhém jsme k tatínkovi přišli a rozloučili se. Když všichni odešli, přistoupili jsme k němu já se sestrou. Odpojili jsme ho od přístrojů, my už se chystali, že ho necháme odejít, a já si pomyslel, že by bylo dobré si zameditovat. Meditoval jsem hodinu a půl a jakmile jsem vyšel ven, abych si zakouřil,
Táta odešel.

V říjnu 2007 už Maharishi věděl, že odchází a přestal se stýkat s lidmi. Na moje lednové narozeniny mi ti, kdo s ním byli, zavolali přes Skype. Později mi řekli, že Maharishi na lékaře, co se o něj starali, dělal pst a prosil je, ať jsou potichu, protože tohle chce vidět. Když jsme hovor ukončili, prohlásil, svět je v dobrých rukou. A o 2,5 týdne později jeho tělo navždy spočinulo. Když Maharishi zemřel, volal mi Bobby Roth do truhlářské dílny a povídá mi, myslím, že by si přál, abys byl u toho. A já na to, dobře, to rozhodlo, na ten pohřeb jedu. V Los Angeles není indický konzulát, proto jsem pro víza musel do San Francisca. Než jsem vyrazil, tvrdili mi, není to vůbec problém, potřebujete jenom pas a vyplnit nějaké formuláře. Takže jsme 2. dne letěli s mou tehdy ještě přítelkyní Emily do San Francisca. Dorazili jsme na konzulát, došli k okinku, předložili můj pas a formuláře a oni na to, všechny stránky na víza už máte v pasu plné. Musíte na pasové zažádat si o přidání stránek na víza. My ale za chvíli zavíráme, je mi líto, ale dnes večer do Indie nejspíš nepoletíte. A já na to, já ale dneska večer letět musím. Tak jsme se přihnali na úřad, kde čekali asi 200 nebo 300 lidí a za přepážkou seděl hodně neurvalý chlap. Povídá mi, vezměte si číslo a počkejte, až na vás přijde řada. Za chvíli jsem šel k okinku zas a řekl jsem mu, potřebuju doplnit do pasu stránky na víza hned teď. A on na to, uklidněte se, vážený. Vezměte si číslo a my vás zavoláme. Bude to pár hodin trvat. To už jsem křičel. Ale ne, zavřou mi na indickém konzulátu. A on povídá, tak s tím vám nepomůžu. Dostal jsem číslo a pak jsem čekal a čekal, až mi konečně dali ty stránky na víza. Já pak letěl rovnou na indický konzulát, ale tam už měli zavřeno. Pak mi moje asistentka režie a kurátorka Anna Skarbeková prozradila, mám kamaráda a ten mi řekl, že se o to postará. Dostali jsme adresu a odjeli jsme k jednomu domku, před kterým vlála indická vlajka. Vyšli jsme po schodech do obývacího pokoje, který vypadal jako vstupní hala, byly tu židle a pracovní stůl. Seděla tam jen jedna žena. Té jsem dal pas a formuláře a ona mi řekla, počkejte tamhle. Pak se vrátila a povídá, tak je to vyřízené. To, co na jednom konci města rozhodně nešlo, dokázali tady vyřídit obratem. Rozloučil jsem se s Emily a odjel rovnou na letiště. Letěl jsem ze San Francisca do Mnichova, kde jsem přesedal, pak jsem pokračoval do Dillí a přistál tam na obrovitánském letišti. Jenže ten, kdo na mě měl čekat, tam nebyl. A tak jsem po chvíli začal propadat panice, ale pak pro mě konečně přijeli a vzali mě na 500 metrů vzdálené malinké letiště a nakonec nás malé letadlo dopravilo do Váránasí. Tam čekali 2 velké bílé terénní autáky a všichni jsme vyrazili na 4hodinovou cestu do Illahabadu. Každá vteřina, kdy vás na indických silnicích nikdo nezabije, je malý zázrak. Nikde nejsou stopky ani semafory. A míjíte kamiony, které jsou tak blízko, že by mezi nimi a vaším autem neprostrčil ani kus papíru. Na silnici potkáte zvířata, psy, opice, buvoly, krávy, všechno možné. Kola, chodci, dodávky, co na nich visí 30 lidí a všichni houkají na klaxon a šlapou do toho, co to dá. Už ujet 500 metrů je napínavé. Než řidiči vyrazí na silnici, pomodlí se a pak to nechají Pánu Bohu. V Illahabadu se nacházel Maharishiho ášram, a tam ve velkém stanu leželo jeho tělo obklopené květinami. Lidé tam vcházeli a loučili se se zesnulým. Chvíli jsem tam zůstal, pak jsem uviděl kamarádku Fatimu, chvíli jsme spolu poseděli a já pak musel jít hledat hotel. Nasedl jsem do auta k doktoru Hagelinovi. Ten se v provozu nebojí, je nad to povznesen. Jeho řidič byl ovšem ten nejděsnější, jakého jsem kdy viděl.
Naléhal jsem na doktora, prosím tě, řekni mu, že jestli nespomalí, tak mě z toho klepne. Jen se tomu smáli a já ten adrenalinový zážitek musel přetrpět. Druhého dne pohřbu bylo Maharishiho tělo spáleno v jiné části ášramu, kde připravili pohřební hranici. Přišli se na to podívat tisíce lidí. Způsob, jak tu hranici ze dřeva postavili, bylo něco neuvěřitelného. Všechno muselo být sestaveno přesně stanoveným způsobem. Nad tím přelétla helikoptéra a rozhodila miliony růžových lístků. Ale otáčky vrtulí zvedaly prach, takže kolem vířily okvětní lístky spolu s prachem. Když jsem odcházel do hotelu, pohřební hranice ještě hořela. Třetího dne jsme se vrátili do ášramu, oheň už dohořel a lidé k tomu určení shromažďovali popel a rozdělovali ho do uren, z nichž má každá jiné poslání. Pak jsme všichni zamířili k soutoku Gangy, Jamuny a transcendentální řeky Sarasvatý. Místu, kde se lidé rituálně koupou, se říká Sangam. Ponořit se na tom místě je tou nejzbožnější věcí, jakou v životě můžete udělat. Už tam čekala spousta lodí. Bobby se mě pokusil dostat na tu velkou bílou, kde byl Maharishiho popel, ale to bylo zamítnuto. Potom se najednou objevil jeden Němec, jmenoval se Konrád, a ten mě vzal k sobě. Vyrazili jsme po Ganze a ta velká bílá loď, co vezla Maharishiho popel, plula kolem nás. Svléknul jsem se, Konrád mi půjčil šátek a já vystoupil z lodi. Když se do řeky noříte, musíte si zacpat uši, nos a zavřít oči. Ta voda je hodně špinavá. Odříkáte své modlitby a pak se třikrát pozadu ponoříte. Předtím jsem si vždycky myslel, že se do Indie nikdy nepodívám a že se za žádných okolností nemůže stát, abych se rituálně koupal v Ganze. A teď jsem najednou nejen v Indii, ale hned u posvátného soutoku. A nejen, že jsem zrovna tady, taky se tu rituálně koupu. A nejen, že se tu rituálně koupu, ale koupu se tu zrovna ve chvíli, kdy kolem ve vodě plave popel Maharishiho Maheše Yogiho. To už je co říct.

Později toho roku jsem byl v Paříži a seděli jsme v kavárně naproti butiku Cartier a já tam Emily požádal o ruku. Brali jsme se rok na to v únoru 2009 na trávníku hotelu Beverly Hills. Toho roku jsem se rozhodl, že o Maharishim natočím film a odjel jsem zpátky do Indie, abych tam na něm začal pracovat. Jel se mnou Bobby Roth a točil to Richard Beymer. Richard je mimořádný člověk. Dlouhá léta medituje a taky hrál v Twin Peaks Benjamina Horna. Skvěle se s ním cestuje. Natočil báječný materiál a i o naší cestě udělal film. Jmenuje se Je to překrásný svět. Do Indie jsem tehdy přiletěl ze Šanghaje a už tam mi bylo jasné, že mám horečku. Potřeboval jsem být na cestu v Maharishiho šlépějích 100% zdravý, ale místo toho mi bylo po celou dobu pobytu špatně. Když roku 1953 své tělo navždy opustil Guru Dev, Maharishiho učitel, postavil Maharishi v takzvaném údolí svatých malý domek a zůstal tam 2 roky téměř výhradně v meditaci a tichu. Poté začal cestovat a učil svou metodu transcendentální meditaci. Postupně tak po celém světě vznikala meditační centra. Maharishi měl 2 poslání. Osvícení lidí a světový mír. Ještě než navěky odešel, prohlásil, že vše je na svém místě a je to hotové. Jako kdyby vlak už vyjel ze stanice a byl na cestě. Světový mír přijde. Je jen otázka času, jak dlouho bude trvat, než k nám ten vlak dorazí.

Když s něčím skončíte dřív, než je to završené, pořád si to o vás říká. A městečko Twin Peaks ještě završené nebylo. Sílu a význam věcí zakládá to, co jim předchází. Věděl jsem, že se můžu spolehnout, že herec Kyle MacLachlan se do té temnoty ponořit dokáže. A on předvedl skvělého záporáka. Z jakéhokoliv hodného člověka nakonec dokážete dostat zlouna. Ovšem každý má svůj vlastní typ. Spal jsem jenom 4 hodiny denně. Denní harmonogramy nebyly jednoduchá věc, ale i tak mě to bavilo. Před vámi zeje rokle a vy přes ní musíte postavit most. A tím mostem je scéna, kterou se právě chystáte natáčet. Uděláte zkoušku, pak se jdou herci obléct do kostýmů a Pete Deming začne svítit. A celou tu dobu přes tu propast stavíte most. Ale ten most je teď ze skla, protože se všechno může sesypat. Přidáváte další kousky a pořád je ze skla. A pak konečně přidáte ten poslední a sklo se promění v ocel. Každý den, když skončíte, jste jako v rauši a nemůžete usnout. Tak si dáte červené víno a zůstanete dlouho vzhůru, ale pak musíte druhý den vstát a stavět další most. Nemůžete se na nic vykašlat, dokud nemáte pocit, že je to správně. Když skončí natáčení, máte před sebou postprodukci. Na poslední sérii městečka Twin Peaks pracovalo současně 6 nebo 7 střihačů, já ale stříhal taky. Kolikrát jsem nad těmi 18 hodinami stopáže seděl ve studiu u barevných korekcí. Neexistuje, že bych práci na někoho delegoval. Na každý detail musíte osobně dohlédnout. Nikdy to nekončí. Vzhledem k tomu, kde jsem vyrůstal a čím se živil můj otec, je důležitou součástí Twin Peaks příroda. Kromě lesů a hor má pro mě význam i určitá delikátnost vzduchu a to, jak voněl. V Twin Peaks je naprosto překrásný svět a dá se mu rozumět, když na to jdete intuitivně. A máte tam taky křídlatou žábu, na kterou jsem připadl v Jugoslávii. Když jsme byli s Jackem Fiskem v Evropě, nasedli jsme v Aténách do Orient Expressu a jeli jsme zpátky do Paříže. A když jsme projížděli Jugoslávii, byla opravdu velká, velká tma. V jednu chvíli vlak zastavil a i když jsme nestáli na nádraží, viděli jsme, že lidi vystupují. Chodili ke stánkům s plátěnou střížkou a malými skomírajícími světýlky, kde prodávali všelijaké barevné pití. Fialové, zelené, žluté, modré, červené, ale byla to jen obyčejná oslazená voda. Když jsem z vlaku vystoupil, zapadl jsem do takového měkkého prachu. Bylo ho tam snad 20 čísel a foukal do něj vítr. A ze země, jako by to byly žáby, vyskakovaly obrovské můry. Vždycky vyletěly, otočily se a zase padly naspátek. To tedy byla křídlatá žába. Ve světě Twin Peaks se věci tak nějak zjevují. Každý má nějakou svou vlastní teorii ohledně toho, o čem ten seriál je. Ta moje není podstatná. Věci mají svoje harmonie. A pokud jste nějaké myšlence věrní, pak tam ty harmonie budou. Pravdivé, i když třeba abstraktní. Můžete se k tomu vrátit za 10 let a pochopit to úplně jinak a možná v tom uvidíte i něco víc. Tohle je jedna z těch báječných věcí, které film umí. Můžete do stejného světa později vstoupit znovu a objevit něco nového. S Twin Peaks se věci dost dařily. Těžko říct, proč přesně. V Cannes je tradice, že když je film přijat dobře, všichni si stoupnou a tleskají. Tleskali pořád dál. Bylo to krásné.

Měl jsem velmi šťastné dětství a myslím, že mě to v životě formovalo. Moje skvělá rodina mi poskytla dobrý základ, což je klíčové. Možná jsem svým dětem nebyl právě nejlepším otcem, protože jsem se doma moc nevyskytoval, ale to můj otec taky ne, i když tam nějak přítomný byl. Jakoby tehdy existoval svět dětí a pak svět dospělých a vlastně se moc neprotínali. Možná, že tolik neběží o to, jestli je otec fyzicky přítomen, ale o to, jestli zřetelně cítíte, že vás miluje. I tak si ale myslím, že byl můj táta lepší otec, než jsem byl já. Netušil jsem, že jednou budu slavný. Nikdy nepřišla chvíle, kdybych si pomyslel, páni, koukejte, jaký parádní život vedu. Podobně jsem přibral kila, pozvolna a rovnoměrně všude. Tiše se to k vám připlíží. V mém životě byly ale i velké zlomy. Tím prvním bylo, když jsem v 9. třídě na trávníku před domem Lindsay Stylesové potkal Tobyho Keelera. Od toho okamžiku jsem se chtěl stát malířem. Pak jsem potkal svého nejlepšího přítele Jacka Fiska. Vzájemně jsme se inspirovali a podporovali a to bylo pro naši budoucnost mimořádně důležité. Když jsem vytvořil dílo Šest mužů z vrací, když jsem dostal od amerického filmového institutu grant, když jsem dokončil Babičku, když mě na americký filmový institut přijali, to všechno byly další zlomové momenty. Každá z mých lásek byla pro můj život zlomová a všechny byly báječné. Možná vůbec největší změna přišla v roce 1973, kdy jsem začal meditovat. Toho, že mi chybí sebejistota, si štáb při natáčení mazací hlavy nejspíš ani nevšiml. Já ji ovšem neměl. Spousta hochů z filmových studií by mě byla bývala mohla snadno odpravit. Meditace mi se sebevědomím hodně pomohla. Když jsem dokončil mazací hlavu a když mi Mel Brooks věřil natolik, že mě najal na Sloního muže, a když ten film získal 8 nominací na Oscary, byla to hodně velká vzpruha. Neúspěch Duny mi přinesl důležité poznání. Bylo dobře, že mě potkala taková potupná prohra. Je málem nemožné vystoupat vzhůru, aniž by vám pomohli jiní. Důležitý je kdokoliv, kdo ve vás věří a má prostředky, díky nimž se věci dají zrealizovat. Jedním z takových je i David Nevins, protože díky němu se uskutečnil seriál Twin Peaks, což by nejspíš nikdo jiný neriskoval. A pak je tu ten báječný Angelo Badalamenti. Že jsem našel Angela a jeho hudbu je úžasný dar. Charlie a Helen Lutzovi, kteří vedli centrum, kde jsem se naučil transcendentální meditaci, a Bobby Roth, který mi byl na téhle cestě bratrem, byl na turné a na přednáškách o meditaci a byl i u zakládání nadace Davida Lynche. Bobby je mozkem i motorem nadace. Ale největší roli ze všech hrál Maharishi. Ten změnil věci kosmicky a nesmírně. Ve srovnání s ním bledne všechno ostatní. Pořád se mi vybavuje jeden den z dob, kdy jsem měl bungalov na Rosewood Avenue v Los Angeles, kde jsem bydlel s Mary. Vydělával jsem si rozvozem novin The Wall Street Journal. Pracoval jsem 6 hodin a 40 minut týdně, za měsíc jsem si vydělal $200 a za ty jsem byl schopný pohodlně vyžít. Moje trasa vedla oblastmi se dvěma různými směrovacími čísly, kde probíhal svoz odpadu ve dva různé dny. A já vždycky vyskočil z auta a naložil si dřevo, které lidé vyhazovali. Vzadu na zahradě jsem si z toho dřeva a z oken, co jsem našel, postavil kůlnu. Byl to překrásný svět. Dneska se děje tolik negativního. A tolik různých věcí rozptyluje naši pozornost, že nevíme, co se doopravdy děje. Na nás osobně i na našem světě jsou páchány veliké škody, protože láska k penězům vítězí nad láskou k lidskosti a k matce přírodě. Ať se v téhle knize podívám, na jakou chci stránku, vždycky si pomyslím, páni, vždyť to je jenom špička ledovce.
Mohli byste napsat celou knihu o jediném dni a ani pak byste nezachytili všechno. Vyprávět životní příběh jakéhokoliv člověka není možné. Každý život je konec konců mystériem až do té doby, než každý z nás to mystérium rozřeší. K tomu také všichni směřujeme, ať už si toho jsme nebo nejsme vědomi. Kéž jsou všechny bytosti šťastné, kéž jsou všichni zdraví a hledí s nadějí do budoucna. Kéž je konec všemu utrpení. Pokoj vám všem.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme orchestrální svitou číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha, zkomponovanou kolem roku 1730, patrně pro veřejné koncerty hudebního sdružení Collegium Musicum, které se konaly v Cimrmanově kavárně v Lipsku. Vyslechneme ji v interpretaci Freiburského barokního orchestru.

0: Dozněla svita pro orchestr číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha v provedení Freiburského barokního orchestru.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 6 B-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a roku 1801 vydal tiskem jako součást souboru šesti kvartetů opus 18, které věnoval svému mecenášovi knížeti Lobkovicovi. Kvartet zazní v provedení smyčcového kvarteta Belčea kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 6 B-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belchea Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nisi Dominus, žalm číslo 127 pro alt, smyčce a basso continuo, napsal Antonio Vivaldi pravděpodobně mezi lety 1713 až 1717. Vyslechneme jej v interpretaci kontratenoristy Andrease Scholla a barokního orchestru Australian Brandenburg Orchestra, který řídí Paul Dyer.

0: To byl žalm číslo 127 Nisi Dominus Antonia Vivaldiho pro alt, smyčce a basso continuo. Solový part přednesl Andreas Scholl, Australian Brandenburg Orchestra řídil Paul Dyer.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna je jednou ze šestice takzvaných pařížských symfonií, které si roku 1784 objednala pařížská zednářská koncertní společnost Concert de la Loge Olympique. Přestože je v rámci tohoto cyklu označena jako třetí, vznikla až roku 1786 jako jedna z posledních. Vyslechneme ji v podání orchestru 18. století pod vedením France Brüchena.

0: dozněla symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna z cyklu pařížských symfonií. Orchestr 18. století řídil Franz Brüchen.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v neobvyklém obsazení flétna, klarinet, dva fagoty, dvě trubky a dva trombóny je jedním z prvních děl jeho neoklasicistního období. Zkomponoval jej v letech 1922 až 1923 a v roce dokončení také dirigoval jeho premiéru v pařížské opeře. Vyslechneme jej v provedení členů komorního orchestru Orfeus.

0: dozněl oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v provedení členů komorního orchestru Orfeus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Gloria pro soprán, sbor a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1959 na památku Natálie a Sergeje Kusevických. Dílo patří k jeho nejpopulárnějším skladbám. Vyslechneme jej v podání sopranistky Kathleen Battle, Tanglewoodského festivalového sboru a Bostonského symfonického orchestru, který diriguje Seiji Ozawa.